0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková polazení a dnes si pustíme písničky z nového a žánrovým andělem oceněného alba hudebníka Jana Běťáka. Povíme si, co chystá na nás druhá tráva. Pozveme se do Liberce na koncerty jihočeských a východočeských kapel. Začneme ale písní Ivana Hlase, protože 10. května 1954 se tento nejvlasatější muž mezi písničkáři narodil. Tudíž má narozeniny, tudíž mu přejeme všechno nejlepší. A vám hezký poslech.

0: listy si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.
1: A tohle byla jeho česká skupina Bonsai číslo 3. Než se pozveme na jejich koncert, dovolte mi smeknout pomyslný klobouk a poděkovat sdružení Underfolk a hlavně manželům Palaščákovým, což jsou dva nesmírně sympatičtí manželé, kteří našli pozoruhodnou vášeň v tom, že začali takřka po celé republice pořádat koncerty v kavárnách Cross Café bez kulturních dotací, bez iniciativy místních úřadů, prostě jen tak pro lásku k muzice. Světe div se, svým přístupem a nadšením nakazali docela dost velkou skupinu lidí a tak koncerty i méně známých kapel obvykle praskají ve švech a lidi prostě chodí. Nádherně vyplazený jazyk všem dramaturgům a kulturním pracovníkům, kteří fňukají a vymlouvají se, že to nejde, že zvát folk nebudou, protože na to nechodí lidi. A právě z jejich iniciativy v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně se uskuteční i zajímavé setkání jihočeských kapel Bonsai číslo 3 a Zenotonin. Ve středu 6. května od 19 hodin zahrají v Cross Café Pražská v Liberci. Bonsai číslo 3 našim pravidelným posluchačům asi nemusím představovat. Vaše Koblenc a spol. Udrží při životě odkaz folkového básníka Františka Stráčinského a v této obnovené sestavě hrají vlastně už od roku 1998. Doposud vydali 3 alba, dělají i nevšední koncerty na zajímavých a magických místech. V Cross Café v Liberci zahrají v komornější sestavě, ale lze očekávat nějaké překvapení a propojení, protože spolu s nimi vystoupí úžasné duo Zenotonin, které je sestavené z bývalých členů Bonsai číslo 3. Jirka a Živana jsou neuvěřitelným příkladem skvělé jihočeské folkové líhně a toho, kolik barevné muziky se dá dělat ve dvou lidech. Bohužel, nemám tu žádnou oficiální nahrávku, jakkoliv je k tomu už nějaký čas poňoukám, tak snad jako pozvánka bude stačit záznam z živého vystoupení. Tedy pozvánka na Bonsai číslo 3 a Zenotonin v Cross Café Pražská v Liberci 6. května. Nenechte si ujít.

A když jsme u těch pozvánek na sever do Liberce, nedávno znovu otevřené a prý úžasně zrekonstruované lidové sady plní svůj program. Co se folku týče, tak opravdu na jedničku. 12. května v experimentálním studiu vystoupí můj oblíbený novoměstský fukanec s Pavlou Tymelovou a Radkem Píďou Bartošem. O dva dny později, 14. května, tam pak ve velkém sále zahrajeme s Marien. Škoda, že jsme se lépe nedomluvili, nevěděli jsme o tom vzájemně, mohl to být jeden společný koncert. Na druhou stranu, takhle mají obě kapely více prostoru a posluchači si mohou déle vychutnat výjimečně melodickou východočeskou folkovou ligu. Tedy srdečně zveme do Lidových sadů v Liberci 12. května na Fukanec a 14. května na Marien. Dvě východočeské kapely, co by výrazní reprezentanti současné generace tradičního českého folku.

Druhá tráva a Robert Křesťan budou slavit 35 let na scéně velkolepým koncertem 7. listopadu v pražské hale O2 Univerzum. Lístky už jsou v prodeji. Je opravdu úžasné, co tahle sestava jedinečných muzikantů, hrajících autorské písně, charismatického pěvce, autora a překladatele Roberta Křesťana umí pro své příznivce nachystat. Po oceňovaných post-covidových nahrávkách díl první a díl druhý, kde zvukově ve studiu hodně experimentovali, se rozhodli natočit vlastně takřka live desku, aby měli tvůrčí klid, vypravili se až na druhý konec světa, tedy do amerického Memphisu, pronajali si tam dům a věhlasné nahrávací studio, uzavřeli se, vypnuli mobily a tvořili a nahrávali. Ukázky, které poskytly na sociální sítě, vzbuzují mimořádný ohlas a těšení se. Bude to jako vždy skvělé a atmosféra Memphisu jako meky amerických muzikantů tomu dává opravdu skvělý šmrnc. Můžete se

stát součástí tohoto alba. Na Doniu je spuštěna sbírka, kde si album můžete předplatit a podílet se tak na jeho vydání. Druhá tráva, až 35letá, je v naprosto životní formě. Rychlost, se kterou mizí lístky do O2 Universum, to potvrzuje. Nenechte si ujít, prosím.

Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech,

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a

0: se mě pár lidí ptalo, kdo je to prosím tě ten Jan Běťák, který získal cenu Anděl v žánru folka, kterého snad nikdo nikdy na tradičním folkovém festivalu naživo neviděl. No, ano, trošku se nám to žánrově slilo. Pod kategorií folk tam dnes můžeme nalézt opět alternativní nebo world music a vcelku chápu, proč k tomu pořadatelé a akademici začali takhle znovu přistupovat. A nemyslím si, že by to bylo nějak špatně. Proč? Jen protože na tom opravdovým folkařům vlastně vůbec nezáleží. Ano, trvám stále na tom, že folková je především novodobá lidová, tedy písně, se kterými lidé souzní natolik, že si je začnou sami zpívat, hrát a napodobovat. Přijmou je za své, proto je pro většinu z nich typická určitá přímočá rozdělení i interpretace a proto má tolik blízko k lidovkám či pověstnému táborákovému kotlíkaření. Proto v ní nalezneme tolik hudebního neumětelství a muzikantského amatérství a vedle toho naopak pár naprosto geniálních pokladů, velikých myšlenek a mimořádných melodií, které se ujmou, ačkoliv se autor či interpret hudby vlastně vůbec nevěnuje a média to vůbec nezajímá. Převážně se tedy logicky pohybujeme ve světě písniček, které nelze poměřovat s umělecky přínosnou, oduševnělou, originální, propracovanou a promyšlenou hudební tvorbou s dokonalými básnickými obrazy. A zároveň tudíž posluchačsky náročnou hudbou, kterou to tradiční folkové publikum obvykle nepřijímá snadno. No a akademici a hudební odborníci hlasující v žánrové ceně Anděl prostě logicky musí upozorňovat na výjimečné hudební počiny. Jako muzikant a dramaturg festivalu říkám, že oceněním Jana Běťáka udělali akademici moc dobrou věc. To album Jazykem květin je totiž výjimečné, hudebně skvostné a tradiční folkaři by měli více otevřít hlavu a srdce, naslouchat už jen pro ty barvy a sdělení, i když je předem zřejmé, že z tohoto alba těžko něco zlidoví a těžko se začne kdy zpívat u táborových ohňů. Bylo by však hloupé se domnívat, že o to autor snad někdy usiloval.
1: Jakoby naraz propadl se prošlapaný práh, jakoby vyvalil se z hlubin tisíci letý prach, jakoby kdesi v podzemí vydechly černé plíce, vyfoukly měchem do světnice spolikaný strach. Bledé světlo najednou potemnělo, jako by každé jedno slovo vonělo prázdnotou, jako by zasazené štěstí s jarem nevykvetlo, jako by všechny ratolesti zasychaly s tmou, jako by z každé události stal se obyčej, jakoby nezáleželo už vůbec na ničem, jak slepý rybář do tmy nahazuješ vlasce, jakoby všechny odpovědi závisely na otázce.

0: jednu malou slunku z děravého koše. Ať v jejich kalných očích zahlédneš světlo noše. Ať usínáš s vítězoslavným úsměvem. Ať se ti zdá, že je to všechno jenom sen. Ležela mokrou tváří otočená k zemi a nenápadně dělala, že není. Jako když hoří za poledne svíce. Ležela tiše dolů jedním lícem. Ležela z polovice přilepená k hlíně. Neviditelným sloupem očí k obloze. Ležela jako odložené dítě. Chrastítkem na noze. Jak skutálená mince z prostřeného stolu. Ležela ze všech nejtišeji jedním líčkem dolů. A z jejich svrchních úst zaslech jsem nevěřícně nápěv té nejsmutnější písně toho blues. Se svým životem. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem?
1: Takhle hraje Jan Běťák, kterého dnes posloucháme ve folkových polazení z nového a žánrovým andělem oceněného alba s názvem Jazykem květin. S hudbou začínal jako houslista, v mládí koketoval s vážnou hudbou. Díky rodinnému zázemí přičichl i k lidovým písním a tím se věnoval mimo jiné jako člen kapely Bezobratři, která hrála v letech 2009 až 2017 a v tomto čase vykonává uměleckou pauzu, řekněme. V současnosti vystupuje také s příležitostním rodinným hudebním sdružením Lilium Liste, které se vrací k pozapomenutým nápěvům i poetickým lidovým textům a s oblibou se věnuje i málo známým koledám, kramářským písním nebo baladám. Autorský Jan Běťák debutoval v roce 2023 albem intimních imaginativních písní Napodobování písma, ve kterém se vrací k přelomovému životnímu období spojenému s odchodem na venkovskou samotu a se založením rodiny. V aktuálním a zvukově bohatším albu Jazykem květin, které získalo žánrovou cenu Anděl v kategorii folk, reflektuje především své rozpaky ze současného těkajícího světa.

srdce jak poušť, suší než suché víno, že ani kapku nenalije z láve, že neodpouští, čím je vino. Už ani Allah, ani Jahve, jestli je bílý kámen ještě ve hře. Tlučeli slavík z keře lísky, ten, který noci nepřivykl, a srdci blíž je, nežli blízký. Uprostřed domu vyjedená spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, skořápky rozemleté pro slepice, a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjedená spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš, a pak ho prázdný vrátíš.

se sevře, až bude pomoc na obtíž, že ani vítr neotevře okno či dveře, natož mříž, až ticho poví, jestli pije, až bude na zahradě sníh, zůstane jenom poezie a tvoje ústa k naději. Uprostřed domu vyjedená spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, skořá.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou u trati. Zobáček pluče v závrati do palice, než kočí

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst, je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Posloucháme písničky z alba Jazykem květin písničkáře Jana Věťáka, oceněného čerstvým žánrovým andělem v kategorii folk. Jak slyšíte, jde o žánrový přesah, hodně barev a krásné texty a dost originální aranžma, především ta souhra trubky, akustické kytary a akordeon. To je hudební lahůdka, to mě bere. No budeť by ne. Doprovodná sestava je plná skvostných muzikantů. Rytmiku nahrál hostující Martin Nová, kterého můžeme vídat například s Druhou trávou. Ze stálých doprovodných členů Běťáka kontrabasista Tomáš Špiřík je jeden z nejcitlivějších kontrabasistů, co jsem kdy slyšel. Ale hlavně fenomenální trumpeta Jana Přibyla se vymyká všem v žánru doposud použitým dechům. Spolu s velmi vkusně podbarující akordeonistkou Žanetou Vítovou vzniká opravdu jedinečná paleta zvuků. V několika písních zazní třeba fagot producenta Broňka Šmída nebo smyčce elektronika, ale to vše spíše pro barvy a atmosféru Běťákové poezii. Osvěžujícím prvkem alba je samozřejmě zpěv Marie Putnerové nebo účast zpívajícího herce Vladimíra Javorského. Ano, celé album Jana Běťáka Jazykem květin se nese v melancholické náladě, někdo by řekl trudomyslnosti. Žádné velké nosné melodie, těžko bychom hledali nějaký vyložený hit do rádia, ale je třeba vyladit si náladu na poslech. Jinak vám ta muzika přijde příliš temná, ale když se tomu podáte, objevíte úžasný tichý svět skvělého muzikanta a básníka. Ten anděl je opravdu zasloužený.
1: Strážník má hůl a nataženou dlaň, a je-li třeba,

0: poslední písničkou musí zaznít také rozloučení. Mějte se, folková polazení končí a za týden se budeme těšit opět tady od mikrofonu. Loučí se Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Co je jim potom, kde nocuje, kde spává, kde si pezrní naprostřený stůl, ve stráni kotoul, tak veselá a hravá.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je z toho
5: rozdruda? Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den.
6: Dámy a páni, hodinka veselí je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Tak to bylo štěstí, Marie Rotrové. Vy máte to štěstí, že jste si naladili Humoriádu, kde je hostem Antonín Procházka.
1: No to já nevím, jestli máte to štěstí.
0: Tak určitě. Jak se máte, co děláte?
1: Já se mám přiměřeně mému věku, dělám to, co dělám posledních 50 let, no. Tak furt něco zkouší.
0: Konkrétněji, prosím.
1: Teď jsme v generálkovém týdnu s komedií Ďábelský plán v divadle Lucie Bílé. No.
0: Ano, o čem pak to bude? Může se to říct?
1: Tak jak si jedni manželé osnují ďábelský plán a pak se jim to nějak vymkne z rukou. No. Hrají tam Honza Čenský, Dana Morávková, Dan Rose, Zuzana Slavíková a Vlasta Žeherová.
0: Předpokládám, že to bude komedie.
1: Je to veselost, ano.
0: Ano. Tak to jsme rádi, že pokračujete v tomto trendu veselé zábavy na divadle. A ano. Teď co nabídneme našim posluchačům, abychom je pobavili při úterku.
1: No, tak ikonický smích zahájil tento pořad. Ikonický smích Vlasty Buriana, tak bychom mohli v něm pokračovat.
0: Dobře, dáme si film U pokladny stál.
2: Rozruch, dovolte, co mě je po vašem úmrtí.
3: Tak je to pravda, ale ostatně já mám dneska volno.
2: Tak proč sem lezete, když máte volno?
3: No, promiňte, já si můžu svoje volno trávit, kde se mě líbí. Mně se líbí volnit, tady budu volnit.
2: No ano, ale vy jste přišel.
3: A zvítězil.
2: Ne, Rozruch, zvítězím já, protože vy tu sádru uděláte.
3: Ale pak, to nebudu.
2: Rozruch, vsaďte se, že tu sádru
3: uděláte. Ale nebudu, vsaďte se, o co chcete, no.
2: Tak prosím.
3: Tak počkejte, já to uděláme to takhle. Já vám dám příklad. Když ten příklad zodpovíte gramaticky správně, tak tu sádru dělám já. Když to zodpovíte chybně, tak tu sádru děláte vy.
2: Dobře.
3: Tak dávejte pozor.
2: No.
3: Jak se říká správně, 7 a 5 je 13 nebo 7 a 5 jsou 13?
2: 7 a 5 je 13.
3: Tak jděte dělat sádru.
2: Rozruch, prosím vás, nebudete mě učit mluvit. 7 a 5 je 13.
3: 7 a 5 je 12.
2: No víte, tohle přestává všecko, Rozruch. Ať je to 12 nebo 13. Vy tu sádru uděláte a je to hotové.
3: Ale neudělám, já vyhrál.
2: No Rozruch, dovolte, já vás na něco upozorňuju. Kdybyste mi odpíral poslušnost, byl bych nucen to hlásit výš.
3: Prosím, hlas se to třeba jako hromotvor, do toho mě nic není.
2: No Rozruch, víte co, vy si dovolujete, to přestává všecko. Hmm. Jenomže Rozruch, víte, na mě si nepřijdete.
3: To je to.
2: Protože já si pomocnej personál nenechám přerůst bez hlavu.
3: A já vám něco řeknu. A ještě vám něco řeknu, pane doktore, já vám řeknu, co vám tady personál o vás říká, že jste známý tyran a celý pomocný personál vám jinak neřekne, než je uslintaný Bernardín, tak to je.
2: Cože?
3: Ano.
2: No víte co, vy si dovolujete, Rozruch? Vy jste tady proto, abyste udělal to, co vám nařídím, a ne abyste mi nadával uslintaný Bernardínu.
3: Já jsem neřekl Bernardínu, já jsem řekl Bernardín.
2: No tohle přestává všecko. Snad nemyslíte vy, že mě imponujete tím, že jste nějaký nedoštudovaný medic? Nějakej zběhlej student, vy!
3: No, a vy jste doštudoval, že? No a 7 a 5 je 13, že jo? Nech si vrátí sobota les.
2: Cohle to?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pan ošetřovatel Rozruch z nemocnice svatého Jakuba.
1: Ano, to bylo hodně pro pamětníky.
0: A hodně. Jste pamětník aneb, máte rád černobílé filmy?
1: Jo,
0: z té
1: mám.
0: Doby?
1: Jasně, že mám.
0: Chtěl byste hrát v té době?
1: No tak chtěl bych hrát. No určitě chtěl bych hrát v některém z těch dobrých filmů tehdy, z té doby, no.
0: Tak můžete udělat remake, jak se říká, nějakého slavného filmu?
1: Tak já nejsem za prvé filmař, já jsem divadelník, no. A za druhé já nevím, jestli ty remakey jsou jako...
0: K něčemu.
1: No.
0: Dobře, U pokladny stál můžeme pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Halina Pavlovská a řekne nám, jak přežít reklamu. Teď přežijeme písničku, co přežijeme? Prožijeme písničku Jakuba Smolíka. Můžete hlasovat právě teď Humor mezera A nebo Humor mezera B. Posíláte SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tady Humoriáda, Antonín Procházka a Pavel Kučera vás zdraví. Můžete si vybrat v tuto chvíli Vlastu Buriana nebo Halinu Pavlovskou. Přidáváme vaše hlasy na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa Zubadovic a Pavlíčko, paní Pavlovskou.
1: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky.
2: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, zdravím vás i pana Procházku.
4: Dobrý den.
3: A je mi 79 let a teď jsem si vzpomněl na to jméno Procházka. Tak s náma chodil Petr Procházku a hned od první třídy jsme mu říkali špacír.
4: To mě taky tak říkali, no.
3: Do pokračování, děkuju. Ano,
1: děkujeme.
3: Nasledanou a se daří.
1: Díky, anebo Tony Walker, tak to zní světově přímo, že jo? No. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Hezké odpoledne, Franta Kroměříž. Zdravím Antonína i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A chtěl by se Tondu zeptat, jestli 30. bude Kroměříž?
4: 30.
5: Když tak mě zavolá zpátky.
4: 30. kterého? Května?
5: Teďka, ano.
4: Nevím o ničem, co se má odehrávat 30. května. Nikdo mě nekontaktoval, nevím, co je za akci v Kroměříži.
5: No, to je grilovačka.
1: Máte grilovačku, Antonine, jo? V Kroměříži 30.
5: To nic neříká. Když tak domluvíme se, hej?
1: Tak jo, mějte se. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
4: Grilovačka.
1: No. Haló.
6: Haló.
1: Ano, posloucháme vás.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dal bych si Rozrucha.
1: Ano, píšeme si Ačko.
6: Děkuju.
1: A kdo pak volal, jenom křestní jméno stačí?
6: Jarda ze Žandova.
1: Jarda Žandov. Děkujeme pěkně. Ano, hezký den. Přátelé, sečteno, potrženo, bylo to těsné, ale Ačko nám vyhrálo, takže u pokladny stál Vlasta Burian.
7: Poklada hluboká.
8: A poklona.
7: Je, to jsem rád, že vás vidím. Já vás všude scháním.
8: Mně?
7: No ovšem, ke komu jinému mám jít se svojí bolestí, nežli k vám, žáno, který tak skapacíte do rodiny.
8: Já do rodiny? Jak to?
7: No ovšem, nehledě na to, že se mě, pane, tu bolest sám
8: udělal. Ale jedíte cimprlík.
7: Ale cimprlík, já chodím jak pitomý.
8: No to nemusí být od toho.
7: Je, dneska jsem celou noc nespal.
8: No tak máte chodit domů, že jo? To
7: ale,
8: se...
7: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
8: Vážně, můžu se na to podívat?
7: Ale no musíte.
8: Dovolte.
7: Prosím. Je.
8: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
7: Řezat?
8: No jo, řezat.
7: Řezat?
8: Jo.
7: Vyloučeno. Mě ještě neřezali.
8: No to je ta chyba právě. Kdyby vás byli řezali od malička, tak to bývalo na vás dobře.
7: No, ale prosím, nešlo by to nějak rozehnat.
8: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
7: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
8: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně srdce a flegmona ruka pryč? No tak?
7: To nechci.
8: No vidíte to. No tak? Tak já, počkejte, kdo pak má dneska službu? Já vám ho zavolám a ten to hned udělá, jo?
7: Nikoho nevolíte, nevolíte nikoho. Když tedy řezat, tak jedině vy.
8: Ne, to já nemůžu.
7: Ne, pane, musíte.
8: Ne, to
7: pane,
8: já
7: pane,
8: ne.
7: Pane, budete to dělat, vy to budete dělat. Já vás chápu, že je vám zatěžko operovat svého nastávajícího tchána, ale to...
8: A on nedá pokoj. Tchán.
7: Tchán.
8: Zeď. Řežeme.
7: No tak.
8: Budete chtít uspat?
7: Prosil bych vás.
8: Jaký budete chtít spánek? Železnej nebo dřevěný?
7: No, jaký je v tom rozdíl?
8: No, dřevěný je paličko a železné je kladivem. Tak si vyberte.
7: No, já to nechám na vás.
8: Tak dobře.
7: Mám odložit,
8: prosím. Jo, to by bylo dobře.
7: Tak, děkuji.
8: To bolí?
7: Nebolí, ale já se bojím, abych nezatrhl rukáv, víte?
8: Jenom tak, klidně, jen tak. Klidně. Pomalu, děkuji, tak. Děkuji. Za chvilku to bude hotovo.
7: Bude to bolet?
8: Já myslím, že jo. Tak pojďte sem.
7: Co mě to jenom potkalo? No,
8: já s váma nechodím, že jo?
7: Ano. Sednout, sednout vám?
8: Sednout, sednout.
7: Děkuji vám, tak. Děkuji vám moc krát.
8: A máš po prázdninách.
7: Tak, už abych radši vstával.
8: Tak se do toho dáme hned. No, tady to nic není.
7: No, vám se to řekne.
8: No.
7: Tak.
8: Tak.
7: Co to je?
8: Budete hodně křičet?
7: Proč?
8: Budeš řvát?
7: Proč?
8: My bychom to chtěli vysílat, víte?
7: No, dovolte, takové utrpení, až
8: no,
7: to vysílá.
8: No, sem, dejte hezky.
7: Na co to je?
8: Tam házím prsty.
7: Proč mě měříte?
8: To je na rakev.
7: Je...
0: Humoriáda.

0: Byly zase ty tradiční oslavy svobody, no, tak jsem se tam prošel, jsem se pojel na ty tanky. Dokonce přijeli ještě dva veteráni, ten mladší tomu bylo 100, tomu staršímu 101.
1: No, tak
0: to bylo takový, no.
1: Takže jste oslavoval osvobození.
0: Tak jsem si tam prošel to město, vždycky to je takový, tam je spousta lidí a vypadá to dobře, no.
1: No a když jdete tou Plzní, tak mají vás místní za jejich člověka, zdraví vás?
0: No, to holky padají na zem, že jo. Omdlévají, líbají mě.
1: Tonda se chvěje.
0: Tony.
1: Tak už víme, jak probíhal 1. máj v Plzni. Teď se přesuneme k nám do dnešní humoriády 5. května. Koho dáme posluchačům dál z archivu?
0: No tak nám tady zbyl Jirka Lápus.
1: Jak to je, zbyl?
0: To je hezký zbytí.
1: To je krásné zbytí. Doufám, že to bude veselé s Oldřichem Kajzrem.
0: Předevčírem na večeři s Jirkou.
1: No a co jste si dali?
0: Dali jsme si víno hlavně a pak jsme si dali každé něco jiného. Jirka měl smažený sýr, lanýžovej, pozor, a já jsem si dal tatarák.
1: Tak tolik naše bulvární okénko a teď hodina dějepisu.
2: Vzhledem k tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. Tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
3: Já to věděla.
2: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se vysmějte prvních hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No. Tak.
3: Nechte to.
2: Tak děvče to prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
3: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
2: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
3: Bylo to teda v tom listopadu.
2: No v listopadu, ty jsem, ano! A kolikátou to bylo přesně?
3: To znamená jako teda na podzem.
2: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
3: No v listopadu říkala.
2: No 17.
3: 17. no.
2: A kde?
3: Kde, no.
2: Na Al. Al.
3: Na Al, Jašce.
2: Ale prosím tebe. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
3: Holky, nechte to.
2: Tak kde chcete opravdu? Kolik bylo studentů na manifestaci?
3: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
2: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
3: Byl tam Petr, Dušan, Mirek.
2: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
3: Jo?
2: No! Což mi to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
3: Ne, no prostě...
2: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
3: No? To se tak blbě učí.
2: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
3: Tak hlavní hesla...
2: No, zas bude.
3: Byly jako...
2: Na Štěpána, bez Štěpána!
3: Bez Štěpána!
2: Jak ještě, do koše, no a dál,
3: no! Pak to, svobodné dolby...
2: A prosím tebe, dolby! Svobodné volby!
3: Teda volby...
2: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
3: Máme holé v ruce.
2: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni teda... měli holé!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik talentovaná žačka, Růžena Kajzrová a učitel dějepisu. Tak moc toho nevěděla.
0: No, nevěděla, no.
1: Jaký byl Tonda školák?
0: Já?
1: No.
0: No hrozné, to bylo...
1: Neučil se?
0: No, tak neučil, no. Ale i... Tak oni vždycky říkali, že jsem jako chytrej, ale nedbalej. Že jsem to jako, no...
1: Že to chtělo více píle.
0: No, mě to nebavilo na té škole.
1: No, ale tak některé předměty, jo.
0: třeba

0: Dějepis a zeměpis mě bavil.
1: Ano, tak to jsme tu správně v hodině dějepisu.
0: Ano.
1: A zůstaneme i dál s Jiřím Lábusem, když dají posluchači více Aček, když zvolí Bčko, nastoupí směs anekdot ze Silvestra 1966. A to je hodně dávno. To já jsem ještě 3 roky nebyl tou dobou. Antonín Procházka v roce 66. Vzpomene si, co činil?
0: V 66 jsem byl ve 3. třídě.
1: No.
0: Sbíral jsem, miloval jsem Tereškovou a sbíral jsem kosmonauty. No.
1: Výborně, jsme zase v té škole. No, jo.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, jsme zvědaví s Antoninem Procházkou na vaše hlasování. Můžete přidat SMS-kou Humor mezera A, hlas pro Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Humor mezera B je SMS-ka pro anekdoty z roku 66. 90 01 04 ještě stále hlasujete stejně jako na telefonu 731 800 900. Tak kdo pak volá? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, bože na zežat, zdravím vás a také pana Procházku a byla bych pro Béško a nebnot. Já přeju vám krásný večer a ještě hezčí týden.
2: Děkujeme.
4: Děkujeme.
2: No, podobně. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne, pánové. Jirka Strutnovská, moc zdraví našeho pana plzeňského Moliéra, pana Procházku. Jsem moc rád, že vás po delší době zase slyším.
4: Ano, děkuji. Oni mě se moc nezvou, víte, oni jako...
5: Ne, ale však je to dobře. Hlavně, že musí být veselo. A samozřejmě také vás, pane Pavlíku, po delší době moc vás rád slyším. Jinak teda k tomu Tataráčku, byl jsem v sobotu v Pardubicích za přáteli se podívat a můžu vám říct, dali jsme si taky Tataráček. Ve škole na základce nic moc, na učňáku úplně nic jiného. Máte krásná témata, kluci, teda moji zlatý. Hnedka bych si ten Tataráček dal, ale takhle si dám v úvozovkách jenom Ačko.
2: Dobře, tak zdravíme mějte vás a děkujeme pěkně, naslyšenou, tak tolik naše kuchařské okénko.
4: To je výborné, to by mohl být váš kolega, ten to tak hezky umí říct.
2: Že jo, no, já bych si vzal honorář a on pěkně mluvil, pan Jiří. Ne, je to náš milý, drahý posluchač. Dobré odpoledne, zdravíme dalšího.
6: Dobrý den, tady Ilona se Severní Čech.
2: Dobrý den.
6: Zdravím pana Procházku i vás a přála bych si jedničku.
2: Čili Ačko, děkujeme pěkně, Jiří Lábus má váš hlas. A co vy? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarča Fidlantu. Dobrý den, Pavle, Antonine a jsem pro A.
2: Dobře, máme zapsáno, díky moc.
6: A pozdravuju vás všechny, mějte se.
4: Děkujem, děkujem.
2: Dobré odpoledne.
7: Ano, zdravím vás oba dva a já dávám Ačko, Lábuse a Kajzrovou.
2: Dobře, děkujeme i vám, mějte se.
4: Lábusovou a Kajzrovou.
2: Kdo ví, jak to tam všechno bylo? No, dobrý jsme... den. Halo, halo.
4: Oni sami nevědějí.
2: Halo? Halo?
8: Halo, ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Jsem v Humoriádě.
2: Jste v Humoriádě.
4: Ano, jste.
8: Tak prosím vás, já bych si přál Ačko.
2: Dobře. A vaše jméno křestní nám stačí, ať víme, kdo nám zavolal.
8: Lubomír.
2: Dobře, děkujeme, pane Lubomíre, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne, zdravíme vás, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jarda ze Žandova u České Lípy. Dal bych si samozřejmě pana Kajzra.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Díky,
2: naschledanou.
4: Takže Labus má teď volno, jo?
2: Budou oba dva, samozřejmě, máme to rozehráno s nimi. Hodina dějepisů pokračuje.
10: Jsem neviděl tohleto. To opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
11: Na Václavském náměstí promluvil lid.
10: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
11: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
10: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF?
11: Opravdu, to jsem neviděl. Osvobození Fojtíka.
10: Ale prosím tě!
11: Ne.
10: Tak si tipni se ještě jednou.
11: Já nevím.
10: No, jsem neviděl tohle. No. A co ještě?
11: Očekávám funkci.
10: Ale už! Občanské fórum.
12: Je Občanský fórum.
10: Protože tohle to nevíš, jsi zásadní.
12: Já jsem to věděla, no, ale to vypadlo, no, tak blbě, ty kraviny.
10: No, jmenuji některé členy vlády.
12: Jako tehdy, jo.
10: No, jmenuj, no, tak.
12: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej, on jsem... Tak blbý má. Ten, no, takhle, jak furt takhle...
10: Ano, ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
12: Dinsbier.
10: Dalšího jmenu,
12: pak tam byl ten, takový...
13: Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte.
10: Francí. Klaus? Ano.
12: Jak?
10: Klaus, no jistě. A ještě někoho jmenuj. No,
12: a pak ten.
10: Důležitou osobnost nějakou.
12: Ten, takový ten, no. Takový ten.
10: No, ano, ano. Prezident. Prezident Václav Havel. Ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc? Jak se jmenovala ta strana?
12: Malá.
10: Ale prosím tebe, to byla velká strana. To byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko? No
12: byla to ta strana.
10: Komu?
12: Komu zvoní hrana.
10: Ale prosím, komunistická strana.
12: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, jsem to věděla. No,
10: prosím tě, jak to... Jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Pětka! Tak.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik exkurze do roku 2012, potažmo do roku 89 s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Přátelé, vracíme vám do hry, do finále Halinu Pavlovskou.
14: Je
2: se Štefanem
14: zase.
2: Margitou a Hanou Zagorovou. A nebo anekdoty ze Silvestra roku 1966. Hlasujte si o svůj humor, který chcete, na který máte chuť a náladu. Humor mezi na A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefon 731 800 900. Zvolil by Antonín Procházka Halinu nebo anekdoty?
14: Já bych se rád tady Štuchala.
2: Štuchala. No, tak to nevím, jestli by na něj ještě došel čas, vyšel. Každopádně asi anekdoty, že? By byly typy našeho hosta. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, zpívá Václav Neckář.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi Halinou Pavlovskou a směsí anekdot. Tak kdo pak to vyhraje? Přidáme další vaše hlasy. Dobré odpoledne.
2: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Hlasy pro anekdoty.
1: Ano, máme zapsáno a děkujeme. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne vám. Haló, haló. Ano.
4: No, dobré odpoledne. Chtěl bych vás pozdravit, oba dva.
1: Zdravíme.
4: A hlavně pana Procházku.
3: Děkuji srdečně.
4: Chtěl jsem se ho zeptat v souvislosti s oslavami v Plzni, jestli si vzpomněl taky na něco osobního. Teď zrovna těch 6 dílů tam dávali, tak jestli mu to něco udělalo ze srdcem.
3: Teď vám nerozumím, jaký postavy?
4: No, tak dávali tam nějaký 6-dílní seriál. Jestli jste si vzpomněl i na svůj tank.
3: Jo, no, já se moc na televizi nedívám, takže nevím, nespomněl jsem
4: si. Ne, ale já jsem myslel v souvislosti jako s těmi tanky, které byly v Plzni.
3: Jo, no, tak to byly.
4: Je to dávná historie.
3: Ano.
4: A přeju vám pěkný den.
3: Ano.
1: Děkujeme.
4: A chtěl bych anekdoty.
1: Máme zapsáno. A mějte se hezky, naslyšenou. Tak, dobré odpoledne, zdravíme vás.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
3: Dobrý den, milostivá paní.
5: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné probouzení do středečního rána všem posluchačům humoriádice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobrý den. Halo, halo.
6: Dobrý den. Já bych chtěl ty anekdoty.
1: Anekdoty. A kdo pak volá?
6: Milan.
1: Milan. Milane, děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. A můžeme to spustit. Rok 1966.
3: Ježíš, tak Halina se zase vrací.
1: Halina se vrací do archivu a přijde za námi někdy příště. Určitě ráda.
3: Ano, těšíme se.
7: Pane doktore, chci podat žádost o povolení rozvodu. Moje žena chová v ložnici kozu a máme tam tak hrozný zápach, že už to prostě nemůžu snášet.
8: A poslyšte, nebylo by možno občas vyvětrat?
7: Myslíte, jako otevřít okno? V ložnici?
8: No ovšem.
7: Vyloučeno. To by mi uletěly holuby.
8: Poslyšte, pane Černý, vaše výpovědi se ale diametrálně liší od výpovědi pana Bílého.
9: To je docela možný, pane předsedo. My jsme totiž neměli čas se dohodnout, takže on asi lže něco úplně jiného.
10: Pane vedoucí, tak jinak vám vzkazuje, že jste mu to košili špatně vyčistili? A že mu za ní máte dát novou, nebo že prý sem přijde a že vám to všecko tady rozmlátí.
9: Jo, a jakou pak velikost košile má tatínek?
10: Prosím, 35.
9: No tak to sem klidně může přijít.
10: Teti, jak se u nás dlouho zdržíš?
11: Ale dokud vás neomrzím.
10: Je, a to tu nezůstaneš ani přes noc.
8: Kolik pak je ti let, chlapečku?
10: 10.
8: A nemyslíš, že už bys měl být dávno doma?
10: Proč? Já ještě nejsem ženatej.
9: Vendo, Venouši, kolikrát jsem ti říkal, aby si nehrál se sirkama?
10: Ale tati, já si s nima vůbec nehraju.
9: Nehraješ, tak co s nima děláš?
10: Co pak nevidíš? Zapaluju si cigaretu.
11: Karličku, víš, že ti Čáp přinesl bratříčka. Chceš ho vidět?
10: Bratříčka ne, ale toho Čápa.
8: Poslechněte, člověče, víte, co to je umění?
9: To mě budete učit znát. Umění to je sochařství, malířství a zemětřesení.
8: Zemětřesení to je nějaká blbina, copak zemětřesení je umění?
9: No, tak udělej
12: vítejte, zemětřesení.
13: Člověček, kdo vás to tak zřídil? Vždyť vy jste sama boule a modřina, pojďte, já vás dovedu domů.
14: Opovažte se, odtamtud právě jdu.

0: Tak co fakt je to, občané? Ve 2 hodiny po půlnoci na náměstí tady boucháte na činelí.
1: No a? Co se
0: děje? No co se děje? Budu vám muset dát pokutu.
1: Vy mě? Tu pokutu zaplatíte šéfe vy? Pač nestojíte v pozoru, já neuhybnu.

0: Tak to je závěr dnešní Humoriády. Hostem byl Antonín Procházka. Na co se těší v nejbližší době, hodinách, minutách, dnech?
1: Já teďka, že pojedu na Letnou a půjdu do nějaké vinárny a dám si dobré vínko.
0: Tak tomu se říká ďábelský plán.
1: Ano.
0: Kterým to začalo dneska tady vaše vyprávění. Tak jo, děkujeme pěkně, hodně zdraví, hezké jaro.
1: Mějte se, naschle.
0: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Někteří maturanti dnes píší didaktické testy z rozšiřující matematiky a také z dalších cizích jazyků. Požár lesa u Slavonic na Jindřichohradecku hasiči lokalizovali. Škoda je odhadem 3 miliony korun. Volejbalisté Karlovarska získali po 4 letech extraligový titul. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Státní maturita dnes pokračuje didaktickými testy z matematiky a cizích jazyků. Rozšiřující matematiku si letos zvolilo více než 3,5 tisíce maturantů, tedy zhruba 4% přihlášených. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou volí studenti směřující hlavně na technické, přírodovědné nebo ekonomické obory vysokých škol. Podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové jim může výsledek z rozšiřující matematiky pomoci při dalším studiu.
2: Řada vysokých škol ho zohledňuje v přijímacím řízení, ve stipendijních programech nebo jiným způsobem. Některé fakulty ho například využívají jako důvod pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky. My dlouhodobě oceňujeme žáky, kteří z matematice rozšiřující dosáhnou maximálního výsledku.
0: Kromě matematiky dnes někteří maturanti píší také testy z dalších cizích jazyků. Na výběr byly angličtina, francouzština, němčina, ruština nebo španělština. Požár lesa u Slavonic na Jindřichohradecku hasiči lokalizovali. Oheň zasáhl plochu více než 2,5 hektaru. Škodu majitel odhadl na 3 miliony korun. Na místě zasahuje 8 českých hasičských jednotek, pomáhají také hasiči z Rakouska, uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Vrtulník po 15 schozech ukončil činnost. Jeho pomoc byla podle hasičů zásadní. Místo požáru teď monitorují pomocí dronů. Příčina vzniku požáru je předmětem vyšetřování. Žilnava na Prachaticku objednala stavbu posilujícího vrtu na vodu. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 zájemců. Vítězná firma udělá doplňkový zdroj vody zhruba za 2 miliony korun. Nezávislý starosta Richard Tramba doplňuje.
3: Teď je tu nově zrekonstruovaný penzion, který se chce trochu rozrůstat, takže bude větší spotřeba vody. Tenhle vrt by nám měl zvýšit kapacitu nejméně o polovinu a pokrýt vlastně zvětšené nároky spotřeby vody.
0: Dětské hřiště přibude v Mladé Vožici na Táborsku. Zastupitelé to schválili na svém posledním zasedání. Areál vyroste ve Sluneční ulici do začátku letních prázdnin, upřesnil nezávislý starosta Jaroslav Větrovský.
4: Tady ve Sluneční ulici nám vznikne moderní hřiště odpovídající současným standardům a nákladem do zhruba 2,5 milionů korun. Předpokládáme, že dětské hřiště vyroste, řekněme, do prázdnin. Sport.
0: Volejbalisté Karlovarska jsou po 4 letech extraligovými mistry. V 5. finále porazili pražské Lvy 3-0 na sety a získali 4. titul v nejvyšší domácí soutěži. U všech byl Daniel Pfeffer, letos v roli hrajícího manažera.
5: Já to prožíval vlastně skoro stejně jako na hřišti, já jsem hodně emotivní člověk, ale měl jsem od toho odstup a viděl jsem spoustu věcí, které bych ze hřiště neviděl a bylo to moc fajn si to zkusit takhle. V mém případě je to už po 4. a vždycky je to jako poprvé, je to nádhera a to se neomrzí.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude dopoledne oblačnost malá, odpoledne přibude, přehánky se vyskytnou na většině území, ojediněle i bouřka. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Vítr bude mírný, jižní až jihozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Táboře počítejte nově s omezením v ulici Na Parkánech, což je část silnice 137. Jezdí se tam kyvadlově. Na stejné silnici řídí provoz semafory také u Malšic na Táborsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět minut po páté hodině posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 6. května. A tak dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

Valdemar Matuška dospívává 8 a čtvrt minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je středa, 6. května, ten dnešní den už je s tím 26. dnem tohoto roku. Svátek dnes mají Radoslavové. Radoslav je jméno slovanského původu a jeho původ je obvykle odvozován od staroslovanského slova radět, tedy starat se. Tak Radoslavům k svátku všechno nejlepší. V roce 1848 rakouské vojsko pod vedením českého maršálka Jana Josefa Václava Radeckého porazilo dvakrát silnější sardinskou armádu a krále Karla Alberta. Stalo se tak v bitvě u Santa Lucie. 6. května roku 1889 byla v Paříži během květnových výstav otevřena Eiffelova věž. V roce 1945 americká armáda, vedená generálem Pattonem, osvobodila města Plzeň a také Přeštice. A 6. května roku 2023 britský král Karel III. A jeho žena královna Kamila byli korunováni ve Westminsterském opatství. 6. května roku 1892 zemřel v Českých Budějovicích rodák Zlišova Antonín Porák, lékař a politik. V roce 1907 zemřel rodák z Ratají u Bechyně Jan Karel Hraše, to byl pedagog, ředitel škol, také archeolog, spisovatel a historik a také zakladatel muzea v Náchodě. V roce 1969 zemřel v Jindřichově Hradci Bohumil Bidžovský, přední český matematik. Ve věku 63 let v roce 2018 zemřel bavič a moderátor Josef Mladý. A ještě vzpomeňme rok 2023, to zemřela Petruška Šustrová, publicistka, překladatelka a disidentka, bylo jí 75 let. 6. května roku 1759 se v Českém Krumlově narodil Josef Karel Ambroš. To byl operní tenorový zpěvák, pěvec a skladatel. 79. narozeniny dnes má herec Oldřich Wiesner. 74. narozeniny má Andrea Čunderlíková. To je herečka, která je známa ze seriálu Nemocnice na kraji města, kde hrála zdravotní sestru Inu. 65. narozeniny dnes má George Clooney, americký herec, scenárista, režisér a také filmový producent. 53. narozeniny má Aleš Háma, herec, zpěvák, kytarista a moderátor. A ze všech daleko nejmladší je cyklista Roman Kreuziger, tomu je dnes rovných 40 let. Vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:15, tak tomu ještě 3/4 minuty, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo, respektive v první polovině noci bylo oblačno až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, ale k ránu pak od jeho západu srážky ustávaly a částečně také ubývalo oblačnosti. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni Celsia. Na horách pak mezi 10 až 7 stupni. Přes den bude ráno a dopoledne oblačnost, malá, beze srážek, odpoledne pak oblačnost přibyde, přehánky se vyskytnou na většině území, ojediněle vznikne i bouřka. Večer pak budou srážky přechodně ustávat a během noci přejde přes Jihočeský kraj k severovýchodu pás srážek dalších. Nejvyšší teploty denní 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vár by měl mírný, jižní až jihozápadní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v noci pak na tak se změní na západní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na jedničce, což je mírná zátěž. Hned po ránu se také podíváme na SMSky, už nám přichází od vás. Ve Vimperku je polojasno a 10 stupňů a vlhkost vzduchu je 74%, píše a zdraví Zdeněk. Zdeňku děkujeme, do Vimperka zdravíme. V Kamenici nad Lipou je polojasno a 11 stupňů, po malém dešti, pohodovou středu přeje Věra. Věro, i vám děkujeme a také do Kamenice nad Lipou přejeme hezké ráno. A přišla také zpráva z Vyššího Brodu.

0: kde je po ránu skoro jasno a 10 stupňů. V noční bouřce napršelo 2,3 mm, píše a hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme a i do Vyššího Brodu přejeme hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Budova z konce 19. století na nádraží v Pacově stále září sytě oranžovou barvou. Výsledek dvouleté rekonstrukce budí mezi místními rozpaky a Správa železnic už v březnu slíbila nápravu. Co práce zdrželo, to zjišťoval náš reportér, kterého uslyšte za chvilku, ještě předtím zaspívá Alice Springs. No tak

0: Náprava nepovedené rekonstrukce nádraží v Pacově stále nezačala. Vedení správy železnicí přitom slibovalo o zahájit už v březnu. Kritiku sklidili především sytě oranžová barva fasády a také robustní železná rampa pro kočárky a imobilní osoby. Odložené práce by měly začít v květnu.
1: Na nádraží v Pacově, jehož historická budova září sytě oranžovou barvou, právě přijíždí vlak.
2: No, je to takový jiný. Je to opravený, je to asi jako hezčí, než to bylo, ale takový divoký, no.
1: Komentuje vzhled budovy studentka, která právě vystoupila z vlaku. Správa železnic už koncem února, kdy byla ta rekonstrukce dokončená, slíbila nápravu. Něco už je hotového, například hodiny, které překážely výhledu na nápis Pacov, už jsou na jiném místě. A já, když se podívám tady za roh, tak vidím namalované různobarevné obdélníčky, což je pokus přímo na místě, jaká by mohla být barevnost budovy po opravě opravy. K rozhodování byla přizvaná také pacovská radnice, jak mi vysvětlil bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
3: Oni nám poslali

0: budovy původně avizované na březen se tak zdrželo. Teď už prý ale zahájení prací nic nebrání, řekla mi mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
1: Město nám minulém týdnu po konání schůze rady města potvrdilo, že respektuje finální barevné řešení nádraží podle návrhu architektů. Se zhotovitelem tak můžeme doladit pořízení konkrétních nátěrů i harmonogram. Práce by se měly realizovat v průběhu května.
0: Pacovské nádraží je v provozu od 1. října 1888. Jeho dvouletá rekonstrukce stála 16,5 milionu korun. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Míla Raimunda teď střídá Pavlína Fendyková a zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Přesuny více než 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny dnes projednají senátoři. Návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO počítá s tím, že se peníze rozdělí mezi menší pojišťovny. Podle Vojtěcha se tak stabilizuje systém zdravotního pojištění. Přijetí novely podpořili těsnou většinou senátní zdravotnický výbor. Podle opozice je ale přesun financí nekoncepční a dlouhodobé problémy menších zdravotních pojišťoven nevyřeší. Rekonstrukce nádraží v Táboře začne letos v červnu. Správa železnic vybrala jako zhotovitele stavby společnost Ohla ŽS, která budovu zmodernizuje za necelých 165 milionů korun. Původní historickou budovu nádraží doplní dva nové objekty. Jeden bude sloužit jako hlavní vstup, druhý zajistí přímý přístup do podchodu. Součástí rekonstrukce bude také nový výtah na první nástupiště. O další tři přírůstky se v dubnu rozrostla populace chráněného sokola stěhovavého, už léta hnízdícího v budce na nejvyšším jihočeském komíně Zevovráto na okraji Českých Budějovic. Dvě samičky a jeden sameček se narodili před 15 až 20 dny, jak při kroužkování zjistil ornitolog Václav Beran. Obhájci titulu basketbalisté Nymburka vyhráli 116-70 v Ostravě a po vítězství 4-0 na zápasy postoupili v ligovém play-off do semifinále. Stejným poměrem ukončili sérii také Pardubice, které uspěly 79-71 v Písku. Vyřazení domácí výhrou 75-65 nad Děčínem odvrátili vicemistři z Brna a snížili na 2-3. A ještě počasí. Na jihu Čech bude dopoledne oblačnost malá, odpoledne přibyde, přehánky se vyskytnou na většině území, ojediněle také bouřka. Teploty vystoupí maximálně ke 24, na horách k 19 stupňům. Mírný jižní až jihozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích počítejte nově s komplikacemi na Jírovcově ulici u odstavného parkoviště. Silnice je ve směru k nádražní zjednosměrně, nastaví se tam inženýrské sítě. Omezení potrvá do 26. května.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté, k tomu tři minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné středeční ráno. Některá jihočeská města musela snížit počty asistentů prevence kriminality. Donutila je k tomu hlavně končící podpora z Evropské unie. Službu ale chtěli díky výsledkům nadále udržet. Podrobnosti přidáme za chvilku v reportáži. Teď bude zpívat Petr.

0: část měst a také obcí končí podpora asistentů prevence kriminality. Ti jsou nejčastěji součástí městských policií a působí v problémových anebo vyloučených lokalitách. Finanční podporu na jejich práci města získávala z evropských fondů. Ta ale skončila a proto některá radnice také počty asistentů prevence kriminality snižují. Například v Českých Budějovicích.
1: Se tady půjdeme podívat na dětské hřiště Mchlajna, jak to tam vypadá.
2: Michal Markovič slouží v Českých Budějovicích jako asistent prevence kriminality přes 10 let. Nejčastěji se pohybuje na sídlišti Máj, kde žije početná romská menšina. Kontroluje hlavně dodržování pořádku v ulicích.
1: Aby se tu nenacházel infekční materiál, skleněné láhve od alkoholu, aby se děti nezranili. Momentálně je to v pořádku, stará se o to město, ale radši to preventivně monitorujeme i my.
2: Asistenti měli počátku nejvíc práce s uklidněním napjatých vztahů po protiromských nepokojích na Máji v roce 2013. Od té doby se ale charakter jejich práce v této lokalitě výrazně změnil, říká Michal Markovič.
1: Nejvíc se na sídlišti Máji řeší černé skládky, nález infekčního materiálu, parkování, sousedské spory, rodinné spory a to, co k každému sídlišti patří.
2: Jak připomíná zástupce ředitele Českobudějovické městské policie Martin Bohoněk, služba 6 asistentů v ulicích města je nenahraditelná.
3: Je velice důležitá, máme vlastně asistenty prevence kriminality už od roku 2013 a jsou nedílnou součástí prostě naší činnosti. Je to znát, že asistenti působí ve městě. Mají místní znalost, ví, kdo ke komu patří.
2: Městská policie financuje romské asistenty převážně ze svého rozpočtu. Ročně služba vyjde na necelé 3 miliony korun. Část peněz ještě loni dostávala z ministerstva vnitra díky programu podpory prevence kriminality. Podle mluvčí strážníků Věry Školkové ale letos podpora skončila. I kvůli tomu se počet asistentů snížil o 1 na 5.
4: V letošním roce je podpora ze strany ministerstva vnitra pouze pro ukrajinské APK. Projekt asistentů prevence kriminality je financován z vlastních prostředků. Zvažujeme využití jiných prostředků z jiných dotačních titulů.
2: To ale rozporuje mluvčí ministerstva Adam Rezler s tím, že pro letošní rok se podoba programu nijak neměnila.
5: Ministerstvo vnitra projekt asistentů nadále finančně podporuje v rámci dotačního programu prevence kriminality na místní úrovni. Tato výzva byla vyhlášena i pro letošní rok a pro ministerstvo vnitra zůstává mezi prioritními a léty osvědčenými projekty prevence kriminality.
2: S menším rozpočtem musí pracovat také strážníci v Písku, kteří doposud čerpali podporu z evropských dotací. Ta už ale od letoška do obcí neproudí, upozorňuje písecký starosta Michal Čapek z hnutí ANO.
6: Bohužel tyto dotace vypadly, tak jsme museli snížit počet pracovníků. Nyní je financována z vlastních zdrojů. Původně se jednalo o 2 pracovníky, následně byl počet rozšířen na 4, nyní jsou opět 2.
2: Město službu asistentů prevence kriminality ročně financuje milionem korun. Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu před 6:15 pro vás máme informace o počasí. V noci, v první polovině noci bylo oblačno až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky. K ránu pak od jeho západu srážky ustávají a částečně také ubývá oblačnosti. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 a na horách mezi 10 až 7 stupni Celsia. Přes den nás čeká ráno a dopoledne, tedy oblačnost malá, beze srážek, ale odpoledne oblačnosti bude přibývat, budou přehánky, ty se vyskytnou na většině území, ojediněle vznikne také bouřka. Večer pak srážky přechodně ustanou a během noci přejde přes Jihočeský kraj k severovýchodu pás srážek dalších. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia, a vád by měl mírný jižní až jeho západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak v noci na čtvrtek se změní na západní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ty budou dobré a biometeorologická předpověď je na jedničce, to je mírná zátěž. No a zítra bude oblačeno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky, ojediněle budou i zítra bouřky, večer pak budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 12 až 8 stupňů Celsia a nejvyšší teploty zítra 15 až 19 stupňů. Zítra by měl vát slabý západní anebo severozápadní vítr rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. My se vrátíme k tomu dnešnímu dni. Dnes je středa, 6. května. Přichází nám další SMSky od vás, abychom se dozvěděli, jak to u vás za oknem vypadá. Za otevřeným oknem předpokládám už po ránu je hezký čerstvý vlhký vzduch. Přišla zpráva z Plané nad Lužnicí, kde je 11 stupňů po dešti, nad řekou Oranžový měsíc a je klid. Tlak 1006 hektopaskalů. Všem krásný, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za SMSku a do Plané nad Lužnicí přejeme také hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 10 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Pokud se rádi touláte historií, určitě nasměrujte své kroky dnes na Písecko. Právě dnes tam totiž začínají oslavy osvobození. Už v 16 hodin a 30 minut uctí v Chlaponicích u památníku na Vostárku první kontakt s americkou armádou a o hodinu a půl později, tedy v 18 hodin, ožije vzpomínkami na příchod 4. obrněné divize také písecký památník na Štychu. V Českém Krumlově v 19 hodin vstoupíte do světa Václava Havla. Dvoudenní program v městské knihovně nabídne večer, který propojí literaturu, film a také živé slovo. A pokud máte chuť na klidnější tempo, už dnes si můžete projít výstavu Václav Havel známý neznámý. Ta je v prostorách Krumlovského gymnázia. A čekají tam na vás fotografie a také texty, které připomenou život jedné výrazné osobnosti. A co České Budějovice? Tak ty dnes patří také technologiím a pohybu. Na náměstí Přemysla Otakara II. Tam zve k návštěvě venkovní výstava Futurum ex Machina. 40 panelů vám osvětlí, jak nám umělá inteligence mění svět pod rukama. A když už budete v centru města, zastavte se také v Jihočeské vědecké knihovně na Sadech na křehké akvarely Jany Kolouškové. Večer pak Budějovice rozsvítí pro dobrou věc. U sportovní haly u Stromovky se v 19 hodin otevře registrace na noční běh pro světlušku. Ten samotný start bude pak v 9 hodin, tedy v 21 hodin. A stačí si vzít pouze čelovku a vybrat si, jestli zvládnete jeden nebo dva okruhy parkem. Pomáhat nevidomým můžete také obyčejnou chůzí, nemusíte běhat úplně, honit se tam po tmě nikde. Máte-li sebou děti, tak v Třeboni na vás v zámecké lékárně čeká bílá paní Perchta. Spisovatelka Petra Braunová v roli legendárního přízraku bere malé, velké návštěvníky na prohlídku v 10 hodin a 10 minut a pak ještě také v 16 hodin a 10 minut. A pro milovníky příběhu mám ještě jeden tip z Pány nad Lužnicí. Tamní knihovna v 17 hodin hostí Zbyňka Mrvíka. Autor tam bude číst ze své knihy povídek nazvané A čeho se bojíš ty?
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Několik tisíc lidí v Praze demonstrovalo na podporu veřejnoprávních médií. Národní park Šumava omezil do konce května vstup návštěvníků na tokaniště Tetřívků u Cazova a Dobré na Prachaticku. Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger. Na jihu Čech vystoupí dnes teploty maximálně ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Lidé v Praze demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Podle policistů jich bylo několik tisíc. Demonstranti nesouhlasí s vládním návrhem zákona, který počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Oběma institucím chce snížit finance celkem o téměř 1,5 miliardy korun.
4: Účastníci akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Stažení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků chce také opozice, říká předseda ODS Martin Kupka.
5: Aby tenhle prvotní návrh, který z toho stolu úplně zmizel, protože se prostě nedá dopracovat do podoby, která by dokázala opravdu českým médiím přinést dobrou perspektivu.
4: Podle poslance Patrika Nachera z hnutí ANO, ale vláda návrhem plní své programové prohlášení.
6: Je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády a jenom naplňujeme svůj slib, který jsme lidem dali.
4: Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
3: Navštěvníci Šumavského parku se nesmí až do 31. května pohybovat na trasách v okolí Cazova a Dobré na Prachaticku. Důvodem je tok kriticky ohroženého Tetřívka obecného. Dodržování zákazu vstupu v okolí jejich tokanišť a hnízdišť kontrolují každý den mezi 18. a 10. dopoledne strážci parku. Mezi ně patří i Adam Diviš.
7: Na těch lokalitách se snažíme držet pravidelné kontroly a v případě snahy o porušení toho zákazu, tak lidi odkloníme na bezpečnou trasu, protože ta velikost populace a ta vzácnost tohohle z toho zvířete je taková, že chceme zamezit jakémukoliv porušení.
3: Opravy 91 památek letos podpoří kraj Vysočina, rozdělí mezi ně víc než 21 milionů korun. Nejvyšší částku přes 400 tisíc korun získá 11 chráněných objektů, mezi nimi například pivovar v Želetavě, kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, ve Žďáru nad Sázavou nebo kaple svatého Václava v Hybrálci.
8: Právě v Hybrálci chtějí s první etapou oprav začít podle nezávislého starosty Leoše Delína letos v létě. Obec už má vybraného dodavatele. Výměna více než 50 let staré eternitové krytiny spolu s opravou krovu vyjde zhruba na 1 000 000 korun. Další práce budou následovat příští rok. Magdaléna Machová, Český rozhlas. Sport.
3: Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger. Trojnásobný medailista z mistrovství světa nahradil ve funkci Michaela Málka, který se přesunul k B týmu. Reprezentanty povede Schlesinger s Ondřejem Moravcem. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci ploténky Markéta Davidová a také Tereza Vinklárková, která přehodnotila rozhodnutí o konci kariéry. Skončil naopak Jakub Čtvrtecký, ten se bude věnovat běžeckému lyžování.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech bude dopoledne oblačnost malá, odpoledne přibyde, přeháňky se vyskytnou na většině území, ojediněle také bouřka. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Vítr bude mírný, jižní až jihozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihočeských silnicích teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na dálnici D3 na Českobudějovicku počítejte s omezením u Krasejovky. Křižovatka se opravuje, sjezd na Kamenný Újezd je uzavřený a na silnici číslo 3 se jezdí kyvadlově.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Šest hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 6. května. Dobré ráno a hezký den přes ze studia Luboš Voráček. V této hodině se mimo jiné vypravíme na Táborsko, konkrétně do vesničky, která se jmenuje Čeras. A právě tam si o víkendu připomenou 10 let od obnovy kaple Nejsvětější Trojice. Ale už za chvilku se vypravíme také na Nový Zéland.

0: Více než 300 lidí už podpořili projekt Tichý hrdina. 24-letá studentka Jihočeské univerzity Aneška Pecháčková z Deberníka na Táborsku přešla novozelandskou stezku T. Araroa. Její cesta měla charitativní rozměr. Dárci symbolicky adoptovali kilometry její pouti a výtěžek zamíří do českobudějovické organizace Arpina. Ta chce peníze využít na přístroje, které pomáhají rozhýbat klienty. Na kontě sbírky je teď přes 317 tisíc korun. Přispět může stále kdokoliv přes web darujme.cz. A teď už tedy Aneška Pecháčková o své cestě na Novém Zélandu.
1: Tři tisíce kilometrů naděje.
2: Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Aneška Pecháčková a přecházím sama pěšky celý Nový Zéland od severu k jihu a jdu to s charitativním přesahem. To znamená, že vy si můžete adoptovat moje virtuální kilometry a nebo mě můžete podpořit tím, že si založíte svoji vlastní podvýzvu na platformě Darujme, kde je moje hlavní výzva a vyzvete svoje okolí, aby se adoptovalo vaše virtuální kilometry. Já vůbec nevím, jak to všechno dovstřebat, ale v první řadě bych chtěla vám všem strašně moc poděkovat za to, že jste se mnou vyrazili na samotný Nový Zéland, za to, že jste věřili mojí cestě a že jste si adoptovali moje virtuální kilometry. Stejně tak bych chtěla pozdravit a moc poděkovat panu ředitelovi Marku Volgemutovi, což je ředitel Českobudějovického centra Arpida, které podporuje lidi se zdravotním postižením. A právě pan ředitel Marek mi v minulém týdnu poslal takovou krásnou zprávu, kde zaznělo, že právě převzali přístroj na podporu pohybu Volcate a převzali ho kolegyně z fyzioterapie a ergoterapie. Takže to, že jste si adoptovali moje virtuální kilometry, mělo obrovský smysl a věřím tomu, že se nám podaří někoho postavit na nožičky. Já jsem si během včerejška, v den, kdy jsem dokončila svou pouť 29.4. na své 24. narozeniny, uvědomila to, že a znovu zvědomila, že ten samotný cíl je ta cesta samotná a že to není o tom cíli fyzickém. Nicméně bylo krásné dojít do Blafu, protože o tom sníte hrozně moc dní, svíce 130 dní o tom sníte. A pak tam jenom stojíte a vybaví se vám vzpomínky, jak jsem mrzla v horách, protože mi napad sníh a oblečení na mě namrzalo, anebo jak jsem spadla do řeky a řeka mě unášela. Ale já jsem tady, živá a zdravá. Moje životní dobrodružství tímto ale ještě nekončí a ještě se mi nechce úplně uzavřít kapitolu Zéland a říkala jsem si, jak bych vlastně mohla pomoct dál a jak bych mohla veřejnost pozvat a vyzvat ještě trošku. A tak mám jeden týden na to, abych přestopovala z toho nejjižnějšího bodu na Novém Zélandu na ten nejsevernější. Mám na to 7 dní a pokud se mi to povede, tak tam nastoupím na loď a budu sailovat do Nové Kaledonie. Na Netflixu říkali, že tam jsou verliby a mým největším životním snem je právě pozorovat verliby ve volné přírodě. A kdyby tenhle můj velký sen mohl někoho ještě trošku postavit na nohy a někomu pomoct, tak by to bylo úžasné. A tak bych si vlastně přála, abyste si třeba adoptovali teďka ne moje virtuální kilometry na zemi, ale moje virtuální kilometry na vodě. A tak pojďme ještě někoho postavit na nožičky a zpříjemněme mu jeho, jejich další životní dny. Za Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková.
0: Další reportáže z putování Anešky Pecháčkové po Novém Zélandu najdete na webu budějovice.rozhlas.cz v sekci Jihočeské odpoledne. Sbírka pro českobudějovickou Arpidu zatím vynesla přes 317 tisíc korun od více než 300 dárců. Její aktuální stav i možnost, jak se zapojit, najdete pak na webu darujme.cz.

0: počasí.
1: Je 7:15 a k tomu ještě minuta a 3/4, tak přichází informace o počasí. V první polovině noci bylo oblačno a zataženo, místy přehánky, ojediněly i bouřky, k ránu pak od jeho západu srážky ustávají a částečně také ubývá oblačnosti. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 a na horách mezi 10 až 7 stupni Celsia. Přes den nás čeká ráno a dopoledne oblačnost malá, beze srážek, odpoledne pak oblačnost bude přibývat, přehánky se vyskytnou na většině území, ojediněle může vzniknout i bouřka, večer pak srážky přechodně ustanou a během noci přejde přes jihočeský kraj k severovýchodu pás srážek dalších. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vád by měl mírný jižní až jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který se v noci na zítra změní na západní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dnes dobré a biometeor

0: Meteorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. No a podíváme se na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí a znovu je mezera. A potom už dopisujete text z té vaší SMSky a všechno nám to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také ostatně jako každý den z trhových svinů, kde je polojasno, trochu pršelo a je 10 stupňů. Hezký den všem, přeji a zdraví Boža. Bože, děkujeme, do trhových svinů také zdravíme. A kousek vedle se podíváme také do Borovan. V Borovanech je skoro jasno, 11 stupňů, slabý vítr. Příjemný den přeje Růža. Růžo, i do Borovan děkujeme za SMSku a přejeme hezkou středu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Právě dospívala Olivia Newton-John a teď už promluví Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Požár lesa u Slavonic na Jindřichohradecku hasiči lokalizovali. Oheň zasáhl plochu více než 2,5 hektaru. Škodu majitel odhadl na 3 miliony korun. Na místě zasahuje 8 hasičských jednotek. Pomáhají také hasiči z Rakouska, uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Vrtulník po 15 schozech ukončil činnost. Jeho pomoc byla podle hasičů zásadní. Místo požáru teď monitorují pomocí dronů. Příčina vzniku požáru je předmětem vyšetřování. Restaurace Myslivna v Novém Dražově na Strakonicku po rekonstrukci opět slouží návštěvníkům. Budova ve vlastnictví města Strakonice je nově připojená ke kanalizaci. Přestavba části Myslivny stála přibližně 1,5 milionu korun, uvedla mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. Charitativní akce s názvem Knihobraní začne v 10 hodin na náměstí v Kaplici. Nákupem knih za symbolickou cenu lidé přispějí na služby Charity Český Krumlov. Zapojit se můžete do 16 hodin. Noční běh pro světlušku dnes po 21. hodině rozsvítí park Stromovka v Českých Budějovicích. Charitativní akci ve prospěch lidí se zrakovým postižením pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Běžci se mohou registrovat online nebo od 19 hodin u sportovní haly. Na místě je připravený také doprovodný program pro veřejnost. A ještě počasí. Dopoledne bude na jihu Čech oblačnosti málo. Odpoledne jí bude přibývat, lokálně se objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Večer pak srážky na většině území. Teploty vystoupí maximálně ke 24, na horách k 19 stupňům. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na stupně číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Do konce týdne počítejte na Českokrumlovsku s uzavírkou silnice třetí třídy v místě železničního přejezdu Skřidla u Velešína, který se opravuje.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. Když chcete v dnešní době odjet z Českých Budějovic do Prahy a naopak vlakem, tak i přes všechna možná zdržení, která mohou kvůli různým okolnostem nastat, nebude cesta trvat déle než maximálně tak 2-3 hodiny. No a vlakem to stihnete třeba i za hodinu a půl se to dá jet samozřejmě rychleji. Jenže v jihočeské vlastivědě si dnes připomeneme doby, kdy cesta z Budějovic do Prahy trvala celý den a nebo dokonce i 2 dny. Dnešní díl připravil etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku všechno uslyšíte, ale ještě předtím dáme po ránu trochu hudby. Teď jsou tu Činasky s písní Klára. Tak hezké středeční ráno.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Cestování dostavníkem nebo formanskými vozy stálo nejen dost peněz, ale zabralo i hodně času. Jenomže do výstavby železnice prostě jiná možnost nebyla. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. V první polovině 19. století lidé při cestování využívali často dostavníky. Nejčastěji je upřednostňovali obchodníci, poslové, úředníci či studenti. Šlechta dávala přednost vlastním kočárům. Také obyvatelé Českých Budějovic tehdy mohli cestovat do Prahy díky pravidelnému dostavníkovému spoji. Ten vyjížděl každý den ve 4 hodiny ráno z Českobudějovického náměstí od hostinců u Tří kohoutů a u Bílého zvonu. Cestující i voskové si dávali přestávku na oběd v Miličíně. Do Prahy dorazil dostavník až v pozdních večerních hodinách, kolem 10:30. Zpáteční spoj vyjížděl z Prahy už v 3:45 ráno od hostince u Zlatého anděla a do Budějovic přijížděl kolem 10:00 večer. Na trase mezi Budějovicemi a Prahou byly kromě Miličína také zastávky v Benešově, Voticích, Táboře a Veselí nad Lužnicí. Cesta z Budějovic do Prahy stála 4 zlaté a 36 krejcarů. Existovala i jiná, levnější varianta. Dostavník z Budějovic do Prahy přes Vodňany a Písek. Ten vyjížděl každou sobotu v 1:00 odpoledne. Cestující přenocovali v Chrašticích. Dvoudenní cesta byla téměř o polovinu levnější, ale bylo potřeba zaplatit za nocleh. A pokud někdo chtěl cestovat ještě úsporněji, mohl využít služeb formanských povozů. Ty jezdili do Prahy téměř pravidelně jednou týdně. Jejich seznam byl zveřejňován v tisku, stejně jako hostince, kde se bylo možné s vozkou domluvit. Například forman Weber přespával a byl k dispozici v hostinci u Tří jelenů. Cestování dostavníkem nebo formanskými vozy stálo nejenom dost peněz, ale zabralo i hodně času a až teprve výstavba železnice přinesla zrychlení a po čase i zlevnění dopravy osob a také zrychlení pohybu informací a přenosu kulturních poznatků.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:45. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech polojasno až oblačno a ojediněle se vyskytují mlhy. Teploty nejčastěji mezi 8 a 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 13 stupňů Celsia, vane slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1008 hektopaskalů, tlaková tendence setrvalý stav. Churáňov hlásí 8 stupňů a dosti čerstvý jihozápadní vítr 6 metrů za sekundu.
1: Zatím té vody na tu naši vyprahlou, zaprášenou a zapilovanou zem moc nespadlo. Můžeme se těšit, že dnes bude pršet nějak víc?
2: Dnes bude pršet lokálně i víc, ale bude to je pouze lokální jev, nebudou to nějaké plošné srážky. Stále se nacházíme v nestabilním vzduchu před zvlněnou studenou frontou. Ráno a dopoledne bude převažovat malá oblačnost a beze srážek. Odpoledne oblačnosti přibude, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer dorazí přehánky nebo bouřky od jeho západu na většinu území našeho kraje. Dnešní maximální teploty 21 až 24 stupňů, na horách pak 16 až 19 stupňů. A bude vát mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Tak se nechme překvapit, kam dnes ty srážky přijdou, kdo bude mít radost a kdo, na koho ta voda trochu spadne. Jaké jsou, pane Gregore, teplotní rekordy k 6. květnu?
2: Ta maximální hodnota je z roku 2003 31,3 stupně a minimální už z roku 1938 minus 2,3 stupně. Průměrná hodnota pro dnešní den 12,9 stupně. Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 33 minut a zapadne pak 25 minut po 8 hodině večerní.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat velká oblačnost, k severovýchodu bude z našeho území odcházet pás přeháněk a bouřek. V druhé polovině noci budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na polojasno. Noční minima 11 až 8 stupňů a bude vát mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. A i zítra bude převažovat oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, jen výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Večer budou ustávat srážky a bude ubývat oblačnosti. Zítřejší maxima mezi 16 a 19, takže se mírně ochladí. Na horách pak 12 až 15. Bude vát mírný vítr ze západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
1: 10 let obnovy kaple Nejsvětější trojice si připomene o víkendu vesnička Čeraz na Táborsku. Náš regionální stopař do ní už nahlédl a co viděl, uslyšíte po písničce od Anety Langerové.

0: Malinká obec Čeras na Táborsku zažije v sobotu 9. května velkou slávu. Od 10 hodin si tam připomenou na návsi 10 let od obnovy tamní kaple Nejsvětější Trojice. Památku si byl prohlédnout také náš regionální stopař Petr Kubát.
1: Taťána Mleňková odemyká kapli Nejsvětější Trojice v Čerazi u Soběslavy. My už vcházíme do krásně opravené a vybavené kaple. Takhle to tu určitě před těmi víc než 10 lety nevypadalo.
2: Tady bylo všechno prostě mokrý, opadaná omítka, bez vybavení, rozbitý skla.
1: Teď tady máme obrazy, sošky, odkud všechny jsou?
2: Za prvé jsou to všechny věci, které tady jsou z darů místních obyvatel. Pak vlastně přišla 90. léta, byly ty všelijaký přesuny majetku a tak dále a začaly se vykrádat kapličky. Tak paní Kubová se rozhodla, že všechen ten inventář, co tady je, protokolárně se píše a předali to na faru do Soběslavy, do Úschovy, do té doby, než se rozhodne, jestli bude kaple zrekonstruovaná a tak dále.
1: Já jsem někde zaznamenal, že ten oltář se snad měl spálit na čarodějnice.
2: Ano, původně vlastně, jak ta kaple byla taková vybydlená, tak byl vlastně pokrytý těma lišeníkama, mechem a hrozný stav. Takže já jsem zavolala kamarádovi a říkám mu, prosím tě, mám tam krásný oltář, pravděpodobně, pamatuju si ho z dětství, co s tím mám udělat? Jdou tady prostě takové věci, že to zlikvidujou a spálejí na čarodějnicích. A on říká, hele, nakup cibuli a vyčisti to cibulí. Zkus to na kousku, uvidíš. Takže jsem nakoupila cibuli, rozřízla jí vejpůl a všechno pomalu kousek po kousku tou cibulí čistila a vyšel z toho takovýhle nádherný oltář.
1: Tak my se teď podíváme zvenku, pořádně si prohlédneme tu kapličku.
2: 1888 už byla zaznamenaná na mapě. Přišla vlastně doba první světové války, zabavili ten původní zvon, co tady byl za první světové války a občané, jelikož byli hodně věřící, tak zase v roce 1918 koupili zvon v Brně.
1: Potom po nástupu komunistů k moci asi kaplička začala chátrat.
2: Odnesla to teda 60. léta, kdy se tady vlastně slučovaly ty vesnice dohromady, ale posledním vše podle doložených dokladů tady byla ještě v 80. letech.
1: Potom ale někdo z moci úřední překvalifikoval tu stavbu na zemědělskou stavbu.
2: Ano, to jsem nedohledala proč, ale na katastru bylo prostě napsaný zemědělská stavba. Hrozilo to, že se může kaplička zbourat, takže my jsme vlastně oslovili starostu prvotně a začalo úřední jednání. Kaple se vlastně vrátila zpátky po té administrativní stránce, že je to skutečně kaple. Začalo se jednat o rekonstrukci kaple. Bylo to taky náročné, protože tady byly rozbitý okna, rozbitý dveře, tady stála lípa a její kořeny všechny prostě byly v kapli. To jednalo teda zastupitelé tady z Vesce, co s tím, zažádali o dotace a zašla rekonstrukce kaple. Během té doby, ale aby se podpořila tato občanská iniciativa, tak tady probíhaly adventní koncerty. No a v roce 2016 byla kaple celá zrekonstruovaná.
1: Teď se bude slavit 10 let od toho slavnostního opětovného vysvěcení kaple. Jak budou ty oslavy vypadat?
2: Rádi bychom, aby ty občany, protože to bude formou setkání, viděli, jaká je krásná ta Čeras, jaký tady má krásný památky, že skutečně tady je o čem vyprávět.
1: Na tom programu není jenom oslava kaple, je tam i jedno výročí, ještě další?
2: Ano, je to, že tady byl založený v roce 1926 hasičský sbor dobrovolný.
1: Doplňuje Taťána Mleňková. Z Čeraze Petr Kubát, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Koalice chce prosadit změny v rozpočtových pravidlech. Sněmovna to projedná na mimořádné schůzi. Dobu oprav na vedení vysokého napětí zkrátí nová technologie. Společnost EGD ji teď testuje u Volar. Volejbalisté Karlovarska jsou extraligovými mistry. Teploty vystoupí na jihu Čech maximálně ke 24 stupňům. Srážky očekávejte odpoledne a večer. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Poslance čeká mimořádná schůze sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha počítá s tím, že by kabinet mohl mimo výdajové rámce vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu nebo část výdajů na obranu. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Tam dáváme unikovou doložku pro obranu. Veškeré výdaje na 2% budou moci jít nad rámec těch rámců. Pak tam jsou Dukovany ve výjimce. Nově tam jsem načetla unikovou doložku pro takzvané líniové stavby, dálnice, infrastruktura, mosty, přehrady, aby tam byla to možnost.
0: Pozměňovací návrhy ministryně Schillerové ale kritizuje opozice. Podle ní povedou k vyššímu zadlužování státu a příliš velkým schodkům rozpočtu. Nová technologie pomůže energetikům společnosti EGD snadněji vyhledat poruchu na vodičích vysokého napětí. Výpadky proudu odhalí a nahlásí na dispečink speciální senzory. Energetici podle nich dokáží určit přesné místo poruchy. Tím se doba opravy může zkrátit o desítky minut. Novinku teď technici zkouší u Volar na Prachaticku.
3: Pre nás je oveľa lepšie, ak vieme presné miesto poruchy a kolegovia v teréne nemusia vyhľadávať zložito to miesto. Tým cieľom je skrátenie doby výpadku elektrickej energie.
4: Popisuje funkcii nového systému technický vedoucí projektu Jan Oravčok. Podle jednatele EGD Davida Šafáře běží pilotní projekt na 11 lokalitách, včetně Volar.
5: Počítáme s tím, že pokud ty výsledky budou pozitivní a pro těch prvotních indikací ta technologie velmi dobře funguje, tak bychom uložil právě o tom plošném nasazení, tak aby ten dopad na ty koncové zákazníky byl plošný.
4: Zkušební provoz nové technologie potrvá přibližně rok. Z Volar Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Město Písek získalo stavební povolení na vybudování parkovacího zálivu naproti základní škole Edvarda Beneše na Mírovém náměstí. Realizaci plánuje na příští rok. Cílem tohoto opatření je zlepšit dopravní situaci v ranních hodinách, kdy rodiče přivážejí děti do školy. Ve večerních a nočních hodinách bude možné záliv využívat pro standardní parkování. Projekt není podporou individuální automobilové dopravy. Paralelně probíhá příprava nové veřejné zakázky na městskou hromadnou dopravu, která má přinést rozšíření spojů a lepší dostupnost, informuje Písek na svém webu. Sport. Mistry extraligy volejbalistů jsou po 4 letech hráči Karlovarska. V rozhodujícím 5. finále porazili Lvi Praha 3-0 na sety. Jednoznačný průběh zápasu, kdy se obhajci titulu ve 2 setech nepřiblížili 20 bodům, okomentoval Univerzál Pražanů David Kolátor.
6: Hořký, čistě hořký. S tím, co jsme tady předvedli, cítím ostudu a dostat v finálovém posledním 5. zápase s 15 a s 18 a chodit tam dokola a koukat, nemám slov. Jako.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1008 hektopaskalů. Dopoledne bude na jihu Čech oblačnosti málo, odpoledne ji bude přibývat, lokálně se objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Večer se srážky vyskytnou na většině území. Spadnout může 10 mm, v bouřkách ojediněle až 30 mm srážek. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: U Mladotic na Písecku dejte pozor, na silnici číslo 20 stojí ve směru na Prahu nepojízdné vozidlo a podobný problém je také na dálnici D3 u Plané nad Lužnicí na Táborsku ve směru na Prahu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: této hodině mimo jiné uslyšíte více o tom, jak společnost EGD zkouší u nás v České republice novou technologii, která pomůže rychle vyhledat poruchu, ke které okamžitě pak posílá skupinu energetiků. Podrobnosti k tomu přidáme krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5:30 po 7:00 ve středu 6. května. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Olga Lounová dospívala 7¾ minuty po 7:00. No a v pravidelný čas je to také pravidelný rozhlasový sloupek. Na dnešek ho připravila Mirka Nezvalová. A bude milý, jako už ostatně historky o dětech bývají.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Děti nás dokážou překvapovat velmi často a pochopitelně i úsměvně. Nedávno jsem si s naším vnukem Robinem, který chodí do první třídy, prohlížela dětskou knihu s doplňovačkami. Nad jedním nedokončeným obrázkem trilobita jsem doufala, že díky nedávnému vlastivědnému výletu s rodiči na Barrandov mu bude snad jasné, o co se jedná. No, nebylo. Takže jsem nadhodila nápovědu stylem tri, už víš? A on se na chvíli zamyslel a pak suverénně konstatoval, že to bude trinitrotoluen, co jsem asi jiného mohla čekat od syna chemika. Další příhoda se váže k jeho večernímu koupání u nás na chalupě, kde jsme to vzhledem k absenci koupelny vždycky řešili vaničkami nebo nejrůznějšími lavory. Když letos na jaře poprvé přijel, zeptal se zcela vážně, cože bude dnes večer jeho koupelna, a divil se, proč se smějeme. Když jsem o tom vyprávěla kamarádce, která měla vnuka právě se učícího na přijímací zkoušky, přidala další historku. Při procvičování přísloví se mu prý moc nedařilo a když měl doplnit to známé, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde, suše dodal svoji verzi, že kdo chce psa být, důvod si vždycky najde. Je pravda, že na mnohé dětské výroky časem zapomeneme, ale u nás se třeba pořád traduje, jak malá dcera Míša, které je dnes už přes 50, houbám říkala hábáčky a letadlu hokiko. A mladší dcera Katka zase pořád říkala, že chce číst maska fújou. Dlouho nám trvalo, než nám došlo, že se jedná o mašku s fůrou z pohádky o Otesánkovi. Ostatně každá rodina má své dětské historky, jejichž sbírku později rozšiřují vnoučata či pravnoučata. Tak vám přeji, abyste těch úsměvných měli co nejvíc.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes nás čeká ráno a dopoledne ještě malá oblačnost bez srážek, odpoledne pak oblačnosti přibyde, lokálně se objeví přehánky, ojediněle budou i bouřky. Večer přijdou přehánky anebo bouřky i od jihozápadu na většinu území. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vád by měl mírný vítr jižních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který se pak večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré a odpoledne a večer pak velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky. Ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí a znovu mezera. Potom už dopisujete text z té vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla nám SMSka také z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je polojasná obloha, klidno a 11 stupňů. Hezký den přeje všem Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je polojasno, 10 stupňů. Dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme. V Prachaticích je 14 stupňů, pofukuje. A pěkný den všem i do reakce přeje Helča. Helče, děkujeme. V Brloze je oblačno, větrno, včera nám trochu napršelo a je 12 stupňů, píše a hezký den a zdraví přeje Marie. Marie, děkujeme, do Brloha také zdravíme. V Táboře je polojasná obloha, až oblačná, po slabém nočním dešti je 10 stupňů, klidnou středu přeje všem děda Pája. Pavle, děkujeme, i do Tábora zdravíme. A ještě tu máme SMSku z Větřiní. Ve Větřiní je 12 stupňů, skoro polooblačno. Zdraví Zuzka a Honza píší. Tak děkujeme i za tuto zprávu a přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Tak dětí k penězům vzniká mnohem dřív, než si myslíme. Nikoliv u kapesného, ale při každodenních situacích doma. Takto důležité rozhovory přitom podle poradkyně a mentorky Martiny Burešové rodiče doma vůbec nevedou. Přitom můžou otevřít důležitá témata. Jak s dětmi o penězích mluvit? To je nejen název nové knihy Martiny Burešové, ale taky jedna z otázek, kterou ji položíme v našem vysílání. Nalaďte si nás ve středu 6. května po 11. hodině. Dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Za chvilku se společně po ránu vypravíme do přírody na čerstvý vzduch. Tetřívci potřebují na rozmnožování klid. Návštěvníci Šumavského parku se proto nesmí v určitých hodinách pohybovat na trasách v okolí Sazova a také Dobré. A právě tam se totiž nachází jejich tokaniště a hnízdiště. My se na Šumavu vypravíme za chvilku, ještě předtím je tu Žentour.

0: Tetřívci na Šumavě v těchto dnech bojují o přízeň samic. Klid v době toku je pro tyto kriticky ohrožené ptáky zásadní. Správa Šumavského parku proto omezila vstup na turistické trasy v okolí Dobré a Cazova, kde ptáci tokají a hnízdí.
1: Nalevo od nás se nachází tokaniště Tetřívka obecného.
2: V dolním Cazově, nedaleko Strážného na Prachaticku, právě stojím s ornitologem Šumavského parku Alešem Vondrkou. Musíme mluvit i potichu, křičet se tady rozhodně nemůže v téhle době.
1: Tetřívek obecně velice citlivý na vyrušování, obzvlášť v období toku. Ty samičky musí vybudit ty samce k páření. Plodná perioda trvá pouze 5 dnů a pokud v této době nedojde k oplození té samičky, tak z toho reprodukčního cyklu pro ten daný rok prostě vypadá.
2: A právě proto tady mezi 18. až 10. hodinou následujícího dne platí zákaz vstupu, vysvětluje ornitolog Aleš Vondrka.
1: Tetřívek obecný začíná tokat před východem slunce, když je ještě pokročilé šero, a tokají cirka do 8. hodiny a potom se ještě vyskytují na tomto kaništi a popásají se, odpočívají a potom na tu 10. hodinu přibližně odlétají do nějakých březových porostů, kde odpočívají.
2: Početnost tetřívka na Šumavě kolísá.
1: Tetřívek obecný u nás na Šumavě ubývá dlouhodobě, napřed to bylo s velkoplošnou změnou krajiny už od 70. let v důsledku odvodňování a intenzifikaci zemědělství. A v současné době se ta populace pohybuje mezi 40 a 80 tokajícími kohoutky s meziročními značnými výkyvy, které jsou pro tento druh typické.
2: U cedule, která upozorňuje na zákaz vstupu do tohoto prostoru, stojím se strážcem Šumavského parku Adamem Divišem. My jsme přijeli po 10. hodině a ten pohyb turistů tady není příliš velký.
3: I přesto, že ten pohyb turistů zrovna v téhle lokalitě není příliš veliký, tak se snažíme, aby nebyl vůbec žádný, protože ta velikost populace a ta vzácnost tohohle z toho zvířete je taková, že chceme zamezit jakémukoliv rušení. Jsme přesvědčeni o tom, že ten zákaz je dodržován. Na těch lokalitách se snažíme držet pravidelné kontroly a v případě snahy o porušení

0: To byl Freddie Mercury, teď zprávy a Pavlína Fendeková.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Senátoři dnes projednají snížení záloh živnostníků na sociální pojištění. Vláda chce návrhem snížit živnostníkům povinné náklady na loňskou úroveň. Mělo by jít zhruba o 715 korun měsíčně. Novelu minulý týden podpořil jen jeden ze tří senátních výborů. Podle kritiků by mohlo snížení znamenat výpadek příjmů na důchodovém pojištění ve výši několika miliard ročně. Městská knihovna Český Krumlov zve na vzpomínkový večer na dramatika, disidenta, prezidenta a člověka Václava Havla u příležitosti 90 let od jeho narození. Od 18 hodin bude Jáchym Topol číst Havlovu reportáž popisující události po zveřejnění Charty 77. Od 19 hodin se pak uskuteční projekce filmové grotesky Havel na houbách s hudebním doprovodem. Vstup je zdarma, informuje knihovna na svém webu. O další tři přírůstky se v dubnu rozrostla populace chráněného sokola stěhovavého, hnízdícího v budce na nejvyšším jihočeském komíně Zevovráto na okraji Českých Budějovic. Dvě samičky a jeden sameček se narodili před 15 až 20 dny, jak při kroužkování zjistil ornitolog Václav Beran. Celkem tam sokolí rodinka od roku 2019 už vyvedla 29 mláďat. Hokejový útočník Martin Nečas se podílel i na druhé domácí výhře Colorada ve druhém kole play-off NHL. Tentokrát dal gól a jeden připravil a nejlepší tým základní části i díky tomu porazil Minnesota 5-2. V úvodním zápase si Nečas připsal 3 asistence. Série se teď přesouvá do Minnesoty. A ještě počasí. Dopoledne bude oblačnosti málo, odpoledne jí bude přibývat, lokálně se objeví přehánky, ojediněle i bouřka, večer pak srážky na většině území. Teploty vystoupí maximálně ke 24, na horách k 19 stupňům. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: U Mladotic na Písecku stojí na silnici číslo 20 ve směru na Prahu nepojízdné vozidlo. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé a k tomu 2 3/4 minuty. A vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné středeční ráno. Rychle vyhledat poruchu a okamžitě k ní poslat skupinu energetiků. To je úkol nové technologie, kterou teď po České republice zkouší společnost EGD. Pomůže jim zkrátit dobu opravy havárie až o desítky minut. Podrobnosti k tomu přidáme za chvilku. Teď je tu kapela Jelen.

0: Výpadky proudu v těžko přístupném terénu pomůže energetikům ze skupiny EGD řešit nová technologie. Speciální senzory dokáží při přerušení vedení odeslat na centrálu podrobná data. Podle nich dispečer umí určit charakter a také přesné místo nehody a vypravit k ní skupinu techniků. Novinku s názvem Dous Plus teď zkouší například u Volar.
1: Kolegovia na plošine demontujú pôvodnú konzolu, ktorá mala iba vlastne napäťový napájací transformátor. Tá sa vymení.
2: Popisuje doplnění spínačů elektrického vedení o nové senzory projektový manažer Dous Plus Jan Oravčok ze společnosti EGD.
1: Namontuje sa konzola, ktorá bude mať tieto meracie transformátory, ktoré už budú môcť merať a signalizovať kolegom na dispečingu hodnoty z linky.
2: Energetikum ze společnosti EGD sa väčšinou daří odstraniť výpadky proudu do 4 hodin. Nová konzole nainstalovaná na sloupech vysokého napětí tím dokáže zkrátit dobu opravy o desítky minut, říká Jan Oravčok.
1: V případě, že nastane nějaká porucha, pro nás je oveľa lepšie, ak vieme presné miesto tejto poruchy a kolegovia v teréne nemusia vyhľadávať podrobne zložito to miesto. Tým cieľom je skrátenie doby výpadku elektrické energie.
2: Přesnou lokalizaci poruchy mají podle Jana Oravčoka zajistit speciální senzory umístěné v nových konzolích. Nazbíraná data pak odtud z Volar zamíří k dispečerům do Českých Budějovic.
1: Dispečer potom na základě těch údajů z těch senzorů vie vyhodnotit, kde se to místo poruchy nachází a vie oveľa přesnější zacílit tu skupinu těch techniků v teréně na odstranění této poruchy. Ten technik v teréně nemusí chodit hodiny a hledat poruchu.
3: No, můžeš?
2: Energetici právě teď novou technologii teprve zkouší. O jejím dalším využití se rozhodnou až podle výsledků testů, připomíná jednatel EGD David Šafář.
4: Počítáme s tím, že pokud ty výsledky budou pozitivní a pro těch prvotních indikací ta technologie velmi dobře funguje, tak bychom uložil právě o tom plošném nasazení, tak aby ten dopad na ty koncové zákazníky byl plošný.
2: Podle něho pilotní projekt běží na 11 lokalitách.
4: Vybrali jsme právě vybrané linky vysokého napětí. Na Otrokovicku je to v Novém městě na Moravě, zde na Šumově jsou to opravdu ty problematická místa, kde máme lesní průseky, kde vlastně ta linka prochází komplikovaným terénem, tak abychom dokázali to místo identifikovat právě v těchto obtížných místech co nejrychleji.
2: Technici se s dlouhodobými výpadky potýkají hlavně při extrémních klimatických podmínkách. A to hlavně při letních bouřkách nebo v zimě při sněhových kalamitách, upozorňuje mluvčí EGD Lubomír Budný.
5: V loňském roce jsme zaznamenali dlouhodobý výpadek elektrické energie například v Židlochovicích na Brněnsku, oblast kolem Adamova u Brna. Co se týká Šumavy, tak jsou to oblasti okolí Volar a Prachatic. Tady panuje vlastně nejdrsnější podnebí.
2: Pilotní provoz nové technologie potrvá do poloviny příštího roku. Z Volar Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Ve 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuální situace tady u nás na jihu Čech?
2: Aktuálně máme na jihu Čech většinou oblačno a teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 a 14 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 14 stupňů Celsia, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1008 hektopasklů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 8,5 stupně a dosti čerstvý jeho západní vítr 6 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Přes den bude oblačno až polojasno, s tím, že odpoledne bude té oblačnosti spíše přibývat a místy také se vytvoří přehánky, ojedněle i bouřky. Večer pak dorazí přehánky nebo bouřky od jihozápadu na většinu území kraje. Dnešní maximální teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách pak 17 až 20 a bude vát mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách zesílí. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat velká oblačnost, k severovýchodu bude z našeho území odcházet pás přeháněk a bouřek. V druhé polovině noci srážky ustanou a oblačnost se protrhá až na polojasno. Noční minima 11 až 8 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. A zítra přes den pak bude převažovat oblačno, během dne se ojedněle vytvoří přehánky, jen výjimečně s malou pravděpodobností i bouřka. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Zítřejší maximální teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Bio zátěž zítra také na jedničce.
1: Jaké počasí očekáváte na pátek?
2: V pátek bude polojasno až oblačno, během dne jen výjimečně se vytvoří přehánka, a to zejména na horách. Páteční minima 8 až 5 stupňů, maxima 17 až 21. A bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Už za chvilku to bude další vydání naší nové rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám ní tentokrát poví zajímavosti o ledovcích. Ale ještě předtím Petr Hapka společně s Janou Kirchner.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rusko od brzkého rána útočí na Ukrajinu, na Kyjevem navrhované příměří nepřistoupilo. Tábor opraví sportovní halu a venkovní akvapark za 70 milionů korun. Písečtí basketbalisté podlehli včera Pardubicím a ligová sezóna pro ně skončila. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně ke 24 stupňům, odpoledne a večer čekejte srážky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Na dnešní příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, reaguje Rusko rozsáhlým vzdušným útokem. Protiletecké poplachy platí ve východní Ukrajině a ruské drony udeřily především v Charkově. Včera po celé Ukrajině zemřelo při ruských útocích nejméně 23 lidí.
2: Kulometná palba protivzdušné obrany probudila obyvatele Charkova poprvé před 16:00 ranní místního času a útoky pokračovaly v několika vlnách až do 19:00. Podle TLK News, což je telegramový kanál, který celou noc monitoruje pohyb dronů a letadel v charkovské oblasti, jeden z dronů dopadl na cíl. Stejný kanál uvádí, že ruská letadla schodila brzy ráno klouzavou bombu na Vovčansk. Příměří navrhuje prezident Zelenský pravidelně a doposud na něj Rusko reagovalo pouze útoky. Ruský prezident vyhlásil příměří na 8. a 9. května, na výročí konce druhé světové války. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Rekonstrukci sportovní haly Eden a přilehlého venkovního bazénu v Kvapilově ulici chystá Tábor. Zázemí haly z roku 1979 už nevyhovuje potřebám sportovců. Většinu nákladů ve výši 70 milionů korun by mohla pokrýt krajská dotace. V Táboře zároveň chybí cvičiště pro sportovní gymnastiku, vysvětluje jednatel tělovýchovných zařízení města Tábor Jan Benda.
3: To bychom chtěli tímto splnit a udělat tam opravdu kvalitní zázemí pro sportovní gymnastiku a na druhé straně vybudovat ještě víceúčelový sál, kde bude moct být ping-pong, tanec, badminton, další část palubovky, tak aby ta hala, která je dneska extrémně zatížená, se mohla věnovat těm sportovcům.
0: Restaurace Myslivna v Novém Dražejově na Strakonicku po rekonstrukci opět slouží návštěvníkům. Budova ve vlastnictví města Strakonice je nově připojená ke kanalizaci. Opravy se částečně dotkly i sociálního zázemí. Přestavba části Myslivny stála přibližně 1,5 milionu korun, informovala mluvčí Strakonic Markéta Bučoková.
4: Po rekonstrukci je teď myslivna na kanalizaci připojená přes přečerpávací stanici. Původní vyvážecí jímka byla zrušená a zasypána. Součástí rekonstrukce byla také kompletní výměna oken a dveří a dále úpravy elektroinstalace. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka a Pardubic postoupili v nejkratším možném čase do semifinále ligového play-off. Obhájci titulu zvítězili ve čtvrtém zápase v Ostravě 116-70. Východočeši vyhráli čtvrté utkání v Písku 79-71. Vyřazení odvrátili vicemistři z Brna, doma porazili Děčín 75-65 a snížili stav série na 2-3.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude na jihu Čech oblačnosti málo, odpoledne jí bude přibývat, lokálně se objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Spadnout může 10 mm, v bouřkách ojediněle až 30 mm srážek. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. V Českých Budějovicích počítejte nově s komplikacemi na Jírovcově u odstavného parkoviště. Silnice je ve směru k nádražní zjednosměrně, nastaví se tam inženýrské sítě. Omezení potrvá do 26. května.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 8 hodin a k tomu 5 minut a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 6. května. Tak dobré ráno a hezký den přeze studia Luboš Voráček. V této následující hodině pro vás máme další vstupenky na start 55. ročníku Mezinárodní soutěže historických automobilů a motocyklů Křivonoska. Až ta chvíle přijde, budete si moc o ty vstupenky zavolat do studia našeho do Českých Budějovic na telefonní číslo 221 55 44 11. Ale ze všeho nejdřív otevřeme tuto hodinu muzikou společně s kapelou Buty. Je tady František.

0: ty svou píseň František. Milovníci historických vozidel a také automobilů, teda automobilů a vozidel a hlavně motocyklů také, si přijdou na své tuto sobotu 9. května, protože se pojede další ročník, už 55. ročník legendární soutěže, mezinárodní soutěže historických automobilů a motocyklů. Jmenuje se Křivonoska. My pro vás máme další dvě vstupenky, abyste se mohli podívat na start tohoto závodu. A stačí tedy jen samozřejmě dovolat se k nám na telefonní číslo 221 55 44 11 a také správně zodpovědět soutěžní otázku. A ta dnešní zní, kdy byl vyroben nejstarší automobil přihlášený k tomu letošnímu ročníku. Takže se ptáme na nejstarší automobil. A telefonní číslo k nám je 221 55 44 11. Tady je Český rozhlas České Budějovice, u telefonu je Luboš Voráček. Dobré ráno, kdo pak je tam na té druhé straně?
1: Dobrý den, tady pan Pepa.
0: Dobrý den, pan Trpa?
1: Pepa, Josef.
0: Jo, pan Pepa. Dobrý den, pane Pepo, teda Josefe. Josefe, chcete nápovědu, nebo to víte? Kdy byl nejstarší auto?
1: Nevím to, já bych nápovědu.
0: Tak dám nápovědu. Buď to bylo v roce 1906, nebo 1915, anebo 1928. Co myslíte?
1: No, tak myslím, že v roce 1906.
0: Typujete rok 1906?
1: Ano.
0: No, ale to je správně, to je správná odpověď, Josefe.
1: Jo, to jsem rád.
0: Je to automobil Franklin E12 HP Runabout. A to je takový ten automobil, který jsme měli jako hračky malinký, takový opravdu tatíček veterán to je. Takže gratuluji, ano, z roku 1906 Franklin E12 HP Runabout. To je nejstarší vůz, který bude vidět na 55. ročníku, tom letošním ročníku mezinárodní soutěže historických vozů a také motocyklu na Křivonosce. Vy budete u startu, nebo na startu budete. Tak pane Josefe, ještě se zeptám, odkud jste, ať víme, odkud pojedete na Křivonosce.
1: Ze Strakonic.
0: Ze Strakonic, tak si dáte výlet ze Strakonic. Tak já, jo, vydržte ještě na telefonu, prosím, ať domluvíme předání těch vstupenek. Máme pro vás dvě na ten start, takže můžete vzít někoho sebou.
1: No, děkuju.
0: Není vůbec zač. A ještě také doplním, že vstupenky ještě na Křivonosku máme, rádi vám je dáme, takže až ta chvíle přijde, stejně tak si můžete zavolat, jako to udělal pan Josef ze Strakonic. A teď už Michal David z písní Nenapovídej.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká ráno a dopoledne oblačnost malá, bez srážek. Odpoledne pak bude oblačnost přibývat, lokálně se objeví přehánky a ojediněle i bouřka. Večer přijdou přehánky anebo bouřky od jihozápadu na většinu území. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vát by měl mírný vítr jižních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který se pak večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dobré, odpoledne a večer pak až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Naposledy se ještě podíváme na SMSky. Přišla také zpráva z Týna nad Vltavou, kde je po ránu polojasno, po nočním dešti klidno, 14 stupňů. Pozdrav všem, posílá Věra z Týna nad Vltavou. Věro, děkujeme. A ještě tu mám také SMSku ze Soběslavy, kde na obloze jsou průsvitné mraky, 12 stupňů. Včera odpoledne zapršelo. Pěkný květnový den přeje všem Eva. Evo, děkujeme a také do Soběslavy přejeme. Hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Už za chvilku se podíváme na to, co zásadního se připravuje na silnicích v našem kraji, ale ještě předtím zaspívá Anna K.

0: teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době připravuje, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: U Strážného jsme minulý týden dokončili drobnější práce na obnově zajišťovacích prvků u dvou skalních masivů podél hlavní silnice. Zároveň pak provádíme rozsáhlou sanaci svahů na několika stovkách metrů po silnici 1/4 přímo na výjezdu z Vimperka ve směru na Strakonice. Tím ale letošní rok na silnici 1/4 nekončí. Stavební práce plánujeme zahájit i z druhé strany Vimperka. Tentokrát půjde o skoro 3 kilometry mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Vyměníme povrch a tam, kde to bude nutné, silnici mírně rozšíříme. Samozřejmě na trase nevynecháme ani jeden z celkem 32 směrových oblouků.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez této všetečné uklízečky se neobejde ani Scotland Yard. Jiřina Bohdalová v hlavní roli detektivní komedie Paní Piperová zasahuje. ČT2. Boj bývalé hornické osady o přežití. Premiéra dokumentu Zápas o Bedřišku. A ČT Art. Hostil nejslavnější interprety, orchestry i dirigenty. Historie Mezinárodního hudebního festivalu v premiérovém dokumentu Pražské jaro okno.

0: do světa. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: A teď jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Elektřina v Česku byla loni šestá nejdražší v Evropské unii. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla. Ceny zemního plynu pak byly loni i pod unijním průměrem. Ve druhé polovině roku klesly o 10%, což byl největší pokles v celé unii. V Soběslavi se dnes uskuteční veřejné projednání plánu na ubytovací zařízení a rekonstrukci hřiště ve sportovním areálu. Jak informuje město na webových stránkách, začne v 17 hodin ve velkém sále kulturního domu. Přítomen bude i autor studie Milan Špulák. Pár sokolů, který před několika měsíci zahnízdil v budce na komíně písecké teplárny, vyvedl 4 mláďata. Tento týden je okroužkoval ve výšce kolem 90 metrů zkušený ornitolog. Druhá budka, kterou nechalo město ve spolupráci se záchrannou stanicí živočichů Makov nainstalovat pro sokoly, je v teplárenské provozovně Samoty. Tam se letos zatím usídlil pár poštolek, informuje město na svém webu. Charitativní akce s názvem Knihobraní začne v 10 hodin na náměstí v Kaplici. Nákupem knih za symbolickou cenu lidé přispějí na služby Charity Český Krumlov. Zapojit se můžete do 16 hodin. V 27. kole druhé fotbalové ligy přivítá dnes Dynamo České Budějovice v 17 hodin Jihlavu. Pokud českobudějovičtí utkání na Střeleckém ostrově zvládnou, zajistí si jistotu setrvání ve druhé lize. O hodinu později začne utkání Táborsko-Chrudim. A ještě počasí. Dopoledne bude na jihu Čech oblačnosti málo, odpoledne ji bude přibývat, lokálně se objeví přeháňky, ojediněle i bouřka. Večer pak srážky na většině území. Teploty vystoupí maximálně ke 24, na horách k 19 stupňům. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na silničáře pozor u Chlaponic nedaleko Písku na silnici číslo 20 a na dálnici D4 před exitem Lety ve směru na Písek je odstavené vozidlo, i tam opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je půl deváté a k tomu 2 3/4 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 6. května. Hezké ráno. Noční běh pro světlušku pomůže lidem s vadami zraku a také nevidomým. Pomoct pohybem můžete i vy dnes večer v Českobudějovickém parku Stromovka. Za chvilku o tom bude mluvit náš ranní host.

0: Proměnit se na chvíli v běhající světlušku a pomoct tak lidem se zrakovým postižením. To vám dnes v parku Stromovka v Českých Budějovicích umožní noční běh pro světlušku, který pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Na tuto charitativní akci nás teď pozve jeho ředitel Jiří Váňa, který je s námi ve spojení. Pane Váňo, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Tak startujete v 21 hodin od sportovní haly u Stromovky, ale kdo chce běžet, musí se připojit o něco dříve, že mám pravdu?
1: V ideálním případě doporučím, aby se zaregistroval u nás na běžeckých stránkách www.běhprosvětlušku.cz, protože je to přece jenom jistější cesta, ale když by to chtěl někdo nechat na poslední chvíli a rozhodovat se třeba i podle počasí, tak může dorazit i na místo, protože v 7 hodin otevíráme vlastně stanové městečko a může se zaregistrovat i přímo na místě až v podstatě bezprostředně do toho startu 9 hodin.
0: Takže 2 hodiny před startem.
1: Přesně tak.
0: Co potřebuji mít sebou? Čelovku?
1: Vlastně sebou nepotřebujete nic, ideální je, když budete mít tu registraci, ukážete nám QR kód, my si vás načteme a vlastně dáme vám buď balíček s čelovkou nebo s čelenkou podle toho, jakou variantu jste si vybral, a samozřejmě, když budete mít na sobě něco běžeckého, bude to skvělé a můžete s námi vyrazit, ale zároveň není to výkonnostní závod, takže máme zkušenost, že s námi běhají nebo chodí i lidi s kočárkem, lidi se psy, s malými dětmi, není to určitě o tom, abyste byli nejrychleji v cíli.
0: Já myslím, že problém s tom sportovním oblečení určitě nebude. Dneska se v tablákách chodí pořád, tak možná to někdo zvolí i na ten večer. Ale ve Stromovce je mnoho propojených cest. Bude se běhat po jedné trase?
1: My máme vlastně na všech lokalitách a Budějovicích to bude to samé. Vždycky dáváme na výběr kratší trasu a delší trasu. Tady v Budějovicích bude ta kratší zhruba 2,5 kilometru a ta delší zhruba 5 kilometrů. A vy si vlastně můžete vybrat až přímo při běhu, ne na místě, ale až při běhu, jestli se cítíte na tu kratší nebo jestli se cítíte na tu delší podle toho, jak na tom aktuálně budete.
0: První noční běh pro světlušku se uskutečnil už před 15 lety, tenkrát v Praze, a v průběhu let se do něj také zapojili i další města, další regiony. Roste zájem o tuto dobročinnou akci?
1: Ten zájem roste, jenom pro vaši představu. My celkově s námi běželo nějakých 80 tisíc běžců a podařilo se díky běhu vybrat skoro 35 milionů korun, takže on už za ty roky je to obří akce, ke které mám velký, velký respekt. A letos nám to zatím funguje tak, my máme za sebou už 5 běhů a na každou lokalitu nám vlastně přišlo o 200 až 300 lidí víc, do Brna dokonce 500, takže ten zájem roste a řekl bych docela raketově, tak jsme napnutí, jak to bude v Budějovicích.
0: To je hezké číslo, 35 milionů korun, že se vybralo. Pojďme k tomu letošnímu ročníku. Na co konkrétně půjde výtěžek z nočního běhu pro světlušku?
1: My vlastně ty peníze používáme v průběhu celého roku a reagujeme na žádosti, které k nám dochází. To znamená, já v tuhle chvíli nedokážu úplně říct, na jaký konkrétní účel, ale Světluška podporuje lidi s těžkým zrakovým postižením a máme vlastně zpětně statistiky. Třeba v Jihočeském kraji jsme loni podpořili různé projekty, ať už jednotlivých osob nebo organizací, částkou skoro 4 miliony korun. Pro představu posluchačů jsou to třeba kamerové lupy nebo další kompenzační pomůcky. Je to osobní asistence, je to rozvoj organizací, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Jsou to nejrůznější věci, které lidem s tímto handicapem umožňují žít kvalitnější život.
0: Pane Váňo, prosím, ještě jednou připomeňte, kde a v kolik hodin být, pokud chceme běžet běh pro světlušku.
1: Startujeme dnes v 9 hodin od sportovní haly ve Stromovce a zároveň to stanové městečko otvíráme v 7. Máme tam docela bohatý doprovodný program, takže i kdybyste nechtěli běžet, můžete přijít jen tak a něco se dozvědět o tom zrakovém postižení.
0: V parku Stromovka v Českých Budějovicích v 21 hodin startuje noční běh pro světlušku, který pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Podrobnosti pro nás měl jeho ředitel Jiří Váňa. Pane Váňo, díky za, nejenom jsme se hezky popovídali, ale také hlavně za tu práci, kterou děláte, protože, jak jsme o tom mluvili, 35 milionů korun, to se nenajde na zemi. Takže díky za tu vaši práci.
1: Je to tak. Já moc děkuji vám i všem, kteří Světlušku podporují a těším se na viděnou na startu.
0: Tak sportu zdar.
1: Díky, mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu 8:15, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme polojasno až oblačno a teploty se pohybují nejčastěji mezi 12 až 16 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 16,5 stupně, vane slabý jižní vítr 3 metry za sekundu, tlak je 1007 hektopaskalů, tlaková tendence vzestup a pak pokles. Churáněv hlásí 10 stupňů a skoro zataženou oblohu.
1: Trošku pršelo, pár přeháněk bylo. Projevilo se to nějak na našich jihočeských tocích?
2: Neprojevilo se to. Na Vltavě teda Lipno aktuálně pouští trochu víc vody, 78 cm, což je zcela dostatečné pro splouvání. Lužnice, ale nesízná, je spila hlásí 111 cm a Bechyně 85 cm. I na Otavě je vody méně, ale stále dostatek pro splouvání, v Katovicích je 43 cm.
1: Ale dnes by drobné srážky mohly dopadnout na naši zemi, že?
2: Srážky se vyskytnou určitě, ale jejich rozložení bude dost nerovnoměrné. Bude oblačno až polojasno, odpoledne se místy vyskytnou přehánky, ojediněle i izolovanější bouřky. Večer pak dorazí od jihozápadu přehánky nebo bouřky na většinu území našeho kraje. Dnešní maximální teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách 17 až 20 a bude vát mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách zesílí. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A jak bude zítra?
2: V noci bude převažovat velká oblačnost, k severovýchodu bude z našeho území odcházet pás přeháněk nebo i slábnoucích bouřek a v druhé polovině noci srážky ustanou a oblačnost se protrhá až na polojasno. Noční minima 11 až 8 stupňů a bude vát mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den bude převažovat oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, jen výjimečně i izolovaná bouřka. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Zítřejší maxima 16 až 19, na horách 12 až 15 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: A jaké počasí očekáváte na pátek?
2: V pátek bude polojasno až oblačno, během dne se jen výjimečně vyskytnou přehánky, a to zejména na horách. Páteční minima 8 až 5 stupňů, maximum mezi 17 a 21 a bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Pane Gregore, můžeme se ještě podívat na sobotu?
2: V sobotu se bude o něco oteplovat, bude polojasno až oblačno, během dne se místy vyskytnou přehánky a večer se pak bude vyjasňovat. Sobotní minima 9 až 5 stupňů a maxima mezi 19 a 23 stupni Celsia. Bude vát slabý východní nebo severovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu.
1: Tak teď už víme, jak bude. Kompletní informace o počasí měl pro nás meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Michal Tučný dospíval skoro 8 minut už před 9. hodinou, to znamená, že pak v 9 hodin za 8 minut čekají zprávy, ty připravuje Pavlína Fendyková. No a hned poté nás jeho českým dopolednem provede kolegyně Hanka Šobarová, která se mnou sedí ve studiu. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Hezké dopoledne, Luboši.
0: Tak co tam bude dneska v tom dopoledne?
1: To tě bude zajímat. Takže krátké sukně a šortky.
0: To mě bude zajímat, krátké sukně.
1: Oblečení, které nám pomáhá se vypořádat s vysokými teplotami. Ovšem, odhalená kůže se líbí třeba parazitovi zákošce svrabové,
0: takže
1: která přináší
0: mě.
1: Svrab.
0: Nejenom mě, ale
1: ano,
0: i parazitovi.
1: Ano, nejsi v tom sám. Takže ten svrab, a to je docela nepříjemná záležitost.
0: No to věřím.
1: Hned v úvodu dopoledního vysílání o tom přijde popovídat kolega Filip Černý. Taky budeme mluvit o jednom velice perspektivním oboru, na který by ovšem svoje dítě přihlásila jenom zhruba desetina rodičů. Tipnej si, Luboši, o který se může jednat?
0: Perspektivní obor? A jenom málo rodičů je přihlásil. Pohřebník?
1: To si myslím, že je velmi perspektivní povolání.
0: No, jak jsi říkala, že to je perspektivní.
1: Ano, máš pravdu. Nicméně já mluvím o stavebnictví. Podle průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví se rodiče obávají hlavně náročných pracovních podmínek a fyzické náročnosti. Máme strach, že naše děti budou muset pracovat.
0: Já si myslím, že zedník prostě práci bude mít vždycky.
1: Je to tak, přesně. Probereme to. Představíme taky muže, kterému je 103 let a stále ještě žije se svojí manželkou spokojeně v bytě. Tak
0: to
1: předpokládám, že zazní otázka, jak to dělá ve 103 letech, že je takhle fit, protože mnozí už se rozsýpáme v polovině toho věku. No a pozveme třeba na výstavu fotografa a cestovatele Štěpána Borkovce a bude toho mnohem víc, tak budeme se těšit.
0: Věřím tomu, Hanko. Poslední tvá slova, budeme se těšit.
1: Přesně tak.
0: My se také budeme těšit. Hanko, díky za tu pozvánku. Víc od Hanky Šobarové uslyšíte krátce po 9. hodině po zprávách s Pavlínou Fendekovou. No a Luboš Voráček, děkuji za vaši ranní pozornost. Přeji hezkou a klidnou středu, užijte si ten dnešní den, květnový den a budu se těšit na slyšenou pak ve 12 hodin při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslance čeká mimořádná schůze. Koalice chce obhájit rozvolňování rozpočtových pravidel. V Českém Švýcarsku pátým dnem pokračuje likvidace požáru. Hasičům v noci pomohl déšť. Blatná na Strakonicku otevře na začátku letních prázdnin novou pumptrackovou dráhu. Na jihu Čech čekejte teploty do 24 stupňů. Odpoledne srážky na většině území. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Poslanci se scházejí na mimořádné schůzi sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Projednat chtějí třetí čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha by měla například umožnit vyčlenit část výdajů na obranu nebo dopravní infrastrukturu mimo schválený schodek. Koalice změny hájí jako nutné přizpůsobení bezpečnostní situaci. Opoziční poslanci naopak varují před vyšším zadlužením státu a oslabením rozpočtové odpovědnosti. V Českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Původně hořelo na víc než 100 hektarech. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří.
2: Dnes ráno tu máme k nasazení 370 hasičů, nebude už probíhat letecké hašení a během dne se pak uvidí, zda odpoledne už bude možné redukovat síly a prostředky pro zásah.
0: V Národním parku začalo hořet v sobotu odpoledne. Oheň dostali hasiči pod kontrolu až v pondělí večer. Policie dál vyšetřuje, co požár způsobilo. Pumptracková dráha pro jízdu na kole nebo koloběžce vzniká na okraji Blatné na Strakonicku. Uměle vytvořený okruh bude lemovat dráha pro inline bruslaře. Informace o projektu za skoro 3 miliony korun doplňuje starosta za ODS Robert Flandera.
3: Střed té upravované plochy, tam budou malé skůčky, různé terénní nerovnosti, klopené zatáčky a kolem tohohle z toho bude ještě ovál, inlineová dráha. Samozřejmě tam budou nějaké lavičky, takový ty věci kolem, aby si všichni mohli sednout.
0: Návštěvníci v jihlavské zoologické zahradě na čas neuvidí irbise. Kočkovité šelmy budou na jaře ukryté v zázemí zahrady. Důvodem je chystaná oprava jejich výběhu.
4: Zoologická zahrada vymění ochranné sítě nad výběhy, které jsou podle ředitele Jana Vašáka ve špatném stavu. V současné chvíli se vybírá firma, která opravu udělá. Ředitel by chtěl mít celou akci hotovou do začátku prázdnin, aby nenarušila hlavní část sezóny. Náklady by neměly přesáhnout 5,5 milionu korun. František Jirků, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude na jihu Čech oblačnosti málo, odpoledne jí bude přibývat, lokálně se objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Večer se srážky vyskytnou na většině území. Spadnout může 10 mm, v bouřkách ojediněle až 30 mm srážek. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor dávejte na dálnici D4 na exitu Lety ve směru na Písek, je tam odstavené vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné středeční dopoledne, přátelé, tak na úvod jeho českého dopoledne tu pro vás mám jeden velice sympatický mezinárodní den, a to Mezinárodní den proti dietám. Celý svět ho slaví právě dneska 6. května. Vznikl díky Mary Evans Youngové v roce 1992 ve Velké Británii, a to v den narozenin zakladatelky. Má především poukázat na nezdravé diety, které škodí tělu a většinou nejsou ani příležitosti. příliš účinné. Yangová je pro přirozenost a zdravý životní styl. Tento den je taky oslavou ženy v její přirozené kráse. Podle zakladatelky jsou všechny ženy půvabné a neexistuje žádný ideál krásy, který je lidem podsouván v médiích. No tak konečně pořádný mezinárodní den. Co říkáte? Já myslím, že my ho společně oslavíme, no hlavně informacemi, hudbou, zajímavosti, to všechno totiž pro vás máme připravené v následujících desítkách minut našeho vysílání. Ještě Radoslavům a Radoslavám přeji touto cestou všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Hanka Šoberová přeje ničím nerušený poslech.

0: Nepříjemná svědivá vyrážka, tak to je svrap. Možná byste si mohli myslet, že jim trpí jenom lidi se špatnou hygienou. Ovšem pozor, to není vůbec pravda. Nakazit se totiž může kdokoliv z nás. A případů tohoto onemocnění navíc v Česku přibývá. Zatímco loni v prvním čtvrtletí se svrabem podle Státního zdravotního ústavu nakazili zhruba 3000 lidí, letos jich ve stejném období bylo přes 4100. Podrobnosti teď přidá kolega Filip Černý. Filipe, vítej, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne všem.
0: Jak se to onemocnění přenáší a jak vůbec vzniká?
1: Onemocnění způsobuje parazit jménem zákoška svrabová. Ve svrchní kůže si dělá chodbičky a klade do nich vajíčka. Přenáší se hlavně při těsném kontaktu s nakaženým člověkem, to říká epidemioložka Kateřina Fabiánová.
2: Takže určitě pohlavní styk při spaní v jedné posteli, anebo teda nepřímo zejména kontaminovaným ložním prádlem, ručníky nebo nošením oděvu, které používala nemocná osoba.
1: Nakazit se ale podle Fabiánové můžeme i ve veřejné dopravě, když třeba sedíme na čelouněné sedačce, kde předtím byl nakažený člověk, je taky potřeba říct, že zákoška mimo lidské tělo nepřežívá dlouho a potřebuje přímý kontakt s kůží, tak to pro všechny, kteří by se právě báli si teď sednout někde v autobusu nebo trolejbusu na sedačku. No a v létě, kdy nosíme šortky nebo krátké sukně, tak riziko nákazy svrabem podle Fabiánové vyšší.
0: Filipe, čím to může být, že přibylo tolik případů svrabu už v prvním čtvrtletí?
1: No, částečně to je proto, že nákazu začaly v červenci minulého roku hlásit přímo praktičtí lékaři. Dřív se tak některé případy do statistiky podle Fabiánové nedostaly. Stejně je to například u lymské boreliozy, kterou přenáší klíšťata. Je ale pravda, že nakažených svrabem v Česku v posledních letech přibývá. Loni jich bylo nejvíc od roku 1993. Příčin, proč tomu tak je, může být podle Fabiánové víc.
2: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří pobývají na ubytovnách, tendence k tomu šetřit vodou, snižuje se teplota praní, všude se říká, že prádlo se vypere i na 30, ano, vypere, ale nezničí to zákošku. Řada z lidí je institucionalizovaných, narůstají nám léčebně dlouhodobě nemocných, sociální domovy.
1: Lidé ale podle Fabiánové také víc cestují, takže ještě dodám, že nakažených svrabem v prvních čtvrtletích přibylo hlavně v Moravskoslezském, Středočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji, tak my Češi asi tolik necestujeme, tak zas ten nárůst tak velký nemáme.
0: Ano, tohle si rádi odpustíme. Jinak jak ta vyrážka vlastně vypadá?
1: Jsou to drobné červené pupínky, které se můžou zhlukovat do větších plošek. Někdy můžeme vidět taky drobné čáry, to jsou zmiňované chodbičky, které si parazit dělá. Svrab se vyskytuje tam, kde je kůže tenčí, třeba mezi prsty na zápěstí, v genitálích nebo vnitřní straně stehen. Pokračuje předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arenberger.
3: Dál potom je charakteristické, že to nepostihuje hlavu, čili ten svrab napadá kůži od vlastně brady nebo dolní čelisti směrem dolů, ale obličej a vlasy postiženy nejsou.
1: Ale pozor, to byla řeč o dospělých. U dětí svrab se na hlavě objevit může a svědění většinou začne do 2 až 6 týdnů po kontaktu s nakaženým člověkem.
0: Jak vypadá, Filipe, ta léčba?
1: No, speciálními mastičkami, které se většinou nechávají působit 12 až 24 hodin, říká Arnberger.
3: Je potřeba i udělat hygienická opatření, to znamená všude vyluxovat, vyprat ložní prádlo, všechno oblečení, které měl dotyčný na sobě, a nebo na několik dnů vyvěsit ideálně v chladném prostředí. Ideálně stačí tak ty 3 dny třeba v chladu, aby ty zákošky byly v nevhodném prostředí a nepřežily.
1: A je důležité také zmínit, že preventivně se musí léčit i ti, kteří s nakaženým bydlí, pokračuje mluvčí hygienické stanice Petra Batok.
4: Režim u nemocného nastavuje lékař, který také posuzuje, za jak dlouho je ten nemocný zaléčený a kdy může jít do práce. Zpravidla to zaléčení je v řádu jednotek dnů a podobně to také u rodiny.
1: No a hygieně nakažený nahlásí taky další lidi, se kterými přišel do kontaktu, a hygiena je pak obvolá a doporučí návštěvu lékaře, a to už je úplně všechno.
0: Téma svrap, no, bylo to obšírné, tak co budeme přát, Filipe, asi jaro a léto bez svrabu ideálně.
1: Ano, žádné škrábání.
0: Filip Černý, díky moc, Filipe, hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Vztah dětí k penězům vzniká mnohem dřív, než si myslíme. Nikoliv u kapesného, ale při každodenních situacích doma. Takto důležité rozhovory přitom podle poradkyně a mentorky Martiny Burešové rodiče doma vůbec nevedou. Přitom můžou otevřít důležitá témata. Jak s dětmi o penězích mluvit? To je nejen název nové knihy Martiny Burešové, ale taky jedna z otázek, kterou ji položíme v našem vysílání. Nalaďte si nás ve středu 6. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Blatná, Brloch a Český Krumlov. To jsou místa, která jsou srdeční záležitostí Jana Vondrouše, prvního polistopadového českokrumlovského starosty a nyní provozovatele muzea Loutek v tomto známém jeho českém městě. S Mirkou Nezvalovou si pro náš pravidelný sobotní seriál povídal i o své regionální cestovatelské vášni.
1: Místa v srdci.
2: Já si myslím, že jsem Jihočech v podstatě od A až do Z, nebo já nevím, jak bych to měl říct, protože já během svého pracovního a studijního života jsem nevytáhl z jižních Čech paty.

0: Chodem další krásné místo. A z toho Brnoloha jsem potom jako zamířil do Českého Krumlova, kde jsem pracoval v bance někdy v roce 83. Jsem skončil tady v Českém Krumlově.
1: No a poté to byl výšlap do starostenské židle v Českém Krumlově. To člověk vlastně to místo musí poznat dokonale, aby mu mohl šéfovat.
0: Určitě, ale velká výhoda toho Krumlova je, že není velký, že prostě je to město, který je malý. Já jsem vždycky říkal, že je velké svým významem, ale malé do té jedné hlavy prostě se dá jako dostat ty problémy a vlastně ty potřeby toho města, že jste schopni to obsáhnout prostě, takže jsem musel to město a do dneška si myslím, že ho znám a že ho mám rád prostě tak, jako skoro ne dítě, ale prostě já jsem to město musel dostat z takových těch plenek a z toho, co prostě tady bylo špatně, tak jsme ho museli dostat do nějaký lepší úrovně, takže to je další místo mého srdce.
1: Český Krumlov, tak sem míří mnoho a mnoha turistů ze světa i z republiky, ale teď nás poslouchají Jihočeši především, tak kdy je Krumlov k návštěvě nejvhodnější?
0: Jednoznačně jaro-podzim. V zimě je tu zima a stejně na nějakého toho Aziata, dělám uvozovky, narazíte. Na tom jaře a nad podzim prostě to ještě není tak drsný, ale je zároveň velice příjemně. Je příjemný počasí, není to vedro, není to ubíjející prostě v těch úzkých uličkách prostě mezi těma kamennýma domama. Jaro, podzim.
1: Jak relaxuješ?
0: Možná poslední dobou četbou. Četbou a ještě si vybírám takovou četbu, která mě spíš uklidňuje. Musím, že jsou to autoři 19. století, to je zajímavý, protože tam se píše o dobách, kdy si myslím, že ještě byl svět v pořádku. Jo, a teďko je to takový divný prostě, takže nový román je dramata, sám život je drama. Takže spíš ty autoři toho 19. století, já jsem býval poměrně dost sportovec, hrál jsem volejbal, trénoval jsem volejbal, ale to dneska už v tomhle věku prostě ani omylem. Mám problém vylézt na křížák, takže ta relaxace tím pohybem ne, ale ta četba, to je dobrý.
1: Je ještě nějaké místo, které nosíš ve svém snu, kam by ses chtěl podívat?
0: Já už jsem se smířil tím, že se někam moc daleko nepodívám, ale co děláme? Máme ten náš perimetr, jsou jižní Čechy, že s manželkou jezdíme na takový jednodenní výlety a většinou se držíme prostě v jižních Čechách. Jednak už ty řidičské schopnosti prostě musíme vědět, na co máme, na co nemáme. A další věc, že pořád v těch jižních Čechách je co objevovat. Já tady možná někde, kdybych se rozhlídl, mám nějaký materiály, který si furt sbírám někde po těch informačních centrech a tu, tam jsem ještě nebyl a tamhle jsme ještě nebyli, teď tamhle se otevře nějaký prostě velmi specializovaný třeba muzeum a tak, takže pro mě to jsou pořád jižní Čechy.
1: Říká první polistopadový českokrumlovský starosta a nyní provozovatel Muzea Loutek v Českém Krumlově Jan Vondrouš. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
2: No a já snad jenom doplním, že příští týden se o svá oblíbená místa s vámi podělí zakladatelka Českobudějovického centra Bazalka Martina Koudelková.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Víte, že existoval velice úspěšný spolek s názvem Zlatá kniha dívek českých? Vznikl z iniciativy učitelů. V Písku fungoval v letech 1862 až 1904 a jeho přispěvateli byla samá zvučná jména Adolf Hejduk, Sofie Podlipská, Jindřich Šimon Bár, no a mnoho, mnoho dalších. Co psali a co spolek vydával, tak to si připomeneme v jeho české vlastivědě. Připravili ji pro vás tentokrát archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Počkejte pár minut, tohle jsou Village People.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Zlatá kniha aneb dědictví svaté Ludmily. Tyto názvy sice evokují nějaké středověké knihy, ale v podstatě šlo o knížky pro dívky. A my si k ním víc řekneme v Jihočeské vlastivědě. Ve druhé polovině 19. století se katolická církev zaměřila na vydávání knih nejrůznějších žánrů. V této souvislosti vznikala takzvaná dědictví, což byly spolky, které tyto knihy vydávaly a za drobný peníz a poplatek je distribuovaly mezi své členy. Jedním z nich byl i spolek s názvem Zlatá kniha dívek českých, který vznikl z iniciativy učitelů v Písku v červnu roku 1862 a jenž byl znám také pod označením Dědictví svaté Ludmily. Spolek vydával knihy ve dvou edičních řadách. V první, nazvané Zlaté lístky, vycházely obrázkové knížky pro dívky do 12 let věku. Druhá řada, určená pro dívky mezi 12 a 20, nesla název Zlaté klasy. Přestože knihy byly určeny primárně pro dívky, postupem času si našly oblibu mezi širokou mládeží. A není divu. Redakcím obou řad se totiž dařilo verbovat mezi autory zvučná jména. Pro Dědictví svaté Ludmily psali drobné povídky či básně například Adolf Hejduk, Sofie Podlipská, Ludmila Grossmanová-Brodská, Jindřich Šimon Bár, Václav Beneš Třebíský či František Pravda. Spolek fungoval 42 let do roku 1904, kdy byl pro nedostatečnou podporu zrušen. Neprodané knihy postoupil Ústřední matici školské, která jimi následně zásobila knihovny matičních škol.

0: Studentů technických oborů dlouhodobě v Česku ubývá. Březnový průzkum Svazu podnikatelů ve stavebnictví mezi 500 rodiči ukázal, že studovat stavební obor by své dítě nechala zhruba jenom desetina z nich. Přestože většina považuje stavebnictví za perspektivní oblast. Detaily ty přidáme za chviličku v reportáži.
1: Naší déšť s tmou se

0: Perspektivní obor, na který by ale své děti přihlásila jenom zhruba desetina rodičů. To je hlavní závěr březnového průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ve kterém odpovídalo celkem 500 rodičů. Ti se nejvíc obávají náročných pracovních podmínek anebo fyzické náročnosti. Svaz ale upozorňuje, že do 5 let by v oboru mohlo chybět přes 70 tisíc pracovníků. A to i přesto, že počty studentů stavebních oborů teď mírně rostou.
1: Zhruba před nějakými 2 lety jsme měli při přijímacím řízení přibližně 1000 přihlášek, maturitní i učební obory. V letošním přijímacím řízení, které právě v běhu, jsme dostali asi 1400.
2: Říká ředitel střední odborné školy Jarov v Praze Miroslav Janeček. Nárůst počtu přihlášek mají pro příští rok i třeba na stavební fakultě VUT v Brně. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví ale počet vysokoškolských studentů technických oborů od roku 2001 klesl o 27%. Březnový průzkum svazu ukázal, že stavebnictví nepatří mezi preferované obory českých rodičů, zároveň ale většina z nich chce, aby se jejich děti po vystudování uplatnili a měli dobré výdělky, říká spoluautor výzkumu z agentury AG Geronimo Pavel Buršík.
3: Když se těch rodičů na první dobrou zeptáme, jaký je nejperspektivnější obor, tak si vzpomenou na prostě 5 dalších oborů. Když jim vlastně připomene, že stavebnictví je konkrétní, že jsou tam nabídky praxe, že jsou tam nadprůměrné výdělky, tak si řeknou, aha, ono to vlastně splňuje moje požadavky. Takže vlastně ten problém je v tom, že to stavebnictví nedostatečně komunikuje.
2: Firmy se snaží se stavebními školami spolupracovat a nabízet už třeba praxe při studiu. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza ale přiznává, že počty absolventů českých škol požadavkům firm nestačí.
4: Je to segmentovaný vlastně jak do učňovských oborů, tak střední technické obory, tak vysokoškolské. A v zásadě se dá říct, že se jedná každý rok o nedostatek 2000 lidí v každém tom segmentu.
2: Na propagaci stavebnictví a dalších technických oborů se chce víc zaměřit i vláda. Podle Tomáše Hambergera, zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu, by se měla v příštích letech například obnovit technická výuka už na základních školách.
5: To není návrat těch polytechnických nebo technických dílen. Představme si prostě ty moderní vlivy, které do toho přicházejí, ať už jsou to moderní technologie, typu 3D tiskáren, laserových technologií, robotických technologií, tak ale nesmíme opomíjet pořád stále důležitou rukodělnou činnost. Takže bude to takové jakoby spojení.
2: Pomoci by podle Hambergera měla taky takzvaná mistrovská zkouška. Hlásit by se k ní mohli absolventi s výučním listem, maturitou nebo i vysokoškolským vzděláním, kteří mají aspoň 3 roky praxe v oboru. Podle Hambergera to vláda prosadí ještě letos. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Tohle je africká kapela Cloud, ryze divčí rocková kapela, vznikla v Johannesburgu v roce 1977 a písnička Substitute byl jejich vůbec první a zároveň největší hit. Píseň zaznamenala obrovský úspěch nejenom v Africe, ale taky v Evropě. No a my si ji užíváme i v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Vysokého věku se dožívají více ženy nežli muži. Podle aktuálních čísel České správy sociálního zabezpečení u nás žije stoletých a starších přesně 1158 a z toho jen 153 mužů. Je mezi nimi taky Jan Hrabík z Prahy. Ve 103 letech bydlí s manželkou stále doma. Poslechněte si druhý díl seriálu o dlouhověkosti.
1: Pane Hrabíku, my jsme se potkali před činžovním domem v Praze. Tady bydlíte.
2: Ano.
1: A tenhle dům jste ještě před pár lety uklízel. Je to tak?
2: Je to tak.
1: Vytírání, zametání.
2: Ano, ano. To bylo i údržba, víte.
1: A teď vám je 103 let.
2: 103 roku.
1: A vy se jdete teď projít do parku. To děláte běžně?
2: Jo, jo. Tady chodím takhle, víte.
1: A máte dvě hůlky? Nordic walking hůlky.
2: Mám dvě hůlky.
1: Vedete rychle?
2: No.
1: Věří vám lidi, že vám je 103 let?
2: Kroutí hlavou. Můžeme jít tudy?
1: Můžeme.
2: Já radši takhle.
1: Vy bydlíte v bytě s manželkou. My jsme se potkali před vchodem. Ona šla do školní jídelny, šla pro obědy, abyste měli teplé jídlo.
2: To chodí pro oběd.
1: Dvakrát jsem se jí ptala, jestli by se nechtěla reportáže účastnit a nechala to na vás.
2: Nechtěla.
1: A to je 95 let.
2: 95.
1: A máte děti?
2: Dva kluky.
1: A jsou v důchodu už synové?
2: Ještě není v důchodu.
1: Jak dlouho se tak procházíte, když vyrazíte?
2: Tak na hodinu i víc.
1: Opravdu jdete rychle? Dělá vám radost to jaro?
2: Jo, to mám rád. Česko kvete. Tak tudy já chodím.
1: A vy jste pracoval jako projektant?
2: Jako projektant. Já dělal hlavně kotelny.
1: My už jsme došli do parku.
2: Tadyhle mám takový náměstíčko, tadyhle. Tam to mám, já tam chodím. Tady jezdí s kočárkama, s pejskama.
1: Běžci jsou tady. A vy jste hodně rád sportoval, vy jste běhal.
2: Já jsem běhal, Zátopek byl kamarád.
1: Vy jste se poznali s Emilem Zátopkem na vojně.
2: Ano, on tam byl v tankové akademii a on už byl známý. Hledajte, tady jsou lavičky, tady si můžeme sednout.
1: Pane Hrabíku, vy bydlíte doma v bytě. Není to žádný domov pro seniory.
2: Ne.
1: Jak to zvládáte?
2: No nějak jo, s manželkou. Sobota, neděle vaříme. No, vždycky večer mě dělá kašičku, jako za dětských let.
1: Krupicovou kaši? S máslem, s kakaem?
2: Jo, jo, jo, máslo má s tím, jak se to jmenuje.
1: Kakao?
2: Ne, ta z kořice.
1: A ta péče o domácnost, jak to máte
2: to
1: s manželkou?
2: Já měju nádobí a uklízím, já to dělám za ní někdy a pomáhám jí v kuchyni, víte.
1: Luxujete?
2: Luxuju.
1: Utíráte prach?
2: Taky. To bylo moje pořádek.
1: Perete?
2: To ne, to ne.
1: Vám to sluší? Máte modrou košili, svetr, vyleštěné boty.
2: Aha.
1: Vy i voníte. Vy jste se navonil?
2: Jo, když se holím, tak se vždycky pospreju.
1: Dbáte na sebe?
2: Jo.
1: A technika vám dělá problém pustit si cokoliv?
2: Ne, ne, ne.
1: A zajímá vás třeba zpravodajství, co se děje ve světě, co se děje
2: jo,
1: doma?
2: Jo, to moc sleduju. Půjdeme jinam, jo? Mladší syn, ten mě hodí pořád, abych cvičil. Jo, abych cvičil.
1: Teď si procvičujete ruku, děláte takové kolečka.
2: Druhou ruku a záda, víte.
1: A ten pohyb neustálý udržuje vás v kondici?
2: To jo, to jo.
1: Říká Jan Hrabík, kterému je 103 let. V dalším díle seriálu uslyšíte stejně starou paní Marii. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Státní maturita dnes pokračuje testy z jazyků a rozšiřující matematiky. Dobu oprav na vedení vysokého napětí zkrátí nová technologie. Společnost EGD ji teď testuje u Volar. Komise rozhodčích fotbalové asociace bude mít nového předsedu Libora Kovaříka, vystřídá Španěl Gomez. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně ke 24 stupňům. Odpoledne se dočkáme i srážek. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Státní maturity dnes pokračují nepovinnými testy z matematiky a dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si letos zvolilo přes 3,5 tisíce studentů. To jsou asi 4% přihlášených. Jde o variantu, kterou si vybírají především žáci gymnázií a středních odborných škol technického zaměření. Kromě matematiky si žáci mohli vybrat test navíc z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Nová technologie pomůže energetikům společnosti EGD snadněji vyhledat poruchu na vodičích vysokého napětí. Výpadky proudu odhalí a nahlásí na dispečing speciální senzory. Energetici podle nich dokáží určit přesné místo poruchy. Tím se doba opravy může zkrátit o desítky minut. Novinku teď zkouší technici u Volar na Prachaticku.
2: Pre nás je oveľa lepšie, ak vieme presné miesto poruchy a kolegovia v teréne nemusia vyhľadávať zložito to miesto. Tým cieľom je skrátenie doby výpadku elektrickej energie.
3: Popisuje funkcie nového systému technický vedoucí projektu Jan Oravčok. Podle jednatele EGD Davida Šafáře běží pilotní projekt na 11 lokalitách, včetne Volar.
4: Počítame s tým, že pokud ty výsledky budú pozitívne a pro těch prvotních indikací ta technologie velmi dobře funguje, tak bychom mohli právě o tom plošném nasazení, tak aby ten dopad na ty koncové zákazníky byl plošný.
3: Zkušební provoz nové technologie potrvá přibližně rok. Z Volar Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Městská knihovna Český Krumlov zve na vzpomínkový večer na dramatika, disidenta, prezidenta a člověka Václava Havla u příležitosti 90 let od jeho narození. Od 18 hodin bude Jáchym Topol číst Havlovu reportáž popisující události po zveřejnění Charty 77. Od 19 hodin se pak uskuteční projekce filmové grotesky Havel na houbách s hudebním doprovodem. Vstup je zdarma, informuje knihovna na svém webu.
1: Sport.
0: Komise rozhodčích fotbalové asociace bude mít nového předsedu. Po Liboru Kovaříkovi ji převezme od nové sezóny Španěl Carlos Clos Gomez, kterého schválil většinou hlasů výkonný výbor. Gomez pískal španělskou ligu i evropské poháry. Věnoval se také rozvoji systému VAR, tedy videorozhodčího. Ke svým prioritám mimo jiné řekl.
5: Musíme profesionalizovat systém, jak rozhodčí, ale také lidi, kteří se o ně starají. Budeme s rozhodčími tvrdě pracovat, dávat jim zpětnou vazbu po zápasech. Každý týden budou setkání. Myslím, že potřebujeme individuální sezení s rozhodčími po jednom nebo dvou utkáních, abychom vylepšili jejich dovednosti.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne oblačnosti přibývat, lokálně se objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Večer se srážky vyskytnou na většině území, spadnout může 10 mm, v bouřkách ojediněle až 30 mm srážek. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor dávejte na silnici 141 u Libínského sedla nedaleko Prachatic, pohybují se tam krávy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje krátce po 10. hodině. Hanka Šuberová vám stále přeje dobrý poslech. Tak mě v hlavě pořád ještě doznívá rozhovor se 103-letým panem Janem Hebíkem z Prahy, který je v úžasné kondici a žije si v bytě společně s paní, s manželkou a všechno zvládají a ještě mu to neuvěřitelně myslí. Tak klobouk dolů jen tak dál a hlavně, aby takových bylo víc. No a třeba i víc pánu. Jak jste slyšeli tu statistiku, z 1158 více než stoletých lidí, jenom 153 mužů. Pánové, zaberte a něco s tím udělejte. Téma, kterému se budeme věnovat za chviličku, výhodný nákup jedině s mobilní aplikací. I s tím se čím dál častěji setkávají seniori nejenom na Vysočině, jak ale všechny aplikace správně používat a nepřijít například o osobní data. I to se můžou zájemci bezplatně naučit v Jihlavském Senior Pointu. A my jsme se tam byli samozřejmě podívat s mikrofonem. Reportáž za chvíli.

0: Chytrý telefon sice vlastní podle dat Českého statistického úřadu více než polovina seniorů v Česku. Někteří ale nedokážou naplno využít jejich funkcí. Přitom například obchodníci často staví své slevové strategie právě na využívání aplikací v telefonech. I proto začal jihlavský Senior Point lidem bezplatně radit, jak telefon ovládat, či jak se bezpečně orientovat v prostředí aplikací využívajících osobní údaje.
1: Já nezamykám.
2: Máte pejska na tapetě?
1: Pejsek mi to hlídá. Ochotský pes. A ten je teda hodně přátelský.
2: Když se podíváme, co tam máte třeba za aplikace, tak klasicky fotoaparát, galerie, máte jízdní řády,
1: jízdní řády.
2: Mapy, WhatsApp, komunikujete.
1: Ano, a tady mám dokonce ty karty. Mm-hmm. Jo.
3: Paní Dana z Jihlavy má chytrý telefon několik let. Nové aplikace se naučila ovládat právě v Senior Pointu.
1: A mám tady i mailovou adresu, což teda jako je pro mě veliká výhoda, že nemusím do počítače a jenom se podívám, jestli je to důležité, jestli to nese odklad nebo ne.
2: S čím jste tady naposledy přišla, že jste potřebovala poradit?
1: No hlavně ty mapy, ty jsou teda jako opravdu, protože teď se nějak měnila ta aplikace, jako a za ty mapy jsem teda vděčná, když se takhle můžu zeptat.
3: Za stolem poradenského centra sedí Lenka Jurčeková a Alexandra Kaválková.
4: Byla tady paní a říkala, že má problém vybrat z galerie do WhatsAppu přílohu, ať už obrázek, fotografii. Sedli jsme si k mobilu. Mobil nepotřebuju do ruky, navedu klientku, zopakujeme několikrát tady tenhle ten úkon a většinou odchází ten klient spokojený.
3: Do budoucna by chtěli zavést i vyhrazené pravidelné hodiny v týdnu, čistě na konzultace, na práci s mobilem.
4: Ti lidé jsou úžasní v tom, oni se chtějí učit, jsou neskutečně šikovní, jenom potřebují daleko víc času a prostoru na to, aby to zvládli sami.
3: Kromě Senior Pointu pomáhají v Jihlavě lidem s digitálními technologiemi taky organizace Moudrá sovička anebo Městská knihovna. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dneska je středa 6. května a tady je pár tipů, jak si tento den užít přesně podle vašeho gusta. Vybírejte. Pokud se rádi touláte historií, určitě nasměrujte své kroky na Písecko. Právě tam dneska startují oslavy osvobození. Už v 16:30 uctíme v Chlaponicích u památníku na Vostárku první kontakt s americkou armádou. V Českém Krumlově dneska v 19 vstoupíte do světa Václava Havla. Dvoudenní program v městské knihovně nabídne večer, který propojí literaturu, film i živé slovo. A pokud máte chuť na klidnější tempo, už dneska si můžete projít výstavu Václav Havel, známý, neznámý. Je instalována v prostorách Krumlovského gymnázia. Čekají tam na vás silné fotografie i texty, které připomenou život jedné velmi výrazné osobnosti. A co České Budějovice, tak ty dneska patří technologiím i pohybu. Na náměstí Přemysla Otakara II. Jste zváni k návštěvě venkovní výstavy. 40 panelů vám osvětlí, jak nám umělá inteligence mění svět pod rukama. A když už budete v centru, zastavte se v Jihočeské vědecké knihovně na Sadech na křehké akvarely Jany Kolouškové. No a večer v Českých Budějovicích, tak tady budeme rozsvěcovat Budějovice pro dobrou věc. U sportovní haly u Stromovky se v 19:00 otevírá registrace na noční běh pro světlušku. Samotný start pak čeká v 1:20. Stačí si vzít čelovku, vybrat si, jestli zvládnete jeden nebo dva okruhy parkem. Ten jeden má 2,3 kilometrů, dva tedy krát dva, to znamená 4,6 kilometrů. No a pomáhat nevidomým můžete i obyčejnou chůzí, takže nemusíte běžet, můžete vzít třeba i kočárek, děti na kolech. Myslím, že pro dobrou věc můžete vyrazit, jak se vám bude chtít. Se sportovním redaktorem Kamilem Jášou se na vás budeme těšit.

Island a Grónsko jako abstraktní obrazy. Takovou podobu nabízí nová výstava fotografa a cestovatele Štěpána Borkovce v Táborské galerii Šatna. Autor se na Island vrací opakovaně, je to jeho srdeční záležitost a krajinu tam sleduje z různých perspektiv, mimo jiné i z výšky pomocí dronu. I o tom bude řeč už za chviličku. Spojíme se Štěpánem Borkovcem. Počkejte si.

0: Island a Grónsko jako krajina liní, barev a struktur. Takovou podobu má nová výstava nazvaná Abstraktní fotografie. Jejímž autorem je cestovatel a fotograf Štěpán Borkovec. Prohlédnout si ji můžete v galerii Šatna, která je součástí kavárny Coffee & Tea na Tržním náměstí v Táboře. A Štěpán Borkovec je teď hostem našeho vysílání. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Štěpáne, vy se na Island vracíte opakovaně. Kolikrát už jste tam byl a čím si vás vůbec Island získal?
1: No, na Islandu jsem byl už opravdu hodněkrát. Myslím, že je to tak 25krát, ale pak už jsem to přestal počítat. Je to taková země, do které se vracím opravdu posledních 10 let, několikrát do roka. A čím si mě získal? A získal jsem mě asi tím ohromným kontrastem, který tam příroda umí vytvořit, ať už tím, co vzniká na zemi anebo na nebi, protože Island je opravdu hodně zajímavý tím, jaký proměnlivosti v těch podmínkách na malém prostoru a jakým ta země nebo ten ostrov je, tak i těma častýma změnama počasí.

0: Takže to jsou takový specifika, které mě tam nalákaly a vrací.
1: Je pro vás ta návštěva Islandu pokaždé nějaký jiný nový zážitek? A nebo se spíš vracíte k něčemu známému?
0: Snažím se pokaždé, aby to bylo trošku ještě jiný, i když samozřejmě země to není největší, že jo? A po těch 10 letech, tak ty místa už mám docela nakoukaný. To, co se tam ale často mění, jsou právě ty podmínky, v kterých člověk vidí ty místa jinak a to počasí opravdu umí udělat hodně. A to světlo pro mě jako pro fotografa je vlastně zásadní. Takže ta proměnlivost mě láká na ty stejná místa, ale můžu říct, že po 10 letech objevuju stále nová neokouká. A je z čeho vybírat.
1: Ty vaše snímky působí skoro jako abstraktní obrazy. Hledáte ty motivy cíleně, anebo vznikají náhodou?
0: Tady konkrétně k té výstavě, to znamená k těm abstrakcím, tak samozřejmě ty jsem hledal cíleně. Nějakou roli v tom má i intuice, co dokážu vidět jako ze země, ale pro tyhle ty místa jsem tu inspiraci čerpal buď už z toho, kde někdo někdy letěl dronem a nějaký snímky nasnímal, tak i vlastně částečně i z toho, jak ty místa jsem poznával v průběhu těch let, tak jsem si dokázal pospojovat, kde to asi může být. A pak je o tom hledat, respektive vyletět ve správný čas, a pokud podmínky dovolí. Takže je to cílená práce, tady ty snímky z výšky.
1: Já si říkám, jak těžké může být na Islandu nebo v Grónsku s dronem pracovat. Co vás tam nejvíc omezuje? Omezuje-li vás tam něco?
0: Omezuje určitě. Tak největší limit je to počasí. Právě vítr bývá opravdu dost silný a ty podmínky se mění velmi rychle. Jo? Často je to prostě opravdu o nějakém krátkém okamžiku, kdy to krajina dovolí, kdy můžete zlítnout a kdy to světlo je vlastně i pro tu fotku nějak jako ideální. Takže to je jeden limit, ten druhý je potom dost často vlastně nějaký, třeba se týká regulí hnízdení ptactva, samozřejmě lidí, který, nad kterýma se jako nelítá, protože prostě ty masy tam přes léto jsou. Mimo sezónu je to samozřejmě lepší, ale tak jako všude jinde i dronem a dronování na Islandu podlíhá větším a větším regulím. Takže to je další limit.
1: Jací jsou Islanďané jako lidé?
0: No, jsou to lidi, kteří mají určitý respekt k přírodě. Je to samozřejmě dáno drsností té krajiny a tím, v jakých podmínkách vlastně jsou zvyklí denně žít. A taky vlastně tou izolovaností, kdy v podstatě z toho ostrova historicky nebylo moc úniku a pokud tam došlo k nějakým událostem, jako erupcím sopek a tak dále, tak je to naučilo jistý pokoře, takže to je z nich určitě cítit. Zároveň je tam jistá odtažitost Islanďanů v tom smyslu, že si mezi sebe jen tak nikoho nepustí. Takže tolik k tomu, co jsem stačil vypozorovat a jak jsem jako navnímal místní lidi. Když moje focení není tolik o lidech, ale spíš o té krajině.
1: A co byste poradil těm, kteří se na Island chystají? Jak ho opravdu vidět a ne jenom projet?
0: Tak určitě to nechtít tu zemi poznat za jeden pobyt. To znamená za 14 dní, nebo pokud má někdo míň, jak třeba i týden, tak spíš si dát pár míst a navnímat ten prostor a tu krajinu v nich a neskoušet to prostě obět za 8 dní, což se samozřejmě technicky dá, ale moc toho vlastně nezůstane. Neříkám, že se nedá toho hodně vidět, ale je to tak jako vidět to z rychlíku, tu krajinu, to znamená nějakým způsobem zpomalit a vyhnout se možná i těm známým a ikonickým místům. Často ty pěkné místa jsou i mimo hlavní trasy a trošku si to nakoukat a nastudovat dopředu.
1: Ruku na srdce, ne každý z nás se na Island dostane. Když už se někdo přijde tedy podívat na vaši výstavu, protože to je takový prostředek, jak se s Islandem seznámit, na co by si měl návštěvník soustředit na té výstavě, aby si z ní odnesl co nejvíc?
0: No, asi bych doporučil se vlastně nesnažit nějak poznávat ty konkrétní místa, protože to může člověka odvádět od toho, hlavně ty, co už tam někdy byli, tak identifikovat, kde je to focení a tak. Spíš bych doporučil, aby se divák jako soustředil a navnímal si tu fotografii jako obraz, jako nějaký struktury, barvy a linie a nechal to na sebe vlastně chvíli působit. Takže to je můj tip. A baví mě ten moment, kdy si vlastně člověk uvědomí, že se nedívá na obraz nebo na malbu, ale jde vlastně o fotografii. A spoustu takových to překvapivých momentů jsem zaregistroval i při vernisáži ty výstavy, takže věřím, že si to diváci užijou tímhle tím způsobem, když se přijdou podívat kdykoliv.
1: A dokdy se můžou přijít návštěvníci podívat, dokdy je instalována v galerii Šatna na Tržním náměstí v Táboře?
0: Můžu se přijít podívat až do 27. května, kdy proběhne taková derniéra, takže pokud by někdo rád věděl o Islandu víc a o té tvorbě a obrazech, tak samozřejmě zvu na derniéru, která proběhne 27. května od 6 hodin. To bude poslední možnost, kdy se na obrazy podívat.
1: A na výstavu nás osobně pozval její autor Štěpán Borkovec. My za to děkujeme, mějte se hezky. No a další cestu na Island plnou poznání a hezkých fotografií vám budeme přát. Mějte se hezky.
0: Děkuju moc, mějte se.
1: Naslyšenou. Naslyšenou.

0: Místo školních lavic park, místo štětce třeba pampeliška. I tak může vypadat vyučování. Podle organizace Učíme se venku přibývá učitelů, kteří v rámci běžné výuky chodí s dětmi ven do přírody. Výuka venku totiž může zlepšovat duševní pohodu žáků, taky vztahy ve třídě, anebo zvyšovat zájem dětí o učení.
1: Odložte si prosím batůžky a utvoříme tady kruh, pojďte.
2: Žáci druhé třídy pražské základní školy Kunratice se v parku připravují na hodinu, ve které se budou věnovat ochraně planety.
3: Děti dostali za úkol zpracovat jedno téma, čím bychom mohli planetu chránit. Vytvářejí tedy zpravodajskou zprávu, kterou budou představovat ostatním ještě s obrazovým materiálem.
2: Popisuje učitelka Ilona Zapletalová, která spolu s párovou učitelkou a asistentkou chodí učit ven každý týden. Den na 2 až 3 hodiny.
1: Budeme na to mít 20 minut. Prosím, najděte jedno téma a puste se do práce.
2: Takových učitelů, kteří se snaží přenést část výuky mimo školní budovu, podle Justiny Danišové z organizace Učíme se venku přibývá.
4: Vznikla už i akademie Učíme se venku, kde je přes 150 škol a ty si dali závazek, že budou například v letošní rok 120 hodin venku dohromady.
2: Podle organizace má učení venku mnoho výhod. Děti se nejen více hýbou, pozitivně to ale působí i na školní výsledky a také duševní pohodu a chování dětí.
4: Děti, které ve třídě se zdají jako neaktivní, pasivní, někdy problémové takzvaně, tak najednou venku ožívají, protože se učí všemi smysly v praxi.
2: Podle odborníků se při učení venku také utvářejí silnější vztahy mezi učiteli a dětmi, i dětmi mezi sebou, což potvrzuje i učitelka Ilona Zapletalová.
3: Myslím si, že to bude mezi námi právě tu otevřenost, důvěru. Vlastně venku pracujeme i ve skupinách, takže se utváří vazby. Měníme ty různé skupiny tak, aby dokázali spolupracovat s každým.
1: A co to znamená použít to znovu? Co budete říkat těm ostatním?
5: Jako, jak to bude? Jakože to nemáme vyhazovat.
2: Chodíte rádi ven se učit?
6: Já, protože děláme nějaký různý stanoviště.
7: Je tady hodně přírody a takový aktivity se tady dají dělat.
8: A ještě můžeme malovat s přírodou.
2: Z pražských Kunratic Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

0: České rady.
1: Hovězí guláš lze zahustit několika způsoby. Tím nejtradičnějším je cibule. Při dlouhém vaření se cibule rozvaří a omáčka díky tomu přirozeně zhoustne. Dalším pomocníkem může být chléb nebo strouhanka. Potřebují povařit a rozmixovat. Zapomenout nemůžeme ani na brambory. Nastrouhané syrové nebo už uvařené brambory jsou totiž výbornou bezlepkovou variantou k zahuštění. Zkušené hospodyňky nedají dopustit na jížku. Mouku osmaženou na tuku nebo takzvanou záklechtku. Mouku rozmíchanou ve vodě. Je to rychlé, ale takto zahuštěný guláš je potřeba alespoň 20 minut povařit, aby se vyvařila chuť mouky. Nejzdravější variantou je nastrouhaná kořenová zelenina. Mrkev, celer, petržel nebo cuketa, které dodají i plnější chuť. Pro trpělivé se nabízí varianta redukce, kdy se nechá guláš déle probublávat bez pokličky, aby se přebytečná tekutina odpařila.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: 7 minut zbývá do 11. hodiny. V 11 hodin přijdou na řadu zprávy s Pavlínou Fendekovou a pak už se ke slovu dostane Matěj Vodička se svým hostem. Matěj, vítej, pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: Tak, Matěj, já vím, že ty jsi pozval dneska host, se kterým bude řeč o finanční gramotnosti, ale ještě vteřinku, já tady budu muset něco přepracovat, protože jsme si tady přehodili trošičku pracoviště kvůli tomu, aby už si mohl nastoupit ty a už je všechno v pořádku, abychom tě slyšeli. Tak ještě jednou víte, hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
1: Tak je, tuším, že bude řeč o finanční gramotnosti, zaujala mě pozvánka.
3: Mm-hmm. Řekla si to úplně přesně a vlastně si přesně i vystihla to, o čem bude řeč. Tím hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru bude otázka, jak dětem vysvětlit, jak mají zacházet s penězi, jak mají vnímat finance a tak dál. Naším hostem bude poradkyně a mentorka Martina Burešová, která letos na jaře vydala právě knihu s příznačným názvem Jak s dětmi o penězích mluvit. Je to ta základní otázka, na kterou se budeme ptát, ale samozřejmě budeme se ptát třeba i na to, jaká je aktuálně finanční gramotnost dětí. Ta zmíněná knížka je určená dětem ve věku 3 až 10 let, což mě docela překvapilo. Budeme probírat i třeba důvod, proč se o penězích v rodinách tolik nemluví, proč je to třeba často tabuizované téma, ale zároveň se budeme ptát třeba i na to, kdy začít s kapesným, jak vlastně nějakým způsobem to kapesné zavádět a tak dál. No a samozřejmě budu se i ptát na to, jakých nejčastějších chyb se rodiče dopouští, když svým dětem nastínují třeba problematiku financí a peněz.
1: Téma velmi zajímavé v dnešní době kor. Matěj Vodička se svým hostem po 11. hodině.

před ráno do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Odměny pro politiky, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál snížené, rozhodl o tom Ústavní soud. Požár lesa u Slavonic na Jindřichohradecku způsobil škodu 3 miliony korun. Tábor opraví sportovní halu a venkovní akvapark za 70 milionů korun. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně ke 24 stupňům. Odpoledne čekejte i srážky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Politici, kteří působí zároveň v obecním a krajském zastupitelstvu, budou dál dostávat snížené odměny. Rozhodl o tom Ústavní soud. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Mimořádná opatření nařídila státní veterinární správa pro chovatele drůbeže na Kroměřížsku a v Setínsku kvůli výskytu nebezpečné newcastleské choroby. Ta se objevila v chovu v Podhradní Lhotě. Chovatelé na území od Bystřice pod Hostýnem až po několik míst v okolí Valašského Meziříčí musí podle veterinárních opatření zveřejněných na úřední desce zajistit soupis veškeré drůbeže i místa, kde se bude případně shromažďovat uhynulá drůbež. Mezi projevy choroby, která napadá pouze drůbež, patří bezpříznakové úhyny, trávicí, dýchací a nervové potíže. Včerejší požár lesa u Kadolce nedaleko Slavonic na Jindřichohradecku poničil více než 2,5 hektaru plochy. Škodu majitel odhadl na 3 miliony korun. Na místě zasahovalo 70 hasičů, vrtulník s bambivakem a lokalizační drony. Hašení komplikoval silný vítr a sucho. Požár se podařilo uhasit v 9 hodin večer. Pokračuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
2: Pro dohled nad ním se po celou noc naplánoval dohled jednotkami sboru dobrovolných hasičů. Po půlnoci ovšem přišel nárazový vítr, který rozfoukal několik ohnisek, ty byly nutné dohašovat. Likvidaci zajistili jak dobrovolní hasiči z Českého Rudolce, Starého Města pod Lanštejnem, tak také ze Slavonic. Všechny tyto tři jednotky jsou stále na místě.
0: Rekonstrukci sportovní haly Eden a přilehlého venkovního bazénu v Kvapilově ulici chystá tábor. Zázemí haly z roku 1979 už nevyhovuje potřebám sportovců. Většinu nákladů ve výši 70 milionů korun by mohla pokrýt krajská dotace. V táboře zároveň chybí cvičiště pro sportovní gymnastiku, vysvětluje jednatel tělovýchovných zařízení města Tábor Jan Benda.
3: To bychom chtěli tímto splnit a udělat tam opravdu kvalitní zázemí pro sportovní gymnastiku a na druhé straně vybudovat ještě víceúčelový sál, kde bude moct být ping-pong, tanec, badminton, další část palubovky, tak aby ta hala, která je dneska extrémně zatížená, se mohla věnovat těm sportovcům.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech přibývat oblačnosti, lokálně se objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Večer se srážky vyskytnou na většině území. Spadnout může 10 mm, v bouřkách ojediněle až 30 mm srážek. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku začala dnes uzavírka silnice 146, ukřížení se silnicí 105. Důvodem je oprava křižovatky, která potrvá do poloviny července. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V běžných rozhovorech, společných rozhodnutích a v každodenních situacích. Zjednodušeně řečeno, finanční gramotnost prostě a jednoduše začíná doma. A ve své nové knize Jak mluvit s dětmi o penězích, to jako jeden z hlavních aspektů této problematiky zmiňuje finanční poradkyně, mentorka a lektorka Martina Burešová. Jak dětem vysvětlit, že si nemůžou vše koupit hned a jakých chyb se rodiče dopouští nejčastěji, když svým dětem chtějí danou problematiku nastínit, tak přesně na to se Martiny Burešové budu ptát už za okamžik. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Finanční poradkyně a mentorka, lektorka Martina Burešová je naším dnešním hostem. Měla by teď s námi být ve spojení po našich rozhlasových linkách ze studia v pražském Karlíně, tak doufám, že se slyšíme. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Paní Burešová, v úvodu vaší nové knihy Jak mluvit s dětmi o penězích se píše jedna podstatná věc, která je klíčovou součástí té vaší teorie o správné finanční gramotnosti dětí. Jde o základní informaci, že ta finanční gramotnost nezačíná u tabulek, investic nebo složitých pojmů, ale začíná prostě a jednoduše doma. Zajímá mě, jak ovšem začala osobně ta vaše finanční gramotnost. Vybavíte si, kdy a za jakých okolností to bylo?
2: Tak tohle je určitě zajímavá otázka, protože nedokážu říct přesně ten okamžik, ale spíš pocit, který z toho dětství vnímám, a to je ten pozitivní pocit, kdy vím, že s tou mamkou jsme, čím jsem byla starší, postupně ty finance řešila. A pro mě symbol dětství je její zelený sešit, kdy já musím říct, že jsem vyrůstala vlastně jakoby v období, kdy ještě nebylo internetové bankovnictví, nebyly platební karty a peníze, výplaty se dostávaly v hotovosti, a ona měla takový zelený sešit, kde to měla všechno nalinkované a psala si každý výdaj, každý příjem, a takhle měla přehled o těch financích a dělala to každý rok, a ten sešit měl prostě tmavě zelené desky.
1: Takže maminka byla pro vás vzorem v tomto ohledu.
2: A i tatínek potom později, vlastně bych řekla oba, protože oni se o penězích nehádali, postupně nás s mým bratrem v podstatě zapojovali do nějakého rozhodování, finančního rozhodování v rodině.
1: Možná se dá říct, že s tím, jak nastoupilo internetové bankovnictví, převody peněz, vlastně i sama jste řekla, že dnes už je raritou, když někdo dostává výplatu v hotovosti, jak se říká. Tak možná, že i s tím se nastolila taková určitá pohodlnost, že třeba lidé obecně nemají v těch financích takový pořádek, jako bylo třeba zvykem u vás doma v rodině.
2: Určitě, určitě. A pak lidi ani velmi často nemají přehled, kolik utratili. Ono je jiný pocit, když máte peněženku, máte tam třeba ty 2000, pak jdete platit a najednou zjistíte, že tam máte 1000 korun, tak musíte přemýšlet trošku o tom, kde člověk tu 1000 korunu utratil. Měl o tom člověk trošičku větší přehled. Ale když platí člověk platební kartou, dneska hodinkama a různýma technologickýma vychytávkama, tak já tomu říkám pípací efekt, protože to velmi jenom duchý píchnout a něco zaplatit.
1: Dokonce i prstínky se platí
2: ano,
1: v dnešní
2: ano,
1: době.
2: Přesně tak.
1: Konkrétně k tomu tématu finanční gramotnosti dětí vás osobně prý přivedla skutečnost, že jste vlastně sama maminkou. Je to tak?
2: Je to tak. Přivedla mě k tomu i ta skutečnost, že když mám vlastně, pracuji s klienty, tak je velmi zajímavé, jak někdo, že nezáleží na výši výplaty, ale záleží vlastně na tom způsobu, jak člověk s těmi penězi nakládá. Člověk, který měl 40 000 výplat, tu měl třeba na spořícím účtu v různých produktech mnohem větší částku peněz, než člověk, který vydělával například 100 000 korun. A mě právě v tenhle okamžik jakoby zajímalo, odkud se tady tyto návyky berou, a pak ještě tím, jak se mi narodila dcera a jak jsem už zmiňovala, vyrůstala jsem v období, kdy nebyly investice, nebo oni byli, ale my jsme o tom tady nevěděli, nebyly ty platební karty, tak jsem přemýšlela, jak toto všechno pak předám té dceři, a i klienti se mě na to velmi často ptali. Takže to byl pro mě takový impuls, abych se začala touto problematikou zabývat více do hloubky.
1: Dá se podle vás určit, od kdy se v odborných kruzích, ale třeba i ve společnosti obecně, začalo více a vážněji diskutovat právě o té finanční gramotnosti dětí?
2: Já nedokážu úplně říct, nedokážu říct to datum, ale pocitově bych to řekla, že to je posledních pár let, a souvisí to i s tím dostatkem, s tím, že to dítě se musí naučit rozhodovat. On se kolikrát ani neumí rozhodnout to dospělý, ale tím, jak je přebytek věcí, tlak, reklam, tak najednou v podstatě situace, kdy někdo přišel o peníze, tak se mnohem více začínám o této oblasti mluvit.
1: Já jsem třeba ročník 1990, vystudoval jsem 8leté gymnázium. Nechtěl bych nikomu křivdit, ano, ale nepamatuju si, že by nás na gymnáziu učili nějak výrazně finanční gramotnost. Naopak, když jsem pracoval jako redaktor zpravodajství tady v Českém rozhlase, tak tuším někdy v roce 2018 nebo 2019 jsem se poprvé setkal s tím, že se pořádaly nějaké kurzy, existovala nějaká společnost obecně prospěšná, která se úzce právě zajímala o tu finanční gramotnost dětí a snažila se jí nějakým způsobem prezentovat na těch školách. Vy se tomu tématu věnujete už delší dobu, tak má tahle problematika, řekněme, vzestupně pozitivní vývoj. Jinými slovy, obecně mají děti v Česku stále vyšší povědomí o té finanční gramotnosti jako takové?
2: Určitě, určitě. Mají rozhodně více informací, než jsme měli my, ale tam v podstatě nastává ta další jiná otázka, že oni úplně neznají kontext. Tam už potom nastupují ty rodiče a je důležitá role těch rodičů, aby těm dětem pomáhali naučit se rozhodovat. Ono je to, jako dcera má také kapesné, má platební kartu a já to teď taky můžu sledovat zase znovu v přímém přenosu, jak je to pro ní něco nového a jak o tom musíme extrémně mluvit, protože ten život jí přináší různý situace.
1: Je to hodně osobní otázka, tedy mohu se zeptat, kolik je vaší dceři?
2: Mí dceři je 10 let.
1: No, vaše zmíněná kniha je určená pro rodiče dětí zhruba ve věku 3 až 10 let, což mě osobně docela zaujalo. Jak vysvětlit 3letému dítěti ty vůbec nejzákladnější pojmy v této problematice?
2: Tak, první, co je důležité si říct, že my to tomu dítěti nevysvětlíme, jako že si půjdeme sednout ke stolu a teď budeme říkat, tak tohle je tohle, tohle, to dítě se učí prožitkem. Ono v podstatě pozoruje i nás jako rodiče. To si myslím, že je důležité si uvědomit, že to dítě nás nasává informace jak houba a pozoruje nás opravdu jak rodiče, jak my nakládáme. Často se stává totiž v obchodech, že někdo řekne dítěti přesně v tomhle věku 3, 4, 5, já ti to nekoupím, protože je to drahé, ale to dítě nemá pojem o tom, co je to drahé. Tomu dítěti je to potřeba k něčemu přirovnávat, vysvětlovat. A já, když si zpětně uvědomuji, co já jsem dělala, já jsem neustále své dceři vysvětlovala můj myšlenkový pochod, když jsem se rozhodovala. Koupím tyhle jabka proto, protože je třeba máme rády, i když jsou dražší, anebo že jsou kvalitnější a proto je jen tak nevyhodíme. To znamená, já jsem v podstatě vedla neustále s ní nějakou komunikaci, kterou jdeme neustále, ale ta témata se více prohlubují tím, jak ona roste.
1: Finanční poradkyně, mentorka, taky lektorka Martina Burešová je naším dnešním hostem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V té zmíněné knize, Martino, též podrobně rozebíráte poněkud, řekněme, tabuizovaný aspekt, a sice to, že v mnoha rodinách se o penězích vlastně mlčí, nebo na ně přijde řeč třeba při nějakých stresových situacích. Tak jak zrovna tohle konkrétně ovlivňuje budoucí sebevědomí těch dětí samotných?
2: Protože já tam ano, v té knize zmiňuji to, že vlastně ty děti, jak jsem zmínila před chviličkou, děti nás pozorují. A když my o těch penězích nemluvíme, tak pořád vnímají pocity. Velmi často se třeba rodiče o penězích hádají. A to dítě to vnímá. I když si myslíme, že ne, tak i moje dcera mi v některých situacích, i třeba na jiných situacích, než jsou peníze, ukázala, jak nás velmi jako rodiče vnímají, i když máme pocit, že ne. Takže my, když se pak o těch penězích v rodině dohadujeme, je to pro nás nějakým zdrojem stresu, tak ty děti si ty peníze spojí právě s nějakým tímto zdrojem stresu, s tímto negativním pocitem a může to mít vliv na jejich sebevědomí, protože peníze sami o sobě, když řekneme, tak původem nemají žádný pozitivní náboj nebo negativní náboj. Je to něco, co my se naučíme, jaký my ten přístup k penězům máme.
1: No a když někdo tedy přemýšlí nad tím, jak o penězích mluvit, co je podle vás taková jedna nejzásadnější věc, prostě a jednoduše, čím začít v takovém případě?
2: Určitě dítě neodbívat, když se začne na peníze ptát, tak neodbívat a mluvit pozitivně o těch penězích. To znamená, je to náš zdroj příjmu, můžeme si za to dovolit koupit, jet na výlet, kupujeme si potraviny, ale vlastně nebát se o těch penězích mluvit, protože my, když o těch penězích nemluvíme, tak ty děti si zase udělají svoje vlastní vysvětlení a udělají si vlastní domněnky, které je můžou taky potom mást.
1: No a jakým způsobem zase třeba mluvit o tom, že si něco v té rodině nemůžeme dovolit a nemusí třeba nutně o věc, která je určená pro to dítě. Řeknu příklad nějaká nová hračka, dítě ji chce, ale rodič mu prostě řekne ne, máš doma už hodně hraček a tahle je navíc drahá. Ale když třeba doma manželé mluví o tom, že si chtějí pořídit nové auto nebo koupit si byt, ale prostě sami vědí, že na to nemají, to dítě je u toho. Je to třeba taky věc, kterou můžeme nějak řešit?
2: Určitě, ale vždycky jakoby to brát s ohledem na věk toho dítěte. Tříletý dítě to určitě nepochopí, ale jako ty starší děti už to můžou vnímat. A vždycky jakoby vysvětlovat kontext. Když může být třeba rodič dlouhodobě nemocný, tak říct, nemůžeme, teďko no, jakoby máme jiné priority, protože tatínek je nemocný a potřebujeme se, aby se uzdravil. Každý má jiné možnosti. Důležitý je vlastně tomu dítěti vysvětlovat, že každý má i jiný priority možnosti, protože děti kolikrát přijdou s tím, že něco vidí, ale v té rodině třeba nemusí platit hypotéku, nemusí platit jiné náklady a ti mají i jinou výchozí situaci. To znamená, že je vždycky důležité mluvit, každý má jiný příjmy, jiné možnosti a pojďme třeba přemýšlet, my s tatínkem přemýšlíme nad tím, jak tu situaci zlepšit, ale nedávat tam znovu ten negativní náboj. Jde o to, aby se ty děti naučili v podstatě i do budoucna, když se dostanou do nějaké životní situace, přemýšlet, jak tu situaci změnit a neřešit to třeba okamžitě půjčkou. Něco jiného je teda půjčka na bydlení, něco jiného je půjčka na dovolenou, abych tady takhle jakoby uvedla trošičku kontext.
1: Jak moc jsou čeští rodiče uvědomělí v tom, jak mluvit před dětmi o penězích, podle vašich zkušeností?
2: Takhle, já to asi nedokážu úplně říct, protože ke mně, když už chodí klienti, tak většinou jsou to i uvědomělí klienti, kteří řeší jakoby tu svoji finanční gramotnost, ty svoje finance a pak chtějí, aby to naučili i ty své děti, což je možná důležité říct, jestliže my chceme něco předávat svým dětem, tak i my sami bychom měli tuto oblast mít v pořádku, protože, jak jsem říkala, jsme tím vzorem, předáváme jim ty zkušenosti. Ale na druhé straně, když je spoustu půjček, spoustu dluhů, tak nebo to člověk poslouchá v obchodě, tak ne všichni rodiče mají jakoby ten vztah k penězům vyřešený a nepředávají to těm dětem. To byl i ten důvod, proč jsem se snažila napsat nebo napsala tu knihu. Nebylo to teda úplně tak, že já bych si vymyslela, byla jsem oslovena, ale nakonec jsem tu nabídku přijala a bych právě ukázala, že i ta finanční gramotnost se dá učit už od toho útlého věku a že je tam důležitá ta naše role rodičů.
1: My už jsme o tom částečně tak trochu mluvili před chvílí, že mnoho lidí v dnešní době platí pouze platební kartou a hotovost tak u sebe vůbec nenosí. Ale může právě tenhle moment být třeba pro děti určitým způsobem problematický, že pak jsou prostě pro naše ratolesti peníze určitým neomezeným a nekonečným zdrojem, za kterým třeba nejsou vidět ty výsledky práce nebo ta matérie, ty peníze papírové.
2: Určitě, protože to dítě tam nevidí tu směnu a to je třeba, když jsme se bavili, od kdy učit jakoby ty děti finanční gramotnost. To je velmi, toto dokážou velmi malé děti brzy pochopit, když vidí, že my něco vydáváme a něco za to dostaneme. A v dnešní době, jak jste správně říkal, platíme prostě platebníma kartama, platíme a ty děti mají potom pocit, že ta platební karta je neomezená. Já v tenhle ten okamžik doporučuji třeba na dovolené, kdekoliv dát těm dětem a zapojovat je do toho, platit ty drobné věci, třeba zmrzlinu, hotovostí, aby oni viděli ten proces té směny, že já něco musím vydat, abych za to dostala. Já jsem si tohle třeba extrémně uvědomila, když bylo mít dceři 4 roky, bylo to období covidu a objednávala jsem potraviny normálně přes nějaký tady ten obchodní řetězec a já jsem to večer zaplatila přes internet a ta moje dcera druhý den akorát ráno viděla, že někdo mi přivezl plné tašky nákupu a předal mi je do ruky a neviděla ten proces zatím. Takže je důležité vlastně ukazovat ten proces. Mám dřív i chodily složenky. Já si pamatuju, že když jsem přišla domů, otevřela schránku, tak jsem věděla, že tam ta máma má naskládaný ty složenky za tu elektřinu, plyn, co bude muset zaplatit. Nám to dneska chodí do počítače, pak to někde večer zaplatíme a ty děti to vůbec nevidí. A tam pak vzniká takový ten pocit těch dětí, že všechno máme zadarmo, že všechno se nějak objevilo.
1: Rozumím. No a jinými slovy, když bychom to zjednodušili, tak před dětmi hotově a bez dětí kartou.
2: Ne, to zase jako nemyslím, jako velký nákupy určitě ne, ale spíš se o tom třeba jako bavit. To znamená, že když člověk zaplatí potom kartou, tak říct, jo, ta karta je jenom jako prostředek toho, co my zaplatíme, není to ten zdroj těch peněz a dostáváme se tam už vlastně i k tomu tématu, že rodiče vydělávají peníze a toho dokážou třeba děti mezi tím 3. a 6. rokem velmi dobře pochopit, že teda ty rodiče odcházejí do práce, aby vydělali peníze. I když teď mě napadla vlastně jedna situace, já pracuji velmi často z domova, což se někomu taky, jsou lidé, kteří pracují z domova, tak my jsme si taky pak museli s dcerou extrémně vysvětlit, kdy pracuju a kdy mám ten volný čas, protože ona měla pak pocit, že jsem pořád doma. Takže jsem jí taky musela vysvětlit, že když sedím za pracovním stolem na počítači, tak pracuju, když ho mám třeba někde jinde, tak si tam hledám nějaké informace, ale že taky pracuju, i když jsem doma.
1: Jak mluvit s dětmi o penězích, to je nejen název nové knihy Martiny Burešové, ale také hlavní téma našeho dnešního rozhovoru. Martina Burešová je stále naším hostem. Teď 11:30 je čas na krátkou písničku od Zuzany Michnové skupiny Marcias s Luisem. No a poté budeme opět řešit problematiku, jak mluvit s dětmi o penězích. Počkejte si na to.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: I minutu před půl dvanáctou stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho dnešním hostem je finanční poradkyně, mentorka a lektorka Martina Burešová, se kterou dnes mluvíme o tom, jak mluvit s dětmi o penězích. To je i název její nové knihy. Samozřejmě, Martino, pokud člověk mluví o tomto tématu, tak je důležité jedno téma další, a to je kapesné, které jsme asi v dětském věku a později taky v mladistvém asi dostávali všichni nebo minimálně většina z nás. Samozřejmě i kapesnému věnujete v té zmíněné knize podrobnou kapitolu. Ovšem taková ta základní otázka opět zní, kdy a jak začít s kapesným?
2: Tak kapesné, to je téma, které mám velmi ráda, protože si myslím, že to je jeden z nejsilnějších prostředků, které rodiče mají, jak naučit děti právě finanční gramotnosti v bezpečném prostředí rodiny. A já doporučuji s kapesným začít už určitě minimálně, když dítě nastoupí na základní školu, to znamená od první třídy 100%. Ale může rodič začít dávat kapesné i dřív, kdy to dítě nevnímá úplně to kapesné jako kapesné, ale já třeba to řeknu na příkladě u své dcery a vím, že to udělalo takhle spoustu klientů. Já jsem dceři začala kapesné dávat už asi ve 4,5 letech, kdy jsme se dostávali do situace, která je možná určitě typická pro tento věk, kdy přijdete do obchodu a to dítě začne říkat, já chci a chci tohle, chci tohle. A teďko máme třeba tendenci říct, že je to drahé a to dítě to úplně nechápe. Tak já jsem tehda právě dceři vysvětlila, OK, tak tady tuhle tu hračku chceš, ale budeš na to ty peníze dostávat postupně ve formě kapesného, aby si viděla, že je potřeba se na to ty peníze připravit, že to není tak jednoduché. Já jsem jí udělala takovou excelovskou tabulku, kdy každé políčko byla jedna

0: koruna, vybrala si panenku, která stála tehda asi 500 korun, tak jsem udělala 500 políček, dávala jsem jí každý týden 20 korun, aby si ty políčka začala vybarvovat a ona i vlastně najednou viděla ten poměr těch políček, když se vybarvila těch 20 prvních políček, tak najednou viděla, jak moc těch políček ještě musí vybarvit a začala takhle postupně získávat tu představu toho, že ty peníze nemůžeme si koupit všechno hned, že je potřeba na to ty peníze odkládat a že to nějakou dobu trvá. A zajímavá zkušenost byla i potom to, že když si spořila takhle na něco druhýho, tak už jí to pak i přešlo, že se tím i člověk trošičku učí nemít takový ten okamžitý impuls toho nákupu.
1: Myslíte si, že to kapesné funguje skutečně ještě v dnešní době? Já se na to ptám i z toho důvodu, že dnes třeba není úplně neobvyklé, že si třeba mladiství v 12letém věku vydělávají vytváření nějakého obsahu na sociálních sítích. Nestrácí se potom v takových případech ten jejich vztah k penězům, lépe řečeno to uvědomění si, že peníze se vydělávají především prací a úsilím a nepřijdou jen tak z nenadání?
0: Ale ona zatím ta práce není vidět, protože když člověk vlastně něco vysílá, dělají ty náctiletý, tak musí mít nápad. A tam vlastně zase třeba přichází ta role toho rodiče vysvětlit, že to taky ten náctiletý neudělal ze dne na den. Že to taky bylo nějaké úsilí, pravidelné vysílání a nějaký nápad. Tak já se pořád vlastně dostávám k té role toho rodiče, který je potřeba, aby to těm dětem vysvětloval a ukázal. Jo, my máme právě ty informace, ale už potřebujeme dětem vysvětlit, co je zatím.
1: Dalším poněkud tabuizovaným aspektem této problematiky, a už jsme o tom vlastně trošku i mluvili, jsou situace, kdy peníze rodičům prostě dojdou a nejsou. Mm-hmm. Dítě přitom ve škole vidí nějakého vrstevníka, spolužáka, který to má doma naopak. Jak dítěti potom vysvětlit tu existenci těch sociálních rozdílů? Zjednodušeně řečeno prostě to, že někdo má víc. Ovšem, jak to vysvětlit tak, aniž by to naše dítě mělo nějaký pocit méněcennosti a cítilo třeba nějakou právě z toho plynoucí frustraci.
0: Mm-hmm. Tak tam je určitě důležitý v podstatě jakoby potvrdit třeba tomu dítěti, já vím, že bys to chtěla, rodiče, jak z tohohle tématu mají někdy strach, tak to začnou bagatelizovat ve smyslu, a teď to stejně nepotřebuješ a teď to není jako důležitý, právě aby se vyhnuli tady tomuto tématu, takže tam je určitě důležitý ten první krok přijmout tu skutečnost a říct, jo, to je fajn, že se ti to líbí a zase znovu jakoby vysvětlovat, že každý má jiné možnosti, každý má i jiné priority, každý jinak utrácí. A důležité je taky zmiňovat třeba věci, které máme. My totiž ty děti často nevidí třeba za tím, co je, že nějaký dítě má, dejme tomu, ten nejdražší mobil, ale pak třeba s těmi rodiči vůbec netráví společný čas. To znamená, že ukazovat i těm dětem tu jinou hodnotu, kterou máme, že společně trávíme čas a případně hledat možnosti, jak tu danou věc třeba koupit nebo pořídit.
1: Víceméně každá z kapitol vaší knihy obsahuje tipy na různé aktivity pro rodiče s dětmi, které se týkají právě finanční gramotnosti, což mě taky zaujalo. Ten aspekt hravosti, to je asi něco, bez čeho se prostě u dětí neobejdeme ani v rámci finanční gramotnosti. Souhlasíte?
0: Souhlasím, protože ten prožitek je vždycky nejvíc, když si toto dítě zkusí, když si to zažije a to je třeba chyba, kterou my často jako rodiče děláme, aby to dítě nebylo frustrovaný, tak ho chráníme. Ale moje dcera měla taky velkou zkušenost, když si z té platební karty utratila všechno a neměla teďkon najednou na autobus, protože si to nepohlídala.
1: No, shodou okolností posluchači to nevidí, možná ti, co nás sledují tady na webkameře v našem studiu, ale zrovna teď máme tady školní exkurzi a děti, cílová skupina tedy, řekl bych, tak možná kolem 10 let, možná starší, právě teď sledují naše vysílání a sledují, jak to tu funguje, tak by možná mohli dávat pozor, aby se taky přiučili finanční gramotnosti. Myslím, že to nejdůležitější jsme si nechali na závěr, Martino. Zeptám se, jakých nejčastějších chyb se rodiče dopouští, když svým dětem chtějí tu danou problematiku nastínit.
0: Mm-hmm. Tak O jedné chybě jsme se trošičku už bavili vlastně v rámci toho našeho vysílání, a to je ta chyba, že se o těch penězích nemluví. Že mají právě pocit, jako že je chtějí chránit před tím vnějším světem, tak o tom nebudou mluvit, že je dost času na to, aby ty peníze děti řešili. Nebo právě, že se o tom bavíme tak jako stranou a neukazujeme ten proces toho rozhodování. Nebo je to právě to zlehčování, když to dítě přijde s něčím, že by něco chtělo, že se mu to líbí, tak my máme třeba tendenci říct, to je nesmysl, to si nekupuj, to, něčemu ti to stejně nebude. A možná i ta největší chyba je, že my nemáme vyřešený ten vztah k našim penězům. Ale já vždycky ještě říkám, že je důležitý se zastavit a říct si, jasně, udělala jsem ty chyby, dělala jsem chyby, ale pojďme to zkusit třeba jinak.
1: Jinými slovy, prostě nezamlčovat, netabuizovat to doma.
0: Netabuizovat, určitě. Určitě, protože s penězi se setkáváme v životě všichni. Každý ty peníze jednou budou řešit. A my, když jako rodiče dáme ten základ těm dětem do života, tak jim dáme jeden hodně velký dar, který jim můžeme dát.
1: No a setkáváte se třeba i vy osobně, často s případy, kdy mají děti vyšší finanční gramotnost a povědomí o tom světě financí, než právě třeba jejich rodiče. Ať už díky tomu, že dnes na školách se toto téma, věřím, určitě probírá.
0: Určitě jako můžou mít ty znalosti, protože oni se jakoby přečtou, ale zase na druhé straně neumějí třeba tolik pracovat s těma emocema, kde ten rodič je důležitý. To rozhodování, já to vidím kolikrát, prostě ty děti stojí v těch obchodech a teď nevědí, co si vybrat, protože těch panenek, těch stavebnic je tolik a my bychom tady mohli probrat jakoby ještě spoustu věcí, které bychom těm dětem mohli předat. A proto jsem se to vlastně všechno snažila jakoby zapracovat do té knihy.
1: No, to máte pravdu. Kdybychom měli víc času, tak bychom toho mohli probírat opravdu hodně. Nicméně čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se nachýlil ke konci. Finanční poradkyně, mentorka a lektorka Martina Burešová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a i díky za to, že jste nás navedla a přivedla do světa dětí a hlavně do problematiky finanční gramotnosti. Díky za vaše cenné rady. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost, no a za okamžik se opět ještě uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Prozatím se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti s nebe budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: V pravidelný čas je tu pravidelný rozhlasový sloupek. Dnes ho pro vás připravila Mirka Nezvalová a bude milý, jako už historky o dětech bývají. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Děti nás dokážou překvapovat velmi často a pochopitelně i úsměvně. Nedávno jsem si s naším vnukem Robinem, který chodí do první třídy, prohlížela dětskou knihu s doplňovačkami. Nad jedním nedokončeným obrázkem Trilobita jsem doufala, že díky nedávnému vlastivědnému výletu s rodiči na Barrandov mu bude snad jasné, o co se jedná. No, nebylo. Takže jsem nadhodila nápovědu stylem Tri, no tri, už víš? A on se na chvíli zamyslel a pak suverénně konstatoval, že to bude trinitrotoluen, co jsem asi jiného mohla čekat od syna chemika. Další příhoda se váže k jeho večernímu koupání u nás na chalupě, kde jsme to vzhledem k absenci koupelny vždycky řešili vaničkami nebo nejrůznějšími lavory. Když letos na jaře poprvé přijel, zeptal se zcela vážně, cože bude dnes večer jeho koupelna. A divil se, proč se smějeme. Když jsem o tom vyprávěla kamarádce, která měla vnuka právě se učícího na přijímací zkoušky, přidala další historku. Při procvičování přísloví se mu prý moc nedařilo a když měl doplnit to známé, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde, suše dodal svoji verzi, že kdo chce psa být, důvod si vždycky najde. Je pravda, že na mnohé dětské výroky časem zapomeneme, ale u nás se třeba pořád traduje, jak malá dcera Míša, které je dnes už přes 50, houbám říkala hábáčky a letadlu hokiko. A mladší dcera Katka zase pořád říkala, že chce číst maska fújou. Dlouho nám trvalo, než nám došlo, že se jedná o mašku s fůrou z pohádky o Otesánkovi. Ostatně každá rodina má své dětské historky, jejichž sbírku později rozšiřují vnoučata či pravnoučata. Tak vám přeji, abyste těch úsměvných měli co nejvíc.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech vypravili do obce Lažiště na Prachaticku. Mezi dominanty obce patří původně středověký kostel svatého Mikuláše, vystavěný už v druhé třetině 14. století. V průčelu má hranolovou věž, ve které se kromě zinkového zvonu z roku 1943 nachází i starobylý zvon svatý Petr, který roku 1506 ulil Jan Konvář v Klatovech. Tento gotický skvost má hlavní nárazový tón G2. Má průměr 60 cm a váží přibližně 170 kg. Koruna zvonu je ozdobena stylizovanými jetelovými trojlisty. Na zvonu je český nápis, který zní: Léta páně 1506. Jan Konvář dělal. Na plášti je pěkný reliéf svatého Petra v pětibokém gotickém rámečku. Teď už nechme znít více než půl tisíciletý starý zvon svatý Petr z Lažiště na Prachaticku.

0: poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Výletní lodi, kde se rozšířil smrtelný hantavirus, chce pomoci Španělsko. Vláda Kanárských ostrovů je proti. Vyřazená výměníková stanice v Bechyni na Táborsku se změní na fitness centrum. Noční běh pro světlušku dnes v Českých Budějovicích podpoří lidi se zrakovým handicapem. Zítra bude na jihu Čech převážně oblačno s možností srážek a teplotami do 19 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Regionální premiér Kanárských ostrovů odmítl přijmout výletní loď zasaženou hantavirem. Fernando Clavijo reagoval na španělské ministerstvo zdravotnictví, které potvrdilo, že plavidlo MV Hondius na Kanárech nechá zakotvit a pomůže jejím pasažérům a posádce. Smrtelnému viru podlehli už 3 cestující.
3: Španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že má morální i zákonnou povinnost lodi v nouzi pomoct. Luxusní výletní plavidlo zakotvené nedaleko Kapvert měli přijmout zdravotníci na Kanárských ostrovech, vyšetřit všech přibližně 150 lidí na palubě a poslat je do jejich zemí. Clavijo zpochybnil důvody rozhodnutí, vyjádřil obavy o bezpečnost a zažádal o rychlou schůzku se španělským premiérem Pedrem Sanchezem. 3 až 7 lidí na palubě je smrtelným virem šířeným hlodavci nakažených. Jeden dřívější cestující z lodi se léčí ve Švýcarsku. Veřejnost podle odborníků není ohrožená.
4: Je velmi málo pravděpodobný přenos člověka na člověka,
3: řekl virolog Libor Grubhofer, ale dodal, že jde zřejmě o málo prozkoumanou variantu hantaviru. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Bechyně na Táborsku plánuje přestavět bývalý výměník na fitness centrum. Obyvatelé sídliště Nová Písecká v něm najdou zázemí pro posilování i sálové lekce. Město aktuálně čeká na dopracování projektové studie. Rekonstrukce opuštěné budovy za několik milionů korun bude hotová příští rok.
5: Co všechno posilovna nabídne, určí podle nezávislého starosty Štěpána Ondřicha její budoucí provozní.
6: Tam budou posilovací stroje a zázemí pro bosu, pilates a tak dále.
5: Nové využití opuštěných budov je podle místopředsedy České komory architektů Petra Leška vždycky výhodnější než jejich demolice.
7: Prostě to nedávání ekonomicky dlouhodobě smysl neustále jenom bourat a stavět nové, ale naopak ta recyklace i těch budov, místností, prostorů je velmi důležitá.
5: Z rekonstrukcí výměníků podle něj nejčastěji těší právě místní komunity. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: Noční běh pro světlušku dnes po 21. hodině rozsvítí park Stromovka v Českých Budějovicích. Charitativní akci ve prospěch lidí se zrakovým postižením pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Běžci se mohou registrovat online nebo od 19. hodin u sportovní haly. Na místě je připravený doprovodný program pro veřejnost, doplňuje ředitel nadačního fondu Jiří Váňa.
8: Můžete si nechat vyšetřit zrak, můžete se nechat namasírovat nevědomými maséry, můžete si vyzkoušet nejrůznější sportovní aktivity přizpůsobené lidem s handicapem, můžete ochutnat dobroty od našich partnerů, dokoupit si čelovku a v 8 hodin máme koncert kapely Byt číslo 4.
1: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1006 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech převažovat velká oblačnost, zpočátku bude i polojasno, lokálně se objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Večer se srážky vyskytnou na většině území, teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 20. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů, na horách klesnou teploty až k 5 stupňům. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, jen výjimečně i bouřka. Večer budou srážky ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách maximálně 15. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Silnice 23 je nově uzavřená u obce Pleše nedaleko Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku. Bude se tam pracovat do 2. července. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
0: Ano, je to tak, 12 hodin a k tomu 6 3/4 minuty. Ve středu 6. května posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém právě nyní začínají písničky pro radost. Hezké poledne a ze studia zdraví Luboš Voráček. Hned v úvodu budou hrát Babouci. A to i proto, že budeme hrát jednak do Džírné, do části Záříčí, ale také do Křídy. A začnu v Křídě. Přišla nám píseň na korespondenčním dopise, nebo na pohledu tedy, respektive žádost o píseň, ve které se píše tedy. Prosím o písničku pro mladého pána Josefa Soukupa z Křídy, který právě dnes, 6. května, oslaví 21. narozeniny. Do dalších let přejeme štěstí, lásku a spokojenost, zdraví v životě i úspěchy. To přejí babča Zdena, bratránkové Milan, Pepča s rodinou. Tak panu do Křídy, panu Josefu Soukupovi, k těm 21. narozeninám zahrajeme za okamžik. Ještě předtím tu mám také do přání do Dírné, do části zvané Záříčí, pro paní Hanu Vejdovou k 60. narozeninám. Vedení obce Dírná v čele s paní starostkou vám paní Vejdová touto cestou přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenost. A k přání se připojuje a písničku také posílá i kronikářka obce. Tak do Dírné, do Záříčí paní Haně Vejdové k 60. narozeninám a také do Křídy pro Josefa Soukupa k těm dnešním 21. narozeninám budou hrát Babouci, Babouckou polku.

písničkách pro radost dohráli Bobouci, připravené další muzika, aby zahrála jednak do horní pěny, ale přát budeme také do Čkyně. A začnu s přáním ve Čkyni, to bude hned dvěma oslovencům. Přišlo k nám v ruce psané přání, ve kterém se píše: Milá redakce, prosila bych o zahrání písničky Vesnička pod Kletí pro moje dva syny. Pro Josefa Kuneše, který se narodil dnes, tedy 6. května, ve Čkyni oslaví 55. narozeniny. A ten druhý syn, Michal Kuneš, se narodil 12. května a oslaví 53. narozeniny. Také ze Čkyně. A tak bych touto cestou jim popřála hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v životě. Rádi oba sportují, tak ať jim to vydrží co nejdéle. To jim přeje mamka Jana, také Josef a Lucinka s rodinou a také Tobík. Tak to bylo první přání, hned dva pro oslavence, pro pana Josefa Kuneše k 55. narozeninám a pro Michala Kuneše ke 53. narozeninám, ale plzeňští Pepíci budou hrát také do horní pěny, kde se 5. května, kde 5. května oslavil 65. narozeniny pan Jaroslav Maršík. To významné jubileum, k tomuto významnému jubileu mu přejí zástupci obce vše nejlepší. A tak tady do horní pěny pro Jaroslava Maršíka k 65. narozeninám včerejším a také k těm 55. narozeninám pro pana Michala Kuneše do Čkyně a pak také k těm 53. narozeninám, pardon, pro Josefa Kuneše k 55. narozeninám, které má dnes, a pro bratra Michala Kuneše ke 53. narozeninám, které bude mít 12. května. Tam tady bude hrát píseň Vesnička pod Kletí.

písničkách pro radost dohráli plzeňští Pepíci, připravena je i Glovanka, aby zahrála do hůr, ale také do Malont. V Malontech 65. narozeniny má pan Karel Fechter. Do dalších let pevné zdraví, štěstí a životní pohodu přejí zástupci obce Malonty s panem starostou. Do Malont k 65. nám panu Karlu Fechterovi za okamžik bude hrát píseň Nad Blanicí, stejně jako do hůr pro pana Josefa Divoka. Vážený pane Divoku, k narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví, pohody, jen dobrou náladu, radost a spokojenost do dalších dnů přejí zástupci obce s panem starostou. Do hůr k 70. narozeninám pro pana Josefa Divoka a také do Malont k 65. narozeninám pro pana Karla Fechtera. Teď bude hrát Iglovanka píseň Nad Blanicí.

Iglovanka dohrála a připravená je zahrát městská hudba Františka Kmocha. A to konkrétně do Nových Hradů a také do Radhostic. V Radhosticích 70. narozeniny měla paní Eva Vondrášková, měla je 11. dubna. K tomuto jubileu přeji dodatečně hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody a také dobré nálady zástupci a starosta obce Radhostice. Do Radhostic k 70. paní Evě Vondráškové za chvilku tady bude hrát píseň Andulko Šafářova, stejně jako do Nových Hradů pro paní Marii Plchovou. Do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody pan starosta. Tak do Nových Hradů k 70. paní Marii Plchové a také do Radhostic k 70. pro Evu Vondráškovou, teď městská hudba, Františka Kmocha s písní Andulko Šafářova.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, posloucháte Český rozhlas České Budějovice 8 minut po čtvrté na jednu. V písničkách pro radost je připravena zahrát Budvarka, a to jednak do Mydlovár, ale také do Měšetic. A začnou v místě zvané Měšetice, kde 70. narozeniny má paní Jarmila Pišková. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro paní Jarmilu Piškovou z Měšetic, která dnes slaví 70. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody do dalších let přejí manžel Honza s dětmi a s rodinami. Je tam ještě také poslední sdělení v tom dopise. Děkujeme za tvou péči a za vše, co pro nás děláš. Máme tě rádi. Tak to bylo poslední slova v přání adresovaném pro paní Jarmilu Piškovou do Měšetic k 70. narozeninám. Ale Budvarka bude hrát také do Mydlovar, kde rovněž 70. narozeniny má pan Petr Maruška. U příležitosti významného jubilea přejeme panu Petrovi Maruškovi hodně spokojenosti, vždy dobrou náladu a hlavně pevné zdraví do dalších let. Za obecní úřad Mydlovary přeje paní starostka obce. Do Mydlovar k 70. pro pana Petra Marušku a také do Měšetic k 70. narozeninám paní Jarmile Piškové bude hrát Budvarka píseň Do lesíčka na Čekanou.

písničkách pro radost dohrála Budvarka. Připraveni jsou Božejáci, aby zahráli do Chlumské, u Švihova, ale také do Týna nad Vltavou. S přáním začnu v Týně nad Vltavou, kde včera 75. narozeniny měl pan Jaroslav Landa. Milý Jaroušku, k tvým krásným narozeninám ti ze srdce přejeme všechno nejlepší, hlavně štěstí hodně, zdraví, lásky a radosti. Za všechno, co pro nás děláš, ti moc děkuje manželka, syn Milan, dcera Jarka a vnoučata Lucka a Martin. To bylo přání pro pana Jaroslava Landu do Týna nad Vltavou ke včerejším 75. narozeninám. A teď tu mám přání k 80. narozeninám, k dnešním 80. narozeninám do Chlumské u Švihova, ale vezmu to pěkně po pořádku, jak je psáno v tom ročně psaném dopise. Vážená redakce, využívám tímto prostřednictvím vašeho krásného pořadu, v němž obšťastňujete všechny milovníky českých lidových písniček. A proto i já vás srdečně prosím touto cestou o zahrání písničky pro moji sestru Milušku Slámovou z Chlumské u Švihova u příležitosti jejich 80. narozenin, které slaví právě dnes, 6. května roku 2026. S písničkou ji přejeme a od Boha vyprošujeme pevné zdraví do mnoha dalších roků, dále pak štěstí, stále dobrou mysl a co nejvíce radosti z jejich třech pravnoučků, Honzíka, Vítečka a Ondráška, které tolik miluje. Přání zasílá sestra Jarka Pospíšilová s manželem. Tak pro paní Milušku Slámovou z Chlumské u Švihova k dnešním 80. narozeninám a také ke včerejším 75. narozeninám do Týna nad Vltavou pro pana Jaroslava Landu budou hrát Božejáci píseň Když odcházím.

Valčík od Božejáků teď vystřídá Polka od Moravanky. A Moravanka bude hrát také do Benešova nad Černou, ale také do místa zvaného České. Tedy nevím, jestli tam jsou České Budějovice, ale obec Oslavence je napsáno České. K 80. nám budeme hrát paní Boženě Buzinské. 80. narozeniny měla 1. května, ale teď ještě to přání. Milá Bobinko, k tvému kulatému výročí, které si měla 1. května, ti dodatečně přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, které moc potřebuješ. A přijmi to, co je. Nech plavat to, co bylo. Netrap se tím, co nejde změnit. Věř v tu nejlepší budoucnost. Měj radost z každého dne a každý den si užívej naplno. To přejí Lenka s rodinou, Jéňa s rodinou, také vnučka Lenička a pravnoučátka Dominička s Toničkem posílají slaďonkou pusinku. Tak to bylo přání pro paní Boženu Buzinskou k 80. narozeninám, které měla na 1. máje, ale Moravanka bude hrát také do Benešova nad Černou k 80. narozeninám pro paní Markétu Čermákovou. Pěknou písničku k dnešnímu životnímu jubileu 80 let zahrajte paní Markétě Čermákové z Benešova nad Černou. Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let. Za obec Benešov nad Černou přeje paní starostka. A právě do Benešova nad Černou k 80. narozeninám pro paní Markétu Čermákovou a také pro paní Boženu Buzinskou k 80. narozeninám teď bude hrát Moravanka píseň Vysoký jalovec.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Posloucháte 7 minut po půl jedné Český rozhlas České Budějovice, na kterém už je připravena zahrát Stříbrňanka do Záhoří u Humpolce, kde 1. května 80. narozeniny měl pan Antonín Strejček. A mám tu také přání. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosím o zahrání, o gratulaci pro pana Toníka Strejčka ze Záhoří u Humpolce. Své 80. narozeniny oslavil 1. května. A tak hodně zdraví, spokojenosti, radosti z celé rodiny přeje Eva Rychecká, také pravnuci Samík a Kristiánek, ty posílají velkou pusu. A protože pan Antonín Strejček pracoval celý život jako hajný, tak má hrát prý myslivecká píseň. A bude to celý myslivecký bál v podání Stříbrňanky pro pana Antonína Strejčka do Záhoří u Humpolce k 80. narozeninám.

písničkách pro radost teď 4 minuty před 1:15 už je připravená zahrát Krajanka, píseň pro maminku. Hrát budeme do Zámlyní, a to hned z několika důvodů. Ten první důvod, že v Zámlyní 81. narozeniny má paní Marie Kratochvílová. A tak do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a dobré rodinné pohody. Za vše děkují dcery Hanka, Eva a Jana se svými partnery, také vnučky Hanka, Pavla, Martinka, Lucinka, Nikolka a Simonka s partnery a ještě pravnoučata Laurinka, Dominiček, Filipek a Nelinka. Tak to bylo přání do Zámlyní k 81. narozeninám pro paní Marii Kratochvílovou, ale já myslím, že u Kratochvílů byla oslava už dřív, protože v dubnu paní Marie společně se svým manželem Janem v Zámlyní si připomněli 60 let společného života. A tak do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a dobré rodinné pohody přejí a za vše děkují dcery Hanka, Eva a Jana se svými partnery, vnučky Hanka, Pavla, Martinka, Lucinka, Nikolka a Simonka s partnery a ještě pravnoučata Laurinka, Dominiček, Filipek a Nelinka. Takže Krajanka, píseň pro maminku, bude hrát do Zámlyní k 81. narozeninám paní Marii Kratochvílové, ale zároveň také i jejímu manželovi Janovi, se kterým v dubnu si připomněla 60 let výročí společného života.

V písničkách pro radost dohrála Krajanka, připravena je Doubravanka, aby zahrala do Českých Budějovic, kde 1. května na 1. máje 85. narozeniny měla paní Marie Brodská. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: moc vás prosím o dodatečné přání k 85. narozeninám, které měla 1. května naše sestra paní Marie Brodská. Milá sestřičko, vím, že máš velké srdce a všechny si nás podporovala a pomáhala nám. Proto ti v tento den přeji hodně štěstí, stále zdraví, ať tě mají všichni rádi. Skleničku rádi pozvedneme, dobrým vínem připijeme. Přeje Drahuš s Pepou a celou rodinou, také neteř Boža s Fandou a celou rodinou, také neteř Věra s Jirkou a celou rodinou, synovec Tonda s Romanou a celou rodinou. Ti všichni přejí paní Marie Brodské do Českých Budějovic k 85. narozeninám, které měla 1. května. No a hrát bude Doubravanka, píseň Májové lénice.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Je mi ctí a děláme velkou radost, když můžu teď ještě v dnešních písničkách pro radost přečíst jedno přání. Je do radostic uborovan, je pro paní Františku Chrástkovou ke 103. narozeninám. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosím o zahrání písničky Františce Chrástkové z Radostic uborovan, která ve zdraví oslaví krásných úctyhodných 103 let. Naše milá maminka, babička, prababička, kmotřička v tomto požehnaném věku stále ráda pracuje na zahradě. Stará se o slepice, zašívá všem ponožky a ráda čte knížky. Máme ji všichni moc rádi, má srdce ze zlata. Je nejbohatší mezi námi, ne penězi, ale vzpomínkami. Za všechno jí děkujeme, s božím požehnáním zdraví a štěstí vinčujeme. Gratulují a hlavně to zdravíčko, stálou vitalitu a pohodu přejí dcery Alenka s manželem a Liduška s rodinou. Za celou rodinu Františce Chrástkové z Radostic, mojí milé kmotřičce, přání posílá a připojuje se k velké gratulaci také neteř Věra Petráková, která napsala to krásné přání. Tak do Radostic uborovan pro paní Františku Chrástkovou k těm 103. narozeninám má hrát Šohajka, slyšíš, jak zvon zní.

Dnešní písničky pro radost se dostávají k samotnému závěru, ale ještě samozřejmě také dlužím obsazenost našeho pořadu. Na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost je ten formulář, přes který také posíláte přání. Je to jednoduché, v něm se také dočtete, jak jsme moc obsazeni nebo málo, spíše moc. Květen už je plný, červen už se nám plní, ale ještě v červnu je pár volných míst, konkrétně tedy 4., 16., 17., 18., 19., tak ještě 22., 25., 28., 9. a 30. června. To jsou tedy volné termíny, v případě, že byste chtěli, koukněte se na naše internetové stránky. A teď ještě pozvánka za písničkou. Dnes bude veselo v rámci květnových oslav 81. výročí ukončení druhé světové války v památníku, nebo respektive u památníku na Dubovci. Ve 14 hodin, to znamená za hodinu, tam začne hrát kapela Nektarka. A to je vše. Luboš Voráček děkuje za vaši pozornost, všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Senát schválil přerozdělení téměř 8 miliard korun z rozpočtu VZP mezi menší zdravotní pojišťovny. V Soběslavi dnes bude veřejné jednání o rekonstrukci hřiště ve sportovním areálu a stavbě ubytovacího zařízení. Výstava o zvicích a pověstech Šumavy začíná dnes v galerii Winterberg ve Vimperku. Na jihu Čech začne odpoledne pršet. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Menší zdravotní pojišťovny si nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO zajistit stabilizaci v systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Rusko nepřistoupilo na příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Klid zbraní měl platit od dnešní půlnoci. Ukrajina ale od brzkého rána čelí rozsáhlým ruským útokům. Úřady hlásí 5 mrtvých. Kreml vyhlásil příměří na 8. a 9. května, kdy chce vojenskou přehlídkou v Moskvě oslavit výročí konce druhé světové války. Dnešní útoky podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy dokazují, že Rusko o mír nestojí. Dodal, že ruskému prezidentovi Putinovi záleží na vojenských průvodech a ne na lidských životech. Moskva se k tomu nevyjádřila. Jen v úterý zabily ruské útoky nejméně 27 lidí. V Soběslavi na Táborsku se dnes uskuteční veřejné projednání plánu na ubytovací zařízení a rekonstrukci hřiště ve sportovním areálu. Jak informuje město na webových stránkách, začne v 17 hodin ve velkém sále kulturního domu. Dotazy budou moct lidé směřovat přímo na autora studie Milana Špuláka, který se jednání zúčastní. Výstava Ondřeje Bartoška s názvem Příběh nevydané knihy dnes začíná v galerii Winterberg ve Vimperku. Návštěvníkům představí zvyky, mravy a pověsti staré Šumavy. Vernisáž je v 18 hodin. Další informace doplňuje kurátor galerie Ladislav Čepička.
2: A je to výstava obrazů, kde ty příběhy jsou v podstatě zapsány v těch obrazech, takže ty obrazy nejsou jenom holá plátna zvýrazňující dané téma, ale zapisují se do jednotlivých dávno zapomenutých a pozapomenutých pověstech.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech převažovat velká oblačnost, místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřka, večer bude pršet na většině území. Teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia v 1000 metrech na horách do 20. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů Celsia. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, bouřky jen výjimečně. Večer budou srážky stávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Biopředpověď ukazuje pro zítřek jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody teď z jihočeských silnic hlášené nemáme. V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku počítejte s uzavírkou Tyršovy ulice kolem Podhradského rybníka až ke křížení s hlavním tahem na České Budějovice a taky silnice ze Zámostí směrem na Hrdějovice. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Host.
3: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
4: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, módního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě to už, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte
1: spát
0: pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají i věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolo technologie, jako technika stříhu a tak dále, ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi, takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlí moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantické, latinské hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe, a už vidím, jak ty modely budou za sebou. Já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely. Jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo min. Víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka. Co já nemůžu ani si vyvíral, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří se ta hudba a já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše,
1: všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce,
1: moje,
0: která se chystá na zájem.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999 a musím říct, že poprvé v životě dělá něco takového. Všichni ví, že moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodl, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám všichni moji modely od roku 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, Ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, tež materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví tež jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... protože furt si musíš naučit. Existuje nový materiál, který jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára. Jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnosti. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to být výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava. Jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu? Učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky.

0: tež neměli jste, nehal ty svůj plest srál jako přírodní. A jasné, že až budu potřeboval něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
1: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
0: 90 let bude slavit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat se na svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
1: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
0: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a vojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojoval, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
1: To je ocelená žena. Ocelová.
0: Ocelová.
1: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo? Jak
0: Právě že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mi stála dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se s Číny, s tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl full stěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to, všechno jsem byl já.
1: Perfekcionalista
0: no,
1: jste.
0: Ano, jsem takový. No.
1: Tak, Osmany Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádala, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nějaké, ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
2: ano,
1: takhle čerstvě je vaše. Vaše, že
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře podle vás?
2: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte, nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu.
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje tak. Ale
1: říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělá, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje něco tvořit. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hradit sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říkal, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí ještě více do země.
2: To jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
3: Český rozhlas
0: České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. A má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, protože, můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnik, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry.
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že jsem dělal hodně velký programy, jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme se la Varsavsky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřeli se la Varsavsky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl, jako nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo
0: 25. září
1: na Expo,
0: v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Ano, na výstavě.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít, aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové terpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo, jako, a ty jsou falešní. Ano, právě, prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou, to oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současnit, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Klienti cestovní kanceláře ČEDOK letos neodletí na Krétu z českobudějovického letiště. Česká hokejová reprezentace zrušila trénink na švédských hrách. Důvodem byla nekvalitní ledová plocha. Na jihu Čech očekávejte přeháňky nebo bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisti to oznámili na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. Místo teď prohledávají kriminalisti. Zatím není možné odhadnout ani výši škody. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Požár se rozšířil na více než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Cestovní kancelář ČEDOK zrušila lety na Krétu z českobudějovického letiště. Organizátor zájezdu zrušil všech 18 plánovaných spojů do Heraklionu. Důvodem je podle mluvčí ČEDOKu Kláry Divíškové nedostatek kapacity pro vzlety a přistání na řeckém letišti.
3: Zejména v exponovaných dnech pátek, sobota a neděle. Řecké řízení letového provozu finálně odmítlo požadované časy potvrdit. Zrušení se týká jednoho letu týdně, klientům jsme nabídli možnost odletět ve stejném termínu z Prahy a zároveň dostávají kompenzaci 500 korun na osobu.
2: Restaurace Myslivna v Novém Dražejově na Strakonicku po rekonstrukci opět slouží návštěvníkům. Budova ve vlastnictví města Strakonice je nově připojená ke kanalizaci. Opravy se částečně dotkly mimo jiné sociálního zázemí. Přestavba části Myslivny stála přibližně 1,5 milionu korun. Pokračuje mluvčí Strakonic Markéta Bučoková.
4: Po rekonstrukci je teď myslivna na kanalizaci připojená přes přečerpávací stanici. Původní vyvážecí jímka byla zrušená a zasypána. Součástí rekonstrukce byla také kompletní výměna oken a dveří a dále úpravy elektroinstalace.
1: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace zrušila trénink den před startem švédských her. Důvodem je díra v ledu ve středním pásmu v průměru zhruba 2 metry. Možnost využít jinou ledovou plochu národní tým nevyužil. Hráči by ve výstroji museli čekat hodinu. Organizátoři se omluvili, pokračuje manažer týmu Milan Hnilička.
5: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky označení sem nejezděte, tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, když jsme to okamžitě začali řešit. Tým byl nucen trénovat ve velmi omezeném režimu. Trenéři se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů švédské federace, která to vnímá jako veliký problém.
2: Čeští hokejisti do posledního turnaje před mistrovstvím světa vstoupí zítra. Budou hrát proti domácím Švédům. O víkendu se pak střetnou s Finy a Švýcary.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech převažovat velká oblačnost, postupně se objeví přeháňky, ojediněle se budou tvořit bouřky, večer bude pršet na většině území regionu. Teploty budou mezi 21 a 24 stupně Celsia, na horách do 20. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky, bouřky jen výjimečně, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Biopředpověď ukazuje pro zítřek jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz po jeho českých silnicích by teď neměla komplikovat žádná nehoda. Řidiči na jihu Čech ale musí počítat s uzavírkami 20 železničních přejezdů na trati z Českých Budějovic do Horního Dvořiště. Důvodem je pravidelná obnova trati. Objízdné trasy znamenají zajížďky i několik desítek kilometrů. Sledujte proto dopravní značení a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtvrtek.
0: 14 hodin a 4 minuty, no téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou a středeční odpoledne se vším, co k němu patří. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. V této hodině přidáme aktuální příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i další penzum zajímavých informací. Autora novely Arnošta Lustiga připomíná nová výstava památníku národního písemnictví. Začíná právě dnes a má podtitul Svědek rozvratu lidskosti. Vyrazíme na ni. Rychle vyhledat poruchu a okamžitě k ní poslat skupinu energetiků. To je úkol nové technologie, kterou teď po Česku zkouší společnost EGD. Pomůže jim zkrátit dobu opravy havárie až o desítky minut. Uslyšíte už za chvilku. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou Činasky, Rangers a právě teď Iveta Bartošová.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vysočinou.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Výpadky proudu v těžko přístupném terénu pomůže energetikům ze skupiny EGD řešit nová technologie. Speciální senzory dokážou při přerušení vedení odeslat na centrálu podrobná data. Podle nich dispečer umí určit charakter, přesné místo nehody a vypravit k ní skupinu techniků. Novinku s názvem Dose Plus teď zkoušejí například u Volar na Prachaticku.
2: Kolegovia na plošině demontují původnou konzolu, která mala iba vlastně napečový napájací transformátor. Ta se vymení.
3: Popisuje doplnění spínačů elektrického vedení o nové senzory projektový manažer Dose Plus Jan Oravčok ze společnosti EGD.
2: Namontuje se konzola, která bude mať tyto merací transformátory, které už budou moct merať a signalizovat kolegom na dispečingu hodnoty z linky.
3: Energetikům ze společnosti EGD se většinou daří odstranit výpadky proudu do 4 hodin. Nová konzole nainstalovaná na sloupech vysokého napětí tím dokáže zkrátit dobu opravy o desítky minut, říká Jan Oravčok.
2: V případě, že nastane nějaká porucha, pro nás je oveľa lepšie, ak víme presné místo této poruchy a kolegovia v teréně nemusí vyhledávat podrobně zložito to místo. Tím cílem je zkrátit dobu výpadku elektrické energie.
3: Přesnou lokalizaci poruchy mají podle Jana Oravčoka zajistit speciální senzory umístěné v nových konzolích. Nazbíraná data pak odtud z Volar zamíří k dispečerům do Českých Budějovic.
2: Dispečer potom na základě těch údajů z těch senzorů vie vyhodnotit, kde se to místo poruchy nachází a vie oveľa presnejšie zacíliť tu skupinu těch technikov v teréně na odstranění této poruchy. Ten technik v teréně nemusí chodit hodiny a hledat poruchu.
4: No, můžeš?
3: Energetici právě teď novou technologii teprve zkouší. O jejím dalším využití se rozhodnou až podle výsledků testů, připomíná jednatel EGD David Šafář.
5: Počítáme s tím, že pokud ty výsledky budou pozitivní a pro těch prvotních indikací ta technologie velmi dobře funguje, tak bychom uložili právě o tom plošném nasazení, tak aby ten dopad na ty koncové zákazníky byl plošný.
3: Podle něho pilotní projekt běží na 11 lokalitách.
5: Vybrali jsme právě vybrané linky vysokého napětí. Na Otrokovicku je to v Novém městě na Moravě, zde na Šumově. Jsou to opravdu ty problematická místa, kde máme lesní průseky, kde vlastně ta linka prochází komplikovaným terénem, tak abychom dokázali to místo identifikovat právě v těchto obtížných místech co nejrychleji.
3: Technici se s dlouhodobými výpadky potýkají hlavně při extrémních klimatických podmínkách. A to hlavně při letních bouřkách nebo v zimě při sněhových kalamitách, upozorňuje mluvčí EGD Lubomír Budný.
6: V loňském roce jsme zaznamenali dlouhodobý výpadek elektrické energie například v Židlochovicích na Brněnsku, oblast kolem Adamova u Brna. Co se týká Šumavy, tak jsou to oblasti okolí Volar a Prachatic. Tady panuje vlastně nejdrsnější podnebí.
3: Pilotní provoz nové technologie potrvá do poloviny příštího roku. Z Volar Michal Bělský, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: skupina Činasky v jihočeském odpolední Českého rozhlasu České Budějovice. Finanční gramotnost dětí nezačíná v obchodě nebo ve škole, ale přímo doma. To je jedno z hlavních poselství knihy Jak s dětmi mluvit o penězích finanční poradkyně a mentorky Martiny Burešové. Ta byla dnes dopoledne naším hostem. Část rozhovoru nabídneme už za okamžik.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: dřív, než si myslíme. Nikoli u kapesného, ale při každodenních situacích doma. Takto důležité rozhovory ovšem podle poradkyně a mentorky Martiny Burešové rodiče doma vůbec nevedou. Přitom můžou otevřít rozhodující témata. Jak s dětmi o penězích mluvit? To je nejen název nové knihy Martiny Burešové, ale taky hlavní téma rozhovoru, který autorka vedla dnes dopoledne v našem vysílání s moderátorem Matějem Vodičkou. Část povídání vám nabízíme právě teď.
1: Vy se tomu tématu věnujete už delší dobu, tak má tahle problematika, řekněme, vzestupně pozitivní vývoj. Jinými slovy, obecně mají děti v Česku stále vyšší povědomí o té finanční gramotnosti jako takové.
2: Určitě, určitě. Mají rozhodně více informací, než jsme měli my, ale tam v podstatě nastává ta další jiná otázka, že oni úplně neznají kontext. Tam už potom nastupují ty rodiče a je důležitá role těch rodičů, aby těm dětem pomáhali naučit se rozhodovat. Ono je to, jako dcera má také kapesné, má platební kartu a já to teďkon taky můžu sledovat to zase znovu v přímém přenosu, jak je to pro ní něco nového a jak o tom musíme extrémně mluvit, protože ten život jí přináší různý situace.
1: Je to hodně osobní otázka, tedy mohu se zeptat, kolik je vaší dceři?
2: Mí dceři je 10 let.
1: No, vaše zmíněná kniha je určená pro rodiče dětí zhruba ve věku 3 až 10 let, což mě osobně docela zaujalo. Jak vysvětlit 3letému dítěti ty vůbec nejzákladnější pojmy v této problematice?
2: Tak, první, co je důležitý si říct, že my to tomu dítěti nevysvětlíme, jako že si půjdeme sednout ke stolu a teď budeme říkat, tak tohle je tohle, tohle, to dítě se učí prožitkem. Ono v podstatě pozoruje i nás jako rodiče. To si myslím, že je důležité si uvědomit, že to dítě nás nasává informace jak houba a pozoruje nás opravdu jak rodiče, jak my nakládáme. Často se stává totiž v obchodech, že někdo řekne dítěti přesně v tomhle věku 3, 4, 5, já ti to nekoupím, protože je to drahé. Ale to dítě nemá pojem o tom, co je to drahé. Tomu dítěti je to potřeba k něčemu přirovnávat, vysvětlovat. A já, když si zpětně uvědomuji, co já jsem dělala, já jsem neustále své dceři vysvětlovala můj myšlenkový pochod, když jsem se rozhodovala. Koupím tyhle jabka proto, protože je třeba máme rády, i když jsou dražší, anebo že jsou kvalitnější a proto je jen tak nevyhodíme. To znamená, já jsem v podstatě vedla neustále s ní nějakou komunikaci, kterou vedeme neustále, ale ta témata se více prohlubují tím, jak ona roste.
1: No a když někdo tedy přemýšlí nad tím, jak o penězích mluvit, co je podle vás taková jedna nejzásadnější věc, prostě a jednoduše, čím začít v takovém případě?
2: Určitě dítě neodbývat, když se začne na peníze ptát, tak neodbývat a mluvit pozitivně o těch penězích. To znamená, je to náš zdroj příjmu, můžeme si za to dovolit koupit, jet na výlet, kupujeme si potraviny, ale vlastně nebát se o těch penězích mluvit, protože my, když o těch penězích nemluvíme, tak ty děti si zase udělají svoje vlastní vysvětlení a udělají si vlastní domněnky, které je můžou taky potom mást.
1: Jakých nejčastějších chyb se rodiče dopouští, když svým dětem chtějí tu danou problematiku nastínit?
2: Tak o jedné chybě jsme se trošičku už bavili vlastně v rámci toho našeho vysílání a to je ta chyba, že se o těch penězích nemluví. Že mají právě pocit, jako že je chtějí chránit před tím vnějším světem, tak o tom nebudou mluvit, že je dost času na to, aby ty peníze děti řešili. Nebo právě, že se o tom bavíme tak jako stranou a neukazujeme ten proces toho rozhodování. Nebo je to právě to zlehčování, když to dítě přijde s něčím, že by něco chtělo, že se mu to líbí, tak my máme třeba tendenci říct, to je nesmysl, to si nekupuj, k něčemu ti to stejně nebude. A možná i ta největší chyba je, že my nemáme vyřešený ten vztah k našim penězům. Ale já vždycky ještě říkám, že je důležitý se zastavit a říct si, jasně, udělala jsem ty chyby, dělala jsem chyby, ale pojďme to zkusit třeba jinak.
0: Celý rozhovor s Martinou Burešovou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si budeme povídat se spisovatelem, publicistou a marketérem Petrem Nutilem. Řeč přijde nejen na jeho novou knihu Čas vrahů, anatomie zla a naděje 20. století. Dopoledního hosta Matěje Vodičky si můžete naladit jako vždy po zprávách v 11 hodin.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Svědek rozvratu lidskosti. Tímto podtitulem označuje památník národního písemnictví novou výstavu o Arnoštu Lustigovi. Od spisovatelova narození letos uplyne 100 let. Jeho povídky a novely s tématem holokaustu se zařadily mezi pilíře české moderní literatury a staly se předlohami pro významné filmy Nové vlny.
1: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová s nápisem Filmové studio Barrandov a jde o rok 1967 a jeden z filmů na základě scénářů Arnošta Lustiga.
2: 12letá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
1: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem, což je v podstatě pro to svědectví ta hlavní tematizace.
2: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti.
1: Ono se zdá, že po roce 1945 si všichni v republice uvědomili hrůzu genocidy, jenomže ta svědectví přicházela postupně a zároveň nebyla tak docela uvěřitelná. A to je příběh vlastně Arnošta Lustiga, který, když má svoje zážitky mezi Terezínem a dalšími tábory, tak to vypadá až fantaskně. A on vlastně to si uvědomí, že to nemůže jenom vyprávět, ale musí to dostat nějaký literární tvar, který zároveň musí být uvěřitelný.
2: Ano, takže teď jsme vstoupili do té hlavní místnosti této výstavy. V jejím středobodu je právě pracovní stůl Arnošta Lustiga s telefonem, lampičkou, psacím strojem a poznámkami.
1: Stěny kolem nás akcentují ty filmové obrazy, to znamená už zmíněné Démanty noci.
2: Své nejznámější dílo, Modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, Lustig napsal v horečném záchvatu inspirace prakticky přes noc. Sám novelu označil za svůj tvůrčí vrchol a prohlásil, že by na ní nezměnil jediné slovo.
1: Byť je to vlastně natočeno jako svým způsobem takový kabinetní film.
2: Výstava připomíná i Lustigův 20-letý americký exil a taktéž období návratu do Čech. V roce 1995 se spisovatel stal šéfredaktorem české verze časopisu Playboy.
1: Arnošt Lustig je člověk, který se nebojí života, bych to řekl. Velmi otevřeně komunikoval o mnoha tématech, včetně vztahů mužů a žen. A je tady hezký rozhovor nazvaný jeho citátem: literatura kotví v mravnosti, i když popisuje nemravné.
2: Další artefakty na výstavě pak dokládají úzké přátelství se spisovatelem Otou Pavlem. Ve speciální místnosti památníku pak lidé uvidí současné reakce středoškoláků, jak na ně působí Lustigovy novely plné autobiografických prvků. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Na hlavním silničním tahu 1/4 u Strážného a u Vimperka se stavbaři v těchto dnech zaměřili na zabezpečení skály. Podrobnosti o tom připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: U Strážného jsme minulý týden dokončili drobnější práce na obnově zajišťovacích prvků u dvou skalních masivů podél hlavní silnice. Zároveň pak provádíme rozsáhlou sanaci svahů na několika stovkách metrů po silnici 1/4 přímo na výjezdu z Vimperka ve směru na Strakonice. Tím ale letošní rok na silnici 1/4 nekončí. Stavební práce plánujeme zahájit i z druhé strany Vimperka. Tentokrát půjde o skoro 3 kilometry mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Vyměníme povrch a tam, kde to bude nutné, silnici mírně rozšíříme. Samozřejmě na trase nevynecháme ani jeden z celkem 32 směrových oblouků.
2: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Kontrabasista, pianista, skladatel a hlavně velký jazzman Petr Kořínek včera v Brně převzal cenu Gustava Broma. Tu každoročně uděluje Český rozhlas Brno. Legendární jazzový hudebník z Brna působí na hudební scéně přes 50 let. Za tu dobu nahrál desítky alb, vystupoval na mnoha koncertech v Česku, na Slovensku i po celé Evropě.
2: Kontrabasové solo Petra Kořínka znělo ve studiu Českého rozhlasu Brno v roce 2008, kde tehdy koncertoval se svým triem. Cenu Gustava Broma, kterou Český rozhlas Brno každý rok uděluje za celoživotní přínos jazzové scéně, si Petr Kořínek převzal v brněnském Sonocentru.
3: Přátelé, Petr Kořínek, děkuji tímhle poroče Českému rozhlasu všem lidem, kteří se na této ceně podílejí.
2: Ocenění Petr Kořínek podle svých slov považuje za velkou poctu.
3: Samozřejmě je to hrozně milé i v tom smyslu, že jsou Brňák. A je mi ctí, že mohu získat cenu takové osobnosti, jako byl Gustav Brom.
2: Dá se asi říct, že ten hlavní důvod toho, proč jste tu večer, je kromě vás i váš kontrabas, který je s vámi neodmyslitelně spjatý. Co na tom nástroji máte nejradši, co je na něm nejkrásnější?
3: No, musím říct, že tedy jsem se k tomu nástroji dostal víceméně divným řízením osudu. Původně jsem byl přijat na konzervatoř na klavír, ale šel jsem na střední všeobecně vzdělávací školu a tam jsem teda opravdu zjistil, ne, tudy tvoje cesta životní nepovede. A vrátil jsem se na konzervatoř jako s pokorou a tak mi řekli kamarádi, přihlas se na kontrabas.
2: Mezi kolegy je Petr Kořínek uznávaný i jako skladatel. Hudbu psal jak pro menší formace, tak velké jazzové orchestry.
3: Samozřejmě pro větší orchestr, než je klasické třeba jazzové trio, kvarteto, kvinteto. Člověk musí už potom znát, já nevím, nástroje, rozsahy těch nástrojů, barvu těch nástrojů a všechny ty zákonitosti, které patří k tomu řemeslu. Myslím si, že mě těšilo vždycky psát prostě.
2: Vedle Petra Kořínka stojí i loňský laureát ceny Gustava Broma, Milan Kašuba. Pane Kašubo, jaké to je předávat to žezlo vašemu, řekněme, hudebnímu kolegovi?
4: To je něco úžasného, opravdu. Teď my spolu s Petrem už spolupracujeme 35 roků. Ten nepřekonatelný přátelský vztah, to je, myslím si, to nejdůležitější.
2: Za svou víc než 50-letou kariéru Petr Kořínek hrál s mnoha významnými umělci a hudebními tělesy. Například s Lacem Déčím, SHKV Karla Velebného a působil i v jazzovém orchestru Československého rozhlasu. Nositele ceny Gustava Broma vybírá komise složená z hudebníků a dalších osobností. Jedním z porotců je i hudební publicista Max Wittmann mladší.
5: Členové toho anketního kruhu mají jistou inspiraci, protože vždy před tím hlasováním zveřejňujeme výsledky toho loňského. Pan Kořínek v tom předchozím hlasování získal hodně hlasů, takže ti hlasující mohli být inspirováni.
2: Český rozhlas Brno cenu uděluje od roku 1998. Z Brna Šimon Franc, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Bezplatná příprava na přijímací zkoušky by mohla být dostupnější. Ministerstvo školství chystá vzdělávací kanál. V Třeboni dnes zasadí strom na památku Tomáš Rekra, mecenáše místního gymnázia a jednoho ze zachráněných Vintnových dětí. Soběslavští baráčníci výstavou připomínají 95. výročí vzniku místní župy. Zítřek bude na jihu Čech většinou oblačný s teplotami do 19 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Přípravou na přijímací zkoušky na střední školy by dětem mohl nově pomoct bezplatný kanál na YouTube. Ministr školství Robert Plaga za ANO by ho chtěl spustit na podzim. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu. Chce tak pomoct rodinám, které si nemůžou dovolit placené přípravné kurzy.
6: A zároveň bych velmi rád, aby jsme od podzimu rozběhli vlastně tu přípravu na přijímačky společně s Českou televizí, anebo se do toho pustím sám jako ministr školství přes ten YouTubeový kanál.
5: Podle Plagy by žáci posledních ročníků základních škol měli mít taky dál možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky na nečisto. Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmů důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna. Ta koaliční většinou bude moct veto senátu přehlasovat. Lidé v Třeboni si dnes připomenou odkaz Tomase Schreckera. Byl jedním ze zachráněných Vintnových dětí a mecenášem gymnázia Třeboň. Dnes uplynou 2 roky od jeho úmrtí. Při té příležitosti vysadí zástupci školy v Komenského sadech památný cedr. Naváže kulturní program ve spolupráci s festivalem Třeboňská nocturna, uvedla jeho ředitelka Irma Mrázková.
7: V 16 hodin zasadíme cedr v Komenského sadech v Třeboni. Od 18 hodin vystoupí ve vzpomínkovém odpoledni na tohoto velkého člověka studenti gymnázia v prostorách 105 na hlavním Masarykově náměstí a od 20 hodin je poté plánován průvod světel zpět ke gymnáziu.
5: V Soběslavi na Táborsku dnes otevřou výstavu uspořádanou k 95. výročí vzniku 6. baráčnické župy Soběslav. Návštěvníci na ní můžou vidět kroje a vzpomínkové předměty spolku. Jak informuje město na webu, vernisáž začne v 17 hodin na Staré radnici a doprovodí vystoupení folklorního souboru Zvonek. Výstava potrvá do konce května. Sport. Do hokejové Sparty se vrací Jiří Sekáč. Pražané o příchodu útočníka ze švýcarského Lugana informují na webu. Sekáč znovu oblékne dres Sparty po 13 letech, které strávil v NHL, KHL i švýcarské lize. Počasí. Na jihu Čech se postupně objevují přehánky, ojediněle se budou tvořit bouřky, večer bude pršet na většině území kraje. Nejvyšší teploty jsou mezi 21 a 24 stupni Celsia. Mírný vítr jižních směrů se večer změní na západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, bouřky jen výjimečně. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Biopředpověď ukazuje pro zítřek jedničku, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Střet nákladního auta s osobním komplikuje provoz v Českých Budějovicích na křižovatce Nádražní ulice s ulicí Generála Píky směrem na Lišov. Počítejte v okolí s kolonami a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračuje Jihočeské odpoledne, které vám i dnes přinese zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. Nebudou chybět písničky, které nestárnou a které vás mohou provázet v práci, na cestách nebo třeba už v klidu a pohodě domovů. Těšit se můžete například na Bonnie M, Věru Špinarovou nebo právě teď na skupinu Elan. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Naučit se vařit, jezdit autobusem nebo využít fyzioterapii a ergoterapii. Tohle a spoustu dalších věcí můžou do budoucna zvládnout klienti Arpidy Plus v Českých Budějovicích. Svému novému projektu říká Arpida Kampus životních příležitostí a jeho vybudování podpořila tisícovka dárců z řad veřejnosti. Na dnešní slavnosti byla i reportérka zpravodajství Kristýna Baršíny, která je teď se mnou ve studiu. Kristýno, přeji vám pěkné a Ty, už jsme si potykali, přeji ti pěkné odpoledne, ahoj.
1: Hezké odpoledne. V Arpidě to dnešní slavnostní otevření pojali jako takovou velikou oslavu. Sešli se všichni, kteří se na stavbě podíleli, zaměstnanci a samozřejmě i klienti. Počasí přálo, takže si mohli dát něco k jídlu i pití a zahrál taky patron Arpidy, písničkář Pokáč. Všechno se odehrálo okolo dvou nových domů, kde bude Arpida Plus sídlit a které jsou hned vedle staré budovy. Na nové prostory už se moc těší i jeden z klientů, Michal Burda.
2: Na to říkám, že je to úžasný. No. Ty prostory tam jsou větší než na domečku. Že právě se na to těšíme už. My se tam budeme učit vařit. Že samostatnost tam bude sama, tohle, viď. Tady jsem rád na domečku, že tady jsou fajn lidi.
1: Jen doplním, že domeček je budova, kde byl dosud stacionář pro dospělé klienty. Nové domy teď pojmou 24 klientů v denním stacionáři a 5 klientů v sociální rehabilitaci. Celkem by se mělo během roku vystřídat v zařízení 120 lidí.
0: Můžeš ještě přiblížit, komu je Arpida Plus určená?
1: Dospělým lidem s kombinovaným a tělesným postižením. Nový areál jim nabídne zázemí pro práci, terapii i běžný život, doplňuje mluvčí centra Arpida Ondřej Helebrant.
3: Bude tady denní stacionář a pak tady budou sociální rehabilitace, což znamená, že ty lidi se tady budou učit nějakým sociálním dovednostem, budou se tady umět učit vařit, budou se učit jezdit autobusem, budou zkrátka se učit ty věci, aby mohli normálně zapadnout do ostatní společnosti. Bude tady fyzioterapie, bude tady ergoterapie, hydroterapie.
1: Všechna patra i prostory jsou samozřejmě bezbariérové.
0: Klasická ta stará Arpida je určená hlavně pro děti a mladé lidi, je to tak?
1: Ano, právě proto bylo takovéhle zařízení potřeba. Plnoletí klienti Arpidy někdy končili například v domovech se zvláštním režimem nebo domovech seniorů. Vedoucí stacionářů Václava Businská mi přiblížila, že součástí služby bude třeba i tělocvična, vodoléčba nebo i cvičný byt.
4: Když se rozhodnete třeba pro chráněné bydlení, nebo že by ten klient mohl si zkusit někde samostatně bydlet, tady si to vlastně jako nacvičí. Je to skvělý, že si vlastně můžete týden vyzkoušet nebo na dobu, kterou si domluvíte, nějaké samostatné bydlení s tím, že jste pod dohledem toho pracovníka, on s váma spolupracuje, nacvičuje a vy máte nějaké to bezpečí, ale zároveň už si zakusíte tu dospělost.
1: Vybudování Arpidy Plus vyšlo na 108 milionů korun a kromě Evropské unie a Jihočeského kraje ho podpořili i další sponzoři a jednotlivci. Klienti by se měli do nových prostor přesunout v červnu.
0: Kristýno, děkujeme a přejeme pěkné odpoledne.
1: Děkuji a přeji krásný den.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Už za chvíli tu bude další vydání nové rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Pisařík v ní tentokrát poví zajímavosti o ledovcích, tak si počkejte.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7-8

0: Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne na Českém rozhlasu České Budějovice. Po dosloužení výměníku tepla na sídlišti Nová Písecká se bechyňská radnice rozhodovala, co s nevyužitou budovou dál podnikne. Nad skladem techniky zvítězil nápad velké posilovny. Fitness centrum se sálovými lekcemi využijí obyvatele sídliště i blízkého okolí. První cvičení si vyzkouší příští léto.
1: 11, 12, 13, 14, takže 14 na 30.
2: 14 na 30 metrů má budova bývalého výměníku, jak teď svými kroky zjistil starosta Bechyně Štěpán Ondřich.
1: Zde je vchod a za ním by byla recepce, kde by dotyční dělili, jakou aktivitu si přejí, a zároveň by šli do šaten. Šatny budou vybavené i sprchou.
2: Co všechno posilovna nabídne, určí po rekonstrukci její budoucí provozní.
1: Bude to připraveno podle fitness center, které jsme si objeli tady v okolí, a nejen v okolí, i v Praze jsme se byli podívat, jak by prostory pro fitness měly vypadat, takže si myslím, že tam budou posilovací stroje a zázemí pro bosu, pilates a tak dále.
2: A výměník na českobudějovickém sídlišti Šumava přebudovala na kulturní stánek pro pořádání pohybových akcí Hedvika Drenčiny. Ta před 6 lety hledala nové zázemí pro svou organizaci Credence.
3: Kamarád mi řekl o tom výměníku, že je prázdný. Takže jsem skontaktovala teplárnu a poskytli nám ho do pronájmu a vlastně celý ten rok 2019 se rekonstruoval a na podzim 2019 tam byla první akce Festival nového divadla Malá inventura.
2: Nové využití opuštěných budov je podle místopředsedy České komory architektů Petra Leška vždycky výhodnější než jejich demolice.
4: Prostě to nedávání ekonomicky dlouhodobě smysl neustále jenom bourat a stavět nové, ale naopak ta recyklace i těch budov, místností, prostorů je velmi důležitá.
2: Z rekonstrukcí výměníků podle něj nejčastěji těší právě místní komunity.
4: Příkladem z nedávné doby je třeba pobočka knihovny v Olomouci, která právě vznikla z bývalého technologického prostoru výtopny nebo výměníkového centra, a to na základě architektonické soutěže.
2: Část vyřazených výměníků pronajímá město Písek. Jsou v nich třeba hobby dílny, servis sdílených kol nebo sklady. Tábor za někdejší předávací stanici tepla provozuje baby centrum s bazénem. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne na Českém rozhlasu České Budějovice. Na jihu Čech dnes začínají oslavy osvobození americkou armádou na konci druhé světové války. My se teď podíváme na jedno místo na Písecku, konkrétně k obci Chlaponice, kde už za chvilku začne připomínka prvního setkání s Američany před 81 lety. Na místě máme stopaře Petra Kubáta, kterému za chvilku popřejeme dobré odpoledne.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petře, já tě zdravím a ještě jednou přeji pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne, já zdravím přímo tady od pomníku setkání poblíž Chlaponic, kde se 6. května 1945, přesně v tento čas mezi 3. a 4. hodinou odpoledne, obyvatelé Písku a okolních vesnic poprvé setkali s vojáky americké armády. Ta připomínka téhle významné události tady začne za chvilku, přesně v 16:30, pořádají klub Buddies Písek, jeho členové už se tady chystají, mají na sobě historické oblečení, zbraně i různé vybavení. Já teď tady stojím u informační cedule, ze které jsem se dozvěděl docela dost informací. Za zády mám silnici, po které se dříve jezdilo, to byl hlavní tah na Prahu a ta už vlastně 20 let vlastně nefunguje, jezdí tady pár aut, ale právě po téhle silnici jsem tehdy před těmi 81 lety přijeli ti američtí vojáci, kteří sem mířili ze Strakonic a od Nové Hospody, aby Písečákům a okolním obcím přinesli tu dlouho očekávanou svobodu. Ty americké jednotky, které byly součástí 3. armády generála Pettona, postupovaly postupně z Bavorska směrem na Plzeň a v prostoru tady toho dnešního památníku, jak se říká na Vostráku u Chlaponic, došlo právě k jednomu z prvních setkání těch místních obyvatel s americkými vojáky. Civilisti tady vítali ty Američany ještě v takové jako nejisté situaci, protože ještě se tu pořád pohybovaly německé jednotky, které ustupovaly, ale byly tady pořád jakoby v místech a pro místní to setkání vlastně znamenalo konec nacistické okupace a začátek osvobození jeho západních Čech. No a tyhle symbolické okamžiky právě připomínají pomníky a památníky, které jsou rozeseté v celých jeho západních Čechách. Tady doporučuji si udělat někdy zastávku, protože na té informační ceduli jsou i krásné dobové snímky, které zachytil tehdejší fotograf přesně i to setkání tady s místními obyvateli. Dokonce na jednom snímku je tu vidět mladá žena, jak sedí na americkém tanku.
0: Petře, jak budou pokračovat oslavy osvobození Američany tady na jihu Čech?
2: Tak ještě dneska je v 18 hodin pietní akt v Písku na Štychu, kde si připomenou osvobození města a příchod 4. obrněné divize. Zítra pak vyjede vzpomínková jízda k tomu 81. výročí osvobození jeho západních Čech Američany. Konvoj amerických jeepů a dalších vozů vyrazí ve 9:45 z Protivína a pojede se zastávkami přes Vodňany, Bavorov, Vlachovobřezí, Husinec, Prachatice, Vitějovice až do Netolic. No a v pátek je pak v Písku den Otavy. V zemském Hřebčinci bude ukázka historické vojenské techniky. Po obědě pak bude u Podolského mostu připomínka konce války u Temešváru. Tam byl vůbec nejvýchodnější bod amerického postupu na Písecku. No a třeba příští sobotu taky projede regionem konvoj, který zakončí pietní akt u památníku v Lidmovicích.
1: Regionální stopař. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: ladíte Český rozhlas České Budějovice a právě teď doznívá klasický hit skupiny Herman Hermits No Milk Today. Počasí je dnes příjemné a doufejme, že tomu bude taky o víkendu, protože téměř letní teploty by snad mohly vydržet i nadále.
1: Počasí.
0: A to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat velká oblačnost. Od jeho západu k severovýchodu bude přes naše území přecházet pás přehánek a bouřek, které mohou být i silné a který přinese srážky na většinu našeho území. V druhé polovině noci budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na polojasno. Teploty v noci klesnou na 11 až 8 stupňů a bude vát mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí a vytvoří nárazy i kolem 18 metrů za sekundu, tedy 65 km za hodinu. Zítra bude převažovat oblačno, během dne se přeháníky vyskytnou jen ojediněle a i s malou pravděpodobností to může být i slabá bouřka. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Zítřejší maxima budou níže než dnes, pouze mezi 16 a 19 stupni, na horách mezi 12 a 15 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž zítra na jedničce.
0: A jaký bude další sváteční májový pátek?
2: Pátek bude polojasno až oblačno, během dne se jen výjimečně vyskytnou přeháníky, a to zejména na horách. Teploty v noci klesnou na 8 až 5 stupňů a vystoupají během dne na 17 až 21 stupňů Celsia. Bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A můžeme se opět těšit na téměř letní prodloužený sluneční víkend?
2: Letní teploty můžeme čekat zejména v neděli, během víkendu se bude postupně oteplovat. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne se místy vyskytnou přeháňky. Večer se pak bude vyjasňovat. Teploty ráno klesnou na 8 až 4 stupně a vystoupají odpoledne na 19 až 23 stupňů Celsia. Bude vát slabý východní nebo severovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu. No a v neděli pak bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nedělní minima 9 až 5 stupňů a maxima mezi 21 stupněm a 25 stupni Celsia. Bude vát slabý, během dne mírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme a přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby.
2: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Kde se v člověku bere zlo? A odkud se naopak bere touha zlu vzdorovat? Tuto základní otázku si pokládá Petr Nutil, spisovatel, publicista a marketér ve své nejnovější knize Čas vrahů – Anatomie zla a naděje 20. století. Toto dílo propojuje případové studie a analýzy do obrazu doby, která v minulém století z některých lidí udělala masové vrahy a z jiných naopak opěvované hrdiny. S Petrem Nutilem si nejen o jeho nejnovější publikaci popovídáme ve čtvrtek 7. května, po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: 16 hodin. Českobudějovické centrum Arpida otevřelo nové zázemí pro dospělé lidi s handicapem. Ve Zlínském kraji jsou kvůli suchu vyhlášena mimořádná opatření. Výstava o zvicích a pověstech Šumavy začíná dnes v galerii Winterberg ve Vimperku. Počasí v noci se ochladí na 11 až 8 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Centrum Arpida dnes v Českých Budějovicích otevřelo svůj kampus životních příležitostí. Bude pomáhat dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Nový areál jim nabídne zázemí pro práci, terapii i běžný život, doplňuje mluvčí centra Ondřej Helebrant.
1: Bude tady denní stacionář a pak tady budou sociální rehabilitace, což znamená, že ty lidi se tady budou učit nějakým sociálním dovednostem, budou se tady umět učit vařit, budou se učit jezdit autobusem, budou zkrátka se učit ty věci, aby mohli normálně zapadnout do ostatní společnosti. Bude tady fyzioterapie, bude tady ergoterapie, hydroterapie.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 52 haléřů. To je o 6 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44 korun a 60 haléřů. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Mimořádná opatření kvůli suchu vyhlásilo vedení Zlínského kraje. Až do odvolání nesmí lidé spalovat hořlavé látky nebo rozdělávat ohně na volném prostranství. Řekl to dnes hejtman kraje Radim Holiš z hnutí ANO. Kvůli suchému a větrnému počasí se hasiči na Zlínsku potýkali v předchozích dnech s větším množstvím požárů. Třetí stupeň vyhlásili hasiči o víkendu například kvůli požáru na Kroměřížsku. Výstrahu vydal i Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání pro Moravu a Slezsko. Výstava Ondřeje Bartoška s názvem Příběh nevydané knihy dnes začíná v galerii Winterberg ve Vimperku. Návštěvníkům představí zvyky, mravy a pověsti staré Šumavy. Vernisáž je v 18 hodin. Další informace doplňuje kurátor galerie Ladislav Čepička.
2: A je to výstava obrazů, kde ty příběhy jsou v podstatě zapsány v těch obrazech, takže ty obrazy nejsou jenom holá plátna zvýrazňující dané téma, ale zapisují se do jednotlivých dávno zapomenutých a pozapomenutých pověstech. Počasí.
0: Na jihu Čech se postupně začínají objevovat přehánky, ojediněle se budou tvořit bouřky, večer bude pršet na většině území regionu. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů Celsia. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, bouřky jen výjimečně. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Biopředpověď ukazuje pro zítřek jedničku, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Zdržení očekávejte na okraji Českých Budějovic. Na hlavním tahu 20 směrem na Písek se ve zúžení u Bavorovic srazila dvě auta. A s omezením počítejte na Táborsku. Úprava křižovatky Učenkova u Malšic omezuje dopravu na silnici 137 z Bechyně do Tábora. Jezdí se po provizorní přeložce a dopravu řídí semafory. Stavební práce budou trvat do konce listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Naše porotkyně, taky moderátorka, herečka Naďa Konvalinková valí na mě oči, už je tady ve studiu jako host Humoriády. Ahoj Naďo, vítám tě.
3: Zdravím vás všichni, krásné jaru přeju, dejte ty šeříky.
2: Jo, to pomáhá na co?
3: Ne, protože to je nádherná vůně, já ji miluju. A představ si, že jsem nedostala jsem se k šeříku, jela jsem na zájezd někam na Znojemsko, říkám, zastavte mi někde u šeříku, já jenom přivoním a takhle tříkám, říkají, až pojedem zpátky, tady jsme se nedostali k šeříku. A já přijedu a tam plný sál, každý stůl mě kytici šeříku na stole. A pak jsem dostala jednu domů. Oni vednou rychle, ale načuchala jsem si.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná dnes s Naďou Konvalinkovou. Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vítá. Budete potřebovat telefony, to víte, ale teď rozhodnutí Nadě Konvalinkové, čím začneme?
1: Já myslím, že bychom se mohli potěšit a zasmát s paní Ivou Janžurovou a Evou Klepáčovou.
2: Ve třetím poschodí pro vás obchodní dům Květ připravil bohatý výběr večerních oděvů, slušivé šaty pestrých barev.
3: Nepředbíhejte, paní Ano. My tady s Blaničkou stojíme už 20 minut.
4: Já taky. Já stála vedle vás.
3: Vy jste stála u sekirek, tak si laskavě kupte sekirku. Paní vedoucí, nebylo by tam něco extra? Je to na prodlouženou, víte? Když jde o Blaničku, tak to já nekoukám na peníze.
5: Jak se tak sečnu prohlížím, tak si říkám, že jedině ty žlutý. Zvýšený pas, prosím, ramínka, vidíte?
3: Ano, ano.
5: Račte do kabinky, já, prosím.
3: Děkuji. Ty žluté, nezlobte se, paní vedoucí, to prostě není ono, vypadá jako v jiném stavu. Ona je přece tak štíhlonka.
5: No tak tedy něco a la Paříž. Kombinace barev.
3: Ano, kombinace barev.
5: Styl cik-cak. Račte do kabinky, prosím.
3: Nezlobte se, paní vedoucí, ale ta kombinace, jak bych vám to řekla, Blaničku to zkrátka dělá starší. Já tamhle vzadu vidím, ano, ty lila.
5: Já vám rozumím, paní, já bych si taky koupila lila. Navíc je to plize.
3: Plize?
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, nezlobte se, ale ta lila je moc mdlá. V pestrých barvách současné produkce by se Blanička v lila docela ztratila.
5: Vidím, že jste náročná.
3: No to jsem.
5: Tak snad vás tedy uspokojí roba Henrietta. Podívejte se, není to nádherné? Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, já jsem prostě unešená. To je přesně to, co jsem myslela. Henrietta, dejte to zabalit, platím, beru.
5: Tonka, pojď sem. Zrovna jsem střelila 50. Henrietu od rána. Zavolej do Prostějova, ať pošlou další auták.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Naďo, taky jste scháněli takhle kdysi nějaké šaty vysněné nebo něco, nějaký střih jste získali, nebo prostě podpultovka i v oděvech bývala nebo nebývala?
1: Oděvech. Víš co, já jsem tenkrát byla fémina v Železné ulici,
0: ano.
1: Tak tam jsme chodili, když přišlo zboží, my jsme tam měli Květa, tam měla kamarádku vrchní vedoucí, jak nám volala, že přišlo nové zboží a vždycky to nejlepší nám schová, že nějaký takový hezký věci jsme jako dostali, jinak to bylo za to táče těžký hezky oblíknout.
0: No.
1: A já jsem měla v baráku, představ si, byla kancelář a oni prodávali věci do Tuzexu, třeba džíny nebo tak, tak a babička moje tam chodila po klízek, takže občas nám nějaký vzorek dali. Ale ty džíny byly takový hodně malinký, většinou mě byly malý, byly sejře, no, takže to bylo smutný trošku. Ale když jsem si našetřila na první šusťách těch 45 bonů, no to bylo zázrak, to prostě bylo štěstí. To už člověk takhle neprožívá to štěstí, protože jako jsou věci dostupné, ale tenkrát jako to byla touha veliká, že jo? A dlouho se snilo, než člověk dostal ten daný vytoužený předmět.
0: Co ti dneska v šatníku udělá radost? Štěstí ti na tváři takhle
1: tak mě vždycky udělají donátky, protože mě oblíká se jejich tvář a ten je donát a oni mě opravdu teda šijou překrásné věci. Teď zrovna mám nový šaty dvoje, jedny jsou jako, všechno je to takové laděný do hněda, že je teď prej hnědá v modě, takže také béžovo hnědo a jsou krásně dlouhý a krásný materiál lehonký, takový chladivý a druhý jsou jako ještě s troškou zelený, no, jsou, je, to je krása.
0: Jo, to se jako pak doma oblíkneš a kocháš se před zrcadlem a říkáš
1: ne,
0: si, to, kam v tom půjdu.
1: Ne, a právě když někam mám vystoupení, tak jako se přebírám v tom a tak dneska si myslím, že mám náladu na ty do zelena, anebo tak.
0: A dneska je to taková trošku nádech možná do toho šeříku, bych řekl, podle toho šátku, co máš.
1: Dneska je šeříku.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? S Ivou Janžurovou, kterou taky čekají docela významné narozeniny a může být ještě s Josefem Veldou. po boku, anebo si dáme Moje první taneční Miloslav Šimek. Vybíráte ale vy na telefonním čísle 731 800 900, to je číslo sem do studia, a pak číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak víte všechno, hlasujte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: S Naděl Konvalenkovou a s Patrikem Rozehnalem si můžete popovídat přes telefonní linku 731 800 900 a hlavně dát vědět, jestli chcete dál slyšet v ukázce Ivu Janžurovou nebo Miloslava Šimka. Dobrý den po telefonu u Mury Jádnickém.
2: Jaj, zdravím moju Naděnku Bucovatou Konvalinku.
3: Dobrý den, já vás taky zdravím.
1: A co to bude?
2: Máta vás zdraví, Naděnko, já se zase chystám do Prahy, kterou znám už od dětství, nebo jsme tam měli rodinu, tak doufám, že vás, jak půjdu kolem divadla pěšky, takže snad vás zazvoním.
1: A co vybíráte, Marto, Ačko nebo Bčko?
2: Na triku. Já jsem na horách, na pustevnách. Za mojich 79 let to zatím zvládám, tak já dám Ačko a Patriku taky vás zdravím, pozdravím všechny.
1: Děkujem, děkujem.
2: Já jdu poslouchat. Naděnko, ahoj, papa.
3: Ahoj, ahoj.
1: Další hlas od koho, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarmila z Vysočiny.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Vás tam všechny zdravím, protože jste skvělí. A chtěla bych teda...
1: No,
4: Bčko.
1: Píšeme Bčko, Miloslav Šimek. Děkujeme za zavolání i vám, ať se daří. Krásný zbytek dne.
3: Nashledanou.
1: A dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den, tady je Marcela Čistí nad Labem. Patriku, já vás zdravím. A naše sluníčko taky moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, Naděnko. Jsem ráda, že jste tam zase po dlouhé době a přála bych si pana Šimka.
3: Děkujeme. Dobrá.
1: Děkuju za ten bod.
5: Nemáte zač.
1: Ale máme, máme a ceníme si toho, že posloucháte. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Tady je posluchač Petr Stavrec nad Metojí.
3: Zdravíme.
1: A co vybíráte?
6: Pozdravuji tady svou milovanou a tady zbožňovanou herečku. Paní Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím, dobrý den.
6: Dobrý den. A dal bych si pana Šimka.
1: Dobře, tak jo, přibyly mu hlasy nakonec i díky SMS-kám a uděláme si změnu. Od Ivy Janžurové se přesouváme za Miloslavem Šimkem. Moje první taneční.
7: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťasten, že to takhle dopadlo ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám ze zadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože játro neustále vysílá rozvědky všemi směry. Neboť je Jožina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisem. Ale milostivá, chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi doucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem. Jóža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
1: Slav Šimek, moje první taneční. Kdyby takovou povídku měla napsat Naděja Konvalinková, co by v ní bylo?
3: No, jednak bych napsala, protože ty šaty mi šila moje babička a byly přenádeny. Pamatuju si takový jako jeden růžovo-stříbrný brokát s takovým jako bez rukávu a s takovým jako límcem nahrnutým a jako princes. Byly krásný. No, nebo z několika materiálů třeba to vymyslela, protože taky jako nebylo moc peněz, ale opravdu mě oblíkala krásně. No, jednu mám otřesnou příhodu, protože mě šel dělat garde můj tatínek, který, jako aby to nervově zvládnul, tak si přihnul. Mezi těma dámama usnul a když se probral a viděl mě, tak zařval na celý sál. Tančíš jako koza na ledě! No, takže takhle mě tam strapnil, já byla ruda a říká, a už tě tam nikdy nechci, tatínku.
1: A nevzala to nikdy?
3: Ne, už ne, už to bylo velké poučení. Ještě mě chtěl doprovodit chlapec, takový roztomilej, milej, a ten na něj řval, no dovolte, no nechoďte za náma pryč. Takhle prostě hrozně, no to byl zážitek, jsi říká, už nikdy se mnou nepůjdeš nikam.
1: Neznechutil ti to tancování trochu?
3: Tancování ne, ale věděla jsem, že s ním už nikdy právě.
1: Jo. Který tanec ti nešel tehdy, jako se kterým jsi měla problémy, když se ho učila?
3: Docela mi to šlo. Já myslím, že jsem byla šikovná. No. Bavilo mě to. Jsem chodila pak i do pokročilých. To bylo na Míráku. Jinak jsem chodila do taneční v Lucerně, tady, jak jsem bydlela, a potom na Míráku bylo pokračování.
1: Ty jsi vlastně nemusela ani vytáhnout paty na ulici, když jsi šla do taneční. V podstatě jenom si proběhla pasáží.
3: Pasáží a byla jsem
1: a bylo to.
3: Na sále.
1: To musela mít vůbec hodně proběhaný a ty musíš tu Prahu znát zevnitř, ze dvorů, z pasáží, to, co my možná ani netušíme, kolik jich je a těch průchodů.
3: Určitě hodně. A docela dobře to stavěli naši předkové, protože ty domy mají takové mezi dvorky, jako, jo, že prostě je ta skupina domů a uvnitř je vždycky nějaká zeleň a nějaký dvoreček, že na to dbali. Já teda zrovna koukám na střechu pasáže u Nováků, takže tam neslyším ani tramvaj, ani auto, a koukám na modrý nebe a na střechy.
1: Takže Naďa Konvalinková žije na střeše.
3: Na střeše. Blízko nebe. Blízko nebe.
1: Vážení, jak budeme pokračovat? Signálem telefonním se s námi můžete spojit a říct si, jestli Miloslav Šimek ještě jednou bude pokračovat. Tohle už jsme dokončili, ale můžeme mít i povídku, jak jsem stávkoval. A nebo si dáme anekdoty o blondýnkách. Nabízím já proti a vy si zase vybíráte na telefonu 731 800 900. To je to přímé volání do studia. Volejte a spojte se s námi. Pokud se vám to nepodaří, napište SMSku humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali jako svého vítěze a pošlete na číslo 90 01 04. K tomu samozřejmě čas jedné písničky, necelé 4 minuty, tu s námi bude skupina Krištof a jejich Šňůry. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, hlasujte, máte tu šanci ještě. Miloslav Šimek nebo anekdoty o blondýnkách jsou ve hře. Telefonní číslo sem do studia k Nadě Konvalinkové dnes 731 800 900. Kdo volá?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro anekdoty.
3: Děkujeme, píšeme si.
1: A děkujem dalšímu, kdo se dovolal a taky chce hlasovat. Kdo to je?
4: Dobrý den, přátelé, tak vám zdravím ještě jednou Jirka Strunovská, tentokrát do živého vysílání, tak jsem hrozně moc rád. Jak říkám, já ještě zdravím moje sluníčko Naděnku, mám vás hrozně moc rád. Vy se vždycky nabudíte a díky vám má člověk 100%, 200%, dnes jsme dneska 30, takže 30% lepší náladu, takže já poprosím toho pana Šimka a já vás srdečně moc zdravím a přeju vám hlavně stále zdraví a jste stále tak skvěle naladěná a krásně usměvavá.
3: Děkujeme a opatrujte se.
1: Kdo další?
5: Dobrý den, Míra Plzeň.
1: Ano.
5: Zdravím vás všechny ve studiu.
3: Dobrý den.
5: Zdravím pana Šimka.
1: Dobře, děkujeme. Tak je bod pro něj.
5: Na
1: no, těšíme se zase příště. Ještě někdo? Dobrý den.
6: Tady Anička Hlišnová, vás zdravím všechny a také Naděnku hlavně, protože mám její knížku.
3: Aha.
6: Mám její knížku. A mi je to jedno, co dáte. Oboje je dobré.
1: Ale vy musíte, vy musíte
6: to,
1: někomu dát.
6: Aby to vyšlo. Víte to, aby to vyšlo.
1: Aby to vyšlo.
6: Moc vás zdravím.
3: Na své. Aby to vyšlo.
1: To je tak jako, já tady s tím kouzle neudělám. Ale ať bych dal bod kamkoliv, tak stejně to vyhraje Miloslav Šimek. Prostě, když to tady vidím součet hlasů. Takže budeme pokračovat tentokrát ukázkou a povídkou, jak jsem stávkoval.
7: Otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci. Proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku, o co vypaže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vydal mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek?

0: 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Humoriáda.
1: Stalo se ti někdy, Naďo, jak se říká, že někdy něco stávkuje, jako třeba přístroje, nebo prostě to, co doma zrovna potřebuješ, aby fungovalo, nejde. Stalo se ti něco v poslední době, že to odešlo, bez pozdravu, jak se taky říká?
2: Víš, co mě se spíšil, to se mi stalo, prostě najednou pračka nešla. Jo, a teď já jsem poprosila Archanděla Michála, že to je ochranář a opravář.
1: Praček?
2: On je opravář taky, technických věcí, ale hlavně je ochranář. Vždycky, když potřebujete ochranu, poprosit Archanděla Michála, on vás obalí svým modrým brněním a prostě jste chráněni. Ale tak jsem toho poprosila a volala jsem svýho známého opraváře. Říkám, prosím vás, je to konec, s těmi nejde pračka, jestli byste mohl přijet na opravu. A on říkal, Naděnko, a zkontroloval jste, jestli to nevypadlo ze zásuvky. A říkám, běžím k tomu. Bylo to vypadný ze zásuvky, takže Archanděl Michal zapracoval a bylo to v pořádku. Dobrý, veď.
1: Ale jak už vědí, na co se zeptat, že jo, těch ženských, ty opraváři. Jako,
2: no.
1: Jako Archanděl Gabriel vnuknul myšlenku.
2: Michal. Gabriel je zdravý.
1: Zdravý. A na toho se taky obrací.
2: To víš, že jo, na všechny, jako každý den je nějaký Archanděl.
1: Počkej, to máš doma někde nějaký seznam a když je nějaký problém, tak koukneš, který Archanděl?
2: Ano, mám na každý den je jiný plamen a každý plamen hlídají nebo obstarávají jiní archanděle. Dneska máme bílý plamen, to je čistota.
1: A ten je kde, ten plamen?
2: Průzračnost. Ve vesmíru proudí sem na planetu a čistí.
1: Čistí,
2: jo.
1: Čistí.
2: A tři archanděle mu pomáhají.
1: Jo, takže ráno se vždycky koukneš.
2: Jo.
1: A řekneš si, dneska
2: je.
1: Se nemusím mít, dneska to bude čistý, dneska bílý plamen.
2: To ne. To čistí myšlení hlavně, takový věci, víš. Zlo to tady jako likviduje, dneska to tady opravdu musí pročistit pořádně.
1: Naďa Konvalinková je naším hostem.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Ještě zbývá čas na nějaké ty ukázky. Teď o téhle rozhoduje Naděja Konvalinková, náš dnešní host v Muriádě. Co?
3: Tak já vím, že se dneska v této době děti potí ve škole při maturitách, tak tady je téma zkoušky ve škole, tak to třeba podá trošku humorně pan Miroslav Donutil.
4: Studie a zkoušky na JAMU. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu-leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle a nevím co a všecko a on vždycky do toho udělal jenom. A říkám, ne, pane profesore, vy se ještě vypadáte, že v určitých momentech zlomu, dějových zlomů, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase, říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já mám taky vzpomínku taky na marxismus, leninismus, protože jsem si říkala, jako nejsem naučena, umím jenom jednu otázku dělnický hnutí, půjdu až na příští termín. No ale šla jsem se do školy podívat, hele, a jeden po druhém byl vyhazovaný. A říkala, no tak to zkusím, no náhoda je blbec. Hele, já jsem šla, dali mi dělnický hnutí a dostala jedničku, nikdo se mnou nemluvil.
2: Takže zarovnáno, zahlazeno, tohle si měla. A na to vzpomínají snad všichni, na tyhle ty hodiny právě.
3: Ale náš pan profesor nás učil i v restauraci u Štíky, u Modré Štíky, byl bezvadný, jako, jo. Takže.
2: Takže tam kontroloval docházku a tak. Naďa Konvalinková vzpomíná na základě vzpomínek Miroslava Ranutila. Mohou být ještě jednou další zkoušky ve škole a vzpomínky na to. A nebo scénka těch, kteří tu zněli už v písničkách, ale zvlášť oba. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Kapitán a Letuška. Ukázka ze show businessu. Můžete si taky vybrat varianta B. 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04 pro rozhodování a spojení s vámi. Tak do toho teď Valdemar Matoška.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Nutil nebo Jiří Korn a Helena Vondráčková. Komu dáte hlas po telefonu? Dobrý den, přejeme s Naděju Konvalinkovou.
2: Dobrý den, tady je Jenda Orlického hory.
1: Ano.
2: Já vás zdravím, Patriku, i paní Konvalinkovou.
3: Dobrý den.
1: A co vybíráte?
2: Jiří Kukadla.
1: Legendární, ano.
2: A k tomu Archanděl Gabriel, ten zvěstoval paně Marii narození Ježíše a ano. Je patronem zprávařů a těle rozhlas, pošta a to.
3: Ano, ano, vydat.
2: A ten Archanděl Michal, to je velitel nebeských vojsk.
3: Ano, ano.
2: A je na pražském Orloji a ukazuje ale blbě tím mečem, protože to předělali, dřív ukazovali, jaký je měsíc a teď to ukazuje někam do vzduchu. Že jo?
1: Vy jste v tom taky zběhli. Tak a teď nám řekněte Ačko nebo Bčko.
2: Dáme Korna.
1: Dáte, no
3: děkujem.
1: Nestačí to na vítězství. Ta valná většina hlasů bylo pro to poslechnout si, jak to bylo se zkouškami ve škole. Miroslav Donutil to vyhrál.
4: Někdy to bylo zajímavý. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásný. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář, nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se jmenoval, a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonila a zpívá mě, pedují lodi do Teliany, pedují lodi na vše stezány. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem u vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě u státnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor. Humoriáda.
1: Ta dnešní byla s Nadějou Konvalinkovou a já moc děkuju za návštěvu. Nadějo, tak hezké nadýchání se dalších čerstvých šeříků. A tě všichni archanděle ochraňují a zase doporučí návštěvu tady v Humoriáně.
3: Dobře, těším se na vás na všechny příště a užívejte jaro.
1: Mějte se pěkně a zítra tu s námi v Humoriádě bude Martin Zounár, tak nezapomeňte poslouchat. Máme i pro vás každý všední den. A pozor, i v ten sváteční 8. května taky vysíláme to třeba s Libuškou Švarmovou. A teď ještě písničky a pak další zprávy. A poslouchejte Český rozhlas. Jsme tu s vámi a jsme tu rádi pro vás.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Klienti cestovní kanceláře Čedok letos neodletí na Krétu z českobudějovického letiště. Noční běh pro světlušku dnes v Českých Budějovicích podpoří lidi se zrakovým handicapem. Na jihu Čech bude zítra většinou oblačno s teplotami do 19 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisti. Zatím není možné odhadnout výši škody, říká policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
3: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
2: V Národním parku začalo hořet v sobotu, požár se rozšířil na víc než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. V části Česka až do dnešní půlnoci hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí v pásu od jihozápadních Čech přes střední Čechy až na východ. Bouřky může doprovázet přívalový déšť nebo nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Během noci budou postupně od jihu slábnout. Naopak pro Moravu a Slezsko až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požárů. Cestovní kancelář Čedok zrušila lety na Krétu z českobudějovického letiště. Organizátor zájezdu zrušil všech 18 plánovaných spojů do Heraklionu. Důvodem je podle mluvčí Čedoku Klary Divíškové nedostatek kapacity pro vzlety a přistání na řeckém letišti.
4: Zejména v exponovaných dnech pátek, sobota a neděle. Řecké řízení letového provozu finálně odmítlo požadované časy potvrdit. Zrušení se týká jednoho letu týdně. Klientům jsme nabídli možnost odletět ve stejném termínu z Prahy a zároveň dostávají kompenzaci 500 korun na osobu.
2: Noční běh pro světlušku dnes po 21. hodině rozsvítí park Stromovka v Českých Budějovicích. Charitativní akci ve prospěch lidí se zrakovým postižením pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Běžci se můžou registrovat online nebo od 19 hodin u sportovní haly. Na místě je připravený doprovodní program pro veřejnost, doplňuje ředitel nadačního fondu Jiří Váňa.
5: Můžete si nechat vyšetřit zrak, můžete se nechat namasírovat nevědomými maséry, můžete si vyzkoušet nejrůznější sportovní aktivity přizpůsobené lidem s handicapem, můžete ochutnat dobroty od našich partnerů, dokoupit si čelovku a v 8 hodin máme koncert kapely Byt číslo 4. Sport.
2: Čeští hokejisti museli zrušit dnešní trénink v přípravě na švédské hry. Důvodem byla díra v ledu v tréninkové hale. Tu způsobila předešlá příprava juniorů. Manažer reprezentace označil situaci za nepřijatelnou, akceptoval ale omluvu od organizátorů. Národní tým vstoupí do posledního turnaje před mistrovstvím světa zítra. Nastoupí proti Švédsku. O víkendu pak bude hrát s Finskem a Švýcarskem. Světový šampionát ve Švýcarsku začne v pátek za týden 15. května. Počasí. Na jihu Čech se objevují přehánky, ojediněle se budou tvořit bouřky, večer bude pršet na celém území regionu. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, bouřky jen výjimečně. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Biopředpověď ukazuje pro zítřek jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Policie vyšetřuje nehodu osobního auta ve Čkyni na Prachaticku. Narazilo tam do domu na hlavním tahu 4. Auto s dodávkou se srazilo ve Strakonicích v Otavské ulici a pozor taky na silnici 20. Od Nové hospody směrem do Blatné na Písecku srazilo tam auto Lesní zvěř. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po páté hodině posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině pokračujeme vydatnou porcí zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další písničky, které nestárnou. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Příjemné odpoledne. Centrum Arpida dnes v Českých Budějovicích otevřelo svůj kampus životních příležitostí. Bude pomáhat dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Nový areál jim nabídne zázemí pro práci, terapii i běžný život, doplňuje mluvčí centra Ondřej Helebrant.
2: Bude tady denní stacionář a pak tady budou sociální rehabilitace, budou se tady učit vařit, budou se učit jezdit autobusem, bude tady fyzioterapie, bude tady ergoterapie, hydroterapie.
1: Do Arpidy se vrátíme v našem vysílání už za několik minut. Nová technologie pomůže energetikům společnosti EGD snadněji vyhledat poruchu na vodičích vysokého napětí. Výpadky proudu odhalí a nahlásí na dispečing speciální senzory. Energetici podle nich dokážou určit přesné místo poruchy. Tím se doba opravy může zkrátit o desítky minut. Novinku teď technici zkouší na 11 místech, například u Volar na Prachaticku. Natáčel tam náš reportér, víc už za chvíli. Pyrotechnici včera u Lišova na Českobudějovicku zlikvidovali stovky kusů nebezpečné munice. Jednalo se mimo jiné o 400 kulometných nábojů, dělostřelecký granát a desítky protitankových granátů. Část nálezu pyrotechnici zlikvidovali na místě, zbytek odvezli. Na jaře nálezu přibývá, protože lidé víc chodí do přírody. V každém případě je nutné zavolat linku 158 a na munici nesahat. Lidé v Třeboni si dnes připomínají odkaz Tomase Schreckera. Byl jedním ze zachráněných Vintnových dětí a mecenášem gymnázia Třeboň. Dnes uplynuly 2 roky od jeho úmrtí. Při této příležitosti zástupci školy v Komenského sadech vysadili památný cedr. Následující program přibližuje Irma Mrázková, ředitelka festivalu Třeboňská nocturna, který se na dnešní vzpomínkové akci podílí.
3: Od 18 hodin vystoupí ve vzpomínkovém odpoledni studenti gymnázia v prostorách 105 na hlavním Masarykově náměstí a od 20 hodin je plánován průvod světel zpět ke gymnáziu.
1: Českokrumlovští policisti pátrají po svědcích fyzického napadení během Filipojakubské noci. Dnes o tom na webu policie informoval mluvčí Miroslav Šupík. K napadení došlo 1 hodinu po půlnoci 1. května před hotelem Leila v Široké ulici v Českém Krumlově. Napadený muž skončil se zraněním v nemocnici. Policisti hledají druhého muže. Na webu zveřejnili fotografie 2 osob, které incident pravděpodobně viděli. Pokud je poznáváte, obraťte se na linku 158.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Naučit se vařit, jezdit autobusem nebo využít fyzioterapii a ergoterapii. Tohle a spoustu dalších věcí můžou do budoucna zvládnout klienti Arpidy Plus v Českých Budějovicích. Svému novému projektu říká Arpida Kampus životních příležitostí a jeho vybudování podpořila tisícovka dárců z řad veřejnosti. Na dnešní slavnosti byla i reportérka zpravodajství Kristýna Baršíny, se kterou jsem si o českobudějovické novince povídal v dnešním jihočeském odpolední.
1: Sešli se všichni, kteří se na stavbě podíleli, zaměstnanci a samozřejmě i klienti. Počasí přálo, takže si mohli dát něco k jídlu i pití a zahrál taky patron Arpidy, písničkář Pokáč. Všechno se odehrálo okolo dvou nových domů, kde bude Arpida Plus sídlit a které jsou hned vedle staré budovy. Na nové prostory už se moc těší i jeden z klientů, Michal Burda.
2: Na to říkám, že je to úžasný. No. Ty prostory tam jsou větší než na domečku. Že právě se na to těšíme už. My se tam budeme učit vařit. Že samostatnost tam bude sama tohle, viď? Tady jsem rád na domečku, že tady jsou fajn lidi.
1: Jen doplním, že domeček je budova, kde byl dosud stacionář pro dospělé klienty. Nové domy teď pojmou 24 klientů v denním stacionáři a 5 klientů v sociální rehabilitaci. Celkem by se mělo během roku vystřídat v zařízení 120 lidí.
0: Můžeš ještě přiblížit, komu je Arpida Plus určená?
1: Dospělým lidem s kombinovaným a tělesným postižením. Nový areál jim nabídne zázemí pro práci, terapii i běžný život. Doplňuje mluvčí centra Arpida Ondřej Helebrant.
3: Bude tady denní stacionář a pak tady budou sociální rehabilitace, což znamená, že ty lidi se tady budou učit nějakým sociálním dovednostem, budou se tady umět učit vařit, budou se učit jezdit autobusem, budou zkrátka se učit ty věci, aby mohli normálně zapadnout do ostatní společnosti. Bude tady fyzioterapie, bude tady ergoterapie, hydroterapie.
1: Všechna patra i prostory jsou samozřejmě bezbariérové.
0: Klasická ta stará Arpida je určená hlavně pro děti a mladé lidi, je to tak?
1: Ano, právě proto bylo takovéhle zařízení potřeba. Plnoletí klienti Arpidy někdy končili například v domovech se zvláštním režimem nebo domovech seniorů. Vedoucí stacionářů Václava Businská mi přiblížila, že součástí služby bude třeba i tělocvična, vodoléčba nebo i cvičný byt.
4: Když se rozhodnete třeba pro chráněné bydlení, nebo že by ten klient mohl si zkusit někde samostatně bydlet, tady si to vlastně jako nacvičí. Je to skvělý, že si vlastně můžete týden vyzkoušet nebo na dobu, kterou si domluvíte, nějaké samostatné bydlení s tím, že jste pod dohledem toho pracovníka, on s váma spolupracuje, nacvičuje a vy máte nějaké to bezpečí, ale zároveň už si zakusíte tu dospělost.
1: Vybudování Arpidy Plus vyšlo na 108 milionů korun a kromě Evropské unie a Jihočeského kraje ho podpořili i další sponzoři a jednotlivci. Klienti by se měli do nových prostor přesunout v červnu.
5: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Němečtí Alphaville a příjemná vzpomínka na hit z roku 1986 Dance With Me. My bychom ale potřebovali, abyste s námi dnes netančili, ale šli si zaběhat. Protože noční běh pro světlušku pomůže lidem s vadami zraku a nevidomým. Pomoc pohybem můžete i vy, a to právě dnes v Českobudějovickém parku Stromovka. Více už za chvíli.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Výpadky proudu v těžko přístupném terénu pomůže energetikům ze skupiny EDG řešit nová technologie. Speciální senzory dokážou při přerušení vedení odeslat na centrálu podrobná data. Podle nich dispečer umí určit charakter a přesné místo nehody a vypravit k ní skupinu techniků. Novinku s názvem Dose Plus teď zkoušejí například u Volar na Prachaticku.
1: Kdo chce běžet, musí se připojit o něco dříve, že mám pravdu?
2: V ideálním případě doporučím, aby se zaregistroval u nás na běžeckých stránkách www.běhprosvětlušku.cz, protože je to přece jenom jistější cesta, ale když by to chtěl někdo nechat na poslední chvíli a rozhodovat se třeba i podle počasí, tak může dorazit i na místo, protože v 7 hodin otevíráme vlastně stanové městečko a může se zaregistrovat i přímo na místě až v podstatě bezprostředně do toho startu 9 hodin.
1: Takže 2 hodiny před startem. Co potřebuji mít sebou? Čelovku?
2: Vlastně sebou nepotřebujete nic. Ideální je, když budete mít tu registraci, ukážete nám QR kód, my si vás načteme a vlastně dáme vám buď balíček s čelovkou nebo s čelenkou podle toho, jakou variantu jste si vybral. A samozřejmě, když budete mít na sobě něco běžeckého, bude to skvělé a můžete s námi vyrazit, ale zároveň není to výkonnostní závod, takže máme zkušenost, že s námi běhají nebo chodí i lidi s kočárkem, lidi se psy, s malými dětmi. Není to určitě o tom, abyste byli nejrychleji v cíli.
1: Já myslím, že problém s tom sportovním oblečení určitě nebude. Dneska se v tablákách chodí pořád, tak možná to někdo zvolí i na ten večer. Ale ve Strmovce je mnoho propojených cest. Bude se běhat po jedné trase?
2: My máme vlastně na všech lokalitách a Budějovicích to bude to samé. Vždycky dáváme na výběr kratší trasu a delší trasu. Tady v Budějovicích bude ta kratší zhruba 2,5 kilometru a ta delší zhruba 5 kilometrů. A vy si vlastně můžete vybrat až přímo při běhu, ne na místě, ale až při běhu, jestli se cítíte na tu kratší nebo jestli se cítíte na tu delší podle toho, jak na tom aktuálně bude.
1: Na co konkrétně půjde výtěžek z nočního běhu pro Světlušku?
2: My vlastně ty peníze používáme v průběhu celého roku a reagujeme na žádosti, které k nám dochází. To znamená, já v tuhle chvíli nedokážu úplně říct, na jaký konkrétní účel, ale Světluška podporuje lidi s těžkým zrakovým postižením a máme vlastně zpětně statistiky. Třeba v Jihočeském kraji jsme loni podpořili různé projekty, ať už jednotlivých osob nebo organizací, částkou skoro 4 miliony korun. Pro představu posluchačů jsou to třeba kamerové lupy nebo další kompenzační pomůcky. Je to osobní asistence, je to rozvoj organizací, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Jsou to nejrůznější věci, které lidem s tímto handicapem umožňují žít kvalitnější život.
1: Pane Váňo, prosím, ještě jednou připomeňte, kde a v kolik hodin být, pokud chceme běžet běh pro Světlušku.
2: Startujeme dnes v 9 hodin od sportovní haly ve Stromovce a zároveň to stanové městečko otvíráme v 7. Máme tam docela bohatý doprovodný program, takže i kdybyste nechtěli běžet, můžete přijít jen tak a něco se dozvědět o tom zrakovém postižení.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Hladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Výpadky proudu v těžko přístupném terénu pomůže energetikům ze skupiny EGD řešit nová technologie. Speciální senzory dokážou při přerušení vedení odeslat na centrálu podrobná data. Novinku s názvem Douz Plus teď zkoušejí například Uvolar na Prachaticku.
1: Kolegovia na plošině demontují původnou konzolu, která mala iba vlastně napečový napájací transformátor. Ta se vymení.
2: Popisuje doplnění spínačů elektrického vedení o nové senzory projektový manažer Douz Plus Jan Oravčok ze společnosti EGD.
1: Namontuje se konzola, která bude mať tyto merací transformátory, které už budou moct merať a signalizovat kolegom na dispečingu hodnoty z linky.
2: Energetikům ze společnosti EGD se většinou daří odstranit výpadky proudu do 4 hodin. Nová konzole nainstalovaná na sloupech vysokého napětí tím dokáže zkrátit dobu opravy o desítky minut, říká Jan Oravčok.
1: V případě, že nastane nějaká porucha, pro nás je oveľa lepšie, ak vieme presné miesto tejto poruchy a kolegovia v teréne nemusia vyhľadávať podrobne zložito to miesto.

0: To tím cílem je zkrácení doby výpadku elektrické energie.
1: Přesnou lokalizaci poruchy mají podle Jána Oravčoka zajistit speciální senzory umístěné v nových konzolích. Nazbíraná data pak odtud z Volar zamíří k dispečerům do Českých Budějovic.
0: Dispečer potom na základě těch údajů z těch senzorů vie vyhodnotit, kde se to místo poruchy nachází a vie oveľa presnejšie zacíliť tu skupinu tých technikov v teréne na odstranění této poruchy. Ten technik v teréne nemusí chodit hodiny a hledat poruchu.
2: No, můžeš?
1: Energetici právě teď novou technologii teprve zkouší. O jejím dalším využití se rozhodnou až podle výsledků testů, připomíná jednatel EGD David Šafář.
3: Počítáme s tím, že pokud ty výsledky budou pozitivní a pro těch prvních indikací ta technologie velmi dobře funguje, tak bychom možnou právě o tom plošném nasazení, tak aby ten dopad na ty koncové zákazníky byl plošný.
1: Podle něho pilotní projekt běží na 11 lokalitách.
3: Vybrali jsme právě vybrané linky vysokého napětí. Na Otrokovicku je to v Novém městě na Moravě, zde na Šumově. Jsou to opravdu ty problematická místa, kde máme lesní průseky, kde vlastně ta linka prochází komplikovaným terénem, tak abychom dokázali to místo identifikovat právě v těchto obtížných místech co nejrychleji.
1: Technici se s dlouhodobými výpadky potýkají hlavně při extrémních klimatických podmínkách. A to hlavně při letních bouřkách nebo v zimě při sněhových kalamitách, upozorňuje mluvčí EGD Lubomír Budný.
4: V loňském roce jsme zaznamenali dlouhodobý výpadek elektrické energie například v Židlochovicích na Brněnsku, oblast kolem Adamova u Brna. Co se týká Šumavy, tak jsou to oblasti okolí Volar a Prachatic. Tady panuje vlastně nejdrsnější podnebí.
1: Pilotní provoz nové technologie potrvá do poloviny příštího roku. Z Volar Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Kde se v člověku bere zlo a odkud se naopak bere touha zlu vzdorovat? Tuto základní otázku si pokládá Petr Nutil, spisovatel, publicista a marketér ve své nejnovější knize Čas vrahů – Anatomie zla a naděje 20. století. Toto dílo propojuje případové studie a analýzy do obrazu doby, která v minulém století z některých lidí udělala masové vrahy a z jiných naopak opěvované hrdiny. S Petrem Nutilem si nejen o jeho nejnovější publikaci popovídáme ve čtvrtek 7. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: počasí. A to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
1: V noci bude převažovat velká oblačnost. Od jeho západu k severovýchodu bude přes naše území přecházet pás přeháněk a bouřek, které mohou být i silné a který přinese srážky na většinu našeho území. V druhé polovině noci budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na polojasno. Teploty v noci klesnou na 11 až 8 stupňů a bude vát mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí a vytvoří nárazy i kolem 18 metrů za sekundu, tedy 65 km za hodinu. Zítra bude převažovat oblačno, během dne se přeháníky vyskytnou jen ojediněle a i s malou pravděpodobností to může být i slabá bouřka. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Zítřejší maxima budou níže než dnes, pouze mezi 16 a 19 stupni, na horách mezi 12 a 15 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž zítra na jedničce.
0: A jaký bude další sváteční májový pátek?
1: Pátek bude polojasno až oblačno, během dne se jen výjimečně vyskytnou přeháníky, a to zejména na horách. Teploty v noci klesnou na 8 až 5 stupňů a vystoupají během dne na 17 až 21 stupňů Celsia. Bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A můžeme se opět těšit na téměř letní prodloužený sluneční víkend?
1: Ty letní teploty můžeme čekat zejména v neděli, během víkendu se bude postupně oteplovat. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne se místy vyskytnou přeháňky. Večer se pak bude vyjasňovat. Teploty ráno klesnou na 8 až 4 stupně a vystoupají odpoledne na 19 až 23 stupňů Celsia. Bude vát slabý východní nebo severovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu. No a v neděli pak bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nedělní minima 9 až 5 stupňů a maxima mezi 21 stupněm a 25 stupni Celsia. Bude vát slabý, během dne mírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme a přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vztah dětí k penězům vzniká mnohem dřív, než si myslíme. Nikoli u kapesného, ale při každodenních situacích doma. Takto důležité rozhovory ovšem podle poradkyně a mentorky Martiny Burešové rodiči doma vůbec nevedou. Přitom můžou otevřít rozhodující témata. Jak s dětmi o penězích mluvit? To je nejen název nové knihy Martiny Burešové, ale také hlavní téma rozhovoru, který autorka vedla dnes dopoledne v našem vysílání s moderátorem Matějem Vodičkou. Část povídání vám nabízíme právě teď.
1: Vy se tomu tématu věnujete už delší dobu, tak má tahle problematika, řekněme, vzestupně pozitivní vývoj. Jinými slovy, obecně mají děti v Česku stále vyšší povědomí o té finanční gramotnosti jako takové.
2: Určitě, určitě. Mají rozhodně více informací, než jsme měli my, ale tam v podstatě nastává ta další jiná otázka, že oni úplně neznají kontext. Tam už potom nastupují ty rodiče a je důležitá role těch rodičů, aby těm dětem pomáhali naučit se rozhodovat. Ono je to, jako dcera má také kapesné, má platební kartu a já to teďkon taky můžu sledovat to zase znovu v přímém přenosu, jak je to pro ní něco nového a jak o tom musíme extrémně mluvit, protože ten život jí přináší různý situace.
1: Je to hodně osobní otázka, tedy mohu se zeptat, kolik je vaší dceři?
2: Mí dceři je 10 let.
1: No, vaše zmíněná kniha je určená pro rodiče dětí zhruba ve věku 3 až 10 let, což mě osobně docela zaujalo. Jak vysvětlit 3letému dítěti ty vůbec nejzákladnější pojmy v této problematice?
2: Tak, první, co je důležitý si říct, že my to tomu dítěti nevysvětlíme, jako že si půjdeme sednout ke stolu a teď budeme říkat, tak tohle je tohle, tohle, to dítě se učí prožitkem. Ono v podstatě pozoruje i nás jako rodiče. To si myslím, že je důležité si uvědomit, že to dítě nás nasává informace jak houba a pozoruje nás opravdu jak rodiče, jak my nakládáme. Často se stává totiž v obchodech, že někdo řekne dítěti přesně v tomhle věku 3, 4, 5, já ti to nekoupím, protože je to drahé, ale to dítě nemá pojem o tom, co je to drahé. Tomu dítěti je to potřeba k něčemu přirovnávat, vysvětlovat. A já, když si zpětně uvědomuji, co já jsem dělala, já jsem neustále své dceři vysvětlovala můj myšlenkový pochod, když jsem se rozhodovala. Koupím tyhle jabka proto, protože je třeba máme rády, i když jsou dražší, anebo že jsou kvalitnější a proto je jen tak nevyhodíme. To znamená, já jsem v podstatě vedla neustále s ní nějakou komunikaci, kterou vedeme neustále, ale ta témata se více prohlubují tím, jak ona roste.
1: No a když někdo tedy přemýšlí nad tím, jak o penězích mluvit, co je podle vás taková jedna nejzásadnější věc, prostě a jednoduše, čím začít v takovém případě?
2: Určitě dítě neodbývat, když se začne na peníze ptát, tak neodbývat a mluvit pozitivně o těch penězích. To znamená, je to náš zdroj příjmu, můžeme si za to dovolit koupit, jet na výlet, kupujeme si potraviny, ale vlastně nebát se o těch penězích mluvit, protože my, když o těch penězích nemluvíme, tak ty děti si zase udělají svoje vlastní vysvětlení a udělají si vlastní domněnky, které je můžou taky potom mást.
1: Jakých nejčastějších chyb se rodiče dopouští, když svým dětem chtějí tu danou problematiku nastínit?
2: Tak o jedné chybě jsme se trošičku už bavili vlastně v rámci toho našeho vysílání a to je ta chyba, že se o těch penězích nemluví, že mají právě pocit, jako že je chtějí chránit před tím vnějším světem, tak o tom nebudou mluvit, že je dost času na to, aby ty peníze děti řešili. Nebo právě, že se o tom bavíme tak jako stranou a neukazujeme ten proces toho rozhodování. Nebo je to právě to zlehčování, když to dítě přijde s něčím, že by něco chtělo, že se mu to líbí, tak my máme třeba tendenci říct, to je nesmysl, to si nekupuj, to k něčemu ti to stejně nebude. A možná i ta největší chyba je, že my nemáme vyřešený ten vztah k našim penězům. Ale já vždycky ještě říkám, že je důležitý se zastavit a říct si, jasně, udělala jsem ty chyby, dělala jsem chyby, ale pojďme to zkusit třeba jinak.
0: Celý rozhovor s Martinou Burešovou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si budeme povídat se spisovatelem, publicistou a marketérem Petrem Nutilem. Řeč přijde nejen na jeho novou knihu Čas vrahů, anatomie zla a naděje 20. století. Dopoledního hosta Matěje Vodičky si můžete naladit, jako vždy po zprávách v 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tolik dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě dvě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Cenu města České Budějovice za mimořádný počin nebo výkon udělí letos opět místní magistrát. Kandidáty mohou lidé nominovat do konce května. O tom, kdo si ocenění nejvíce zaslouží, následně rozhodnou radní a zastupitelé. Podrobnosti k 28. ročníku si můžete poslechnout zítra v Jihočeském ránu krátce po 7:30. Vysazením v cedru v Komenského sadech v Třeboni tam dnes uctili památku Tomáš Reka, který byl jedním ze zachráněných Vintnových dětí. Místnímu gymnáziu daroval skoro 16 milionů korun na podporu vzdělávání a rozvoje žáků i učitelů. Reportáž odvysíláme zítra ráno po 8. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Bez této všetečné uklízečky se neobejde ani Scotland Yard.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Senát schválil přerozdělení téměř 8 miliard korun z rozpočtu VZP mezi menší zdravotní pojišťovny. Proces s provozovateli ilegálního zvěřince v Kletečné bude pokračovat v červnu. Vyřazená výměníková stanice v Bechyni se změní na fitness centrum. Večer dorazí intenzivní srážky, případně i bouřky, napršet může až 25 mm. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Menší zdravotní pojišťovny si nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Pavel. Soud odročil hlavní líčení v kauze chovatelů zvířat z Kletečné u Humpolce. Žaloba viní Ladislava Váňu a Janu Svatošovou z toho, že v nevyhovujících podmínkách a bez patřičných povolení chovali vzácné živočichy, včetně 20 velkých kočkovitých šelem a desítek dravých ptáků. Proces bude pokračovat 17. června.
3: Soud se dnes zaměřil na výslech prvních svědků. Promluvili například pracovníci státní veterinární správy a České inspekce životního prostředí, kteří se zúčastnili kontrol a následného odebrání zvířat. Úřady vloni chovatelům z Kletečné zabavili zhruba 100 různých živočichů. Pro některé velké šelmy se ale zatím nepodařilo najít vhodné útočiště. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Bechyň na Táborsku plánuje přestavět bývalý výměník na fitness centrum. Obyvatelé sídliště Nová Písecká v něm najdou zázemí pro posilování i sálové lekce. Město aktuálně čeká na dopracování projektové studie. Rekonstrukce opuštěné budovy za několik milionů korun bude hotová příští rok.
4: Co všechno posilovna nabídne, určí podle nezávislého starosty Štěpána Ondřicha její budoucí provozní.
5: Tam budou posilovací stroje a zázemí pro bosu, pilates a tak dále.
4: Nové využití opuštěných budov je podle místopředsedy České komory architektů Petra Leška vždycky výhodnější než jejich demolice.
6: Prostě to nedávání ekonomicky dlouhodobě smysl neustále jenom bourat a stavět nové, ale naopak ta recyklace i těch budov, místností, prostorů je velmi důležitá.
4: Z rekonstrukcí výměníků podle něj nejčastěji těší právě místní komunity. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
1: Město Písek získalo stavební povolení na vybudování parkovacího zálivu naproti základní škole Edvarda Beneše na Mírovém náměstí. Realizaci plánuje na příští rok. Cílem tohoto opatření je zlepšit dopravní situaci v ranních hodinách, kdy rodiče přivážejí děti do školy. Ve večerních a nočních hodinách bude možné záliv využívat pro standardní parkování. Jak město Písek informuje na webu, projekt není podporou individuální automobilové dopravy. Probíhá totiž příprava nové veřejné zakázky na městskou hromadnou dopravu, která má přinést rozšíření spojů a lepší dostupnost.
7: Sport.
1: Tenisti Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková jsou na antukovém turnaji v Římě ve druhém kole. Kopřiva vyřadil po vítězství ve dvou setech Maďara Marožána. Siňaková porazila semifinalistku loňského Roland Garro Boissonovou z Francie 6-2 a 6-3.
7: Počasí.
1: Večer přejde náš region pásmo intenzivních přeháněk a bouřek, můžou být i silné, během noci srážky ustanou, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky, bouřky jen výjimečně, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody aktuálně z jihočeských silnic hlášené nemáme. Pozor, ale dejte v Písku na hlavním tahu 20. U Kauflandu se tam na komunikaci pohybuje žena. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu.

0: Začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Jihočeský rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera a já už tu mám první dnešní volající. Krásný podvečer, tady je Český rozhlas.
1: Krásný podvečer, pane Radku, já vás zdravím, tady posluchačka Ivana a písničku, co jsme spolu vybrali, posílám pro sebe, pro moji kamarádku Dokájová a všem, co poslouchají Český rozhlas Český Budějovice. Všem tu písničku posílám a přeju příjemný večer. Vám děkuju a mějte se hezky a někdy naslyšenou.
0: Díky, bude to Věra Martinová a píseň se jmenuje Až na vrcholky hor.

0: Posloucháte Melodie podvečera na Českém rozhlase České Budějovice a právě teď dospívala Lenka Filipová. Jenom blázni se radujou. A já mám teď na telefonu dalšího volajícího a tím je tentokrát zcela výjimečně, ale přesto moje milá kolegyně Hanka Šoberová. Hanko, já tě zdravím a přeji ti pěkné odpoledne.
1: Ahoj rádio, já zdravím tebe, zdravím i naše posluchače. Skutečně přísahám, že tohle nebylo domluvené a je to moje premiéra v Melodiích podvečer. Jedu si takhle autem, naladila jsem nás a říkala jsem si, že bych jednak chtěla naše posluchače pozdravit a druhá, jedu do Českých Budějovic ke Stromovce, protože právě tam se dneska běží běh pro Světlušku. A říkala jsem si, že bych je touto cestou ráda pozvala, aby se přidali k nám. Nejde tam o kilometry, nejde tam o žádné rekordy. Jde o to být spolu a udělat něco pro dobrou věc. No a tak jsem chtěla tímto všechny pozvat a trošičku je navnadit na ten sportík. Já jsem ráno říkala, že je Mezinárodní den bez diet, což je sympatický Mezinárodní den, ale možná něco udělat pro svoje tělo by to k tomu chtělo, když už budeme pěkně papat. Takže naplňte si pupíčky a přijďte ke sportovce, třeba si trošku zasportovat a udělat něco jak pro sebe, tak i pro ty ostatní, kteří to potřebují. Takže tímto zdravím a zvu.
0: No nevím, jestli s tím plným pupíčkem to bude úplně ideální pro ten sportovní výkon. Já jsem si právě teď říkal, jestli dnes Mezinárodní den bůčku je úplně ideální pro ten běh, ale v každém případě je to velmi důležitá akce, proto bych samozřejmě i já rád pozval všechny, kdo jsou schopni uběhnout nějaký kousek a přispět na dobrou věc, aby se dnes na běh Světlušky přišli podívat a aktivně se ho zúčastnili. Ani děkujem.
1: Budu se těšit a pokud nikdo neběží, ať se nenechá odradit, protože to může klidně jenom jít pěšky, může to jít s kočárkem, je to na každém, opravdu tam o ten čas vůbec nejde. Takže se těším, mějte se všichni krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Ty taky a jak se to zpívá v té písni, když nemůžeš, tak přidej, tak přidej, tak přidej.
2: Nezvládám.

0: budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den a neméně kvalitní příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska nás čeká výprava do minulosti. Aranžersky precizní a přitom vnitřně neobyčejně silné písničky totiž budeme vybírat z alba So, které v roce 1986 natočil britský hudební perfekcionista, skladatel a zpěvák Peter Gabriel.

Svého času naprosto revolučním videoklipem ozdobený největší hit alba Sow a dodnes jediný Gabrielův primát v americkém singlovém žebříčku. To byla píseň Sledgehammer, myslím ideální to start dnešního pořadu. Ale od této hudební pocty americkému soulu 60. let s metaforickým textem a sexuálními narážkami pojďme ke střízlivým faktům. Syn elektroinženýra Ralpha Partna Gabriela, Peter, se narodil 13. února 1950. O 17 let později už stál coby zakládající člen uzradu respektované britské rockové skupiny Genesis, v jejíž sestavě vydržel do roku 75. Zásadně tak ovlivnil úvodní etapu její existence, v níž se profilovala jako progresivní rockový band s uměleckými ambicemi. Záhy se však ukázalo, že ostatní kolegové z kapely tíhnou k jednodušší formě projevu, a tak Peter raději zvednul kotvy a vydal se na dráhu solisty. Zatímco Genesis pod taktovkou zpívajícího Phila Collinse zvolna klouzali k zábavnímu poproku, Gabriel vykročil k zamlženým neprobádaným obzorům. Album Sow, svojí pátou solovou studiovou deskou, navíc potvrdil, že tohle dobrodružství má natolik zajímavou zápletku, že může bavit i masové publikum.

Rudý déšť, Red Rain, zvukově doslova mohutný song o zranitelnosti, údajně inspirovaný snem, v němž se Peter Gabriel koupal v moři červené vody. I takhle se rodí slavné písničky. Začátkem 80. let o sobě Peter Gabriel napůl skromně a napůl ironicky prohlašoval, že se považuje za víkendovou pop hvězdu. Jeho desky ale měly k popovým kolovrátkům, jež se protáčely v hitparádách pořádně daleko. Gabriel navíc nikdy nebyl prvoplánově veselým chlapíkem. V jeho nitru se čas od času odehrávaly bolestné duševní boje, jež, hnán obrovskou pracovitostí a autorskou poctivostí, nezřídka otisknul i do své hudby. Tále sklízela i komerční úspěch. Nejvíce právě album So z roku 1986, které se stalo hudebním bestsellerem, a jeho soulově úderný single Sledgehammer je jedním z průkopnických počinů v oblasti hudebního videa. Zmíněná deska však obsahuje vedle aranžérských poklon hudbě 60. let i mnoho vážných textových témat, od ekologie až k ponorům do temnot lidské psychiky. Tam míří i píseň věnovaná americké básnířce Anne Sextonové, pojmenovaná po jednom z jejich děl Mercy Street. Dodejme, že autorku obnažené intimní poezie, oceněnou v roce 1967 Pulitzerovou cenou, celý život pronásledovaly deprese. Pětkrát se snažila ukončit ho vlastní rukou. V roce 1974 se otrávila svítí plynem.

V roce 2011 Peter Gabriel zavzpomínal na své komerčně jasně nejúspěšnější album, desku So, těmito slovy. V té době jsem se cítil nasycen hudebním experimentováním a dostal jsem chuť napsat normální popové písničky. Samozřejmě ale podle svých interpretačních měřítek. Album So, jehož svěžím a zároveň detailně propracovaným zvukem Gabriel předběhl dobu o několik koňských délek, zní výrazně a neuvěřitelně moderně i v 40 let od svého vzniku. Inu, normální popové písničky té doby přece jen zněly jinak. Gabriel ostatně jako jeden z prvních muzikantů balancujících na hraně pop music pochopil, že výraz a poselství omezených písničkových vzorců je možno umocnit a rozvíjet právě prací se zvukem. Nezřídka v terénu natáčel na pásky ruchy a šumy z všemožných prostředí. Sbíral je v odlehlých přírodních zákoutích, na horách, po nocích, v hluku velkoměst, v továrnách či v kovošrotech a s hodinářskou trpělivostí je zabudovával do rytmiky svých písní. Dnes uslyšíme ještě jednu. Jmenuje se Don't Give Up. Nevzdávej to. Jde vlastně o vroucný song na dva hlasy. Ten mužský zpívá o zoufalství a osamocení ve světě, který nemilosrdně straní jenom úspěšným a ty ostatní nechává padnout. Ten ženský se jej snaží chlácholit a dát mu naději. Před námi je velmi působivý duet, který svedl před mikrofon dvě z nejumělečtějších hvězd britského popu pro dospělé. Petra Gabriela a jeho ženský protějšek, zpěvačku a skladatelku Kate Bush. Spolu s nimi vás z kulaté muziky zdraví Martin Schuster.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky na loňskou úroveň. Lidé můžou po 10 letech navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Blatná na začátku letních prázdnin otevře nové dráhy pro kola a inline bruslaře. Večer počítejte s deštěm, dorazit taky můžou bouřky. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. V části Česka až do dnešní půlnoci hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí v pásu od jihozápadních Čech přes střední Čechy až na východ. Bouřky může doprovázet přívalový déšť nebo nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Během noci budou postupně od jihu slábnout. Naopak pro Moravu a Slezsko až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požárů. Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmů důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna. Ta koaliční většinou bude moct veto Senátu přehlasovat. Lidé můžou ode dneška znovu navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevřela se po 10 letech. Nově bude zdarma přístupná každý rok od března do října. Podle první dámy Evy Pavlové můžou návštěvníci využívat barokní zahradu k odpočinku.
3: Jsme se rozhodli, aby byl otevřen další výjimečný prostor a nejenom rozhodli, ale ta cesta tady je taková přirozená. Tak asi proto, aby lidé mohli přijít na další výjimečná místa.
2: Pumptracková dráha pro jízdu na kole nebo koloběžce vzniká na okraji Blatné na Strakonicku. Uměle vytvořený okruh bude lemovat dráha pro inline bruslaře. Informace o projektu skoro za 3 miliony korun doplňuje starosta Robert Flandera z ODS.
4: Střed té upravované plochy, tam budou malé skůčky, různé terénní nerovnosti, klopené zatáčky a kolem tohohle z toho bude ještě ovál inlineová dráha. Samozřejmě tam budou nějaké lavičky, takový ty věci kolem, aby si všichni mohli sednout.
2: Pár sokolů, který před několika měsíci zahnízdil v budce na komíně Písecké teplárny, vyvedl 4 mláďata, informuje město Písek na svém webu. Tento týden je okroužkoval ve výšce kolem 90 metrů zkušený ornitolog. Druhá budka, kterou nechalo město ve spolupráci se záchranou stanicí živočichů Makov nainstalovat pro sokoly, je v teplárenské provozovně Samoty. Tam se letos zatím usídlil pár poštolek.
1: Počasí.
2: Večer přejde přes náš region pásmo intenzivních přeháněk a bouřek, můžou být i silné. Během noci srážky ustanou. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky, bouřky jen výjimečně. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bouralo se mezi Nítovicemi a Vřesnou na Jindřichohradecku. To je aktuální objízdná trasa při uzavírce hlavního tahu u Kardašovy Řečice. A pozor dejte taky na silnici 121 na Písecku mezi Milevskem a Zvíkovským Podhradím. U Kučeře tam překáží kláda přes svodidla. Hasiči míří na místo. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Píše nám naše věrná posluchačka Olga. Poslouchám velmi často vaše vysílání. Drobný podnět pro něj. Nevím, zda paní Dagmar Magincová někdy vysvětlovala, co to znamená mít pré. Narazili jsme na to s dcerou, že když není doma, vnučky mají pré. Ale jak to vzniklo? No já myslím, že pro vás není problém to vyhledat. Vyhledala jste.
2: Samozřejmě a moc zdravím paní Olgu, děkuju, že nás poslouchá, respektive rozhlas, že poslouchá. No a mít pré, to je takové sousloví ustálené spojení, které vzniklo z toho rčení známého, kde nejsou tedy ti a maminka, ale kocour a myši. No a já jsem zjistila, že dříve, jednak, že se tohle pořekadlo používalo už ve středověku, protože bylo trošku inspirováno latinským středověkým pořekadlem, ale hlavně, že v těch našich středověkých verzích to mělo podobu, kdež není kočky, tu myši vévodí. Takže to bylo trošku obecnější, řekla bych, že nešlo jenom o tu chvíli, kdy máme volnost a jsme bez dozoru, ale tak obecně, kde je myším dobře.
1: No a teď to samotné slovo pré, to jsme převzali z němčiny. Mně se líbí, že se píše das pré, PR a přehlasované A, to je moc hezké německé slovo. Takže vysvětleme.
2: Jsou dvě teorie, tedy jedna jasná. Teorie je, že jsme to vzali z němčiny, ale jak to fungovalo v té němčině? Tam totiž prý jednak bylo rčení nebo sousloví das pré haben, tedy mít pré, to též, co máme my. A potom tam byla karetní hláška das pré, která znamenala, že kdo má das pré, tak má přednost v té karetní hře. No a jestli jsme si vzali karetní hlášku nebo snad úsloví frazem, není jasné.
1: No s tou němčinou jsem ale nemusel mít pravdu.
2: Jak se to vezme? Totiž úplně původně to všechno je z latiny, ale ta karetní hláška německá, ta je zase z francouzštiny.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Zlínský kraj vyhlásil kvůli velkému suchu mimořádná opatření. A počasí zítra převážně oblačno, zpočátku jen ojediněle, později místy přehánky, maxima na západě kolem 17, na východě republiky kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisté. Zatím není možné ale odhadnout výši škody, upřesní policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
2: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
0: V Národním parku České Švýcarsko začalo hořet v sobotu. Hasiči dostali oheň pod kontrolu v pondělí večer. A zatímco v Čechách často prší, na Moravě sucho trvá a Zlínský kraj vyhlásil právě kvůli velkému suchu mimořádná opatření. Nesmí se rozdělávat ohně ve volné přírodě. Omezení platí také pro vlastníky lesů. O vyhlášení opatření požádalo kraj vedení tamního krajského hasičského záchranného sboru. Potvrdil to jeho ředitel Vít Rušar.
3: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzhlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
0: Zájemci mohou ode dneška opět navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevřeli ji po dlouhých 10 letech. Nově bude zdarma přístupná každý rok, a to od března do října. Podle české první dámy Evy Pavlové mohou návštěvníci využívat barokní zahradu například k odpočinku.
4: Jsme se rozhodli, aby byl otevřen další výjimečný prostor, a nejenom rozhodli, ale ta cesta tady je taková přirozená. Tak asi proto, aby lidé mohli přijít na další výjimečná místa. Sport.
0: Celkem 3 čeští tenisté dnes postoupili na prestižním antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Vít Kopřiva vyřadil po vítězství ve 2 setech Maďara Marožána. Kateřina Siňaková porazila Boasonovou z Francie 6-2 a 6-3 a Tereza Valentová vyhrála nad Putincevovou z Kazachstánu také hladce ve 2 sedách. V úvodním zápase naopak dohrála Sára Bejlek. Němce Siegemundové podlehla 2x4-6. Utkání Karolíny Plíškové se Španělkou Buzasovou Manejrovou v prvním setu přerušil déšť.
1: Počasí.
0: Čekáme většinou oblačno, jen ojediněle přehánky. V Čechách v první půlce noci ještě místy přehánky nebo i bouřky. Nejnižší teploty v Čechách většinou mezi 12 a 8 stupni. Na Moravě a ve Slezsku bude nad ránem o něco tepleji, tam čekáme minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude na západě republiky výrazně chladněji než na východě. Čekáme většinou oblačno, zpočátku přehánky ojediněle. Během dne od západu místy a ojediněle bouřky. Později večer na jihozápadě ustávání srážek a také ubývá oblačnosti. Nejvyšší denní teploty většinou mezi 16 a 20 stupni. Na západě Čech bude chladněji, tam budou maxima kolem 14, naopak na Moravě a ve Slezsku bude výrazně tepleji. Maxima tam budou mezi 19 a 23 stupni. Vítr mírný od jihozápadu až západu bude večer slábnout a v Čechách se bude měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme na Moravu, přesněji na jih Moravy, na silnici číslo 52 z Mikulova do Brna. U nádrže Nové Mlýny je přímo na hrázi omezení, jede se kyvadlově, zdržíte se 10 až 15 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: Pro mě je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslit, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlí moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou i za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše?
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce,
1: moje,
0: která se chystá na zář.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 147, je to největší show, co jsem dělal, kdy jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to...
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klíní dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jako, že jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudovat, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... protože furt si musíš naučit. Existuje nový materiál, který jsou v kovový níti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky... Jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce jí mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnic, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochář, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilním průmyslově, navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu? Učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že ní za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj ples zrál jako přírovní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu, lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slávy a taky je, já myslím, že já to mám po mámě, já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat se na svůj řadu kosmetiku taky. Co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojoval, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balil a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stála dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se činný s tí svůj vlíší kamarádi, to jsem dělal takové a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já s mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozváni na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom chcem dělat můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě

0: Jestli věřte, přijde na soukromou návštěvu, jakože musí, nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že David je. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál na, k narozenina.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až od soby prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě je
0: ano,
1: vaše... Vaše
0: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře podle vás?
0: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho je. Podíváte a nejprve zhodnotíte je. Jeho oblečení a pak se možná dostanete ano, k něčemu dalšímu?
0: To mám, já chodím po ulici, jako koukám na každý člověk, jako nekritizuju, jako já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje tak.
1: Ale říkáte si to často?
0: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale...
1: No k vám asi ne.
0: No určitě ne, určitě ne. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi nikdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost? Já,
0: dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který rádi a nevím jak proč, protože měli se hrát sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zaraz
0: to
1: ještě více
0: jako
1: do země.
0: To vypadá jako Monty, normálně ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá? Můžu.
0: Já myslím, protože, můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slož celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavský náměstí a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavský náměstí a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 25. září
1: v Praze na Expo Leňany, na PVA Expo.
0: V Letňanech, na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně, hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i kdy je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, dokonce zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říkli něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. To se, stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodává mimo jako, a ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou, to oni lidi se snaží prodává věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde. No. Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
5: Opozice ve sněmovně zablokovala projednávání vládní novely k rozpočtům. Brněnský soud řeší návrh na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově. A počasí v České republice zítra převážně oblačno, zpočátku ojedinělé, později místy přehánky. Maxima na západě republiky kolem 17, na východě až kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci dnes ani neotevřeli debatu o vládní novele, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Poslanecká sněmovna měla předlohu schvalovat ve třetím čtení. Finálně hlasovat o zákonech ale mohou zákonodárci podle jednacího řádu pouze ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Opoziční poslanci obvinují vládu, že se zákonem snaží obcházet dluhová pravidla. Proto si přichystali dlouhé projevy, aby pořad schůze nebyl schválený před 14. hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody.
6: Naše vláda totiž nemá ambici měnit ani deficit veřejných financí v poměru k HDP, ani dluh veřejných financí v poměru k HDP.
5: K vládní novele k rozpočtům by si koalice mohla opět svolat mimořádnou schůzi už na příští týden. Brněnský krajský soud řeší návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu o podobě plaveckého bazénu v Prostějově. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný. Upřesní mluvčí města Jana Gáborová.
7: Navrhovatelé se domáhají vyslovení neplatnosti hlasování a jeho opakování v termínu souběžném s volbami do zastupitelstev obcí. Svůj návrh odůvodňují tvrzením o nezákonném ovlivňování průběhu referenda. Magistrát města Prostějova v současnosti připravuje své vyjádření. Jeho stanoviskem bude, že informační kampaň vedená městem byla vyvážená a měla výhradně informativní charakter.
5: Cestovní kancelář ČEDOK zrušila lety na Krétu z letiště v Českých Budějovicích. Organizátor zájezdů zrušil všech 18 plánovaných spojů na řecké letiště Heraklion. Podle mluvčí ČEDOKu Kláry Divíškové je hlavním důvodem nedostatek kapacity pro vzlety a přistání na tomto letišti.
8: Zejména v exponovaných dnech pátek, sobota a neděle. Řecké řízení letového provozu finálně odmítlo požadované časy potvrdit. Zrušení se týká jednoho letu týdně. Klientům jsme nabídli možnost odletět ve stejném termínu a zároveň dostávají kompenzaci 500 korun na osobu.
0: Počasí.
5: Čekáme převážně oblačno, v noci tedy a jen ojedinělé přehánky. V Čechách v první půlce noci ještě místy přehánky nebo bouřky, nejnižší teploty v Čechách mezi 12 a 8 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 11. Zítra bude na západě České republiky výrazně chladněji než na východě. Bude většinou oblačno, zpočátku přehánky jen ojedinělé, během dne od západu místy ojedinělé také bouřky. Později večer čekáme na jihozápadě území ustávání srážek a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 16 a 20 stupni. Na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku bude výrazně tepleji. Tam budou maxima mezi 19 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D8 Ústí nad Labem směr Praha, pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem, na kilometru 24,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo, jeďte opatrně, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Na Čundr, jehož cílem je podle Tony Linharta Zlatý údolí, vás pozval Pražský Pacifik a otevřel naše dnešní setkání pozlacených písniček. Třeba teď hned vyrazíme s Honzou Vyčítelem do populárního newyorského baru Zlatá Praha.
1: Nikdy jsem nefandil jen našemu dvorku, mám v Plzni kámoše a mám je i v New Yorku. Tam, kde řeka Hudson smívá pěnu dní, zelená paní k tomu svítí pochodní. Nejbližší z těch přátel, kam má paměť sahá, měl 21, pak bar Zlatá Praha a tam začal příběh

0: mám začít? Začnu takhle tedy. Jednou si tu sednul americký daddy. Když měl šestej kornout, tak nejednou vožil. A pak z čisté jasna se dost rozhovořil.
1: Mý jméno je Gladstone, to tu nemá váhu. Chtěl jsem se svým tankem osvobodit Prahu.
0: A když uviděl, jak zůstal jsem dost štajf, tak přidal i datum.
1: May the 7th, 45.

hodně práce, v baru bylo živo. Říkám, dedy, víš, kde dělají tohle pivo? Tohle pivo krásný, to nedělají v Praze, jen po plzeňským ti takhle čapnou saze. Dej si ještě jedno, kam pak by si chodil, a hned se mu další po barpultu hodil. Celé jiný město obsadil váš oddíl, město jménem Plzeň, váš tank osvobodil.

0: začal a tak jsem si říkal, Daddy Váha, náhle ale řekl,
1: shit, to byla Praha. A jen proto jsem k tobě do Golden Prague zašel, že i dnes na mapě bych do města našel.
0: Nenápadně jsem mu ukazoval záda, jen špatnej hostinskej s hostama se hádá. Hospodský cánci, ty nejsou o důvěře, Daddy ten byl rád, že vůbec našel.

0: řece hacnu, z jara praskaj ledy, hned další den zase sedí tu ten dedy. Tak mu spoza pípy ze široka kinu, on vytáhne fotku a říká:
1: Hleď, syno.
0: Ta fotka už ovšem měla větší váhu, tank na ní nes nápis Plzeň zdraví Prahu, a ten pozdrav z Plzně, jak už to tak bývá, doplňoval krásně dřevěnej sud piva.

0: příliš času, tak pumpují hoši, rychle dívčí něhu, dokud s tankem stojí na Smíchovském břehu.
1: Já jsem přijel z misí, co za úkol měla, vyjednat, ať Němci zbalí tanky, děla. Dnes už jen pár vašich slyší na ty fámy, za měsíc, že mohli vidět

se hrnou, lidi dělají chyby. A tak mě napadlo, co by bylo kdyby. Vyšla tahle mise, při ní šuáry fáry hnout se nemuseli z demarkační čáry. Nechci vám tu říkat, žádná slova zletná, boj v Praze mohl skončit už 7. května. No a 9. na to nám

Nezapomenutelný Pepa Šimes, Greenhorny a původně australské Zlaté dny s textem Karla Ulberta, který si před více než 40 lety takhle příjemně prokládal roční stáže v Brisbane. Zlato na nás čeká i v originální nahrávce polozapomenuté folkové trojice Easy Riders. Podle dokumentace sice nahrávce autorské, jenže všichni v ní jistě objevíte silný motiv notoricky známé lidovky Down in the Valley. Skupina Easy Riders 1961, stříbro a zlato, Silver and Gold.

Vráťa vyskočil z Taxmeny a vlak do Zlatodolu v té docela nejnovější nahrávce z roku 2009. O 9 let dříve přijela Věra Martinová pozvání Romana Horkého a pak s brněnským Kamelotem naspívala do alba Vzpomínka na kamaráda písničku, kterou on zpíval o 5 let dříve. Jmenovala se Zlatá ryba. Dá.

0: dát. Na cestách jsem dávno našel svůj ráj honáků, písně zlatých rančů, rachot hydláků. Večer bledý měsíc, hvězd pohár prostírá, když právě zlatých rančů starý song otvírá. Bráně zlatých rančů, starý som otvírá.
1: Do výhradně svého zlatého ranče vás zavedl zkušený zpívající kytarista Vladimír Krbec. Jeho parta Staré sedlo hezkých pár let patřila k velkým propagátorům české country. A zase na chvíli se vypravíme za zlatem do zámoří. Vlakem známým jako Zlatá raketa vyjel poprvé už v roce 1950 Kanaďan Hank Snow.

Doutáhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a Alan Mikušek. Vlastně jakási česká verze čtyř zámořských country es, slavná jako Highwayman a na Romana až nebývale westernově zahalené Zlato, které otevírá sestavu 12 písniček jeho letošního alba Spasitel. A rychle do Ústí nad Labem, kde už se svým Stetsonem čeká Karel Uhlíř, aby vám ukázal Zlatý důl.

Moudré poučení pohrdneš stříbrem, zlata se nedočkáš. Z nejnovější kolekce Romana Horkého Spasitel. Podobné a důvěrně známé rčení není všechno zlato, co se třpití, vynesl v roce 1986 až na vrchol country žebříčku Texas Sun Dan Seals.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Tam, kde se třpití zlatý lem nabídl bluegrassový kvintet Písek, zatímco texaská trojka Larry Steve a Rudy Gatlinové vám prozradí, že zlato celé Kalifornie je ukryté na úplně jiných bankovních kontech. Tuhle hráčskou písničku k nám kdysi přivedl Karel Gott pod názvem Dlouhý prout mě stále láká, zatímco hitparádová jednička se jmenovala All the Gold in California.

Bratři Gatlinové a dvojnásobná jednička roku 1979, všechno kalifornské zlato, all the gold in California, na závěr dnešního zlatého country dostavníku. Doufám, že jste při něm všichni příjemně poukřáli a že vám to vydrží i ve zbytku večera, jen co vás Jitka Zelinková naloží do zlatého kočáru. Tak dobrou

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Mějte se moc a moc country.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Senátoři odmítli snížit sociální odvody některým živnostníkům. Některé děti v Bohumíně dostanou letos kvůli opravám školy vysvědčení dříve a počasí zítra převážně oblačno, zpočátku ojediněle, později místy s deštěm. Maxima na západě republiky kolem 17, na východě naopak až kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Výši sociálních odvodů pro živnostníky budou muset opět řešit poslanci. Návrh vládní koalice na jejich snížení řádově o stovky korun měsíčně totiž odmítli senátoři. Argumentovali například možnými výpadky příjmů v českém důchodovém systému.
3: Vládní poslanci si od změn slibovali podporu OSVČ i domácí ekonomiky, jak to v Senátu tlumočil poslanec Patrik Pařil z Hnutí ANO.
4: Chceme peníze raději nechat podnikavým a aktivním lidem, aby je investovali třeba do svého vzdělání, do úspor na důchod, nebo je prostě utratili u jiného živnostníka.
3: Někteří opoziční senátoři ale namítali, že 700 korun měsíčně ušetřených na odvodech by pro živnostníky v budoucnu mohlo znamenat o 1500 korun nižší důchody.
5: Počty jsou to jednoduché, i když neveselé. Dneska sice dostaneme korunu, abychom v budoucnu přišli o dvě. A to mi nepřijde úplně fair obchod.
3: Řekl senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Jeho kolegové pak doplnili, že kvůli změně může stát ročně přijít o víc než 3 miliardy, které by mohl využít na důchody. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Některé děti z Bohumína dostanou kvůli opravám školy vysvědčení letos dříve. Základní školu Československé armády čeká dvouletá rekonstrukce za více než 100 milionů korun, která zahrne nové fasády, zateplení, výměnu oken i rozvodů a také instalaci moderního větrání. Rekonstrukce zasáhne celý školní areál, včetně tělocvičny, jídelny a družiny, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
6: Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědu až do oficiálního konce školního roku.
2: Silničáři zahájili letošní jarní úklid odpočívek na dálnici D1. Nově se při něm setkávají s nebezpečným odpadem, jakým jsou například akumulátory. Loni kvůli tomu na skládkách třikrát hořelo. Silničáři loni v celé České republice odvezli z odpočívek přes 2,5 tisíce tun komunálního odpadu. Je to zhruba o 500 tun více než v roce 2020. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
7: Řidiči nebo cestující veřejnosti na odpočívkách zbavují prakticky veškerého odpadu. Objevili jsme stavební suť, staré televizory, počítače nebo i kuriózní věci, jako třeba dřevěnou latrínu nebo funglnovou vířivku, či dokonce uhynulé exotické hady uložené v kartonové krabici.
0: Sport.
2: Hokejový útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové, s klubem podepsal roční smlouvu s opcí. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém čtvrtfinále play-off v nejvyšší soutěže Opavu 87-72. Severočeši tak snížili stav série na 2-3 na zápasy. Šesté utkání se bude hrát v sobotu v Opavě.
0: Počasí.
2: V noci bude většinou oblačno, přeháňky ojediněle v Čechách, ještě v první polovině noci místy přeháňky i bouřky, nejnižší teploty v Čechách mezi 12 a 8 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 11. Zítra bude na západě České republiky výrazně chladněji než na východě. Bude oblačno, přeháňky zpočátku ojediněle, během dne místy ojediněle také bouřky. Později večer ustávání srážek a od jihozápadu ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 16 a 20 stupni. Na západě republiky kolem 14, na Moravě a ve Slezsku mezi 19 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Náchodsku je už opět průjezdná silnice 285 z Nového Města nad Metují do Mezilesí. Zhruba na půli cesty v obci Slavoňov odklízali spadlý sloup. Místo je teď už plně průjezdné. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Buďte vítáni. Dnes tedy nejenom v tom našem imaginárním divadle zvukových vzpomínek, ale tentokrát přináším pozvání na celý večer do Pražské Violy, někdejší poetické vinárny v Praze. Jednou za rok se tu potkávají čtenáři příběhů, zpovídek a knížek Ivana Krause, který ve Viole otevírá nejenom ty knížky, ale taky rodinné vzpomínky zasuté někde v paměti. Tak máte-li chuť a čas, přijměte naše pozvání.

0: Vidíte, i tahle písnička Milana Drobného s hudbou Milana Kymličky patří svým textem Ivanu Krausovi. A všichni tři zmiňovaní pánové s ní v létě roku 1968 vyhráli první ročník někdejší, dnes už asi pozapomenuté soutěže populárních písní Děčínská kotva. Ostatně bylo to právě v tom horkém létě, na jehož konci Ivan Kraus na dlouhých více jak 20 let odešel za hranice. O tom, jaké měl dětství, směl ve svých povídkách psát jen v exilu. A po svém návratu o tom taky vyprávěl třeba právě na jevišti Pražské Violy.
1: Každý kluk touží mít kolo. I já jsem si ho kdysi přál. Nějakým nedopatřením jsem však místo něho dostal piano. Řekl jsem matce, že jsem si nepřál piano, ale kolo, na kterém bych rád jezdil. Matka pravila, že na kole bych se mohl zranit, kdežto u piana mi úraz nehrozí. Kromě toho mohu na piano hrát, což bych na kole nemohl. Snažil jsem se jí vysvětlit, že bych na kolo určitě nechtěl hrát. Chtěl bych na něm jezdit, což na piáně ani při nejlepší vůli nemohu. Matka ukončila rozhovor sdělením, že na piano nebudu hrát jen sám. Tak jsem se konečně dozvěděl, že budu mít více sourozenců. I má žena si také kdysi přála kolo. Když jí bylo 11 let, objevilo se před Vánoci v bytě jejich rodičů. Bylo staré a pochroumané. Rodiče dceři oznámili, že ho budou společně opravovat pro sousedovic kluka Pepíka, který ho dostane jako vánoční dárek. Nesmí to však Pepíkovi prozradit. Až kluk kolo uvidí, řeknou mu, že je to vánoční dárek pro Jirku. Celá věc musí zůstat tajemstvím. Dcera pochopila plán rodičů. Klukovi sice trochu záviděla, protože sama žádné kolo neměla, ale slíbila, že tajemství dodrží. Na tomto místě je třeba se zmínit o tom, že příběh se odehrával za války. Poválečné děti by těžko pochopily, proč někdo tajně v kuchyni opravoval staré kolo a přidělával si práci s dárkem pro kluka, který byl cizí. Jenže za války byla pěkná kola zabavena armádou. Proto dcera pomáhala rodičům tajné kolo připravit. Nejprve ho museli celé rozšroubovat, aby ho mohli vyčistit a zbavit rzy. Pak natírali rám a blatníky černou barvou. Nakonec kolo naolejovali, naleštili a uložili do ložnice. Pepík se však o kole, které se objevilo v sousedovic bytě, brzy dozvěděl a chodil ochotně pomáhat, když ze starého kola vznikal vánoční bicykl. Nebyl tak šikovný jako jeho kamarádka, která se naučila pracovat s nářadím od svého šikovného táty, ale alespoň asistoval. Rovnal na podlaze šroubky, podával štětce nebo skelný papír. Pak přišel Štědrý den. V ten den už nesměli děti vstoupit do ložnic, kde byly přichystány stromečky a dárky. Pobíhali proto z bytu do bytu, venku nebo na společných pavlačích. Naďa se těšila na okamžik, až Pepík kolo objeví pod svým stromečkem a úžasné. A doufala, že jí ho někdy půjčí. Když po večeři otevřeli rodiče slavnostně dveře do ložnice, uviděla u stromečku kolo. V první chvíli si myslela, že se utajovaný dárek nepodařilo dopravit k sousedům. Pak jí napadlo, že si Pepík asi pro kolo teprve přijde. V tom se však dostavili sousedé i s Pepíkem, kterému řekli, jak to s kolem je. Přišli, aby spatřili kolo pod stromečkem a aby viděli, jak ta, jíž kolo patří, se bude z nečekaného dárku radovat. Ta, která dárek dostala, hleděla na kolo, které mělo být dárkem pro Pepíka, před nímž bylo nutno tvrdit, že je pro Jirku. Ačkoliv ve skutečnosti mělo být překvapením pro ní. Dívala se na dárek tak dlouho, až jí do očí vyhrkly slzy. Dospělí byli toho večera nesmírně veselí. Přáli si pěkné svátky, připíjeli si a radovali se, že mohou alespoň na chvíli zapomenout na válku. Proto si nikdo z nich slz nevšiml. Pokud je zahlédl, mohl je považovat za slzy radosti z toho náhlého překvapení. Když žena dovyprávěla svůj příběh z dětství, hájil jsem její rodiče. Chtěli ji překvapit. Neměli jinou možnost, než opravit kolo doma. Tu složitou hru si vymysleli jen proto, aby se nedozvěděla, že kolo bude pro ní. Pravila, že to chápe. Přibrečela jenom proto, že ji oklamali. Později přiznala, že tím dárkem ale přece jen hodně získala. Od té doby nesnáším manipulace. A hlavně umím rozebrat a složit kolo.
2: Mohl si napsat velmi tklivou povídku o mně a kole takzvaně po tobě.
1: Jo.
2: No, no, který to viselo v kumbálu.
1: No, to bylo hrozný
2: kolo. Tam viselo kolo.
1: A to bylo nejtěžší kolo.
2: No a vždycky, já neměl kolo a říkal jsem, teď máme kolo. Mě říkali, to je po Ivanovi. Jsem říkal, já vím, ale tak by mohlo být po Ivanovi pro Honzu. A vždycky mě řekli, že je problém, protože viselo na zdi na takových drátech. A já každý rok, co jsem byl starší, tak jsem říkal, že bych chtěl se na tom kole svíst, že nemám kolo. A že Ivan měl kolo, jak je vidět, a já ho nemám.
1: No.
2: A podařilo se mi pak přemluvit rodiče, že se to kolo sundá. Já nevěděl, co to je, protože my měli tři věci, které mě zničily dětství. Kolo, draka, koloběžka. Všechny byly ze 37. roku. A když jsme sundavali to kolo, teda já u toho jenom asistoval, tak tam byli dva chlapi, který to kolo, když oddělali ty dráty, srazilo k zemi. Pak s tím kolem vyjeli z toho kumbálu. Na tom rámu byl takovej jako vlněný povlak. Takovej svetřík mělo to kolo. Jako,
1: to jsem... Ale to nebylo kolo, to byl gulak se šlapkami.
2: No, no. A to v té době už vlastně kolo připomínalo jen vzdáleně.
1: No.
2: Ale já byl šťastný. Mělo debilní brzdu, která už se teda dávno nedělala.
1: No.
2: Taková, že tady se to zmačklo, ono toto. Ale já nevěděl, že to kolo má ještě drobný další nedostatky. Já byl jsem šťastný. Vyšel jsem s ním ven, sedl jsem si na něj, ono mě bylo velký. Ale já jsem říkal, že bude jít pod rámem klidně, to já uměl, na cizích kolech. A naše ulice Kostelní byla z kopce,
1: naštěstí.
2: Tak jsem se poprvé rozjel. To kolo z kopce samovolně zastavilo. Takže nejdřív jsem si myslel, že protože tak dlouho viselo, tak jsme ho s klukama promazali náboje a všecko, já ho rozšlapal z kopce. Přestal jsem šlapat, velmi krátký brzdní dráze jsme stáli. Takže jsem šel říct otci, že to kolo v kopci zastavuje a otec mě na to řekl, má výborný brzdy. Obdobnej výrobek byla koloběžka, kdy děti měli koloběžku, která měla tu podlášku rovnou.
1: No.
2: My z neznámých důvodů měli koloběžku, která byla takhle šikmo jako k těm řidítkům dolů.
1: Možná otec upravil, aby jsme cvičili.
2: Ne, já myslím, ne? Že mu ji prodali se slevou.
1: A, jo.
2: Protože ji udělali v obráceně. Místa by byla takhle, tak byla no, takhle, tady byly řidítka a tady byla brzda vepředu. Vepředu.
1: Jo, jo, jo.
2: A tady bylo takový táhlo. Já ji znám tak detailně, pochopíte proč.
1: Trauma.
2: Tady bylo takový kovový táhlo, že tady se šlapalo a ono brzdilo na zadní kolo.
1: Jo, jo, jo.
2: No a my jsme na tom jezdili s Michalem tak, že já jsem si sedl vepředu, držel jsem se těch řidítek, on stál za mnou a odrážel se tou nohou, co do dneška na ní kulhá. Jeli jsme. No, šlo to do té doby, než jsme tím táhlem zavadili o kámen a ta brzda, což byl takový plechový váleček, mě přichytla v obě varlata úplně precizně na tu stupačku. Takže já jsem ani nevykvik. Já jsem jenom udělal takový... A ten se bál to odtrhnout, tak mě odnes s tou koloběžkou. A třetí věc byl drak, ten byl ze 37. Na mě bylo divný, když jsme ho z domu nesli tři a měli jsme co dělat. To vypadalo, že tam je pod tím přichystáno pro Krista, pro ukřižování. Ten kříž, ta konstrukce, kdy otec říkal, že to je kvalitní předválečný dřevo. Šli jsme na pláň a otec nám na tom chtěl ukázat, jak se drak pouští, že ho dáme na provázek, jeden běží, druhý ho drží a když ten nabere rychlost, tak ten ho pustí a drak vyletí. A kolem nás kluci měli takový ty malajce, to jenom šustilo. To nebyl ani papír, to bylo pápěří. Někteří se koukali dalekohledem do omáje. Měli takhle draka malýho na obloze. Vedle lítali letadla pod těma drakama. A my s bráchou v trenkách spocený. Otec řekl, že nám pomůže, že nám udělá startovní čáru nohou. Nám vyril čáru do písku a řekl, tady jeden běží, druhý drží.
1: No, je to jednoduchý.
2: Je to jednoduchý. No. Tak Michal, jakože on bude mistr, že atlet lepší, takže on poběží a já měl držet to ráhno v podstatě a pustit. No tak jsme běželi, se nám síly stačily. Já to pustil a to srazilo Michala. Pryč. Tak znova. Jo a otec řekl, pomalý. Tak znova úplně vysílený zase. Otec řekl, ještě pomalejš. No a když to vypadalo, já jsem byl přesvědčený, že rychlostí to není, ale když už jsme byli úplně zoufalí, tak se tam objevil jeden známý člověk, který měl mopeda. No poprosili, já jsem se toho ochutí ujal, jestli byl tak hodný a mohl by si zapřáhnout našeho dráčka, že bychom si chtěli vyzkoušet jednu teorii našeho otce, jak ten drak lítá. Tak jsme mu zapřáhli toho draka, ten se sotva rozjel, to měl mopeda stadion, to skoro nejelo. A když se rozjel plnou rychlostí s tím, že my jsme běželi za ním, že ho pustíme, tak jsme ho srazili i s tím mopedem. A otec řekl, že když neumíme pouštět draka, že nemá cenu, aby nám pořizoval jinýho. Takže koloběžka, dráka, kolo, katas a lyže ještě.
1: No lyže byly hrozné.
2: Ale ty měl otec, já na těch...
1: Lyže to ne.
2: To jsme nesli tři lidi jednu lyži, že? A otec s matkou říkali, že to jsou nejlepší lyže, říkali lepenkový, nebo jak
1: to jsem viděl pak v muzeu, to váza.
2: No.
1: Tam běhali v
2: první... No to my, když jsme přijeli nahoru, tak se nás všichni prohlíželi.
1: Takže koukal, co to mají na nohou.
2: To nikdo neviděl už řadu let. To,
1: no, my jsme si mysleli, jak jsme originální, byli jsme muzeální.
2: Vlastně. No, nejen muzeální, ale my měli Kandahar, se to jmenovalo.
1: No to měli ty.
2: Sestra měla takový vázání, že se neuměla odepnout. Neměla dost síly.
1: Se tam nechávala přes víkend.
2: Takže já si jel na lyžařský výcvik, oni říkali, jdi si odstrojit cégru. A ta stála před hotelem v noci a já jí učil, že to si musí tyčkou odtáhnout. Tak ona si to dělala, ale rozbila si tyčku. Protože ta byla bambusová ze 37. To nikdo neměl bambusový, měli tyčky jak z Vietnamu.
1: Která to byla? Kateřina?
2: Kateřina, no. Ale když si uměla to tou tyčkou oddělat, tak se zjistilo, že to ráno nedocvakne silou. Takže říkali, jdi si připnout sestru. No a pak jsme měli třeba boty, které byly do těch lyží údajně. A to stačilo jenom v těch botách jít, tak ty hory... Ty lidi na těch horách přestali sledovat cokoliv okolí. Protože to nevypadalo, jako oni hádali, co jdeme dělat.
1: A nemohli to uhodnout.
2: Co vůbec se dalo odhadnout, jakou činnost budeme vyvíjet?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že se povídky a fejetonky Ivana Krause, zásluhou ctěné firmy Suprafon a taky do velké míry zásluhou Ivanovy ženy Nadi Munzarové, natáčejí právě v komorní viole. Smích doma při čtení možná jenom tušený nebo patřící nejbližšímu okolí, tady okamžitě, jak jste ostatně slyšeli, dostává úplně jiný rozměr a navíc čtení jednotlivých povídek hned v zápětí doplňují a rozvíjejí další vzpomínky, na které už se v knize nedostalo nebo nezbylo místo.
2: Do školy chodívala vždycky matka. Byla dokonce členkou několika rodičovských organizací. Taky chodila na schůzky a porady, pomáhala učitelům i rodičům. Čeho bylo zrovna zapotřebí. Ale stávalo se také, že musela jít do školy kvůli někomu z nás. Jednou například protestovala sestra Kateřina proti čemusi tím, že si položila nohy před sebe na lavici a odmítla se chovat jako slušná žákyně přes opětovné povely i prosby třídní učitelky, která dala nakonec do třídy zavolat bratra Jana, aby své mladší sestře domluvil. Jan však nepochodil a tak učitelka zavolala Michaela, který v té době chodil do ještě vyšší třídy, aby to zkusil s Kateřinou on. Ale ani jemu se nepodařilo přivést sestru k rozumu a tak zbyla jediná možnost – matka. To už odmítala Kateřina přistoupit dokonce na podmínky nabízené ředitelem a situace vypadala dost vážně. Teprve matce se podařilo sestru uklidnit. A pokud pamatuji, byl náš otec ve škole jen dvakrát. Jednou musel do gymnázia kvůli mně, když se měl dostat dvojku z mravů. Tenkrát ztratil profesor Fiala nervy a bušil do stolu stehenní kostí, kterou naštípl a nemohl ji už dál nechat kolovat. Téhož profesora hodili o několik let později studenti do jezírka v parku a byl o tom velice zajímavý článek v novinách. Podruhé šel otec do školy proto, že se matka rozhodla, že otce do školy pošle, aby sama stihla jinou schůzku rodičů. Otec měl jít tehdy do školy kvůli bratru Michaelovi a zeptat se na jeho prospěch. Dobrovolně tam otce nedostaneš, řekl Michael matce, když mu řekla o svých plánech. Vymyslela jsem si takový malý trik, řekla matka bratrovi, který už cítil, že dojde k nepříjemnostem. Řekneš otci, že mám jiné dvě schůzky a že do tvé školy musí jít on, protože je to moc důležité. Vysvětlovala. Bratr řekl, že udělá, co po něm matka žádá a bude jakousi morální oporou. Když se otec vrátil domů, vrhla se matka rychle pod květinový stolek, kde se skryla a čekala, co se bude dít. Kde je matka? Ptal se otec. Ve škole, řekl bratr nejistě, couva je zvolna ke květinovému stolku, protože ho matka tahala za nohavici. Bylo to znamení. Bratr pak sdělil otci, že musí jít do školy, protože to matka nestihla. A proč nešla do tvé školy, když je to tak nutné, divil se otec. Bratr se podíval bezradně pod stolek, kde matka ukazovala na hodinky a všelijak přitom gestikulovala. Nestihla by to, řekl. Zabručel otec. A co by se stalo, kdybych do té školy nešel? Bratr se podíval pod stolek. Matka se chytala za hlavu, spínala ruce a dívala se vzhůru. Bratr pochopil a řekl otci, že by z toho bylo boží dopuštění. Otec ještě chvíli bručel a zdráhal se, ale když matka ležící pod květinovým stolečkem neustále na Michaela naléhala, přesvědčoval Michael otce tak dlouho, až se otec sebral a šel. Matka vylezla ze svého úkrytu a stěžovala si, že jí bolí záda. Ale hlavní je, že jsme ho tam dostali, pochvalovala si. Pak šla do školy kvůli Janovi. Když se večer oba vrátili, ptala se hned matka otce, co říkali profesoři. Je výborný, zejména v ručních pracích, řekl otec, kterého zřejmě zjištění potěšilo. V ručních pracích? Divila se matka. Ovšem, v ručních pracích. Prý velmi pěkně vyšel monogram. Monogram? Ano, a prý mu jde dobře i pletení, vysvětloval otec. Matka zavolala bratra. Jak to, že ani nevím, že máte ruční práce? Ptala se Michaela přísně. Ruční práce vůbec nemáme, řekl bratr. Matka se podívala na otce a otec na matku. Dívali se na sebe, jako by se viděli poprvé v životě. Pak se matka vzpamatovala a zeptala se otce velice přísně, kde byl. Ve škole, přiznal otec. Ale v které, ptala se matka, s rukama v bok. Takový veliký dům, hodně oken. Začal otec nejistě. Matku možná napadlo, že otec jen předstíral, že byl ve škole a byl za školou. A začala proto otci klást nepříjemné otázky. Nakonec se zeptala, jak vypadal profesor. Profesor? Podivil se otec. Snad profesorka, ne? Víc už se matka ptát nemusela. Ukázalo se, že otec sice ve škole byl, ale ne v té, v které být měl. Samozřejmě, že se hájil a nechtěl si to dát vymluvit. Dokonce tvrdil, že se k němu hned všichni vyučující sami hlásili a že jim činilo potěšení referovat mu o jeho synovi. Toho pochopitelně potěšilo a tak rád naslouchal a o víc už se nestaral. Vždyť oni ti říkali o někom jiném, zaúpěla matka. Otec pokrčil rameny a pak řekl, že je to jedno. Stejně by si z toho žáka měl vzít příklad, dodal.

0: Když jsme měli velkou diskotéku na lodi, já měl šťastný večer na každém klíně jinou kamarádku a uprostřed ohromně uvolněné atmosféry jsem se podíval a tam stál v závěsech můj otec s fajfkou. A já jsem jako zcepeněl. Děvčatům jsem naznačil, že je přestávka. A šel jsem k němu a říkám, ahoj, pojď dál. A on říkal, že bys si šel spíš ty ven. A já jsem říkal, nebo tak možnost. Se řekl, já budu muset jít. A oni všichni, proč? Do toho vyšel někdo ze záchoda a když šel kolem otce, tak do něj hrknul a řekl takový to sorry, vole. Takže otec si udělal, jako kde se to pohybuju. A já jsem teda řekl, že mám tady zajímavou návštěvu a že jdeme něco vyřídit. A vyšli jsme s otcem ven. A když jsme vyšli z té vinárny, která byla na lodi, na tu náplavku, byla tma, socialismus, nikde nikdo, tak já říkám, co je jako, nebo co se děje, proč jsi přišel? A on mlčel, jenom šel. A teď já za ním tak začal poskakovat jako takový pinč a říkám, no ne, co se jako děje, nebo já tam kamarády, ještě tam něco jako tak. A on jenom šel a šli jsme nahoru, ale já neměl odvahu se jak si oddělit a vrátit. A došli jsme na stanici tramvaje, ta jezdila dvakrát za noc, že jo. Kde jsme stáli sami dva, byla mlha, foukal vítr, noc a otec pořád měl tu fajfku a já pořád štěbetal, o co jako běží, to můžem vyřídit, a abych se mohl třeba vrátit a ten dým, až přijela tramvaj, plná těch opilců podobných, jako jsem byl já, otec vyklepal ten tabák, vlezli jsme do té tramvaje, ta byla narvaná, tam jsme se sotva vešli a když jsme tam vlezli a zavřeli se ty dveře, tak spustil s nebývalou vervou. Chováš se jako dobytek před všema těma lidmi.
1: Publiku.
0: A já nekřil. Tady ne.
1: Tady ne.
0: Tady ne. A za cestu domů ze mě udělal úplnou trosku, takže...
2: A víš co, já tohle nebodolám. Já, když to říkáš, tam je časový rozdíl let. Já sedím v Pardubicích hotelu Grand, už jsem tak za 20 lety a vysvětluju tam všem, co všechno uděláme. Rozbijeme divadlo, převezmeme ho, je mi asi 22, napíšeme sbírky básně, budeme malovat a celý jsem byl takový rozdivočelej. A když jsem byl v nejlepším sotva takřka bez dechu, tak kouknu ke dveřím a tam stál chlap.
1: Klobouk,
2: tatínek a udělal jenom. Jsem pochopil základy pantomimy, kterou ani Marceau neučil a jenom jsem cítil, jak vlastní silou se beru za flígra a říkám jim, já se někdy povíme. A šel jsem, plul jsem tou kavárnou za tím pánem, který měl takhle klobou. Tak jdem.
0: Ano.
2: Jo, co bylo dál, to už je próza, ale no podobný.
0: Ne, a já ještě jsem to zažil ve Zlíně. Ohromnej večírek, do svítání. Výborně se nám to opravdu povedlo. Holky byly spokojený, my byli spokojený. A já spím s kolegou hercem, my jsme tam něco natáčeli, v luxusním docela pokoj na ty poměry tehdejší doby. A tak se ještě pochychtáváme, usneme a já nevím, kolem 6. ráno nebo v 7 ráno v nehoráznou ranní dobu zazvoní telefon v tom pokoji. A já ještě v tom rozmaru říkám, možná volá a kačena některá něco asi.
2: Opožděná.
0: Halo! A tam se ozval jenom po dolu. Já tu mám otce. Já dostal a ten kamarád říkal, co tě říká, mám tu otce. Mám tady v hotelu otce. A on řekl jenom pojď dolů a položil to.
2: No jo.
0: A já jsem běžel dolů úplně a teď jsem se snažil přičel, jsem vyspalý, odpočatý, jsem i cvičil a několikrát jsem se myl i během noci ještě a on tam stál, zase klobouk a dal mi najevo, že jdeme na snídaní do restaurace a protože ta restaurace byla první cenová skupina, tak když jsme vcházeli, tak jenom udělal, abych si toho všimnul. Kam jdeme. No tam už jsem pokračoval v roli zdvořilého syna, který je na exteriéru a včera měl vysilující natáčení a tak. Ale ten respekt, který jak si jsme k němu měli,
2: jo.
0: Ten byl daný. Vlastně on jako nikdy na

0: Tam neprovedl,
1: ale on měl takovou, já cítím takovou nepostřehnutelnou reakci, kterou jsem u nikoho posléze ani předtím neviděl. Já už byl v takový ty polopubertě a teď tam se roztáhly ty noviny, bylo to Rudý Právo, co jiného, a teď on na mě tak koukal, tam jsem seděl já tady on a viděl, že jsem to otočil, na tu poslední stránku, on byl fotbal a sport, no. A on říkal, budeš čist sport? Říkám, no, budu. A co ty stránky předtím? O to nebudu, ty bolševik, to nebudu a to nebudeš. To nebudeš. A najednou, on jenom jako John Wayne šáh po takový sklenici a mrsknul takhle vodu. Já dostal do obličeje a on říkal, tak se prober. Probral ses? Jdi se učesat. A to bylo tak, ne, on se nezlobil. On nebyl jako...
2: Ne, nezlobil, já jako příklad...
1: Tak jako...
2: Ano, to byl takový hop, ano. Takový, já nemám jako příklad, jak jsem měl premiéru svý první hry Zelený pták, která byla velmi, velmi avantgardní.
1: Ano.
2: Dělali jsme ji s Jirkou Ornestem ještě před revolucí, jeho jsme samozřejmě pozvali, maminka nemohla, tak šel jenom Borňák, nevím, jak je to možný. A já jsem měl tam takový dialog s Holubovou v první polovině a jsme uprostřed toho dialogu, otec měl velmi čestnou pozici v jedný z prvních řad uprostřed. A takhle hrajeme a najednou slyším tak jsem se podíval do hlediště a tam stál otec a dělal na mě, že odchází. A mával rukou, že jde pryč. A já jsem jenom v tom dialogu s Holubovou tak mávnul ahoj a pokračoval jsem dál. Ale já to vždycky dávám jako příklad. On se zdvořile rozloučil, dal mě najevo, že tohle pro něj není a odešel.
1: No, no.
2: Tak by se měl chovat divadelní kritik každej.
3: Ha ha ha ha.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času Ivana Krause chválil za to, jak mistrně dokáže popsat a vypuentovat situace, které asi známe všichni z našich vlastních životů. Jenže, a to je to umění, teprve zkušený a zručný autor dokáže takovou obyčejnou příhodu povznést na literární nebe, nebo aspoň se sklenkou vína, na naše půnebí, kde se ten příběh poválí a rozplyne se vší příchutí do finále, stejně jako to zmíněné dobré víno.
2: Zeptej se, žádá mě žena, když na cestách bloudíme. Činí tak vždy poté, co opatřila a podrobně prostudovala mapy, našla vhodné cesty, opatřila mapy záložkami a barevnými papírky s čísly kilometrů. Také sečetla délky silnic a dělila je průměrnou rychlostí vozu. Potom mě oznámí, jak dlouho bude cesta trvat, kudy pojedeme, která cesta je nejkratší, kde jsou hory a kde nížiny, kde budeme mít slunce a kde nocleh. Po těchto důkladných přípravách se vydáme na cestu a po hodině jízdy zjistíme, že jsme všechny plány, mapy i poznámky zapomněli doma. Potíž je v tom, že se nerad ptám. Zažil jsem až příliš mnoho zklamání v tomto směru. Jednou jsme zabloudili v Kalifornii a žena chtěla, abych se zeptal. Tvrdil jsem, že to není nutné, protože správnou cestu najdeme sami. Byla jiného názoru. Bylo nutné se zeptat. Zastavili jsme u osamělého ranče, kde nějaký muž stříhal trávu. Učinil jsem, oč mě žádala. Muž chvilku přemýšlel a pak se zeptal, jestli chceme jet na sever či na jih. Řekl jsem, že na sever. Proč ne na jih, zeptal se. Začal si mě prohlížet. Řekl jsem, že tam už jsme byli. A přijal vysvětlení a popsal cestu. Pojedete pořád polema, nejdřív kolem kukuřice, pak přijde louka, pak zase kukuřice, ale už ne tak pěkná jako ta první. Za ní uvidíte malej lesejk, vlastně takový houští, a za ním přijedete na rozcestí a tam se dáte doprava. Chtěl jsem už jít k vozu, ale muž řekl, že nás raději doprovodí na své mašině a nastartoval traktor. Když se objevila jeho žena, zase motor vypnul. Vysvětlili, že jsme cizinci, kteří zabloudili. Farmářka se zeptala, kam chceme jet. Na sever, řekl muž. Proč ne na jih, zeptala se. Muž pokrčil rameny a ukázal na mě. Zřejmě s tím nechtěl mít nic společného. Opakoval jsem, že chceme na sever, a ne na jih. Muž řekl, že nás doprovodí na první rozcestí. Ale jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na to druhé rozcestí. Muž řekl, že jestliže chceme jet na sever, pak musíme jet rozhodně na první rozcestí a pak doprava. Jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na druhé rozcestí a pak doleva. Na to může vzít jet. Muž řekl, že radí špatně a začal vyjmenovávat kukuřičná pole. Farmářka opakovala cestu po něm, ale než se dostala k druhému rozcestí, několik polí nenápadně přidala. Muž vzal klacek a začal cestu kreslit do písku. Nakreslil křižovatku a u ní stromeček. Ženě se kresba nelíbila. Smazala jí botou a nakreslila svůj obrázek. Ten zase smazal muž. To už na sebe křičeli a začali do sebe strkat. Šel jsem ke své ženě. Seděla ve voze a ptala se, co to ti lidi čmárají do písku. Řekl jsem, že to dělají kvůli ní. Začali jsme se přít a vypočítávat, kdo kdy z nás kde zabloudil a čí to byla vina. Mezitím farmář skočil na svou mašinu a farmářka na motorku. Mávli na nás a jeli před námi. Během jízdy jsme se všichni přeli. Farmář se svou ženou, já se svou. Byl to krásný okamžik. Obrovská pole, zelené louky a zářící slunce a potím dva manželské páry, které se hádaly. Žena mi za jízdy řekla, že věří farmářce. Proto pojede tou cestou, kterou ukáže ona. Řekl jsem, že věřím farmáři. Tak bylo jasné, že muži pojedou spolu a ženy také. Očekával jsem, že se každou chvíli objeví ještě jeden manželský pár. Třeba na koních, ale dorazil pouze kovboj v autě. A protože to byl jejich známý farmář s farmářkou, ho zastavili a jeden přes druhého mu líčili, kudy máme jet. Kovboj oba vyslechl. Zapálil si cigaretu a posadil si širák do týla. Pak vyhledal kousek papíru a tušku a začal kreslit cestu. Namaloval několik kukuřičných polí, která se mu docela podařila. Pak louku, která byla trošku odbitá. Nakonec zkusil nakreslit místo, kde jsme stáli. Začal kreslit auto a chtěl se ještě pustit do portrétu farmáře a farmářky a možná by přidal i hezké sluníčko, kdyby se ho farmářka ostře nezeptala, která cesta je správná. Ukázalo se, že kovboj nesouhlasí ani s farmářkou, ani s jejím mužem. Tvrdil, že musíme obě rozcestí minout a jet dál, až k jakési odbočce doleva. Farmář s farmářkou se mu vysmáli a oba znovu nakreslili kamínkem svoje cesty. Kovboj si vzal také kamínek a začal malovat nový obrázek hned vedle těch dvou. My jsme toho využili a jeli jsme rychle pryč, protože jsme ty lidi nechtěli rušit. Nedávno jsme mapu opět zapomněli doma. Žena mě poslala k benzinové pumpě, abych tam koupil jinou. Muž, který pumpu obsluhoval, mapy bohužel neměl. Ale řekl mi, že mi přesně sdělí cestu k jiné stanici, kde mapu dostanu. Pojedete rovně, na prvních světlech doleva, pak zas rovně až ke kostelu a tam zahnete doprava. Potom pojedete přes troje světla až k parku, kde zahnete doprava. A pojedete na pátá světla tam doleva a hned první ulice doprava a tou až nakonec k mostu. Tam uhnete doleva, dostanete se k nádraží, nezahnete, protože ta ulice je jednosměrná, a budete pokračovat na náměstí. To musíte v oběd. A pak hned na prvních světlech doleva a nahoru na kopec. Poděkoval jsem mu za podrobnou informaci a chtěl jsem nastoupit do vozu, když mě zarazil a přísně řekl, opakujte to. Zděsil jsem se. Chtěl jsem mu navrhnout, že mu raději řeknu nějakou básničku, kterou umím z dětství. Nebo mu vydělím z hlavy nějaké dlouhé číslo s desetinou čárkou na ošklivém místě, když mě propustí a nebude chtít znovu slyšet ten hrůzný plán cesty. Byl to však velký a silný muž a mě napadlo, že by nebylo vhodné se pokoušet ho provokovat. Pojedeme rovně na prvních světlech doleva. Začal jsem a dbal jsem velice na přednes. Nevím, jak dlouho bych musel pokračovat, kdyby tomu člověku nezazvonil telefon. Nevylučuju, že kdybych se dopustil chyby, musel bych u něho za trest zůstat na výpomoc. Tak dlouho, než by se našel jiný nešťastník, který by se zeptal na cestu zase mě. Když si muž odskočil k telefonu, prchl jsem proto rychle do vozu. Žena hned dupla na plyn a jeli jsme pryč. Kudy? Zeptala se po chvilce. Protože jsem chtěl být nejprve v bezpečí, Říkal se mi nazdař Bůh, jak mě napadlo, kudy má jet. K mému velkému překvapení jsme jeli správně. Vidíš, pravila, já ti pořád říkám, že nejlepší je, když se zeptáš.
3: Ale já chci jenom potvrdit, že zeptej se, je rodinný trauma.
2: Je.
3: Já se odmítám ptát.
2: Taky?
3: Ano.
2: To je krásný.
3: A
2: jedné krve.
3: No, ale nevím, proč to je to nějaká porucha. Zřejmě si připadáme ponížený.
2: Ego je poražený.
3: Něco ne. Ale já jsem to sledoval i na otci, který se taky nechtěl ptát. Kvůli tomu jsme udělali takových 1000 kilometrů navíc. Že vždycky říkal, prosím tě. A mávnu rukou a je, co slunce dáme, co dělá. A tak dále. A pak to, jak se, když už jsem musel zeptat, tak to bylo ještě horší, než když se neptal. A já to s ním párkrát zažil, kdy on přišel třeba k dámě nějaký poměrně elegantně a řekl, Koněvova.
2: To jsem neznal.
3: A já jsem...
2: To by bylo dneska dobrý.
3: Já byl dítě vedle, no jsem byl takový, promiňte. A teď ona, co Koněvova ulice? A ten, nic, jdeme. A když to bylo asi po třetí, zase a ke starému chlapovi, Koněvova, ten cože, nic. Já říkám, ale nemůžeš tati takhle přijít a vyhrknout tu ulici? Tak ty lidi vůbec nevědí, od se nám říká, prosím tě, já se s ním budu seznamovat, představovat. A jestli říká historka, on třeba neví, kde to je ta ulice. Škoda času.
2: Jo,
3: no tak... a já jsem to nějak pochytil,
2: jo,
3: takže
2: jo.
3: Se pamatuju, že jsme jeli autem na zájezd a bloudili jsme v nějakém městě poměrně velkým a já si v autě takhle sundal to okýnko u chodců a volám na, tam, na pána, který tam stál, říkám, dobrý den, prosím vás, divadlo. A on říká, jako v tomhle městě. Já říkám, ne v Liberci, ale... Takže jsem se vrátil k tomu se neptat. A on je v tom kus strašný výzvy, protože vy pak samozřejmě často nachodíte mnoho kilometrů, ale je v tom kus sebepoznání, sebetrýzně a je to jednoznačně porucha.
2: Jo,
3: ale
2: jo,
3: jo. Když to tady Ivan popisuje, tak to je, zeptej se, je jedna. A pak je druhá věc, že já jsem nervózní, když se ptá třeba partnerka nebo ta.
2: Jo, jo, jo.
3: Dobrý den, mně už to přijde
2: jo,
3: dlouhý.
2: Jo,
3: proč se zdravit nebo informaci, hele, dobrý den, můžu se jenom prosím, to je půl hodiny, než ten dotaz položí, ta pak kouká, řekne, cože, a znova.
2: Já si nespomínám, co to bylo za město ve Francii a zeptali jsme se, jestli to bylo Nantes nebo Nanterre, já už nevím. A hned jsem věděl, že Zelená děnka se chtěla ptát, protože ten venkovan řekl, alor, Nantes, nuže tedy Nantes. A začal mluvit o tom městě, co tam všecko je, co mají v muzeu. Já jsem šilhal očima, se strkal do ní, říkám, dupni na plyn, jakože nám to ujelo, ne, já se z toho zblázním. A on neustále hovořil a říkal, nuže tak tam a tohle a tadyhle. A pak si tak jako lehnul na to okno. Když byl starší, tak odpočíval vedle mě takhle tady a tady mi to říkal všecko. A mě šla mapa hlavou. A tak se toho nemůžeme zbavit, protože neuróza roste.
3: Ta neuróza se zvětšuje.
2: Jo, je to čím dál tím.
3: Určitě to jde od otce. Na tom to bylo vidět.
2: Jsme zdědili aspoň něco. No.
3: Jsme zdědili.
1: Začínali jsme Děčínskou kotvou a tak se tam i rozloučíme. Asi nejznámější melodií, která ten hudební festival proslavila. A nebojte se, jestli vám ve společnosti bratří Krausových bylo dobře, neloučíme se s nimi určitě nadlouho. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou. To vám a to si přejí autor dnešního divadla Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát je středečně čtvrteční, právě otevírá, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným pozdně večerním hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou celé 2 hodiny, tak jako vždy vyhrazené pro to, abychom se potkali, abychom mohli popovídat a abychom si také poslechli společně nějakou prýma muziku, která určitě přispěje k vašemu pozdně večernímu odpočinku. No a o čem to dnes bude? Ráda prozradím. Na vaše e-mailová přání nás čeká toto téma. Mění se věkem osobnost člověka? Změnila se vám nebo vašim blízkým s věkem povaha? Nebo se spíše jen zvýraznili a prohloubili některé vlastnosti? Stane se z bouřliváka ke konci života rozvážný klidný chlapík, ze symetriky tichá hodná paní, nebo naopak z milé slečny třeba ježibaba, která trápí celou rodinu? To, zda se s léty mění povaha, je téma, které zajímá i čím dál tím více vědců. Třeba výzkumníci z univerzity v Edinburgu zjistili, že mezi dospíváním a stářím nastanou v lidské duši obrovské změny, že náporu věku odolávají jen 2 vlastnosti, a to svědomitost a temperament. Je velice zajímavé zkoumat, proč jsou někteří lidé s přibývajícími roky moudřejší a jiní spíše naopak. Zkrátka, jaké změny věk přináší. Tak uvidíme, z jakého úhlu pohledu se tohoto tématu chopíte, jestli to bude na základě vašich osobních zkušeností a vaší osobnosti, anebo vašich třeba blízkých, tak jak je vidíte, nebo vašich přátel, tak jak je vnímáte. Zkrátka telefonka nám do noční linky i dnes 731 800 900. Máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka, to je náš webový odkaz, a máme i e-mail s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak tolik na úvod. No a právě začínáme. Krásný pozdní večer ještě jednou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a písnička Oheň, voda, vítr, tak tolik na úvod středeční čtvrteční noční linky a teď už můžeme přivítat první vzácnou návštěvu. Prvním vzácným hostem je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný pozdní večer přeju.
1: Já přeju všem taky. Hezký pozdní večer, hlavně teda deštivej, nevím jak kde, ale tady je bouřka.
0: Tady taky bouřkuje, tak uvidíme, jak to dopadne s přívalem vody.
1: No, ale to nám nemůže vzít náladu a hlavně vzpomínání, že jo?
0: Ano, ano, ano. Tak,
1: no, hele, to je krásný téma. Já jsem například byla ráno u lékařky kvůli nějakému problému současnému.
0: Ano.
1: A ona mi říká, vy tak dobře vypadáte. Já jsem říká, no, ještě to řekněte mýmu tělu. No, takže takovýhle ty, když někdo říká v 60, já se cítím na 20 a to, tak já se musím jenom usmívat, protože i ten mozek je ve 20 úplně jiný, než ve 40, než v 60, než ve 80. Mění se vkus, to, co mě, já jsem si třeba pořizovala počítač někdy v roce 2005-2006, protože jsem u známých se k tomu dostala a tam byly úžasné hry na tom počítači. Já jsem říkala, ježišmarja, aspoň se nebudu nudit.
0: To chci taky.
1: Důchodu a to, tak já to chci taky. Tak jsem si sehnala nějaký z druhý roky. No jo, ale než jsem se k tomu dostala, jo, tak uteklo několik let, co jsem na tom hrála tu hru. A když jsem teda ten počítač konečně měla, tak jsem zjistila, že už mě ty hry nebaví. Že už nemám, no, už nemám ten postřeh, jo, co se mi na tom bylo. Už mě prostě jako nebaví ani moc přemýšlet. Takže prostě stačí pár let a člověk je někde úplně jinde.
0: No jo.
1: A ať se to týká hudby, ať se to týká třeba čtení, literatury, nebo jenom zábavy třeba mezi známejma, tak je člověk opravdu, já bych řekla, že z začátku je to po těch 10, možná 20 letech a pak už se to mění, tak po těch 10. Hele, země je stará symetrika. Jo, nevrlá bába. No, ačkoliv pořád některý lidi tvrdí, že jsem hrozně sympatická.
0: Jo.
1: Ale já jsem někdy protivná i sama sobě. A je to jak zdravotní problémy, jak začínají, že jo, tohle nemůžeš, tadyhle na to si nespomeneš, jo. A takový jsme vyrovnanější a když by nám bylo jako 20 a měli jsme mít ten rozum, což spousta lidí říká, já jsem si to dřív říkala taky, jo, kdyby mě dneska bylo 20 a věděla jsem tohle a tohle, no tak by mi nebylo 20. Že ve 20 se člověk cítí nesmrtelný, že jo, úžasný, všechno je před ním. Ve 40 už koukáš, aby byly zdraví hlavně tvoje děti.
0: No jo.
1: Jo. A v 60 už začneš běhat po doktorech. Takže se to prostě hrozně mění a myslím, že s tím se mění trošku i ten charakter. Jo, z toho bláznivýho nebo nevinnýho ze začátku, tak potom prožije člověk takový ty nejlepší leta, jak tomu říkají, kdy si připadáš zralá a ještě pořád vidíš před sebou, že jo, dlouhou dobu už máš nějaké zkušenosti, takže už tě, já nevím, nevyvede z míry to, co když ti bylo třeba těch 18, tak už víš, že život je trošku jiný. No v 50 už víš, že něco nedoženeš, tak jsi trošku otrávená, protože ta příležitost už nebude, ale ještě pořád je to dobrý, ještě pořád máš chuť se bavit a to. No a říkám, od 60 začneš už potom pomaloučku po těch doktorech, takže už tohle nemůžeš a jsi otrávená, že to nemůžeš. Já to teda beru podle sebe. I podle některých svých
0: známých. Ano, tak to má být, tak o tom také bude dnešní povídání, na základě našich zkušeností, jak to je.
1: No, mně těch 80, je to prostě znát, jo. Mám malý hlas třeba, já se můžu bavit a srandičky a všechno, ale za hodiny už jsem unavená. Přijedou za mnou děti, to za 2 hodiny už toho mám plný zuby, už si můžu musím lehnout, musím odpočívat, když to ve 40 jsem to tady chtěla mít všechno a čím víc lidí, tak tím to bylo lepší. Jo, takže mění se životní styl, mění se to jak s ohledem na zdraví, tak i s ohledem na to, že už spousta věcí jde mimo tebe.
0: Hmm.
1: Jo, už, já už nekoukám na seriály, třeba co jsou takový ty kamarádi a tohleto o těch mladých lidech. Mně už to dneska nic neříká.
0: Jo, jo, jo.
1: Nemůžu vidět, protože už mě to nebude.
0: Hmm.
1: Jo. A máš už teď zkušenosti, a co jsi si nabrala, jak dobrý, tak špatný. Takže jako myslet si, že je někdo pořád mladý duchem, no tak ve snu. Teda, no,
0: dobře. Tak, tolik na úvod toho našeho tématu, jestli se s věkem mění osobnost člověka, či nemění, anebo jak Helča odpoděbrat. Já moc děkuju, Helčo, jinak samozřejmě přeju krásné jarní dny, hodně zdraví, hodně pohody a děkuju moc krát za první návštěvu.
1: Papa.
0: Hezký
1: taky,
0: večer.
1: Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Václav Neckář právě dospívává, jinak máme téměř 16 minut po 23. hodině a můžeme pozdravit Standu z Mostu. Ovšem toho času už v rybářském příbytku v přírodě. Stando, krásný večer přeju.
1: Já tobě taky přijítě a všem posluchačům, protože tady prší akorát.
0: No, prší, ale... prší a ono to vypadá, že na mnoha místech teda v Čechách začalo pršet. Takže zahrádkáři a ostatní, kteří toužili po vodě, tak se radujou určitě.
1: Určitě. Ono to zlata přírazo potřebuje.
0: Protože na mnoha místech prý bylo hodně, hodně a je pořád ještě hodně sucho, tak snad se to
1: včera
0: trochu vyle...
1: Pršel celou noc a ráno no, si nepozná, že by pršel.
0: Jo, všechno se to nacůclo, nasálo. Tak Stando, podle tebe a podle tvých zkušeností, mění se s věkem osobnost člověka, některé jeho vlastnosti, že některé zmizí, jiné se prohloubí? Jaké jsou tvoje zkušenosti, ať už od sebe samotného, anebo od tvých blízkých kamarádů a tak?
1: No tak já jsem byl do 20 gauner první třídy.
0: Jo.
1: Pak jsem se oženil. A vyprd jsem se na všechny kamarády a rodina byla pro mě všechno.
0: Jo.
1: A prakticky do 61 roku manželka žila, bylo úplně všechno v sejku. No a pak se mamě vypadly děti, když to řeknu takhle.
0: Jo.
1: No tak jsem se uzavřel do sebe, jsem mladý kluk a jsem na rybách.
0: No krása. A máš pocit, že člověk se s věkem třeba právě uzavírá do sebe víc, že už není tak otevřený, přátelský vůči mnohým?
1: Jo, jako tady mám za mnou chodí kluci, který je 30, 28, i 60 a prostě úplná pohoda, nevím, jako no tak... to se stalo, tak jsem to poslal někam všechno, ty své ratolesti, o který jsem se staral.
0: Jo.
1: No, jsem na rybách a jsem šťastný člověk a úplně boha. Já se musím podívat, jestli ta moje doktorka ještě vůbec, já tam vlastně nebyl.
0: No tak, aspoň ty preventivní kontroly by to chtělo občas, co, jak se říká?
1: Jako na prevenci, jako na tu cukrovku chodím, to mi uřízli kus nohy, víš, takže...
0: Jo.
1: Mám takový čertovský, jako, že můžu dělat čerta z povolání. No, tak ale mě to nevadí, chodím normálně, aspoň každý říká...
0: Tak to je no, dobře.
1: Je to úplně bomba tady na těch rybách, no.
0: Takže vlastně no, duší stále mlád, protože tě to stále baví.
1: Úplně,
0: tahle
1: úplně,
0: tvoje vášeň.
1: No a holky sem chodí taky pěkný za mnou i jako kamarádu z manželky, jo.
0: Tak, jo.
1: To se jich večera 70 dělat za čerta, jo. Tak. Chtěl bych ještě aspoň chvilku tady být, no.
0: No určitě, samozřejmě.
1: Neříkám, že to bude nebo nebude, ale pokud jsem tady, tak žiju prostě na plný pecky.
0: Tak to je dobře, to jsem ráda, že se daří. No a jak se daří na rybách?
1: Docela to jde, no. Amuři, kapříci, takový to těch 60. Mám jedno 80. No, to bývá úplně, oni jsem měl 50 už tady v tu dobu.
0: Jo, tak se ještě neprobudili, to... říkáš jarně, ne, jo?
1: Nevím, oni jsou mezi těma stromama, tady takový kus jako půlka rybníka, že tam jsou stromy a nemáš na ně šanci. Ale mám lodičku, je to zavezu a než ta lodička se vrátí, jak už je záběr zase, no. Ale zase takový ty chmudlové, no. Když jsme byli za ně šťastní a dneska už do toho pomalu, ne, řeknu, že kopeme, ale prostě pouštíme to. Jsou tady lidi, kteří berou všechno, to by si se divil. Z rybařiny se stala masařina.
0: Jo.
1: Prostě, no. Takže... Když zaplatí 1600 korun nebo kolik, a musí to využít a domů a Vietnamcům a všem, no. Je to hrozný, no. Když na to musíš koukat a už vidíš, co se děje.
0: Jo. Takže zkrátka i rybaření musí být se ctí, jak se říká, jako každé řemeslo, každá vášeň.
1: Na červenou nakřižovat to, ne? No. Jsou pravidla.
0: Ano, to je pravda. Pravidla jsou o to, aby se dodržovala. Ano, ne porušovala, jak se říká.
1: No.
0: Dobře.
1: Já bych chtěl pozvat ještě Židlochovice, paní doktorku, Ladu Nebíta.
0: Ano.
1: taxikáře, paní Danu a všechny prostě dokola, žijeme, neberte si běh, věk je jenom číslo.
0: Dobře.
1: A raket nemá kapci.
0: Důležitý vzkaz, Stando, děkuji moc krát, jinak přeju krásné dny v přírodě. A budu se těšit zase příště. Děkuji za návštěvu, ahoj, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Iveta Bartošová a její písnička jménem Nekonečná. A teď už je tady na telefonu František ze Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, a posluchači Lepší linky.
0: Děkuji moc krát, taky vás zdravím a přeju krásný odpočinkový večer. Tak Františku, podle vás, mění se s věkem osobnost člověka? Přece jenom je to znát, že člověk se posunul nějak tak jakoby v čase a ve svém věku.
1: No, paní Tučko, já vám to řeknu, jak to bylo třeba u nás, jo? Mm-hmm. Náš teďka, to by byl bouřlivák, jo?
0: Jo.
1: Ten by byl bouřlivák, která tomu nikdo nesměl přijít do cesty, jo? Mm-hmm. Ale na starý kolena se dokonce aj rozplakal, jo?
0: Mm-hmm. Začal být lítostivý, jakoby, jo?
1: Byl takové lítostivé, no? Všechno ten stek takové toho nejak pominulo, přišlo mm-hmm. A říkám, rozplakala si, no. U nás, jako my děcka už, jako jsme vždycky z něho měli strach, jo. A tak jsem si vždycky říkal, až budu jedno dospělé velké, tak už takové nikdy nebudu, jak teďka, jo. No, asi se to tak stalo, jo. Já teda takové steklo nesu, jo. Samozřejmě, nic bych si taky nechal líbit, ale ty podmínky k životu už máme jiný, jak měl taťka, jo? Taťka byl sirotek, oni teda ty děcka odměli sestry, že? Uh-huh. A byli, siroci neměli taťky a ta mamička s nima měla prostě strašný, takový prostě těžký život, jo? Uh-huh. No. A já teda říkám, ale takhle to chci říct, když jsem se třeba měl manželku, tak manželce vždycky někdo nakukává, neber si ho, on bude jak tata, on bude jak Franta, šoríček.
0: Jo.
1: No, nakonec si mi manželka vzala a já si myslím, že jsem takovej nikdy nebyl, jak byl otec, jo. Samozřejmě, nechal bych si taky nic líbit, jo, ale tak, jak on to měl, to teda, tak to z nás děcek nikdo takový nebyl.
0: Jo, jako že byste byli prchliví nebo vsteklouni nějaký, to ne.
1: No, takže takhle, samozřejmě známe tady lidi, kteří jako, jaké byl taťka, takový jsou kluci, jo. To vždycky říkáme, oni jsou potatoví takový steklouni, jo. Tady takový nějací kamarádi, jo. To jste vždycky jako poznal v té hospodě, že taťka jich prostě řádívá nebo tak, a oni jsou to stejný, jo. Kluci, no, jo. No. Takže takhle, no, určitě se to mění. Člověk by dělal takhle měkčí, že přemýšlí už, jako já třeba, že jo, jsem tam už přemýšlivý, už tam chtěli 80 roku, bude teďko, no tak napadá, co vás napadá, no, ještě jak dlouho, že jo.
0: Jo, co člověk zvládne, nezvládne a tak, no.
1: No, ale ne, prostě nesmí člověk na tom přemýšlet, no, na tom koncu života a prostě a tak, no. Tak já si myslím, že hodně lidí bývá takové trošku, že býváme takový měkčí, jako trošku, no, to víte, no, co nám zbývá, že, tak co máme, no,
0: jo.
1: Jinak, a i ti moji sourozenci, no, to, tam trošku v některých, je takový to, o co bylo to, ta nálada taková, v některých náš taková zakotvená trošičku, jo?
0: Ano, ano.
1: Ale dokážeme to krotit.
0: Jo, že si to tak nějak uvědomujete, že tohle to jste nechtěli, to, co jste viděli, no, jako děti. No.
1: Náš taťka by třeba nikdy dneska neobstál s toho jeho povahou, jo? Na dědine se to vždycky rvalo, když něco vyřizovalo, žádný souzení, nebo že by něco obec řešila. Tam se to porvalo, pomůžete, jo. A to já si tak nedovedu prostě taky představit, že bych takhle řešil problémy, jo.
0: Jo, rozumím.
1: Takže si myslím, že proti otcovi jsme úplně teda měkký povahy.
0: Beránci.
1: No, protože to je další možnost pochytat něco po mamince, že?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tak myslím si, že ty naše povahy jsou trošku po mamince, jo.
0: Že se to tam nakombinovalo všechno.
1: No, to takže, tak vždycky ona říkala děti, aby jsme se snášeli s lidima, nehádali se, jo, a tak spíš její vzkaz takhle dodržujeme, jo.
0: Ano, ano.
1: Nehádat se a vycházet s lidima a tak, no, že, co bych tomu ještě víc řekl, jo. Dobře,
0: stačí. No. Tak Františku, moc vám taky děkuju a přeju samozřejmě krásný večer a děkuju za návštěvu, jo.
1: Ano, já bych poděkoval ještě panu Standovi Rybářovi za pozdravová Židlochovice.
0: Jo.
1: Dobře. Dobrý, tak děkuji, paní.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: strach, já to zvládnu, tolik muzika a teď už pozdravíme do Brna Jaroslava. Jaroslave, krásný večer vám přeju.
1: Ještě jednou dobrý večer i vám.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny dobré lidičky a ponocující lidičky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: No, všechny ty příspěvky, všechny tři se mě moc zamlouvali.
0: Jo.
1: František je takový krásně zemitý a lidový. Se mi líbil, jo, přísedek. A moc se mi líbilo paní Helča.
0: Jo.
1: jak řekla tomu panu doktorovi, jak řekla, no říkajte to mému tělu. To se mě moc líbilo. A vzpomněl jsem si, není to dlouho, jsem byl u mé paní doktorky, ke které chodím už, no, minimálně kolem 40 let.
0: Pánečko.
1: A je to moc, no, a je to moc fajn, zdatná, šikovná paní doktorka, je zdatná, co by doktorka, a je moc dobrý člověk.
0: Tak víte? To je dobře, to je dobře, že máte takové štěstí.
1: No, no tak... Tak jsem u ní, tehdy, jak jsem u ní byl, tak mě řekla, vy vypadáte dobře na svůj věk. A já jsem si v duchu řekl to sami. Já jsem si v duchu řekl to sami, co ta paní Helča. Ale řekl jsem si to jen v duchu.
0: Jo.
1: No, jinak, paní Jitunko, to člověk, to je zákonitý, no, že člověk se jako mění a tak jako, no, ale...
0: Ale jde o to, jestli se mění v těch základních vlastně jakoby svých vlastnostech, v tom naturelu, jestli se některé vlastnosti prohloubí, nebo se tak přibrzí.
1: Ano, rozumím, k tomu právě se chystám něco říct. No, aby právě v tom naturelu, v té povaze, přes tu duši a tak, aby se člověk až nějak moc neměnil na starý kolena, tak si myslím, že je dobré se snažit zachovat si něco z dětství, víte?
0: Jo.
1: Z klukovských, z holčičích let, víte? No, jo, jako a smysl pro humor.
0: No, ten je důležitý, je samozřejmě. Dobrý. Ano.
1: No, tak já bych řekl, co mě se týče, že jsem takový poněkud ozorostlý kluk, no.
0: Jo.
1: Občas mívám až takový úžasné nápady, že se ho fakt nejde až dost blbý teda. To musím zodpovědně říct. To jako mám. To jsem si zachoval. A moje dcerka, letos Vlaďka, letos si bude 54, tak to má po mně.
0: Jo.
1: No. A ona je fajn. Ona, no někdy fakt je úplně jak holka. Jako má, a má nádherný smysl pro humor.
0: To je dobře.
1: Takže tyhle vlastnosti určitě zdědila po mně. Nejen podobu, říkají lidé, že je po mně podobou, ale jako některé ty snad dobré vlastnosti zjedla i po mně, akorát, co se mi trošinku nelíbí,
0: ano.
1: Ale už si na to zvykám, pomalu a jistě, že někdy, když se nakrkne, tak je někdy i na zlobí, jako. Taky někdy používá poněkud vulgární výrazy. Jo,
0: jo, jo, jo. Spustí.
1: No, ale je to výjimečný. Ale musím sebe kriticky říct, že i to má po mně. já jsem se, co se tohohle týče, řekl bych, poněkud ukáznil, už jsem se tak sklidnil v tomhle směru, to už by fakt muselo, to už fakt teda musí něco být,

0: abych takhle, jo, používal ty vulgarity a to. Ale v určitém věku, v tom jejím věku, a když jsem byl mladší, tak jsem to měl taky, no.
1: Takže tak ve stručnosti.
0: Tak v podstatě vše.
1: Dobře, tak Jaroslave, stačí úplně, protože čas zase letí. Ano. Takže moc děkuju za váš příspěvek taky a moc vám přeju také krásný večer a hezké májové jarní dny. Užijte si je, jo?
0: Já děkuji za hezké téma a přeji všem dobré zdraví, dobrou mysl a dobrou noc.
1: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Zdravíme do Brna. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. No a máme 23 hodin a k tomu 44 minut přesně a na telefonu pozdravíme do Českých Budějovic Pavla. Krásný pozdní večer, Pavle.
1: Krásný pozdní večer přeju.
0: Tak Pavle, mění se s věkem osobnost člověka podle vašich názorů, zkušeností, jak vy to vidíte?
1: Já to vidím takto.
0: No.
1: Můj táta, kterýho jsem si v životě vždycky vážil, už bohužel není mezi námi, se rozhodl postavit barák. A jako postavil barák, to udělal bezvadně, a jako se taky rozhodl, že tam budeme všichni jezdit. Jo, na víkendy a na Vánoce a já nevím, na noce na všechno, uděláme to krásný a tohle. A já jsem říkal, tati, ale já bych tam taky žil se svojí ženou sám. A on říkal, prosím tě, nemůžu pustit vodu a nevíš, jak se tam dělá s tou elektrikou a tohle. To prostě nejde. No a já jsem se rozhodl, že si postavím svůj barák. Úplně jinde, než tam, kde postavil táta barák, tak já jsem si postavil svůj barák.
0: Ano, ano.
1: Nemluvil se mnou půl roku. Neznal mě, nechtěl mě znát, prostě rozhodli jsme se, že půjdeme každý svou cestou. A to jako pro něj bylo těžký.
0: Jo.
1: No, nakonec jsme se rozhodli, přijel ke mně se podívat na barák a povídá, no máš, řekl to teda tvrdě, ty vole, máš ten barák pěknej, udělal jsi to dobře, tohle a já taky. No, tak jsem říkal, tak tatí, víš co, dáme si pusu a budeme rádi, ne, o co jde. Jo, dohodli jsme se, jo, bez vadě. Ale je to prostě takový, jako člověk se rozhodne, musí to udělat. Je to můj názor, prostě já jsem se postavil hlavou proti jemu. Jemu se to nelíbilo, já to věděl, že se mu to líbit nebude, no. Já to stavil v době, kdy jako to bylo těžký postavit a místě, kde to taky bylo těžký, no, ale udělal jsem to.
0: Ano, ano.
1: No a táta měl svůj a ten si taky postavil svůj barák a teď jsme byli prostě jako každý jsme něco měli a teď těl a tak. No a nakonec jsme se sešli a řekli jsme, víš co, každý jsme blbci, no tak víš co, tak v pohodě, no, no, no, no.
0: No a máte pocit, že on se třeba na stará kolena proměnil, jako než jste ho znal, když býval mladší, nebo jak jste to vnímal?
1: Jo, trošku se proměnil, malinko se proměnil teda, protože on byl tvrdý dáta. No ale zase jsem se musel taky proměnit já.
0: Jo.
1: Protože my jsme byli takhle. On měl tu svoji hlavu a já taky. Jo, a já se taky nechtěl proměnit. A on taky ne. My jsme byli takový jako sedlácký palice, oba dva. Ano, ano. Jeho české sedlácké palice.
0: Jo. A to vydrželo vlastně tátovi do pozdního věku a vám to drží také pořád, jak se říká v životě.
1: Ale tátovi to vydrželo do pozdního věku a mě taky, ale jako můžu vám říct, že jsme se jako dohodli. Jo, jako my jsme se nebyli takový, když jsme byli úplně starý, tak jsme to neměli tak, že táta byl jako naprčenej na mě a já proti němu. Ne.
0: Jo.
1: My jsme byli v pohodě. My jsme se prostě dohodli v klidu. V klidu bylo to bezvadný. Táta dožil se mnou, táta se dožil 95 let.
0: Tak to je krásný věk.
1: Dost vysokého věku, no samozřejmě. A jako v pohodě. A já jsem mu posloužil, jak jsem posloužit mohl.
0: Jo.
1: No. Mě je 74 a jako už nemám rodiny svý teda od táty nikoho. No ale, no. A takový je život.
0: Jo. Dobře, tak já samozřejmě moc taky děkuju, Pavle, přeju vám také krásné jarní dny a děkuju za návštěvu a za váš příspěvek.
1: A
0: mějte
1: já vám
0: se hezky.
1: Přeju také krásné jarní dny a krásný. U nás tady teď zapršelo, zapať pámbu, páč totiž voda je třeba, voda jí není moc.
0: Jo, slyšela jsem, ano, že různě v terénu tak jako spíš chybí. Dobře, každopádně děkuju moc krát a hezký večer, mějte se hezky.
1: Taky.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová, hej lásko, nečekej. No a před půlnocí pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Chci poděkovat, že jste mě vzala. Mm-hmm. Někdy se do linky dovolat, takže slušnost jde poděkovat, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka řeknu k tématu. Je to složitý, protože každý člověk prožívá různý zlomy.
0: No jo, to je pravda.
1: Včera bylo hodně hezký téma. Bylo to o tom, jak přichází děti na svět a aj ten, že mě, když mě přivedli na svět, tak to byl velký zlom, protože porod byl komplikovaný. Prodělal jsem těžký úraz hlavy, protože za komunistů se používali kleště, špatný. Brácha to teda neměla, mám na hlavě dvě díry, ale můžu být rád, že jsem to přežil, protože některý děti to vůbec jako nepřežili, tady ten zlom.
0: Jo. Roberte, ale prosím, pojďme k tomu dnešnímu tématu,
1: no,
0: jo?
1: No, půjdeme k tomu tématu, tak. Promiňte, že jsem to teďka trošku spletl. No a když se bavím o těch zlomech, tak já jsem zažil takový 4 zlomy. Ten první zlom byl, když mi umřela děda, protože dědu jsem měl nejradši z rodiny, protože máma se rozešla s tátou, to bylo moc špatný, pak si dovedla druhého chlapa, to bylo ještě horší.
0: Mm-hmm.
1: A když odešel děda ze světa, tak já jsem strašně plakal, protože jsem měl dědu moc rád. Takže to byl jeden zlom. Pak přišel druhý zlom, jo. Odešly obě babičky, takže jsem si uvědomil, že prostě už nemám ani dědu, ani babičku. To byl taky takový zlom, jako to se mnou, jako dost to se mnou teda zamávalo. I když babičku jsme s tím počítali a i s dědou, protože oba byli teda už nemocní, jo.
0: Mm-hmm.
1: No a pak nastaly zase dva takové, jak bych řekl, zlomy k lepšímu. Ten jeden teda byl, že jsem se oženil, to byl další zlom.
0: Mm-hmm.
1: Jo? A pak byl takové pěkné zlom, že se nám narodil syn a měl jsem z toho radost.
0: No je. Mm-hmm.
1: No. A pak jsme byli se ženou teda celkem 22 let. No a pak byl další zlom, protože žena umřela, tak z toho jsou hodně vyřízené, hodně jsem zestárnul, zešedivěl, mám 52 a vypadám na 65, takže to už nedívám ani do zrcadla, jak jsem zešedivěl.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka jsem si našel kamarádku a dělám všechno pro to, aby, já nevím, jak bych to řekl, aby mě holka vzala do náruče, protože já to strašně potřebuji, asi takovej povahově z 20% cholerik, takže jedno za dlouho se rozčilím.
0: Jo.
1: A z 80% melancholik. Když se ocitnu v situaci, že si nevím rady, tak potom se rozpláču a mám to tak, že jako jsem strašně šťastný, když mě holka drží v náruči. Já prostě bych se od toho děvčete nestáhl někteří chlapi. Já jim říkám šílenci, že nikdy by na holku nestáhnul, to dělají šílenci.
0: Mm-hmm.
1: Takže já to mám tak, že mě když a to je takový zajímavý, hlavně když holka fakne, když hladí mě, tak já uhladím, takže tě ta holka nepustí, protože takové, ty holky, ty muži tady kolšek, jsou strašné mazel, jako abych se mazl jak malý dítě. Prostě.
0: Jo, a Roberte, myslíte si, že se v průběhu života vlastně mění osobnost člověka, mění se, prohlubují se některé jeho vlastnosti?
1: Já bych řekl, že u mě to tam melancholie, jo, že
0: že se prohlubuje, jo? S věkem.
1: Jo, prohlubuje, to bych tak řekl, že prostě čím jsou starší, tak prostě tím víc si uvědomuji, jak jsou prostě bez toho děvčete takové, jak bych to řekl, prostě křehké,
0: jako smutnější,
1: zranitelné, citlivé, prostě jsou takové harmonické, jo. Asi vzpomínám na jedno staré pána, které vzděl u nás na kole, on už asi nežije, protože už jsem ho několik let neviděl, a on říkal, dívej se, v každém manželství je nejdůležitější ve vztahu harmonie. A když ta harmonie je, tak toho manželství je živý a funguje.
0: Jo.
1: A já jsem o tom hodně přemýšlel, musím mu teda dát za pravdu. Jako to manželství tu harmonii potřebuje. To neznamená, že se nepohádají, nebo že ne, všade je něco. Jo? Jako jsou i ty nepříjemné věci. Jo? Ale ta harmonie je o tom, že prostě ty lidi spolu chcou žít a jim spolu dobře a prostě ano. To naplňuje.
0: Ano.
1: My máme teďka třeba ze sebe strašně hezký stav v tom, že my spolu skládáme pucle a to nás spojuje, že prostě si sedneme.
0: Jo, máte nějaké zájmy společně. Společně
1: přemýšlíme, co a jak. No.
0: Dobře.
1: Takže ještě závěrem, ať nemluvím dlouho, protože ostatní chcou taky volat.
0: Ano.
1: Tak jenom krátce. pozdravujte Vlastičku z Krnova, potom Ludmilu z Brna, potom Olina Včelařo.
0: Mm-hmm.
1: Dneska jsem se do písniček napsání nedovolil, ale to nevadí, ani do Břebyku, ale to už by bylo jiný téma. Ale já jsem jenom chtěl říct, že jsem si vzpomněl na Olina Včelařa, protože jsem seděl na pařezu a díval jsem se na olomoucké včelky,
0: mm-hmm.
1: tak jsem chtěl, jestli poslouchají moderátoři, tak písničku Včelka má já, Večerničku, protože ona v rádiu se mu neslyšela, přitom je takový pohlazení po duši a to by bylo asi tak všecko.
0: Jo, dobře.
1: A jinak vám teda moc děkuju a držte mi palce, ať mě to už by kách vyjde. Naschledanou.
0: Dobře, mějte se hezky, Roberte, přeju všechno dobré, krásné dny, hezké jaro a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Schillingera jsme se přehoupli do nového dne, kterým už je čtvrtek s datem už 7. května. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý, jupiterský, usměvavý, šťastný, jarní, květnový, abychom si je užili podle svých představ. Pokud vás čekají nějaké důležité věci, pracovní povinnosti, tak ať to všechno dobře dopadne, ať vám jde práce dobře od ruky a ať se dílo daří. A pokud máte den volný, tak si jej užijte třeba procházkově, výletově, odpočinkově, zkrátka podle vašich představ. No a co se týče noční linky, tak samozřejmě i teď po půlnoci nás čeká další povídání na téma. Mění se věkem osobnost člověka? Změnila se vám či vašim blízkým s věkem povaha? Nebo se spíše jen zvýraznili a prohloubili některé vlastnosti? A mimochodem, stane se třeba zbouřliváka ke konci života rozvážný, klidný chlapík, ze symetriky zase tichá, hodná paní, anebo naopak z milé slečny taková trochu ježibaba, která trápí celou rodinu a své přátele? To zda se s léty mění povaha je téma, které zajímá i čím dál více vědců, tak třeba například výzkumníci z Univerzity v Edinburgu prý zjistili, že mezi dospíváním a stářím nastanou v lidské duši obrovské změny a že náporu věku odolávají jen dvě vlastnosti, a to svědomitost a temperament. Je velice zajímavé zkoumat, proč jsou někteří lidé s přibývajícími roky moudřejší a jiní spíše naopak, zkrátka, jaké změny věk přináší. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme tady i e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný celý nový den. Koukám, že svátek mají dnes Standové, tak ještě tak trochu dodatečně Standovi z Mostu, který před chvilkou volal, přeju krásný sváteční den i vám ostatním pánové. Jménem Stanislav Standa, užijte si to. No a nás čeká další povídání.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na úvod nového dne čtvrtečního Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát. Tolik písnička a během muziky se k nám dovolala paní Boženka ze Zásmuk. Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já na věk. Před týdnem jsem se dožila 86 let a před rokem jsem ještě tancovala.
0: No panečku, nádhera.
1: Měla jsem oslavu.
0: Ano.
1: Sešlo se nás 30.
0: No krása.
1: A slíbila jsem jim, že si to zopakuju, až nám bude 90.
0: Jo.
1: Tak mám ještě 4 roky bojově.
0: Musíte trénovat, ano, pěkně.
1: Ano, ano. Ale jenže mě zrazuje mé tělo, jak když utrne po ty 85, jsem začala kulhat, ale to nevadí, to se nechá chodit i vo hůlce.
0: To je pravda, že si dá poradit.
1: Ano, ale k té muzice si ráda stejně dojedu, kterou aspoň poslechnout, protože mám muziku ráda.
0: No tak to je krása.
1: A ráda čtu,
0: ano.
1: Ale poslouchám knížky, protože jsem už 23 let nevidomá. Ráda vařím, což teda jako si manžel pochvaluje.
0: No krása.
1: Že prostě to i ráda peču. Každý týden něco prostě ke kávičce musí být.
0: Jo, dobroty.
1: No a kdyby mě nezrazovalo to tělo, tak ani si nepřipadám, že stárnu.
0: Že by léta letěla, tak to je dobře, no, že se vám daří. No a máte pocit, že se mění povahové vlastnosti člověka s věkem? Třeba u vás, u vašeho manžela, u vašich blízkých?
1: No, já, to víte, jak u koho, no. Někdo se prostě tomu stáří podává a není to co by to mělo být, no.
0: Jo.
1: No, ale já myslím, že tohle záleží hodně na povaze.
0: No, právě. A jestli ty vlastnosti povahové se spíš tak jako prohloubí, nebo naopak, jestli se obrousí, třeba když je někdo nějaký takový pruďas, tak jestli pak trošku přece jenom se ta povaha změkčí a tak podobně.
1: No, tak nějak u nás asi tak nějak moc ne, no. Nevím. No tak mi to nepřipadá, že by se tak nějak někdo byl vysloveně.
0: Někdo změnil.
1: No. Že by potom ke stáru. No spíš, že ty lidi spohodlněji.
0: Jo.
1: ke stáru. To jako spíš, jo. Spohodlněji a že třeba si mají starosti, jestli to takhle bude nebo takhle. Já říkám, ono to nějak dopadne.
0: No je.
1: Ne, to je zbytečný. Co nemůžu ovlivnit, to neřeším.
0: Tak to asi děláte dobře, to je dobrá vlastnost, tohle umět, ano.
1: No co, člověk, když nemám tu sílu, abych něco ovlivnila, tak prostě to neřeším. No.
0: Dobře.
1: Tím se člověk nebude trápit a užírat se něčím, co nemůžu předělat.
0: Ano, to je pravda.
1: Prostě se nedá. No. Ráda vás poslouchám.
0: Děkujeme za přízeň, Boženko, taky.
1: A krásný máj všem přeju.
0: Dobře, já děkuju moc za návštěvu, přeju vám pevné zdraví, mějte se moc hezky a budu se těšit zase na slyšenou, ano?
1: Na slyšenou.
0: Na slyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: musím zvládnout sám. A Karel Gott. A na telefonu máme Danu z Blatné. Dano, krásnou noc a moc zdravím.
1: Děkuju, děkuju moc. I já všechny také zdravím a tebe především.
0: Děkuju moc krát.
1: A jako k tomuto tématu určitě mám co říct, protože pozoruju, jak se měním svým způsobem jako v nastavení. Víš to, jsem pořád taková duší bych řekla, že jsem mladá, ale tělo stárne. Jenom jsem pohodlnější, já budu mluvit vyloženě o sobě a ze svých zkušeností. Jsem pohodlnější, ráda si pospím, což teda já snad natahuju takový ty deficity celoživotní, když byly děti malý. To teda opravdu to až úplně nenormální. A jako jsem vděčná prostě za každou maličkost, i třeba za ten blahodárný déšť, který tady u nás přišel a určitě přijde i na Moravu. Takže všem přeju osvěžení v podobě deště, dešťových kapek. Já miluju, jak už ani ptáci nespívali, teď trošku odbočím, ale už ani ptáci nespívali, jak tady bylo sucho, šílený, tady 3 týdny neskápla ani kapka, jo. To i vy jste v Praze snad se měli líp. No a teď prostě já jsem fakt vděčná. No a jinak, co se týče jako nastavení mého, tak já bych řekla, že začínám být až docela dost melancholická, když jsem veselý člověk v jádru, ale začínám být, já jsem sangvinik a sangvinici se vyznačují tím, že jsou to takový lidi, kteří na všechno umí zareagovat a nemají, nejsou melancholičtí a já bohužel tu melancholii s tou bojuju. Takže ve svém věku, kdy je mi už teda přes 70, tak prostě tu melancholii, no a taky samozřejmě nezvládám to, co dřív jsem zvládala. Já jsem ještě 65 posekala zahradu, jen to fiklo. Jasně. Mezi tím jsem skočila do rybníčka se vykoupat, jo. Jasně. Teď už se těším fakt na plavání, ale já prostě padám. Když je to horko, tak já prostě odpadávám. A spím i ve dne, i v noci. Kolikrát zaspím i noční linku, což je mi vždycky velice líto. Já se probudím. Já jsem se probudila vlastně před půlnocí. A byla jsem strašně šťastná, že aspoň půlku uslyším. Jo.
0: Ano.
1: Protože Standové mají ten svátek, tak těm přeju teda Standovi z Mostu určitě, to zdravím. A jinak teda samozřejmě nejen ten déšť, o ten jsem prosila opravdu tady na kolenou divné, jako poslední týdny, dva, ale aby byl prostě svěží vzduch, aby ty pily prostě. Jo, já jsem chytla ještě na stáří alergii, jo, jako já jsem to v životě, jsem nevěděla, co to je.
0: No jo.
1: Mi teče z očí, z uší, co tva mluvím, hůňám, jo, proto jsem taková uhůňaná. Takže prostě věkem se měníme, já si říkám, že mě bylo nejlíp kolem 40, jenomže pak mi umřel náhle taťka, takže to byla rána, jako podpásovka za 5 let mamka a pak už se to tak nějak oblíklo, ale od těch 55, od těch 50 do těch 65 jsem byla nepřekonatelná. Ale teď jsem prostě lenošivá občas, přiznávám, občas si pospím víceméně, spíš více.
0: No, tak já se na druhou stranu, tělo si řekne, tak proč se nedospát pěkně?
1: Tělo, tak a jím tak, jak mi chutná jíst a nenutím se do ničeho a tak jako užívám si takový ten poklidnější režim, protože přece jenom už v tomhletom věku musím myslet na svý zdraví a zatím jsem celkem pohyblivá, takže
0: tak to je dobře.
1: V těch peripetích života. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím tebe, Jitulinko.
0: Děkuju moc krát.
1: Zdravím ty Standy a zdravím do všech světových stran a mějte se krásně a děkuju za tu písničku, která teď zazněla od Kaji Gotta.
0: Já děkuju za návštěvu, přeju hezké májové dny, dobrou kondici jarní na všechny ty výlety a na zahradu a tak a na kolo.
1: No, tak to potřebuju.
0: Ano. A budu se těšit zase příště. Dano, měj se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a s ní Jan Bendik a jejich duet Jednu malou chvíli. No a krátce před půl jednou se k nám dovolala Jarča z Friedlandu. Jarčo, krásnou noc přeju.
1: Krásný ráno, přeju ji tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, já jsem slyšela teď tu paní, že má alergii, no jenomže já už mám a bojuju už s ním od malá, od 10 let, 44 let už mám chronickou rýmu, takže
0: jo.
1: To je.
0: Tak Jarčo, takže to mě moc mrzí, ale pojďme prosím k tématu. Mění se s věkem osobnost člověka? Tak ta alergie se samozřejmě na nás může navěsit v podstatě kdykoliv v životě, ale mě jde o ten naturel, o ty povahové rysy a tak.
1: No, tak povahové rysy mám jako po svých rodičích, to jo.
0: Mm-hmm.
1: A pokračujete dál i od mý segry. I segra má taky stejný rysy takový jako já, ale mám prostě sourozenci, máme stejný a pokračuje to jejich dětmi.
0: Jo.
1: A i vnoučatama, pravnoučatama, takže oni mývají tak jako...
0: No a u vás tím věkem třeba prohlubuje se nějaká vlastnost, nebo proměňuje se nějaká vlastnost, že jste třeba víc pozornější, nebo netrpělivější, nebo já nevím, nebo třeba vzteklejší, nervóznější, proměňují se nějaké ty osobnostní rysy?
1: Záleží na tom, jak to přijde, no, prostě takováhle věc.
0: Mm-hmm.
1: Jestli jsem nervóznější, jak kdy, no. To se projeví a kdy.
0: No mě jde o to jinak... v závislosti na tom věku právě, jak jsme si říkali, jestli to tak pozorujete, že se člověk povahově proměňuje.
1: No ono to tak někdy, tuž víte, je, když vás někdo rozlobí, tak člověk je pak nervózní z toho.
0: Jo.
1: Jak to všechno dopadne a tak. Člověk si prožil svý a ví, co to obnáší, takovýhle věci.
0: Jasně.
1: Takže to mám takhle, no... Takže takhle. A chci říct, že tady u nás pršelo včera ráno brzo a dneska ještě nic. Teď ještě nic.
0: Pořád nic, tak ono to tam třeba taky doběhne. Ještě.
1: No právě. A trochu zapršelo a to není nic. To bylo takový, jako když hodíte písek.
0: Mm-hmm.
1: Tak nic nebylo takový, jako by mělo, aby to bylo právě zalitý. No.
0: Dobře.
1: No.
0: Tak Jarčo, děkuji moc krát, přeju hezkou noc a hezké dny. Budu se těšit zase příště. Děkuji. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů a Petr Janda, není nám už 17. No a přesně o 12:30 se k nám dovolala Anička z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko, přeju.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a nejen vám, ale i všem posluchačům a docela tiše závidím vám v Čechách ten déšť, protože u nás je sucho, u nás už nepršelo asi měsíc, to je hrůza.
0: Přijde to
1: no,
0: určitě.
1: Ale k tématu, abych šla. No, jak jste říkala, že ti vědci jak bádali, že se mění temperament a takový...
0: Že odolávají vlastnosti, jako je svědomitost a temperament údajně podle jejich průzkumu.
1: No tak já ten temperament teda určitě jsem ztratila.
0: Jo?
1: Určitě jsem ztratila ten temperament, ten mi chybí. A potom s trpělivostí teda bojuju celý život. Mm-hmm. Ta se asi nemění, i když se snažím být trpělivá, ale přece jenom někdy té trpělivosti už je až nad hlavu, takže...
0: Takže s tím věkem nepřichází takové to fakt sklidnění, že člověk si řekne, no tak co, no...
1: No tak když nějaká práce a chtěla bych to mít hotové a ono to trvá daleko díl než já nevím, před 20 lety,
0: no
1: tak to teda tu trpělivost ztrácím, to se zlobím, říkám si, protože... Co si budem povídat, už mi není taky ani 60, ani 70, blíže k té osmičce, no a taky každý říká, vypadáš dobře, no ale já zase říkám, no i krásné jabko může být vevnitř červavé, no a to je asi v mém případě, to tělo taky nechce poslouchat, jak bych si já přála, takže to je velice omezující, no a jinak si myslím, že i na stáří člověk je víc takový citlivý, nebo lítostivější, víc se ho ledasco dotkne, nebo já, když přijedou ty pravnoučata a něco tak jako pěkného zažít, tak já hned slzím a to jsem při vnoučatech nezažila, nebo při svých dětech, to jsem byla ještě daleko mladá, plná síly, takže to tak dojemné nebylo. Dneska už slzím při každém, já nevím, že malá už běhá, no tak mě už tečou slzy, že už...
0: Jo,
1: tak to počítám takové lítostivosti, no ale já si myslím, že určitě se ty vlastnosti mění, protože každý vzpomínáme, kdyby jsme v nějakých 40 letech nebo 35 vzpomínali, jaké to bylo v dětství a to já nevím, já jsem na to neměla ani čas, myslím si, že ten život tak rychle běžel,
0: to je pravda,
1: že na to
0: no.
1: nebyl čas a teďka už je na to vzpomínání, na to, co bylo a jak bychom to udělali, kdyby to bylo jinak, no prostě člověk je víc přemýšlivý a víc se vrací do těch vzpomínek a to je právě je to stáří, si myslím, že to je to stáří o těch vzpomínkách. No ale snažit se přece jenom se nějak ještě vzdělávat a taky si ráda něco poslechnu,
0: ano,
1: pravidelně čtu a snažím se toho ducha posilovat, ten mozek cvičit, jak říkají, že to je...

0: každý, no, tak tělo neposlouchá, ale musíme to nějak zvládnout. A kolem. Já říkám hlavně, že jsme soběstační ještě.
1: To je důležitá věc, určitě.
0: Zahrádku a ten dům, ono je daleko, mně by se třeba líbilo žít v bytě teďka, no, ale dům je dům a co teď tím, že jo, to se tady nemůže to nechat člověk, aby to chátralo.
1: Přesně
0: nebo nějak,
1: tak
0: se musí snažit, jak to jde, takže se snažíme oba s manželem a takže to tak já myslím, že stárneme přiměřeně věku a že nám je takhle prostě takhle žijeme a snažíme se. No.
1: Tak to je dobře, to je dobře.
0: Jo, takže to bych tak asi dala dneska k tomu tématu asi. Tak
1: Aničko, moc vám taky děkuju, samozřejmě přeju krásnou noc a hezké dny.
0: Za vyslechnutí a všechny moc zdravím a přála bych si ten déšť, aby přišel taky k nám, to bych si přála nejvíc, protože to ta příroda potřebuje.
1: Určitě.
0: Mějte se krásně taky. A Naschledanou, naslyšenou. A dobrý den.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Tančíš sama. No a během téhleté krásné písničky se k nám dovolal z Kopřivnice Olin. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Zdravím taky.
0: Děkuju.
1: Tak jsem dotančil.
0: To je dobře, aspoň se chvilku sklidníte. Tak. Doufám, že se máte hezky a jarně a už se vás taky ptám, stejně jako ostatních, máte pocit, že se mění s věkem osobnost člověka, takové ty jeho základní vlastnosti, které si přinesl do života?
1: Nejdřív teda hlášení. Tady nevěřím, že tady bude pršet.
0: Hvězdičky na nebi.
1: Hvězdičky fouká sice, ale je 18 za půl stupně, tak to je jako šílené. Po půlnoci a taková teplota. No, co se týká té měnění těch povah a tohle.
0: S věkem.
1: S věkem, samozřejmě. Já jsem zmiňoval, jak tady byly takový ty různá témata, tak jsem se zmiňoval o Tatrách, jak tam chodíme, jak jsme tam na té chatě seděli s tím Františkem z Prahy, který tomu chatařovi říkal, že kilometr je delší, hodina je delší a tak dále, tak dále. Uh-huh. Opravdu to platí. Uh-huh. Já jsem, když to teda převedu na sebe, tak jsem si vzpomněl od roku 1999 jsem vedl včelařský kroužek. Ta aktivita tenkrát a teď, když teda to skončilo, ten kroužek v loni, protože jinak kluci přestali mít o to zájem, to skončilo, tak opravdu i na těch dětskách se dal pozorovat, že se to opravdu mění. Taková ten entuziasmus do toho, taková ta chuť pomaličku upadá, ale zase na druhou stranu, když jsem se tak nad tím teď nedávno, protože jsme nahodili takovou diskuzi u piva, co dělat, jak dělat, tak mě to chybí prostě. Takže teď mám vlastně rok pauzu, tak letos teda už ten školní rok, tak mám takovou tendenci, že to zkusím obnovit.
0: Otevřete znovu, ano.
1: Protože teď nedávno tady byl minulý týden den země, se slavil v Kopřivnici 29. až teda My jsme tam včelaři měli takový ten, takže jak máme vždycky ten stánek, máme ten prohlížecí úl. Dneska se dívají z 5 cm na živé včely a podobně. A padaly tam otázky, jestli je nějaký kroužek nebo není, protože v domě dětí vždycky ten kroužek byl. Máme tam ještě včely, zrovna dneska jsem tam s nima pracoval. Takže zkusím do novin dát takovou noticku prostě, že by se eventuálně mohlo. I když je mi už přesně 70 roku, takže už bych mohl trošku sklidnit.
0: Ale nechce se vám, to je dobře.
1: Ale s těma dětskama to je takový zvláštní, protože to není jenom o tom, že se scházíme jedenkrát za týden na 2 hodiny a potom jsme pracujeme ve včelách a prostě ty děcka cukají a když mi jim dáte 2 roky trubce, tak prostě jsou nadšení, že prostě mají něco živýho. Stejně prostě to převálcovává ta technika, ten já nevím, ta umělá inteligence, to se vůbec nechci bavit, ale mobily a ty tablety, ty děcka, já si vzpomenu třeba se zrovna v tom kroužku, jak jsem to už možná někdy říkal, krásné knihy vychází teď, o včelství, nebo vycházeli, nevím, jestli už je to zastavené, krásné, pravdu krásné, jsme měli ten kroužek, já říkám, tak já dám téma, abyste tady rozeberete knížky, najdete v té knižce to téma a prostě přečtěte pár věc. A proč? Já říkám, proč? Protože vám to říkám. A my si to vygooglíme. Žádné googlení nebude. Tady chci prostě po vás, abyste vzali tu knížku a naučili se, nebo zkusili s tou knížkou pracovat.
0: Ano.
1: Vy se totálně izolujete od takového to, co my jsme měli automatické. Bovina Čerba, já nevím, co všechno. Od Manička Honzíkova dobrodružství a Malý Bobež, já nevím, co, jaké knížky. Ale ty děcka, telefon v ruce, oni jdou 4 vedle sebe, každý má mobil v ruce a oni se vůbec nebaví mezi sebou, ty děcka. Každý hledí jenom na ten displej, to je prostě závislost, kterou, já nevím, já bych zakázal to do školy nosit a to je zase další téma, to bych nechtěl. Ale s tou osobností, jako to měnění opravdu s přibývajícím věkem, to musí pozorovat každý člověk na sobě, že trošičku je línější. Tady paní přede mnou říkala, že spí, jo, přes den.
0: Jo.
1: Já spím tím způsobem, že mě spadne hlava do polívky možná, protože už jsem někdy to utáhne, že jim a najednou...
0: Přijde spánek.
1: Prostě je to tady, jo. Takže každý věřím, že máme tu... A teď zase, jak jste říkal, záleží na tom, jestli se tomu podáme nebo nepodáme. Hmm. Jestli rezignujeme na to, půjčíme si, nebo koupíme si křeslo polohovací, zvedneme to nohy, položíme to na záda, tlačítko od televizoru a prostě začnu. A to bych nechtěl. Teda, jako, televizor já zapínám možná, pokud se dostanu do postele, tak momentálně dnes teď je kolik tři čtvrtě na jednu, tak nevím, co tam bude, nějaká pohádka, to asi těžko.
0: Jo.
1: To vůbec ne, to nezapínám. Takže opravdu bych to uzavřel tím, že se mění každý člověk. Jestli tím, že jestli je unavenější, to taky možná bude. Prostě jsou tady různé nemoci, které...
0: Určitá opotřebovanost to přináší, ty změny taky, ano.
1: Já třeba se těším na pondělí 11. Protože nastupuji do lázní po dvojité operaci krční páteře.
0: Tak moc přeju, abyste si to tam pěkně užil.
1: Já tam přijedu, dám si oběd, zalenu do postela, což tady jako tady nepřichází úvahu, že samozřejmě.
0: Jo.
1: Teď mám tu přípravu, musím všechno připravit včely, aby nikdo s tím neměl starosti a tak dále, tak dále, tak dále.
0: Ano.
1: Ale dělám to rád, protože...
0: To je dobře.
1: Ale hlavně tady nic jiného mě nezbývá, protože nikdo to za mě neudělá, takže...
0: Dobře. Tak Oline, děkuju moc krát. Užijte si lázně, ať vám to hodně pomůže pro kondici, zkrátka, ať si přivezete
1: to
0: zase.
1: Že tam chytnu večerní noční linku, takže...
0: Tak se uslyšíme. Dobře.
1: Možná vám zavolám místa vám.
0: Tak ať se daří. Krásně. Mějte se taky hezky, děkuju moc krát, naslyšenou.
1: Dobrou, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzkaz Vláhy a Lucie Vondráčková a já tady mám vzkaz písemný třeba od pana Bohumíra. Tak jako se počasí mění, tak se měníme i my a není to jen stáří. No a teď mudrcuj. Pokud žijete a jste hodně mezi lidmi i přáteli, tak si říkáte pozor, toto ne, tak jsem to nemyslel. Přemýšlíte, kde se stala chyba a třeba je chyba u mě samého. Můžete se omlouvat, podbízet, ale jak jsem poznal, stáváte se skeptickým na různé věci. To se stává s věkem. Moc zdravím všechny. Tak tolik pan Bohumír k takovým těm proměnám vzhledem k věkem. No a za chvíli se podíváme ještě jednou do pošty, protože jste se teď také ke konci noční linky hojně rozepsali, za což mnohokrát děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Maruška Rotrová a s ní Karel Černoch, jejich duet Pár slov, pár kroků, tolik písnička. No a ještě jdeme do pošty, jak jsem slibovala. Pan Michal Sedlák z Myšlína k tématu dodává. Já myslím, že za normálních okolností se osobnost zdravého člověka během života v zásadě nemění. Když se narodíme jako hodní také umíráme. Osobnost se ale může výrazně proměňovat třeba u vojáků nasazených v bojových misích. Musí být smutné to vidět. Jinak mnoho lidí dokáže i před nejbližšími mistrně skrývat svou pravou tvář po celá léta, kdyby se tak dalo každému takzvaně vidět do hlavy. Jenže to bohužel nikdo nedokážeme. Tak přátelé, to je úplně všechno k tomu našemu tématu, mění-li se s věkem osobnost člověka či nikoliv. Mnoho názorů padlo, mnoho názorů jsme slyšeli, mnoho názorů jste napsali, moc za to děkuje Jitka Lukešová. Přeju vám děkuju také za vaši společnost a pozornost. Přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud se chystáte jít spát. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít a že se vám ještě vůbec nechce spát, tak samozřejmě tady máme pro vás nachystány další noční pořady. Doufám, že si u nás vyberete. No a já vám za vaši vlastně pozornost děkuju moc a přeju dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Myslíte, že by opět po čase naše divadlo mohlo splnit i moje vlastní tajné, ale předem říkám, že asi taky marné přání, i když třeba je i vaše, kdo ví. Zkusme na chvíli zastavit čas. Pro dnešní večer s panem Vladimírem Dvořákem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vladimír Dvořák v rozhlase trochu jiný než v televizním televarieté, ale v každém případě vzdělaný a pohotový vypravěč, který měl smysl pro humor a taky pro poentu svých příběhů. Z původně celoročního měsíčníku Co děláš, to dělej rád se díky jeho přispění stal hned několikaletý cyklus. No a protože v té době odešel do zahraničí Valdemar Matoška, titulní písnička musela být nahrazena jiným hudebním motivem. Nikoliv Co děláš, to dělej rád, ale Ten dělá to a ten zas tohle.

0: Tak vám děkuju, že jste si mě zase pustili. Jestli se nepletu, je to dneska po desáté. Ano, je po desáté. Představte si, že už jsem toho napovídal skoro na 4,5 hodiny. Po desáté sedím ve studiu úplně sám. Ne, no tak úplně sám nejsem, je tu se mnou mikrofon. Jenomže mikrofon není zrovna nejlepší společník. Nepoví, co mu neřeknu, a když se odmlčí, mlčí taky. Svým způsobem je ovšem důležitý. Kdyby ho nebylo, nebyli bychom takhle pěkně pohromadě. Je to ale zvláštní. Mikrofon hrál v mém životě, dá se říci, jednu z hlavních rolí. A já si vůbec nepamatuju, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Taky jsem nikdy netoužil mít ho doma. Samozřejmě na začátku 60. let jsem neodolal a koupil jsem si cívkový magnetofon Grundig. Byl vydáván za přenosný, ovšem přenášet ho vyžadovalo sílu vzpěrače, a tak jsme mu doma vykázali stálé místo, na kterém setrval až do svého neodvolatelného konce. Přítel, který mi ten přístroj prodal, tvrdil, že k němu bezpodmínečně musím taky mít mikrofon. Jednak proto, že je v rodině malé dítě a co prý může být hezčího, než zvěčnit si jeho žvatlání, jednak proto, že údajně není větší legrace, než tajně nahrávat, když třeba přijdou hosti. A tak se do naší domácnosti vetřel takový obyčejný primitivní mikrofonek trojúhelníkového tvaru, tuším, že mi ho onen přítel dal tenkrát zadarmo. Když jsme kradí natočili jednu tetičku a přehráli jí pásek, urazila se a od té doby nás odmítala navštěvovat. Když jsme dítě docela obstojně žvatlající přivlekli k magnetofonu, pravidelně oněmělo a nebo začalo řvát jak na lesy. A protože mě nikdy nenapadlo využít té věcičky jiným způsobem, třeba že bych si cvičně nahrával to, co napíšu, na milý mikrofonek jsme tiše zapomněli. Posléze se dokonce ztratil. Mám ovšem podezření, že se o to zasloužila moje žena. A to po několika mých pokusech zvukově zdokumentovat, jak je nesnesitelná, když mě kárá. Od té doby, a je to víc než 20 let, žijeme daleko klidněji. Děti se nemusí stydět, neboť nikomu nelze předvádět, jak si šlapali na jazyk. A my rodičové zatvrzele odmítáme i mnoho dalších čertovin nastražených vědecko-technickou revolucí, například hlasitý telefon, telefonní diktafon, domácí počítač nebo video. Mikrofon vždycky patřil a patří k mé profesi. Možná, že proto si před ním chráním soukromí. Novináři, kteří mě znají, přicházejí pro interview s blokem a tuškou. Ti, kteří mě neznají, a je jich bohužel čím dál tím víc, přinášejí sebou magnetofon. Tenhle způsob nemám rád a rozhovory, pokud k nějakým vůbec dojde, vypadají podle toho.
1: Jenom chvíličku spát.

Před řadou let účinkovala spolu s námi v pořadu jedna z našich nejlepších a právem nejpopulárnějších zpěvaček. Při kamerové zkoušce mluvených výstupů seděla v hledišti a velice se bavila. V pauze zašla za Jiřinou Bohdalovou, řekla jí, že se jí to moc líbí a pak dodala: a kdo vám to píše? Když mi o tom Jiřina vyprávěla, trochu mi to vyrazilo dech. Potom jsem ale chvíli přemýšlel a najednou jsem si uvědomil, že ta otázka byla zcela logická. Přestože jsem napsal všechny dialogy a téměř všechny skeče, které jsme kdy s partnerkou hráli, nikdy jsem se nenechal uvést na titulcích jako autor. Nemyslete si, prosím vás, že ze skromnosti. Důvod byl úplně jiný. Když jsme ve dvojici s Jiřinou začínali, přál jsem si vzbudit v divácích dojem, že všechno, co říkáme, vzniká až na scéně, před kamerou. Čili, že jsme oba tak vtipní a pohotoví, že nepotřebujeme, aby nám někdo něco napsal. A měl jsem za to, že bude-li jakýmkoliv způsobem zveřejněno moje autorství, ta kýžená iluze vezme za své. Možná, že k tomu přispěly i jiné okolnosti, například tehdy ještě malá divácká zkušenost a naivně sváteční vztah lidí k obrazovce, ale jisté je, že to fungovalo. Když jsme po sobotní estrádě vyšli v pondělí do ulic, komentáře známých i neznámých lidí potvrzovali, že to, oč usilujeme, padlo na úrodnou půdu. A tak mě nejednou peskovala trafikantka, že jsem to s tím špičkováním v sobotu přehnal, a v Zelenině říkali: nebojte se, že se paní Bohdalová urazí. A dotyčná paní Bohdalová s potěšením poslouchala rozšafnou pošťačku, která si dávala záležet, aby dala najevo, na čí straně stojí. Ten si na vás dovolil, víte, ale vy jste ho krásně usadila, vy jste mu to dala. I z dopisů, které jsme tenkrát dostávali, bylo zřejmé, že diváci se po vysílání našeho programu tak trochu rozdělili na dva nestejně velké tábory. Menší fandil mě a větší Jiřině. Zcela po právu. Vždyť já jsem většinou reprezentoval mužskou neomalenost, poťouchlost a zabedněnost, jenom s občasnými záblesky inteligence, zatímco ona jenom s občasnými záblesky nechápavosti zosobňovala ženskou rafinovanost, nebojácnost, eleganci a taky odvěký ženský nárok na poslední slovo. Dneska už diváci tuší, že je všechno trochu jinak. Nicméně jméno autora v titulcích nadále chybí. Už to nechám, jak to je. Ostatně nedávno jsem dostal dopis, ve kterém stojí, já vám to přečtu: vždycky se pobavíme vašimi vtipy a Jiřinka vám nezůstane nic dlužná a na vás je vidět, jak jste naštvaný. Ale my se nejvíc smějeme pokaždé, když vás převeze. Tak nevím.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Taky to tak někdy máte, že vám v hlavě v životě zní nebo že vám do života mluví vaše druhé já? Jak takový dialog může vypadat v praxi, když se vaše druhé já rozhodne s vámi uvádět zábavný pořad v rozhlase, tak to už dokazuje ukázka z cyklu 105 minut dobré nálady. Z pořadu, který Vladimír Dvořák uváděl a kde, jak sami uslyšíte, nechyběl ani humor, ani hudba, ale ani rozhlasová četba. Tentokrát z povídek Z jedné i druhé kapsy Karla Čapka.
2: Nepláč, vždyť je to zadáno pro dobrou náladu.
3: Dobrý večer.
4: Příjemný večer.
3: Už se mi zase do toho plete. Vážení posluchači, nevím jak ve vás, ale ve mně jsou dva lidi.
4: Snad by bylo lépe říci dvě já.
3: No prosím, on mě bude ke všemu opravovat.
4: Jak je pak on? Já jsem zrovna tak ty jako ty. Nejde tu o žádné rozštěpení osobnosti, milí posluchači.
3: Ticha.
4: Beze všeho mě ticho lahodí, jenže ty budeš povídat a
3: povídám,
4: povídat.
3: Buď sticha.
4: Neříkal jsem to?
3: Mé druhé já tu nemá dneska co dělat. Mé druhé já je s odpuštěním lirické. No napsalo prosím takovéhle věci.

0: Jistě chápete, že s ním dneska nemohu počítat. Slyšíte, mlčí? Pokrytecky. Dostal jsem za úkol připravit vám dobrou náladu. A dobrá nálada to je smích, legrace, optimismus. No já pocházím z rodiny samých šprýmařů, já to znám. Zejména jeden můj strýc vyniká v žertování. Kudy chodí, tudy čtveračí. Já to tak daleko ještě nedotáhl, já prý zatím jenom trojčím.
1: To můžu potvrdit.
0: Nepřerušuj mě. Můj strýček se proslavil v jednom kvízu. Ptali se ho, odkud pochází pravý jamajský rum. Přemýšlel, váhal, mlčel. Chtěli mu pomoci, říkali mu, no teď je to řečeno v názvu, no jamajský rum. A strýček prohlásil, z Rumunska.
1: No, jestli chceš takhle vzbuzovat náladu, aby se posluchači porozhlídli po jiné vlně, nebudou si přece kazit krásný večer, který voní šeříkem, láskou a předzvěstí léta.
0: Nech toho liriku. K náladě patří anekdota, veselá písnička.
1: Jak pro koho? Dovolím si citovat slovník jazyka českého. Nálada je citový stav mysli doprovázející každý duševní pochod.
0: Pochod? Beze všeho. Ne. Ne pochod? No tak ne. Pochod ne.
1: Pochod ano, ale duševní.
0: Ten neznám.
1: Jestliže je nálada citový stav mysli, pak je dobrá nálada prostě dobrý citový stav mysli. Citový, chápeš?
0: No jo, no to si celý ty. Totiž já. Totiž ty. Všechno si převedeš na city. K čemu je to dobré?
1: Třeba k dobré náladě.
0: Hlouposti.
1: Buď jak buď, mám právo se uplatnit. Řekli ti, nechte své lirické já doma?
0: To víš, já tě nechám s manželkou o samotě, pak abych jí celou neděli říkal básničky.
1: Dohodněme se, buď nevážný a já si budu snít. Co pak se člověk nedomluví ani sám se sebou?
0: Máš pravdu, dohodněme se. Když tě setřu, je to sebekritika. Jenže koukej, čas utíká jako očko na punčoše.
1: Jako voda v bystřině.
0: Jako mlíko na plotně.
1: Je pěkný večer, sedíme v útulném koutku zešeřelého pokoje.
0: Pokud nesedíme v kuchyni a nemáme rozsvíceno.
1: Toužíme po doušku jímavé hudby.
0: Pro mne, za mne,

0: Unilá píseň zněla za vlažného soumraku tak náladově, že faráři bez děky uvázlo slovo. To je zíráska, Alojze.
1: Promiň, ale tahle píseň nebyla unilá.
0: Nemám rád liriku odtrženou od života. Vidíš posluchače strašně idylicky, vidíš ho, jak zabořen v křesle melancholicky pozoruje kouř své cigarety a dává se unášet kouzlem zasněné melodie.
1: To si na pouhého humoristu nevystihl špatně.
0: Pochopitelně, protože je to nesmysl a v nesmyslech já jsem doma. Víš, co teď doopravdy dělají lidi u přijímače?
1: No.
0: Balí baťoch na zítřejší výlet. Melou kávu, míjí nádobí, čtou noviny, hádají se, střihají dětem nechty.
1: Cyniku, proč by teď zrovna a dětem?
0: Protože je mají.
2: Malí, velký, tlustý, tenký,
3: mají děti.
2: Manželky, dcery, milenky,
3: mají děti.
2: Služky, co jim perou plenky,
3: mají děti.
2: I princové a sněženky,
3: mají děti.
2: Slovani a taliáni,
3: mají děti.
2: Ba i vegetariáni,
3: mají děti.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vypadá to, že lirika není pro humoristu k zahození. Je jako druhá strana jedné mince.
2: Mě přesvědčíš snadno, vždyť si moje já. Já jenom nemiluju takovou tu liriku pro liriku. Mě rozčiluje, když začneš nýt jak zamilovaný sextan, anebo dokonce užíváš zdrobnělin. Fuj. Ale k něčemu ten náš svár přece jenom byl dobrý. Přišli jsme na to, jak pomoci posluchačům k příjemnému večeru.
1: No já jsem věděl od začátku, že bez liriky se nedá žít. To ty si mě umlčoval.
2: Mé drahé lirické já, mýlil jsem se, tady je moje ruka.
1: Tady je moje.
2: Jak to? No jo, vlastně, teď já mám dvě.
1: Představíme si posluchače jako člověka, který se nechce plácat do kolen, který není proti tomu zasnít se a zamyslet, zaposlouchat se do lirické melodie.
2: Ale nechce se topit v lirice a proto se občas rád podívá na věci úhlem špásu.
1: Ano.
2: Teď jsme posluchače dokonale zmátli a proto je třeba dopřát jeho nervům chvíli klidu. Dáme si nějakou naši pravidelnou četbu.
3: Ve 3 hodiny ráno zařinčel telefon na posádkovém velitelství. Halo, tady plukovník Hampl z generálního štábu. Pošlete ke mně i hned 2 muže vojenské policie a vzkažte pro podplukovníka Vrzala, no ovšem, že z informačního oddělení. Člověče, potom vám nic není. Aby ke mně i hned přišel. No ano, teď v noci. Ano, ano, ano, ať si vezme auto. Tak honem, Hergot. Za hodinu byl podplukovník Vrzal na místě. Bylo to až bůh ví kde ve Vilové čtvrti. Přivítal ho starší a hrozně ustaraný pán v civilu, to jest jenom v košili a kalhotech. Podplukovníku, mně se stala sakramentská věc. Sedni si, kamaráde. Zatracená věc, mizerná, svinská, pitomá, nezádná, potvora jedna zlořečená. Tak si představ. Předevčírem mě dá šéf generálního štábu jeden spis a povídá: Hample, zpracuj to doma. Čím míň lidí o tom ví, tím líp. V kanceláři ani muk. Tak marš, máš dovolenou a seď na tom doma. Ale pozor. No, dobrá. Jaký to byl spis? Ptal se podplukovník Vrzal. Plukovník Hample okamžik váhal. No, řekl, no tak ať to teda víš. Bylo to z oddělení C. Aha, míní podplukovník Vrzal. A počal vypadat nadmíru povážlivě. Tak dál. Tak koukej, povídal zdrcený plukovník. Včera jsem na tom dělal celý den. Ale co s tím mám u všech sakramentů dělat v noci? Dát to do šuplete, to nic není. Pokladnu nemám. A kdyby někdo věděl, že je to u mě, tak je s tím amen. Člověče, já jsem to první noc schoval do své postele pod matraci. Do rána jsem to zválel jako kanec. To věřím, řekl podplukovník Vrzal. No co chceš? Má žena je ještě tlustší. No tak druhou noc mě žena poradila. Víš co? Dáme to do plechové pixly od makaronů a schováme to na noc do spíže. Já spíš na noc zamíkám a klíč beru k sobě, povídá žena. My totiž máme takovou strašně tlustou služku, která všechno sní. Tam to nebude nikdo hledat, že? No dobrá, to se mi líbilo. A má vaše spíš dvojité okno nebo jednoduché? Přerušil ho podplukovník Vrzal. Hrom do toho, vybuchl plukovník. To mě nenapadlo. No jednoduché okno. Já jsem pořád myslel na sázavský případ a jiné takové pitomosti a zapomněl jsem se podívat na okno. Zatracená věc zlořečená. Tak dál. No, co by bylo dál? Ve 2 ráno slyší žena, jak dole piští služka. Šla se zeptat, co je, a má řeči, ve špajzu je zloděj. Žena běží pro klíč a pro mě, já letím z pistolí do spíže a sakramenská nerádná věc. Okno ve spíži je vytento, vypáčeno a pixla se spisy pryč. A zloděj taky pryč. No. To je všechno, oddychl si plukovník. Podplukovník Vrzal bubnoval prsty na stole. A pane plukovníku, věděl někdo, že máš ten spis doma? Nešťastný plukovník rozhodil rukama. No, to nevím. Kamaráde, ti lumpové špioni vyšpiclují všechno. Přitom si vzpomněl na funkci podplukovníka Vrzala a upadl do rozpaku. Totiž jsou to moc chytří lidé, opravoval se chabě. Ale já jsem to neřekl nikomu. Čestné slovo. Jenže nikdo přece nemohl vědět, že jsem to dal do plechovky od makaronů. A kde pak jste to dávali do té plechovky? Ptal se mimochodem podplukovník. No, tady, u toho stolu. Kde přitom stála ta plechovka?
4: Kde? Počkejme. No, já jsem seděl tuhle a měl jsem tu plechovku před sebou.
3: Podplukovník se opřel o stůl a díval se snivě do okna. V rosném úsvitu se naproti rýsovala šedá a červená vila. Kdo pak tam bydlí naproti? Ptal se unile. Plukovník bouchl do stolu.
4: Hergot sakra, na to jsem nevzpomněl. Počkej, tam bydlí nějaký ředitel banky nebo co? Zatracená věc, no jo, teď už do toho vidím. Vrzale, mně se zdá, že jsme na stopě.
3: Já bych rád viděl tu spíšku, řekl podplukovník vyhýbavě.
4: Tak pojď, tudy, vedl ho plukovník horlivě. Tady to je. Na tom nejvyšším regále byla ta krabice. Mári, zařval plukovník, tady nemáte co koukat. Jděte na půdu nebo do sklepa.
3: Podplukovník si oblékl rukavice a vyšvihl se na okno, které bylo poněkud vysoko. Vypáčeno dlátem. Okenní pažení je ovšem z měkkého dřeva. Pane plukovníku, to rozštípne každý kluk.
4: Zatrapená věc, divil se plukovník. Zatracení lidé, že dělají tak mizerná okna.
3: Venku před mříží čekali dva vojáčkové. To je vojenská policie? Ptal se podplukovník Vrzal. To je dobře. Já se ještě podívám zvenčí. Pane plukovníku, musím ti poradit, abys do eventuálního rozkazu neodešel z domu.
4: No, to se rozumí. A proč vlastně?
3: No, abys byl k dispozici, kdyby snad ti dva vojáci zůstanou ovšem tady.
4: Plukovník zafuněl a něco spolkl. Rozumím. Nechtěl bys trochu kafe, žena by ti ubařila?
3: Děkuji, teď na to není kdy, řekl podplukovník suše. O tom ukradeném spise zatím ovšem nikomu neříkej, leda až tě zavolají. A ještě něco. Služte řekni, že ten zloděj ukradl nějaké konzervy. Nic víc.
4: Ale poslyš, zvolal plukovník zoufale, ty přece ten spis najdeš, že?
3: No, budu hledět, pravil podplukovník a srazil služebně paty. Toho rána seděl plukovník Hampl jako hromádka neštěstí. Chvíli si představoval, jak ho přijdou dva důstojníci zatknout. Chvíli si hleděl nějak vymyslit, co asi dělá podplukovník Vrzal a jak uvádí v pohyb celý ten veliký a skrytý aparát vojenské informační služby. Představoval si poplach u generálního štábu a sténal. Karlouši, říkala mu po 20. jeho paní, už dávno z opatrnosti ukryla jeho revolver do sluštíra kufru. Karlouši, nechtěl bys něco sníst?
4: Dej mi pokoj k sakru! Já myslím, že to viděl ten naproti.
3: Paní jenom vzdychla a šla do kuchyně plakat. V tom zařínčel zvonek. Plukovník vstal a narovnal se, aby přijal s vojenskou přísností důstojníky, kteří ho přicházejí zatknout. Kteří pak to asi budou, uvažoval roztržitě. Ale místo důstojníků vešel zrzavý človíček s tvrdáskem v ruce a vycedil na plukovníka veverčí zuby. Prosím, já jsem Pištora z policejního komisarství.
4: Co chcete?
3: Vyhrkl plukovník a nenápadně se přesunul z pozoru v pohov. Prej vám tu vykradli špajs, zubil se pan Pištora s jakousi důvěrností. No, tak už jsem tady.
4: A co vám je potom? Vyštěkl plukovník.
3: Prosím, tady to je náš rajon. Ona ta vaše služka říkala ráno u pekaře, že vám vykradli špajs a tak já povídám, pane komisaři, já si tam skočím, že jo?
4: To nestojí za to, zavrčel odmítavě plukovník. Ukradli jenom krabici s makaroni. Nechte to laskavě plavat.
3: To je divný, mínil pan Pištora, že nemákli víc?
4: Jo, je to moc divné, řekl hořce plukovník, ale potom vám nic není.
3: Asi je někdo vyrušil, zazářil pan Pištora v náhlém osvícení.
4: No tak mauzta, pane, udělal plukovník.
3: Prosím, pravil pan Pištora s nedůvěřivým úsměvem, to já bych se na ten špajs dřív musel podívat. Plukovník chtěl vybuchnout,
4: ale pak se podal své bídě.
3: Tak pojďte, řekl znechuceně a vedl toho človíčka do spíže. Pan Pištora se nadšeně rozhlížel po úzké komůrce. No jo, no jo, vypáčil okno dlátem. Tak to byl Pepek nebo Andrlík.
4: Co prosím?
3: No, že to udělal Pepek nebo Andrlík. Ale Pepek snad sedí. Kdyby vymáčkl jenom sklo, tak by to mohl být Dundr, Lojza Novák, Hosička nebo Kliment. Ale tohle bude Andrlík.
4: No, abyste se nemýlil, zaučel plukovník. Že
3: by tu byl někdo nový na špajzi? Zvážnil náhle pan Pištora. To snad ne, totiž on Mertl taky jde na okna páčidlem, ale nikdy, pane, nechodí na špajzi, nikdy. Ten jde skrz záchod do bytu a bere jen prádlo. Pan Pištora vycenil veverčí zuby. No, já si mrknu k Andrlíkovi.
4: Jo, že ho nechám pozdravovat, vrčel plukovník. Ten neuvěřitelné, mínil, když byl zase ponechán svým trudným myšlenkám, jak je tahle policie neschopná. Kdyby aspoň hledali otisky prstů nebo šlépěj, no dobrá, v tom je odborná metoda, ale tak pitomně na to jít. No, kde pak by se policie hrabala na mezinárodní špionáž? To bych rád věděl, co dělá ten Vrzel. Plukovník neodolal tomu pokušení a zavolal telefonem podplukovníka Vrzela.
1: Po půlhodinovém zuření dostal konečně spojení.
3: Halo, volal Medově, tady Hampl. Prosím tě, tak jak daleko? Já vím, že nemůžeš nic říkat, ale já jen, rozumíš? Já vím, ale kdybys mě jen laskavě řekl, jeli to už... Ježíšmarja, ještě pořád nic. No, já vím, že je to těžký případ, ale... Prosím tě, jen okamžik, Vrzale, prosím tě, mě tak napadlo, víš... že ze svých prostředků, rozumíš, dám 10 000 tomu, kdo toho zloděje dopadne. Já víc nemám, ale to víš, za takovou službu... Já vím, že ne, ale já čistě soukromně. No ano, ano, ano, to bude má soukromá věc. Služebně to nejde, samozřejmě. Víš, nebo se to může rozdělit těm civilním detektivům, že... Ale ovšem, ty o tom nevíš, ale kdybys těm lidem nějak naznačil, že plukovník Hampl slíbil 10 000... No tak dobře, tak ať to řekne tvůj strážmistr, prosím tě, kamaráde, prosím tě. Teda promiň, děkuju ti.
1: Plukovníku Hamplovi se poněkud ulevilo po tomto štědrém rozhodnutí. Měl dojem, že teď aspoň má sám nějaký podíl na stíhání toho zatraceného zlodějského špiona. Lehl si na sofa, protože byl unaven tím rozčilováním a maloval si, jak 100, 200, 300 mužů, všichni byli zdrzaví a cenili veverčí zuby jako pan Pištora, prohlížejí vlaky, zastavují auta.

0: Tak už jsem tady, řekli veverčí zuby. Tak prosím, prosím, byl to on.
1: Kdo?
0: Snažil se pochopit plukovník. No, přece Andrlich, kdo pak jiný? Pepek je totiž na pankráci.
2: Tak sakru, co máte pořád s tím Andrlíkem? Utrhl se netrpělivě plukovník.
0: Pan Pištora vykulil svá světlá očka. No ale přece on ukradl ty makarony ze špajzů. Už ho zbalili na komisarství. Prosím, ale já jsem se přišel zeptat, on totiž Andrlík říká, že prý v té pixle žádné makarony nebyly, že tam bylo jen takový lejstro, tak jestli to je jako pravda.
1: Člověče, vykřikl plukovník bez dechu, kde máte to lejstro?
0: V kapse, vycenil zuby pan Pištora a hrabal se v listrovém sáčku. Kam pak jsem to jenom, safra porte... Aha, tady. Je to vaše?
1: Plukovník mu vytrhl z ruky drahocený pomačkaný spis číslo 139/7 oddělení C.
0: Oči se mu zalily slzami úlevy.
1: Človíčku, zlatý, no, já bych vám za to dal, nevím co. Ženo, pojď sem, tady to je pan komisař, pan inspektor...
0: Agent Pištora, řekl mužíček, ukazuje svůj chrup, co nejpotěšeněji.
1: Tak představ si tak, ženo, to on už našel ten ukradený spis, hlaholil plukovník. Dí, ženo, přines skleničku a koňak. Pane Pištoro, já bych ani nevíte, jak... Totiž, abyste věděl, napijte se, pane Pištoro.
0: Ale vždyť to nic nebylo, zubil se pan Pištora. Děkuju, Stivě, děkuju. Pane, ta píše. Jo, a ta pixla, milost paní, je na komisařství, ale v čertvém pixlu, burácel blaženě plukovník, ale drahý pane Pištoro, jak jste tak rychle ten spis našel? Na zdraví, pane Pištoro. Ať slouží, děkuju, ať slouží. Božičku, to nic není. Když je vylomený špajs, tak jdeme na Andrlíka nebo na Pepka. Ale Pepek teď kroutí 2 měsíce na pankráci. Když je to půda, tak to máme Píseckýho, Tonderu Chromáka, Kanera, Zimu nebo Housku.
1: Ale, divil se plukovník. Poslouchejte, a jak pak, když je, dejme tomu, případ špionáže? Prozit, pane Pištoro, prozit.
0: Děkuju, ctivě, děkuju. Jo, jako špionáž, to my u nás nemáme. Ale mosazní kliky, to je Čeněk a Pinkus. Na měděné dráty je teď jenom jeden, nějaký Toušek. A když to jsou pivní trubky, tak to musí být Hanousek, Buchta nebo Schlesinger. Pane, to my jdeme na jisto. A kasaře, ty máme z celého kraje, jejich... Tak, na zdraví.
1: Hup!
0: Těch kasařů, těch je teď 27, ale 6 jich sedí.
1: Patří jim to, prohlásil plukovník krvelačně.
0: Ale, pane Pištoro, napijte se. Děkuju, úctivě, děkuju, ale já moc nepiju. No tak prosím, na zdravíčko. Ta píše. No, oni tihle gauneři, to není žádná inteligence, pane. Každý umí jenom jeden kousek a ten dělá tak dlouho, dokud ho zase nechytnem. No, jako ten Andrlík. Aha, povídá, sotva mě zmerčil, to je pan Pištora skrz ten špajs, že jo?
2: Pane Pištora, to přece nestojí za to, teď jsem popat jen lejstro v pixle, teď já jsem se musel zdechnout dřív, než jsem něco namakal.
0: Tak pojď, já mu povídám, ty troubo, vyfásneš za to nejmíň rok.
2: Ale rok vězení, mínil plukovník Hampl soucitně, a není to trochu moc? Ale vždyť je to vloupání, vycenil zuby pan Pištora.
0: Tak děkuji úctivě, pane. Já mám ještě jednu výkladní skříň, to bude klečka nebo růdl. A kdybyste něco potřebovali, tak jen se zeptejte na komisařství. Stačí říct pan Pištora.
2: Prosím vás, pane Pištoro, řekl plukovník, kdybyste snad, no, za tu službu, totiž to lejstro je, totiž tedy nijak zvlášť, ale já bych to nerad ztratil, víte. Tedy kdybyste snad přijal za tu službu, tadyhle,
0: pravil honem a strčil panu Pištorovi do ruky 50 korunu.
1: Pan Pištora překvapením a

0: je tím zvážnil. Ale Jezus Mangote, to nebylo třeba, řekl strkaj honem ruku s bankovkou do kapsy. To přece nic nebylo. No, tak já děkuji úctivě, pane. A kdybyste někdy zas něco potřebovali, tak stačí jenom říct Pištora, děkuji úctivě, děkuji, děkuji.
1: Dal jsem mu totiž 50 korun, řekl pan plukovník Hampl své ženě blahovolně. 20 korun by pro takového tulipána taky stačilo, ale no.
0: Pan plukovník mávl velkomyslně rukou.
1: Jen když se ten zatracený spis našel.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A je tu reví Karla Vlacha. Půl hodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Adžie Swing nadepsal své řádky posluchač pan Jaromír Bílý z Vráže u Berouna. Programy orchestru Karla Vlacha poslouchá, jak píše, několik desetiletí a lituje, že naše půlhodinka netrvá déle. Děkuju za pozdrav a za slova uznání a poslechněme si Ivetu Simonovou v písni italských autorů Savia a Casselli Maledetta Primavera. Říkám vám schválně italský název, abyste mohli ocenit, jakou blahodárnou proměnou u nás písnička prošla. Ten stres původního titulu Prokleté jaro se zásluhou Iva Fischera zázračně rozplynul a Iveta zpívá Jaro je můj kamarád.

0: Tak to byl Vladimír Dvořák, jak jsme ho v rozhlase znali asi nejvíc jako autora dlouholetého pořadu s alba Karla Vlacha Vybírá nebo pozdější reví orchestru Karla Vlacha uvádí Vladimír Dvořák. Na sklonku jeho života jsem se jednou osmělil a navštívil jsem ho s mikrofonem, tedy Vladimíra Dvořáka. Nejenom, že mě neodmítl, ale stalo se vám z toho několik pěkných odpolední, kdy jsme si vyprávěli, vzpomínali a třeba si taky společně hráli s češtinou.
1: A já si třeba v poslední době uvědomuju, že čtu a najednou narazím na slovo, který je moc hezký, a já si uvědomím, že jsem ho třeba vlastně léta nepoužil.
2: Například?
1: No tak to se mi teď se mě trošku převez, protože teď to bude souboj s pamětí. Ale například hatit. Sloveso hatit, zhatit něco. Když tu beletrii, no tak samozřejmě si najednou uvědomím třeba půvab nebo neotřelost, no to nemusí být vždycky půvab, ale třeba neotřelost, nevšednost určitýho českého slova.

0: který vlastně najednou, jako když mě v té zásobě těch synonym chybí. Víte, já jsem si leta lámal hlavu, čím nahradit slovo hit. Třeba tak, jak poslouchám občas ty FM rádia, tak vidím, že ty mladí používají slovo pecka jako místo hit, jo. Ne jako, že to je něco stěžejního, něco vynikajícího. Ne, pecka už je prostě jako další pecka, to je další hit.
1: Co vy jste s paní Bohdalovou v televariete? Konferenciéři, moderátoři, průvodci, vypravěči?
0: To mě poraďte, já to nevím.
1: Ani já se ptám v souvislosti s tím jazykovým významem.
0: To je problém tohleto, protože my jsme, v podstatě to herecká práce, to znamená, že my v žádném případě nejsme konferenciéři, jo? Protože to není nic, co bychom nějakým způsobem řídili v průběhu toho programu, tak nejsme ani moderátoři. No tak co jsme? Tak co jsme?
1: Propojovači.
0: Propojovači, no to je hezký, to se nevžije asi. A nebo jsme taky spojaři by jsme mohli být, až to spojujeme. No. Jeden čas se užíval pojem hostitelé. Hostitelé, no ale my jsme hostitelé akorát v tom, že na začátku řekněme vítáme vás a na konci se rozloučíme, že jo, to je na hostitele trošku málo. Tohle to vyřešili báječně teda ty Američani, kteří tomu říkají show, jo. A ten, kdo dělá tu show, to je prostě showman.
1: Přijímáte štuchalovské bavič? To je přece pěkné české slovo.
0: No, tak pěkný není to slovo, to bych s váma polemizoval, ale přijal jsem ho a nestydím se za to, protože, no, tak mohlo by to být taky bavitel, že jo, podle vzoru učitel.
1: Budovatel.
0: No, tak z toho už jsme snad venku, ne, ale i když se buduje pořád něco, že jo. Když se buduje demokracie, takže nakonec...
1: I ta bude mít své výdobytky.
0: No, samozřejmě. Ale my jsme baviči, pochopitelně. Jiří Štuchal mě tak podepisoval dopisy, když mě psal z Brna ještě dávno, tak napsal, a to bylo lepší od Štuchala, protože on se podepisoval Jiří Štuchal, státní bavič.

0: Řeknu vám, krásně se to vzpomíná na taková setkání, vidíte, ve společnosti chytrého a vzdělaného partnera. Ostatně s Vladimírem Dvořákem se v Divadle pro vaše uši rozhodně neslyšíme naposledy. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí dramaturgyně Hanka Ondriášová, za technickým pultem v režii Tomáš Rypan a společně se vzpomínkou na Vladimíra Dvořáka také autor pořadu Robert Tamchina.
1: Nejen všechna roční období, taky jednotlivé měsíce roku inspirovaly už desítky autorů, a to skladatelů i textařů písniček. Nejméně určitě únor. O tomhle měsíci i Karel Čapek soudil, že je takový nijaký. A naopak ovšem nejvíce květen, měsíc lásky. Měsíc duben možná těží z těsného sousedství s májem, a tak se po světě toulá řádka písniček, inspirovaných dubnovým, tedy jaksi předčasným milostným vzplanutím. Před 40 lety se chodilo do kina na film April Love, Dubnová láska. Z filmu je písnička, kterou jsem otextoval a nazval Víc než máj a kterou už tenkrát naspíval Jiří Vašíček.